Kate Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

Vítejte, vážení přátelé nepopulární hudby. Vítejte v našem folkovém baru. Co vám mohu nabídnout? Namíchat pivo, kávu, víno či něco ostřejšího nebo vše dohromady? Víte o tom, že sociologové a psychologové spatřují přímou souvislost mezi úpadkem společenského dění a snižující se návštěvností venkovských hospod a maloměstských kaváren? Za důsledky pak můžeme označit i rozpolcenost společnosti a následné vyhrocené výlevy negativních emocí na sociálních sítích, a to i mezi přáteli a blízkými. Tam totiž napíšete i věci, které byste v hospodě sousedovi neřekli. Ano, většinou proto, že byste logicky mohli hned dostat po čuně. Jenže naopak jakýkoliv spor lze v hospodě vyřešit zaplacením rundy a následným společným prožitkem. Jo, jsme dobrý, pojej, co jsme dnes zvládli vypít. Tak ne, že bych chtěl nabádat k větší návštěvnosti hospudek a pajzlů, to bych si na vlnách seriózního Českého rozhlasu nikdy nedovolil, ale v duchu zdravých národních tradic vás prostě dnes zvu na drink. Servírovat vám budou folkaři, a to obvykle mívá hlubší sdělení. Hezký poslech hospodských folkových polazení vám od barového mikrofonu přeje Vítěz Roníček.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejnej, jen přibyly ti vrásky, tenhle lokál já od malička znal.

se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás

jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

Nedvědova kijovská hospoda a Leichtovo solo na Lejvej je přesně z rodu písní, které se do dnešního výběru písniček o hospodách a hospodských filozofiích hodí. Říkám to trochu vznešeně, protože mi přijde hloupé říci, že budeme hrát o pití, nebo nejdej bože o chlastu. Ve folkovém světě totiž kolikrát k podumání nad životem nepotřebujete ani existující hospodu. Nejgeniálnější song v tomto směru servíruje Slávek Janoušek se svou legendární imaginární orlicko-ústeckou hospodou u Frimlů, ve které prý kdysi čepoval jistý pan Dítě, který Hrabalovi vyprávěl o tom, jak obsluhoval anglického krále. To jste nevěděli, co?

občas hlídají, teď kránu už jen kohouti. A my 200 metrů

jen to, že z mnohých plánů jsme slevili, že je pár věcí,

Hospoda rovná se svoboda. Pokud patříte k těm, kdo se umí proposlouchat halekacím svérázným zpěvem Václava Koupka, nepochybně jste se dobrali k tomu, že Vašek patří k nesmírně moudrým písničkářům. Pravda ale, ne každý to dá na první poslech. Mnohem stravitelnější, poetičtější a jemnější popis hospodské atmosféry a nevysvětlitelných hospodských jevů nám přináší jiný velikán našeho žánru, mistr Karel Plíhal ve své hospodské.

hospodským ubrusem se stejně dějou věci. Pod rukama malíře, co vypil 4 deci. Ohořelou zápalkou si kreslí malý dom.

opravdu má nezapomenutelný countryman, kreslíř a zpívající majitel snad všech logopedických vad, Honza vyčítal. Nejsmutnější hospoda je ta bez piva. V souvislosti s Honzou vyčítalem si však vybavují jiný song, ve kterém vcelku dost s přestihem nastínil řešení současné situace ohledně celosvětového nárůstu cen za pohonné hmoty. Vždycky jsem si říkal, když jsme jako kluci tuhle píseň hulákali, že vlastnit Jeep jezdící na pivo asi není ekonomicky výhodné, ale v současné době by to stálo za zvážení.

No jo, opustili jsme pivní planiny a přesedlali na ušlechtilejší nápoj, tedy alespoň podle názoru druhé poloviny rozdělené společnosti. Víno nebo pivo? Má lady je víno, Žalman má jasno. V Žalmanových písních bychom toho našli o vínu fůru. Ale pozor, nesmí se to přehnat, jinak je výsledkem těžké ráno, tak nádherně popsané v gospelu Krise Christophers na Why My Lord, který Žalman mistrovsky otextoval, tu píseň jsem ale také zcela pochopil až po vlastním intenzivním nočním prožitku s laciným vínem, kdy se ráno dovoláváte Boha. Což je i oslý můstek pro slavnou Samsonovu píseň, která přijde potom.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

O vínu pravda folkaři zpívají často. Možná častěji než o pivu. No, nejsem odborníkem, ale zřejmě to souvisí s tím pověstným hledáním pravdy na dně sklenky. Někdy vám ale utkví v paměti i konkrétní název značky. Třeba to slavné Chateauné du Pape z tučného báječné ženské, nebo recept na šťastné manželství, ale třeba i drobná poznámka, pár kapek Chardonnay, ať se zacelí rány, tak to zpívají hanačtí Madalen. To mi utkvilo v paměti, všimněte si, krásně zaspívané slovo Chardonnay ve třetí sloce. To je nádherný moment, zpěvačka evidentně ví, o čem zpívá. A k tomu přidám báječné rosé brněnského přístavu. I jak by smet. Jak to fantasticky rezonuje. Hlas, melodie a k tomu značka vína a krásné zpěvačky.

více pouštím uzdu danému dnešnímu tématu folkových pohlazení, tedy hospodským songům a servírovaným nápojům s tím související, zjišťuji, že se do jednoho pořadu rozhodně nevejdeme. Ale musíme i přitvrdit, samozřejmě. Samostatnou kapitolovou je v tomto směru whisky, nejlépe Kocmanův plnej džbán whisky, děsivá představa, anebo hobousácké kopání do bedny od whisky a dalo by se pustit vlastně ledacos. Sáhnu do méně známější škatulky. Naprosto krásnou a ušlechtinou češtinou zpívané řeky plné whisky, moravské blu.

0: Tak to je všechno.
1: Ano, tak to končí, když to přeženete. Michal Braxatoris a píseň Kocovina, kterou se nesmazatelně zapsal do dějin českého folku. Úžasné dílo, hlavně to houslové solo. Ale víte o tom, že v hospodě a nálevně si můžete objednat i na alko z dnešního sezení na podpůrné skupině. Ahoj, jmenuji se Vítě, dělám rozhlasový pořad o folkové hudbě a mám problém s pitím kafe. Ano, i tento božský nápoj je v dnešní nabídce. Bez kafe bych nefungoval. Překračují často všechny doporučené dávky, včetně těch nedoporučených. A pamatuji doby, kdy se říkalo, že pití kafe je zdravé, škodlivé, život prodlužující, život zkracující, zhepiňující, deprese působící, nezbytné, zbytné, rakovinu působící, rakovinu léčící, Alzheimera potlačující a teď už nevím, co všechno ještě. Pokud ke kávě přidáme lívance, nejenže je ráno kompletní, ale je krásné natolik, že to vstávání obvykle zvládne i stárnoucí muž s mentalitou mimina po probuzení. Marian tedy na závěr dnešních folkových pohlazeň. Mějte se hezky, na světě je krásně, ať už pijete cokoliv. Za týden u folkových pohlazení se bude těšit Vítě Trojníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Známá znělka, snad i známé hlasy. Jeden patří Patriku Rozehnalovi, dobrý den. Ten druhý Jirkovi Ptáčníkovi, i tobě hezký den.
2: Dobrý den, ahoj.
1: To bylo také stručné, jasné. Chceš mi dát prostor, protože kolem tebe se bude točit i soutěžní otázka.
2: No výborně, ale já ještě předtím bych chtěl říct jednu takovou věc, protože já se musím podělit jako s tou záležitostí. Já od včerejška žiju v takovém jako tápu, jestli toto se mi stalo, tak jestli to je opravdu.
1: A co se ti stalo?
2: No hned to, já jsem si byl vyzvednout občanský průkaz. A když jsem odcházel...
1: Už ti ho dali.
2: Už mi ho dali, no. Ale pozor, když jsem odcházel, tak jsem nějak se nepodíval, dokdy platí. Až když jsem vyšel ven, tak jsem se na obrtlíku vrátil zpátky a žádal jsem věc Makropulos. Protože bude platit do roku 2061, kdyby buňně Bohdanojou na 113 let.
1: Ať ješ.
0: Humoriáda.

0: po uši.
1: Začínáme s Humoriádou a s Jiřím Ptáčníkem jako dnešním hostem výběrčím.
2: Ano, výborně. Mám tu čest pozvat k mikrofonu Lubomíra Lipského a humoriádnici Uršulu Klukovou. Pořad se jmenuje Než se stáhne opona a je v rozhlase.
1: Pamlsky našich lesů. Scénka, jsem zvědav, dobře.
3: V 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
4: No, tak.
3: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
4: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
3: Co na to, porota?
4: Ano. Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
3: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
4: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
3: Tak odkud tedy ne?
4: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí při chystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmary a oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám vzhor šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
3: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
4: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci? Odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi zvířátka. Tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si tuhle ukázku. Kdy naposledy jsi byl v lese?
2: Počkej, to není tak dávno, když tam dojdu. Já mám rád procházky, ale teďka jsem měl trošku problém s pohybovým ústrojím, takže jsem se tomu lesu malinko vyhnul, protože jsem musel jít tam, kde se dá sednout. To znamená do hospody. Ale trošku jsem šmrncnul ten les.
1: Jo, bylo to s výhledem na les.
2: Tak.
1: Asi houbář nebo sběratel nějakých lesů?
2: Vůbec ne. Přede mnou se houby schovávají, já je mám moc rád je jim. No a tak, abych to vyřešil, tak do svého jídelníčku nebo vůbec do jídelníčku jsem zakomponoval hlívu ústřičnou, kterou mám hrozně rád a tím řeším houby, protože já je nenajdu vůbec.
1: Máš ji jako čerstvou nebo v pilulkách?
2: Ne, čerstvou. Já se snažím i vitamíny jako konzumovat čerstvý v ovoci, v zelenině a tak. Samozřejmě, že ještě jsem tam nějakou takovou tabletku taky zvrznu, když je nedostatek určitých vitamínů.
1: Takže do lesa jenom
2: železo,
1: na procházku.
2: Že to bych těžko mohl kousat, tak to musím dát tabletce.
1: Můžeš olizovat.
2: No to bych dostal žloutenku spíš.
1: Tak očkování, no. Ať můžeš olizovat železo. A do lesa teda jenom čistě na procházku? To nic jiného
2: no,
1: tam neláká?
2: Na procházku. Jo. V Orlických horách velice rád, protože tam je to krásný, to je tak jako ještě nepolíbený civilizací, tam je to vyloženě. Já to tam miluju, protože tam je pořád respektovaná civilizace, která tam byla a je celou dobu. Tam se staví v tom stylu, v jakým to tam vyrostlo předtím, nejsou tam žádný luxfery a takovýhle věci, pokud náhodou narazíš na nějaký chaloupky, takže tě to vždycky potěší, já nechci se rozčilovat.
1: Tady... Musel jsi někdy navštívit chaloupku úplně... cizího člověka, že si třeba si musel odskočit, nebo si měl takovou žízeň, že si se zastavil, nemáte prosím trochu vody, no ty, mám takový hlad, že bych tu přespal.
2: To by mi řekli, že nejsou hospoda, že jo? A pokud jsem si potřeboval odskočit, no tak to tak, se dá vyřešit.
1: Takže jenom, nemusel si nikde zůstat na přespání třeba, nebo tak, že bylo daleko do civilizace? Nebo
2: ne, to ne, to ne, já jsem byl vždycky u někoho na návštěvě.
1: Pozvaný dopředu.
2: No, blahé paměti jsme jezdili ke Květě Fialové a k Pavlovi Hášovi, to bylo vždycky krásné. 10 dnů.
1: A vždycky ohlášeně?
2: Ohlášeně, no. Je. To nebylo tak, jako, že jsme tak, že to muselo být půl roku dopředu, to ne, ale že jsme si řekli, když jsme hráli poslední představení, hele, přijeďte a my jsme řekli tolikátýho přijedeme a pobyli jsme tam.
1: Já jsem teď zrovna nedávno narazil na nějakou fotografii.
2: Kde... Z Chřipský?
1: No, ty, no? Květa, Chřipská, u ano? stolu na zahrádce. Ano. Vařila Květa nebo Pavel?
2: No jo, ale jak? Jo. Ona byla úžasná kuchařka. Já jsem jí obdivoval v jedné věci. My jsme se najedli, Květa sklidila nádobí, pomohli jsme ho umýt, protože ta myčka nebyla, utřít a tak a uklidit. A říká, tak se převlíkněte a za chvilku jdeme na procházku. A než my jsme se převlíkli, tak ona ještě upekla nějaký koláč. Ona
1: říkala, vy se dlouho převlíkáte.
2: No to, jo takhle, to z toho vyplývá, ale to ne, to je o květině hbitosti, ne o naší pomalosti.
1: Jiří Ptáčník, náš dnešní host, vybral si Lubomíra Lipského s Uršovou Klukovou ve scénce Pamlsky našich lesů. Můžeme s tím pokračovat, anebo přijměte pozvání třeba taky do éteru. Miroslav Donutil může být s Bolkem Polívkou vyprávění jejich. Koho si vyberete? 731 800 900, volejte už teď, anebo pište SMSky a posílejte s heslem Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Jenom vy v tuhle chvíli rozhodujete, co budeme vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.
2: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví? Už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S humoriádou pokračujeme a je třeba uzavřít první souboj. Nabídce je Uršula Kluková s Lubomírem Lipským proti Miroslav Donutil a vy se vyjadřujete na telefonu 731 800 900. Koho byste rádi slyšeli? Dobrý den, přejeme s Jiřím Ptáčníkem.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Eva z Krnova, já bych chtěla Ačko a vzkazuju, že mám občanku také do roku takového, že bych se měla dožít 113 let. Přesně.
4: Tak jo, tak to oslavíme společně.
3: Ať vám to vydrží.
5: Přesně jsem to chtěla říct, že to oslavíme spolu.
3: Dobře, děkujeme.
5: Tak jo, děkuji.
3: My taky.
4: Naschledanou.
3: K další, kdo volá, vybírá si tedy z nabídky dnešní, je kdo?
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, František z Lipcha.
3: Ano,
4: ano, zdravíme.
6: Taky mám občanku do roku 2058 a to ještě 33 let, tak já se to dožiju asi.
3: Tak musíte.
4: To bude mejdan jak blázen.
6: To teda jo, to mě bude 110 let.
3: No.
6: A tak já vám něco řeknu, my si dáme taky to Bčko.
4: Dobře.
6: Jsem tady s Jardou a Jarda říkal, dáme si Donutila, ne?
3: Dobře, jo? Pozdravujte Jardu, děkujeme.
4: Díky, nashledanou.
3: Kdo se ozve teď?
4: Dobrý den.
7: Já vás zdravím, tady je Pepík z Podkrkonoší a já bych prosil Donutila.
3: Dobře, děkujeme za to.
7: Hezký den.
4: Zdravíme
3: taky do Podkrkonoší.
4: Podkrkonoší, jak
3: rozhodnu
4: říká
3: to.
4: Pavlínka Filipovská do Prdkokonoší.
3: Kdo myslí, že to vyhrál?
4: Já bych řekl, že asi pan Donutil.
3: Jo, je to tak. První dnešní souboj právě a povídání o prvním kontaktu a tchýni. Nebude tam sám, přizvukuje i Bolek Polívka.
8: A teď takový ty první kontakty s tchýní, s tchánem,
9: no, prosím
8: se sestřenicí tchýně.
9: Já teda musím to uvést tím, že moje tchýně a můj tchán byli úžasní lidi. Byli, bohužel. Já na ně nikdy nezapomenu, byli fantastický. Moje tchyně byla rodilá Brňačka, mluvila krásnou čistou brněštinou, četla klukům pohádky, vyprávěla příběhy v rodné brněštině, takže kluci zhruba do těch 12 let měli představu, že žádný jiný světový jazyk ani neexistuje.
8: A ona... Kluci si myslí, že jejich babička je Heger.
9: Oni nevěděli ještě, kdo to je. Ale ona si babička ze všeckým věděla rady a ze všeckýho vyklouzla, když potřebovala. Já si vzpomínám, jak přišel malý Martin a říká, babi, kolik let se točil přírodopisný film Medvědí? A ona se chvilku zamyslela, nezaváhla ani vteřinu, říká, Martinku, film Medvědí se točil kolik let? A kluk má jasno, ale potřebuje. Ale já jsem samozřejmě, když jsem se jel představit své budoucí tchýni a budoucímu tchánovi na svou budoucí chatu, tak... tak jsem tam přijel a říkal...
8: Já jsem tam jel, se podíval na bývalou.
9: Tak jsem tam přijel, říkal jsem si, nevstoupíš tam přece jen tak brankou, ne? Takový obyčejný vstup. Provedeš něco, aby si tě hned z počátku zapamatovali, že jo? No, tak jsem si říkal, Plutek, krásný, přeskočím ho, ne? Já jsem nevěděl, že on je takový už chatrnější, ten Plutek. A jakkoliv tchán byl zručný, tohle neměl zrovna zmáknutý. Ten Plutek měl výkyv 40 cm doleva, 40 doprava. Ale já jsem se přesto rozhodl, že ho přeskočím.

0: tehdy svoji oblíbenou roznožkou, kterou jsem ovládal, tak jsem se lehce opřel o ten plůtek. Naskočil jsem, dopadl jsem, plůtek mezi mýma nohama, moje nohy 20 cm nad zemí, beznadějně se komíhající. Tchán z tchýni stáli na zápraží.
1: Roznožky byla sounožka.
0: Tchán z tchýni stáli na zápraží a dívali se, jsem viděl na těch očích, jak jim běží tou hlavou. Pro Krista pána, koho si to ta holka vybrala? Ale on to pochopil brzo, on byl chápavý tchán, jo, takže věděl to taky, mohl pochopit jenom on, to ženská pochopit nemůže tohle. A přistoupil ke mně, podal mě ruku a zachránil mě a stali jsme se kamarádi. Jo. Ale ten plůtek pak teda hrál ještě další roli v tom skákání zanedlouho, když jsme potom už měli syny, tak jeden ten synek přišel, jestli bych to nepřeskočil. Já jsem říkal, Martinku, já jsem to skákal jednou. Já už nemusím. A přijel můj kamarád, který řekl, to musíme, můj syn to chce, taky musíme skočit. Tak jsme se rozběhli, skočili jsme to, opravdu se nám to povedlo. Měli jsme velkou radost, že se ty kluci tak na nás obdivně dívají. A on tohle to všechno bylo, to říkám, tak před 15 lety. A nedávno mě ten kamarád napsal blahopřání k narozeninám, říká, ať se ti všechno daří, hodně zdraví, ale přes plůtek už si asi neskočíme.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tedy na vaše přání, ano, Mirek Donutil, Bolek, Polívka, jejich vzpomínání na tchýni. Vzpomínáš na tchýni v dobré?
4: Tak jako na různé tchýně, ano, vzpomínám, ale že bych na vlastní tchýni.
3: A bývá tchýně námětem vyprávění, když si také povídáte s kolegy herci a tak? Jako?
4: No, mluví se o tom, ale jsou to většinou, teda musím říct, že to jsou docela jako úsměvné historky, až jako bych
3: takže
4: spíš
3: jako laskavé.
4: Takže ty štipy
3: se zakládají napravdě nebo ne?
4: No já mám pocit percentuálně, že ne. Víc těch pozitivních jako reakcí a vzpomínek.
3: Kde to tak vzniklo, že ty tchyně chodinky takhle
4: no, možná některý jsou. Jako...
3: V té speciální kategorii ve vtipech hledáš prostě o doktorech, o policajtech, o mluvíná, o tchyních.
4: Ano,
3: a je to
4: ano.
3: Takhle prostě se...
4: Tak neměl jsem tu čest, že bych se setkal s nějakou... Vůbec já jsem měl, jako v celém svém životě jsem měl štěstí na všechny dámy, které jsem potkal, tak to byla laskavost sama, ale všecky, opravdu všecky. A v podstatě jim vděčím za to, že jsem měl docela, si myslím, hezký život. No.
3: Já teď přešel tu trochu, než vyhlásíme souboj. Co ty a krtci? Bojujete s krtky třeba na svých pozemcích?
4: Tak já mám naštěstí.
3: Já se ptám, protože následuje pak písnička Krtek, víš?
4: Aha, dobře. Tak já neměl jsem tu čest, nebo nemám tu čest, protože...
3: Jsi nikdy nezahradničil a nebojoval s krtky?
4: Ne. Kdysi dávno, a to ještě nebyly takhle rozmnožený, ještě, já nevím, co dělá, jestli by
3: vrtaj,
4: sloužili
3: kopou,
4: nějakou...
3: kopou, tunelujou, zahrady, nějaký, staví metro, jak zpíval, kdysi třeba taky.
4: Já jsem slyšel, že lze něco, nebo že se už řeší komáři, že ty samičky dostanou nějaký...
3: Co?
4: Nějakou krev ze zvířat a ta je v podstatě oslabí, takže neplodějí další. Takže by to chtělo možná s těma krtkama něco podobného. A nebo jestli ochrana nějaká pro krtky, aby ty krti, jak si, jak je ženský rod? Krtka, krtek a ona je krtice? Krtice?
3: To já myslím, že je to krtčí samička.
4: Krtčí samička. Tak třeba nám někdo,
3: poradí,
4: ano. Já vím, že krtice se říká tomu, když máš nějaký takovej nepříjemný útvar na obličeji.
3: Tak dostaneme se k té písni, Krtek od Buty. A vy během ní můžete vybírat mezi Mirkem Donutilem, koho bys dal proti nasadil.
4: Tak já bych zkusil pana Horníčka. Aha, a jeho setkání
3: Mirek
4: s Verichem
3: proti Mirkovi.
4: Ve Vídni. Dobře.
3: Takže Mirek Donutil nebo Mirek Horníček, vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. A tohle už jsou první tóny od Buty a jejich skladba Krtek. Máte čas na přemýšlení a hlasování.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě si s námi můžete zavysílat, jak se taky dá říct, jsme v polovině dnešní humoriády. Je to druhý souboj, Miroslav Donutil a Miroslav Horníček stojí proti sobě. Vás přijímáme na telefonním čísle 731 800 900 do vysílání. Tak kdo tam je? Přejeme hezký den, si dobrý den.
2: Tady dvě takové strašilky ze Dvora Králové nad Labem, pejskař.
1: A pro co hlasujete?
2: Vás oba experty na humor a hlasuju Ačko.
1: Dobře, my vás děkujeme moc.
3: Teď zdravíme, všechno dobré.
1: A komu přejeme teď? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy a já bych chtěla pana Horníčka, Bčko.
1: Píšeme mu bod, děkujeme,
3: díky,
1: pozdrav do Prahy. Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, pěkný den, srdečně vás zdravím do studia u telefonu Mirka a já bych chtěla dát hlas panu Horníčkovi.
1: Ano, píšeme mu bod a děkujeme za zavolání, ať se daří, mějte se hezky.
5: Taky.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další volající hlasující.
3: Dobrý den.
6: No, dobrý den, tady u telefonu Franta. Já bych si dal Ačko pana Donutila.
1: To se nám to střídá, moc děkujeme. Ať se daří, hezký poslech, samozřejmě dopředu taky přejeme. No a kdo v této chvíli promluví?
3: Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je posluchačka Majka ze Zlína. Já vás zdravím a ráda bych prosila pana Donutila.
1: Ano. Dobrá, děkuju. Píšeme mu bod, my taky děkujeme, naslyšenou třeba u dalšího souboje a tady zastavujeme, tady vyhrál. Po druhé Miroslav Donutil, jeho vzpomínky na rodiče a ochotničení společně s Bulkem Polívkou.
8: Moje rodiče byli taky ochotnici, jako pechoví rodiče, jako
9: moje rodiče.
8: Moji rodiče.
9: Ano, bylo to tak. U nás ochotnicí byla maminka především v Třebíči naší rodné a tatínek se kolem motal, víš, takhle oni se zase dali dohromady, jo. Maminka začínala už malinká, ona když hráli Lucernu v Třebíči, tak ona jako družička v 5 letech tam nastoupila a nesla paní kněžně kytici a pan farář stál v portálu a říkal jí, podej kytku. A ona nevěděla furt, jako podej kytku. A to byly její první slova na jevišti, paní řekla, podej kytku. Takže ona se už jako v 5 letech se prosadila teda krásně, ale tam z Třebiče pochází celá řada vynikajících herců, protože Třebič byla rodiště herců, že jo, což pochází spousta našich kolegů.
8: Jiří Pecha.
9: No tak Jiří Pecha samozřejmě, že jo, a to není z Třebiče.
8: Holda Navrátil.
9: Je z Boroviny, že jo.
8: No tak to je součást Třebiče.
9: Je to, na samozřejmě.
8: Holda Navrátil.
9: Holda Navrátil, Míla Myslíková, Karel Pospíšil, Braunschläger, prostě spousta lidí, kteří se v Třebiči narodili. A,
8: já mám takovou teorii na to, proč no? Jste tam šikovný na divadlo.
9: Já to teorii
8: znám. Tam byla taková, totiž hospoda Umlína tam byla hospoda a oni tam vždycky čekali ti lidi, čekali s takým kočárem temným, jako asi byla taky mlha taková, tam když někdo vystoupil a hledal hotel, že pro nějaký obchodní cestující nebo někdo po něm řekl, můžete bydlet u nás tady na mlíně. Odvezli ho tam a tam ho zabili a nadělili z něho klobásy, jitrnice a sežral ho celá Třebíč, ho sežral. A takhle přijela jednou Nedošinská na hostování s ochotníkama přijela, no a oni sežrali tu Nedošinskou, od té doby jsou tam tak šikovní ochotníci. Že si to, co jíš.
9: My v Třebiči jsme tak velkorysí, že tyhle ty kidy klidně přejdeme mlčením, rozumíš?
8: Ale počkej, ale řekni, možná jste nesežili.
9: Nedošínskou.
8: Možná ne, možná jenom nějakého neznámého režiséra.
9: Ale není to pravda.
8: Není to pravda.
9: Samozřejmě, že tam nikdo nikoho nežere. Tam se žerou výborní herci, pač se hrajou hezky, tak lidi je žerou.
8: Lidi je žerou. Takhle.
9: Rozumíš, ale ne, že by je sežrali.
8: A to mě Peca říkali.
9: Mimochodem, teda ta Nedošínská. Teď mě to jenom tak napadlo, ona když hrála v tom Národním a jednou si přivedla návštěvu na to představení a ona je tak jako ještě pozorovala a zavedla je do lože a říká, dívejte se, tamhle teď vyjde pan Heger z té strany, jo, víte, už jde. A z téhle strany teď vyjde pan Marvan, no, už kráčí, a těma prostředníma dveřma teď vcházím já.
8: Ježišmarja!
0: Humoriáda.
1: Povídání mimo jiné o ochotničení. Ty jsi ochotničil, Jirko, někdy?
3: No, kdy? kdysi dávno na Vidouli, to už dneska je součást Prahy, ale tenkrát to byly, jak s nadsázkou říkali všichni, hory Vidoulské, to je v podstatě nad Motolem a tam to bylo nádherný, tam když napadl sníh, tak to bylo jako na horách. No nic, pryč od toho, ale ve Stodulkách byl takový jako soubor ochotníků a já jsem dostal roli, měl jsem měnout a čepici jsem měl na hlavě a mi říkal, ty máš pod čepicí vrabce a já jsem měl říct ne a sundat to, tu čepici. A já jsem si to chtěl nějak asi protáhnout.
1: Vyšperkovat.
3: Tak jsem říkal, no co? Říkaj, hele, ale příště musíš normálně text, který jsme si domluvili. Ne, to stačí. No, takže jsem příště byl stručnější.
1: Takže to byl tvůj nástup na divadelní prkna, takhle.
3: Nezapomenutelný.
1: Osvědčil ses a pak ti dali něco většího?
3: Ne, to už jsme se potom odstěhovali. Jo. My jsme se museli vystěhovat kvůli mým úspěchům.
1: Takže pak až Kolín, nebo co?
3: Pak až, no ještě mezi tím, ale to nebylo ochotnický vystupování, to bylo normálně v posledním ročníku, když jsem byl na Damu, tak jsem hostoval v divadle tenkrát SK Neumana, nyní divadlo pod Palmovkou, ano, tak ve hře Edvarda Elbího Všechno je v zahradě. A hrál jsem syna Jany Štěpánkové a Vaška Mareše. Hmm. No dávno již tomu.
1: No, nepůjdeme tolik hluboko do historie, spíš se možná dotkneme ještě ryzí současnosti, když vyhlásím teď další kolo naší soutěže. Máme červen a bojujeme o knížky z řady humoriádnické. Otázka se vždy točí kolem hosta. Vy se zatím připravte k telefonům, ten je vypnutý, ale jenom ať víte všichni číslo 731 800 900, až ho uvolním, tak první, kdo se dovolá, dostane otázku na Jiřího Ptáčníka, když správně odpoví, může si vybrat jednu z těch pěti knížek. Jsou to Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky na Nikonu Linkové a Děkovačky Libuše Švormové, ta vůbec poslední. Tak uvolníme linku, mám už, Jirko, co myslíš?
3: No tak já myslím, že ano.
1: Dobře, tak teď jsem ji uvolnil.
3: Jsem zvědavý, na co se budeš ptát.
1: Rychle to bude.
3: Kompromitující otázka.
1: To je určitě
3: otázka.
1: I ten, kdo se dovolá zvědavý. Kdo pak to je? Dobrý den.
3: Dobrý den.
10: Dobrý den, Pavel.
1: Pavel odkud? Z cesty asi teda, ale normálně.
10: Pavel teď z Prahy, ale jinak z Vysočiny.
1: Dobře. Aha. Pavle, jaký pořad už dlouhá léta namlouvá Jiří Ptáčník, dělá tomu hlas? Za A objektiv, za B modrá krev?
10: No, tak to bude špatný.
1: Bude to velký špatný, ne? Myslíte, že modrá krev?
10: Velký špatný. No, a jo. To je špatný. Ale modrá krev.
1: Já jsem zatím ještě nezmáč počítač, že nám řekne správnou odpověď, takže můžete to změnit, můžete zůstat u toho, je to na vás. Tak, poslední slovo.
10: Modrá krev, řekl jsem modrou krev, tak modrá krev.
3: To je hezký, že jste mi přisoudil modrou krev, ale nemám.
1: Modrá krev, jestli se nepletu, tam je Miroslav Ecler.
3: Miroslav
1: jako
3: Ecler,
1: hlas,
3: ano.
1: Jako
3: ano.
1: Hlas, kromě toho, ano. Že provází František Kinský, který u nás...
3: Renka Slováčková a ještě někdo.
1: Ještě někdo. A ty děláš objektiv.
3: Já dělám objektiv, ano.
1: Ano. Jak dlouho už?
3: 30 let.
1: 30 let.
3: 30 let.
1: A nestačilo to, aby Pavel vyhrál. Sakryš.
10: To je odstuda.
3: Není, Ježišmarja, tak se na vás valej pořady, to je jasný.
1: Tak, hlavně z toho smutku šťastný dojezd, tedy asi jsme vás někde na cestě zastihli a dál poslouchejte humoriádu, třeba to příště vyjde, Pavle. Mějte se moc pěkně, ať se daří.
10: Ano.
3: Naschledanou.
1: Taková jsou pravidla, když někdo odpoví špatně, žádná další šance není. Knížky nám zůstávají v kompletní řady pěti, opět zítra z nich můžete vybírat a na konci týdne i tentokrát z těch výherců, kteří uspějí v tomto čase a v tomto týdnu, tak někdo ještě dostane, bude odměněn, vylosován digitální rádio. Taková jsou pravidla. Více na stránkách humoriada.cz, kde si můžete případně, když takhle knížku nevyhrajete, klidně třeba taky pořídit a objednat. Vydali Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A my pouštíme další písničku a pak bude Jiří Ptáčník vybírat další ukázku. Humoriada pokračuje, jedeme dál, nezastavujeme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Vydejme se zpátky do archivu zábavy a vybereme v Humoriádě další ukázku. Poprosím o to, aby z toho seznamu připraveného bohatého vybral Jirka Ptáček.
3: Dobře, vykonám. Ačkoliv je krásné horko a v podstatě už léto, tak my si dopřejeme novoroční projev, prezidentský projev z pořadu Všechno párty a uslyšíme Petra Jablonského.
2: A vlastně Miloše Zemana tehdy.
4: Novoroční projev prezidenta České republiky.
5: Vážení spoluobčané, právě končí rok 2013. Pojďme se za ním ohlédnout. Rok 2013. Rok Miroslava Kalouska. Rok Kalouska, který měl být údajně nejlepším ministrem financí ve střední Evropě. Ale já si naopak myslím, že pan bývalý ministr financí byl odborníkem maximálně tak ve sledování filmů pro dospělé, které si prý údajně pouštěl pospátku, protože se mu líbilo, jak ty prostitutky vracely peníze. Byl to ale také rok volební. Rok voleb, kdy voliči zelených pochopili, že jediné místo, kam můžu vhodit svůj volební lístek, je kontejner na tříděný odpad. Voleb, kdy Klausovo hlavu vzhůru volilo 21 tisíc lidí, to znamená, že pouze lidé, kterým dal amnestii, a také rok, kdy jsme zažili aféru s pančovaným alkoholem. A tady se dostávám k druhým volbám, tentokrát k těm prezidentským. A nechci se, vážení občané, chlubit, ale právě díky mé osobě došlo k výraznému úbytku pančovaného alkoholu. Nikdo totiž nechce mít na krku prezidenta, že? Přátelé, pojďme si do roku 2014 popřát hodně štěstí. Právě mladá generace, myslím, že by měla být strůjcem tohoto štěstí. Proto jsem se ptal své dcery Kačenky, co si mladí lidé myslí o své budoucnosti. 50% mladých lidí má světlou představu o své budoucnosti a 50% mladých lidí na drogy nemá. A na závěr velmi úsměvnou a nejkratší anekdotu, kterou jsem slyšel a nemohl jsem se dlouho přestat smát. Bohuslav Sobotka je inteligentní člověk.
3: Hezký nový rok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak vaše přání ještě bude, přijde na řadu, až nabídnu proti něco novoročnímu projevu. Teď se chci zeptat, Jirko, v dobách hlasatelských, Jak se dělaly ty novoroční projevy? Přetáčely se?
3: Přetáčely a vysílaly se ze všech měst najednou. Mm-hmm. Jako to, já nevím, jak je to teď, ale za to táč to bylo tak, že to vysílalo Praha a jistilo to Brno, Ostrava.
2: Jistili, jako kdyby něco vypadlo, aby prostě to...
3: Ano, aby naskočilo okamžitě. V tu hodinu to prostě běželo ve všech městech. Hlavních nebo velkých městech. No.
2: Ta služba tehdy novoroční...
3: No jo, no tak to bylo...
2: Bylo to hlídané, sváteční, mohl tam jenom někdo?
3: Já si myslím, že to hlídané bylo, a jako protože tenkrát byla taková jako vládní hlasatelka Zdenka Vařechová, tak ta většinou
2: to
3: dopoledne, ano, novoroční dopoledne měla, takže na Silvestra se nemohla veselit.
2: Byly zálohy, že jste třeba byli takzvaně na značkách, kdyby někomu se něco stalo, někdo z kolegů onemocněl, aby byla jistota, že jste dosažitelní a někdo může tak na zastoupit přijet? Nebo se to nedělalo, prostě pak se volalo první, kdo je na řadě a nejblíž, tak přijede?
3: Dosažitelní jsme museli být. Jenom se v podstatě inzerovalo to, kdy jdeš na dovolenou a tak, a to se muselo nahlásit, ale jinak se musel být
2: pak se to
3: přijetitelný. Ano.
2: Ad hoc, dobře. Vážení, vybírejte. Petr Martinák, další novoroční projev, když už jsme u těch projevů, může nastat, anebo Petr Novotný promluví. A je tu jeho ukázka Problémy doma. Tak vybírejte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04 Humor, mezera A nebo B. A právě teď začínáme poslední dnešní souboj.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Musíme to uzavřít něčím novoročním projevem, tentokrát od Petra Martináka anebo povídáním od Petra Novotného. Ptám se vás, co voláte, komu byste dali bod? Dobrý den, přejeme si Římtáčka.
2: Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ptáčníku, dobrý den i vám, Patriku, a hlasy pro pokračování.
1: Ano, zdravím. Dobře, to znamená hlas tedy pro novoroční projev tentokrát od Petra Martináka. Ano, zapisuju, dobře, děkuju.
2: Zdravíme do Karviné.
1: Ještě někdo, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Lukavy, zdravím Patrika i pana Ptáčníka a hlasuji pro pana Martináka.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ano, my vás zdravíme.
1: Rozhodnu to, takže ještě jeden novoroční projev, nebo aspoň jeho část, v podání imitátora Petra Martináka.
5: Naše demokracie mě již 18 letá a stojí na prahu své dospělosti, což mi připomíná jednu takovou historku, ale to bych tady raději nezmiňoval, ono se to moc nehodí. Tedy 18 letá, važme si toho, važme si možností, které nám nabízí něco tak mladého, ale zároveň nedospělého, zralého, ale přitom ještě s nesetřeným pelem. Přestaň slintat. Promiňte, to mi tady napsala zřejmě, ano, Lívie. Važme si svobodných voleb, o kterých rozhoduji jen a jen já, a svobodné soutěže politických stran, kde se po každé najde někdo, kdo mi ještě do toho občas to či ono promluví. Nevím. Zdůrazněme úctu k rodině, především k té mé. Zdůrazněme úctu k mládí, zdravím Letuško. Zdůrazněme úctu k stáří, Lívie, i tebe, zdravím. V tom má každý z vás téměř neomezený prostor k projevení své vděčnosti. Je to opravdu, ale opravdu jen a jen na vás. Nechme také stranou mesiášské a spasitelské postoje. Nechtějme vytvořit nového člověka. Ten už přece vytvořený je. Sedí tu před vámi a právě dočítá jeden ze svých nejlepších novoročních projevů. Učme se rozlišovat mezi oprávněnou a neoprávněnou kritikou. Ta oprávněná kritika je vždy ta, která směřuje ode mne k vám. Ode mne k vám. Važte si všeho, co jsem v životě dokázal. To by měl uznat i ten, kdo by řadu věcí udělal jinak a třeba i lépe. I když nevím. Od mnou dosazených a vámi demokraticky zvolených představitelů vlády, parlamentu i regionálních a místních zastupitelstev v roce 2009 chtějme odvahu k neřešení problémů, tah na branko, spoustu gólů, bodů, sekund, byrokratický přístup a hlavně nevědomí odpovědnosti a spoustu arogance při službě těm, kteří je do těchto jejich funkcí vynesli. Dívejme se do roku 2009 s optimismem, bude ještě hůře. Vlastní rukou váš profesor, docent, prezident, adresa Pražský hrad, 1.1.2009.
0: Humoriáda.
1: Zase nám to tak rychle uteklo, no už teda. Jenom pár minut.
2: Hele, vejde si tam ještě jeden vtip.
1: Rychle.
2: Dobře, takže prostitutka stopuje, zastaví auto, vykloní se řidič a říká, nazdár, co uděláš za 5 000? A ona říká, všecko, úplně všecko, říká. Nástup budeme betonovat.
1: Tak tímto se loučíme s Jiřím Ptáčníkem. My s vámi z vysílání dnešní Humoriády i zítra Boj o další knížky a další hosta tu bude Pepa Fousek. Jirko, měj se krásně.
2: Taky se mějte krásně všichni. Naschledanou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Začala reklamační oprava plochy bývalého autobusového nádraží v Olomouci. Bruntál postavil novou cestu k budoucí zahrádkářské kolonii. Vítězem letošní ankety Zlatá hokejka je Martin Nečas. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dělníci musí odfrézovat a znovu položit asfalt na bývalém autobusovém nádraží u Olomoucké tržnice. Nedávno položený povrch má vady. Reklamační práce už začaly a potrvají do 29. června. Proč k reklamaci došlo, popisuje mluvčí magistrátu Jan Horejch.
2: Bohužel byla v první etapě pro poptávku dodána vadná asfaltová směs, která po opětovném spouštění provozu autobusů začala vykazovat značné nedokonalosti. Odbor dopravy proto zahájil proces reklamace, kterou zhotovitel uznal. Děkujeme všem za trpělivost a věříme, že tentokrát vše dopadne tak, jak má, a od 30. června bude celá plocha opět v plném provozu.
0: Radnice v Bruntálu dokončila příjezdovou cestu ke vznikající zahrádkářské osadě. Kromě samotné vozovky muselo město postavit taky most přes Bukový potok. Nová cesta vede z ulice Terezie Kronesové kolem brány do staré zahrádkářské kolonie. Městu chybí dokončit inženýrské sítě a plot kolem areálu, říká mluvčí bruntálské radnice Jiří Ondrášek.
3: Jednou z variant je rozdělení plochy na zhruba 75 až 80 zahrádek. Definitivní rozvržení a počet zahrádek se ale bude odvíjet teprve od dalších případných požadavků Českého zahrádkářského svazu, například na parkovací plochy, manipulační plochy a podobně. Založení prvních zahrádek bude osada připravena nejspíše v příštím roce.
0: Obyvatelé a návštěvníci Olomouce si opět budou moct o vánočních svátcích zabruslit pod širým nebem u tržnice v centru. Jeho provoz finančně podpoří radnice, říká její mluvčí Jan Horejch.
4: Kluziště pro veřejnost bude mít stejný rozsah jako při uplynulých vánočních svátcích. Zůstává i cena 1,9 milionu korun. Předmětem veřejné zakázky je kluziště o rozměru 15x30 metrů. Fungovat bude od letošního listopadu do ledna příštího roku. Sport.
0: Martin Nečas poprvé ovládl tradiční anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Útočník Colorada má za sebou životní ročník v NHL. Poprvé v kariéře pokořil 100-bodovou hranici. Druhý byl David Pastrňák z Bostonu a třetí Tomáš Hertl z Vegas. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě jasno až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 stupňů Celsia. A foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď ulice Bělotínská v Hranicích na křižovatce s třídou 1. máje. Dělníci tam budou bourat most přes frekventovanou čtyřpruhou silnici. Počítejte s objížďkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 24. června a svátek má Jan. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli budeme vzpomínat v kalendáriu. No a čekají nás další písničky, které nestárnou. Teď Okno mé lásky a skupina Olympic. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 4:15. Dobré ráno. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Dobrý den, je středa 24. června. Za námi je bájná svatojánská noc a tudíž svátek mají nositelé druhého nejčastějšího mužského jména u nás, Jan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První tajnou zednářskou loži v Praze otevřel podle legendy ve svém paláci přesně před 300 lety v roce 1726 hrabě František Antonín Špork, dokonce za přítomnosti anglického zednářského velmistra Anthonyho Sayera. Obec Ležáky na Chrudimsku vyhladili Němci v roce 1942 v odplatě za vysílačku nalezenou nedaleko vesnice. Panna Marie se zjevila před 45 lety v roce 1981 šestici mladých lidí ve vesnici Medjugorje. Zapadlá vesnička v jihozápadní Bosně a Hercegovině se rázem stala vyhledávaným poutním místem. Tornádo zasáhlo oblast zhruba mezi Břeclaví a Hodonínem přesně před 5 lety k večeru. Po půl hodině se rozpadlo, ale během té chvíle rozpoutalo peklo s intenzitou F4 o síle větru přes 300 km za hodinu. 1200 domů bylo poničeno, 180 muselo být strženo, zemřelo 6 lidí, stovky byly zraněny. Nejvíce zasaženými se staly obce Lužice, Kulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Jevgenij Prigožin, šéf Wagnerovců, ukončil pojednání s běloruským prezidentem Alexandrem Lukašenkem přesně před 3 lety v spouru proti ruskému vedení. To už byl jen kousek od Moskvy. Odešel do Běloruska a o 2 měsíce později s ním spadlo letadlo. Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová má dneska 45. narozeniny. Všechno nejlepší, vám všem pěkný den.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 24. června, 6:02 a svátek má dnes Jan.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Jána, otvírá se k létu brána. No dnes bude slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Prostějov 17 stupňů slunečno, píše Monika. Chomoutov 15 stupňů Celsia, hlásí Eva. Patrik je v Přerově, chystá se do práce, na teploměru má 15 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půl století stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
2: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 17:30, dobré ráno. A že několik stovek volných míst na olomouckých hřbitovech by mohlo přinést jejich digitální zmapování. Specializovaná firma k tomu využila drony a laserové skenování. Výsledky uvidí i lidé v databázi, ve které jednoduše najdou hroby svých příbuzných nebo významných osobností.
1: Oni na to mají takový ty technologie skenovací, že takhle napasují ty konkrétní místa. A vznikají z toho ty jednotlivé skupiny, je to rozdělené podle barev, ale i učíslovaný a pak právě si můžete vyhledávat podle toho nájemce a podobně. Že?
2: Značením mi ukazuje ředitelka správy olomouckých hřbitovů Dana Pluskalová ve své kanceláři už zpracované snímky z dronů. Ty skenovali hřbitovy zhruba 3 měsíce. Teď je firma postupně zpracovává.
1: Teď jsme zrovna ve fázi, že máme nasnímáno pomocí laserového skenování z dronu 12 pohřebišť. Vytvořila se takzvaná ortofotomapa. Propojuje se teďka aktuálně s databází, kde se napojuje číslo hrobu, konkrétní nájemce, pohřbené osoby a tak dále.
2: Díky snímkům zjistili správci nejen neobsazená, ale i podle původní databáze nevytvořená hrobová místa. Vyplývá z nich, že kapacita je dostatečná a po digitalizaci se ukazuje mnoho dalších míst, která můžou nabídnout. Lidé mají ale stále větší zájem o alternativní způsoby pohřbívání.
1: Nutno poznamenat, že trendem poslední doby nejsou spíše hrobová místa, ale urnová, anebo uložení ostatků na rozptylovou loučku nebo do lesa vzpomínek.
2: Digitalizace nebo taky pasportizace hrobů ulehčí podle Dany Pluskalové práci správcům hřbitovů. Nová databáze ale nabídne další služby pozůstalým při vyhledávání hrobů nebo volných míst.
1: Nejdříve musí proběhnout u nás interní zpracování té databáze a až potom po důsledném zpracování a následné kontrole bude uvolněna takzvaná veřejná část té databáze. Samozřejmě bez citlivých údajů.
2: Snadněji se budou vyhledávat i hroby slavných osobností, doplňuje náměstek primátorky Tomáš Sýkora z hnutí ANO, tak jak to funguje třeba ve Vídni.
3: Kde si najdete jméno toho zemřelého a přesně vám to zjistí, kde ten dotyčný leží, kde se narodil, kde zemřel, kde přesně ten hrob je, takže chceme to i tady v Olomouci.
2: Radní počítají od příštího roku i s postupnou rekonstrukcí funkcionalistické budovy krematoria za celkem 150 milionů korun. Centrální hřbitov by tak podle správců měl být nejen pietním místem, ale i oddychovou zónou, podobně jako městské parky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
3: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Bývalý starosta Hranic Jiří Kudláček musí zaplatit víc než 350 tisíc korun městské firmě Ecoltes Hranice. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Olomouci. V plném rozsahu tak vyhověl žalobě firmy, ve které Kudláček působil několik let jako místopředseda představenstva. Peníze v minulých letech inkasoval za své údajné poradenské služby a konzultační činnost. Až do 21. července zůstane kvůli opravám uzavřená ulice Javoříčko v Šumperku. Práce měly původně skončit na konci června. Důvodem prodloužení je nekvalitní podloží pod opravovanými chodníky a silnicí. Dělníci ho musí nahradit novým materiálem. Poslanci včera neprojednali jediný zákon. Program jednání schválili před 11. hodinou večer po celodenních obstrukcích opozice. Ta schůzi blokovala kvůli záměru vlády převést financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Sport. Olomoucký cyklista Pavel Bittner se na domácím mistrovství republiky v tomto týdnu nakonec nepředstaví. Místo šampionátu v Uničově a Jeseníku dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování přípravy na Tour de France. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22. A foukat má slabý, proměnlivý nebo severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici 60 od Jeseníku přes Javorník až ke státním hranicím. Cestáři tam budou ještě i dnes do 10 hodin sekat trávu kolem krajnice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou, 2 minuty po půl šesté. Přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou, hostice, místní část Rudy na Šumpersku, jsou odpradávna místem spojeným s krásnou přírodou, ale i drsným podnebím podhůří hrubého lesa. Díky sběratelce Anežce Šulové se dodnes dochovaly zprávy o tamním folkloru, pověstech a tradicích. Podíváme se i do dávnější historie regionu, to vše s pravidelným putováním Mirka Kobzy od pradědu na Hanou o 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 24. červnového rána, je tady středa, svátek má Jan, vše nejlepší, za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě, ale to k horku. Tak dnes bude opět slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. 15 stupňů Celsia a slunečno v Uníčově, píše Milan. 17 stupňů v Kroměříži, zdraví Jana. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 16 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči k hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Právě

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:03. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host přivítám zpěvačku Heidi Janku, která mimo jiné představí novou píseň s textem Jana Krůty. Bude to hit? A jak se Heidi těší na léto? Kam vyrazí dobít baterky? A vezme sebou i svého čtyřnohého parťáka knírače Edu? Dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 6 hodin. Objížďky ke středověkému hradu Helvštýnu skončí před víkendem. Podrobnosti o tom už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Oprava cesty k Helštýnu skončí v závěru týdne. Turisty dnes čeká procházka v okolí Konice. Fotbalista Cristiano Ronaldo se jako první hráč v historii trefil na 6 světových šampionátech. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Objížďky ke středověkému hradu Helštýnu skončí před víkendem. Informaci Českému rozhlasu potvrdil nezávislý starosta Týna nad Bečvou Antonín Ryšánek. Dělníci totiž nejpozději v pátek dokončí opravu návsi a Lipnické ulice. Trvala 3 měsíce a turisté tak museli cestu k jedné z nejnavštěvovanějších památek v Olomouckém kraji absolvovat po objízdných trasách.
2: Zatím práce probíhají tak, aby se to všechno podařilo. No a tudíž přes naši obec už se bude dát důstojně jezdit, nejenom k nám do obce, ale i na hrad Helštýn. A dodělává se stavba chodníků podél této komunikace, kvůli samozřejmě zlepšení bezpečnostních chodců, ale i těch místních, a ta by měla být dokončena v průběhu měsíce července.
1: Učebnu informačních technologií základní školy ve Vápené na Jesenicku čeká modernizace. Zahrnovat bude novou internetovou síť a nákup počítačů, říká starosta Leoš Hanik z Hnutí TOP 09.
3: Nové učebně budou kompletně nové rozvody, budou tam vlastně přívody v optice a nové vybavení, to znamená stolní počítače a myslím si, že jsou tam i iPady, tak aby se to v podstatě mohlo přenášet i do jiných tříd. Investice je 4,5 milionů. V ideálním případě by to bylo super, abychom to zvládli do konce prázdnin.
1: Na turistickou vycházku se dnes můžou vypravit zájemci na Prostějovsku. Její trasa vede z Buděcka, místní části Zavadilka, přes Křemenec k Čertovým schodům a dál do Konice. Odjezd autobusem z Prostějova na zastávku Zavadilka je v 7.40. Více za pořadatele Eva Zatloukalová.
4: Sejdeme vlastně od silnice mezi Přemyslovicemi a Konicí, sejdeme kolem pomníku myslivcům a torzu památných vuků dolů k hřišce Romži a odtamtud podél Romže budeme pokračovat ke kraji Konice, k rybníkům a odtamtud se vydáme trošičku do kopečka k Čertovým schodům.
0: Sport.
1: Portugalští fotbalisté deklasovali na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. 2 góly k tomu v Houstonu přispěl 41-letý útočník Cristiano Ronaldo, který se jako první hráč v historii trefil na 6 světových šampionátech. Ve stejné skupině před pár minutami dohrála v mexické Guadalajaře Kolumbie s Demokratickou republikou Kongo. Kolumbie vyhrála 1-0. Anglie remizovala v Bostonu s Ghanou 0-0. Oba týmy tak mají 4 body. Chorvatsko zdolalo v Torontu 1-0 Panamu, která už nemá šanci postoupit do play-off mistrovství světa.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na dálnici D1 na 305. kilometru u Milenova na Přerovsku ve směru na Olomouc. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady středa, jsme v polovině pracovního týdne, no teď už dny budou opět rychle utíkat směrem k víkendu. Můžeme plánovat, jak ho strávíme. Počasí bude velmi letní, bude to chtít osvěžení. Za chvíli společně otevřeme 100 let staré noviny, které psali o soupisu dětí školou povinných a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Lenka Filipová a právě teď nás čeká skupina Redy Krkena Michal Hruza. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Na podmínky soupisu dětí školou povinných, které žili před 100 lety v Olomouci, narazila v novinách z konce června 1926 Dita Vojnarová. Jak se tedy postupovalo?
1: Stalo se před 100 lety.
2: V závěru června roznášeli měští zřízenci soupisné archy k provedení soupisu dětí školou povinných. V novinách se psalo: žádáme pány majitelé a správce domů, aby dali soupisné archy všem nájemníkům a podnájemníkům, kteří mají děti školou povinné. Rodiče pak jsou povinni soupisné archy řádně vyplniti. Do soupisných archů patří všechny děti školou povinné. To je děti narozené roku 1920 a starší, pokud nechodili plných 8 let do školy, ať už navštěvují kteroukoliv školu. Obecnou, pomocnou, měšťanskou střední, nebo nemohou-li pro nějakou vadu, ať tělesnou nebo duševní, školy navštěvovati, či jsou-li ve vychovávacím ústavě. Žádáme, aby arch byl vyplněn dle vzoru na vyhlášce přiložené soupisným archům. Soupisné archy řádně vyplněné vyberou zase měští zřízenci.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 6:45, dobré ráno. Je tady středa 24. června, svátek má dnes Jan, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, do Jana Křtitele nechval ječmene, no dnes bude opět slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to kdo nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Bohdíkov 11 stupňů, obloha Šmolkově modrá a pranostika říká, na svatého Jana otvírá se létu brána, píše Vlaďka. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, jasno, klidno, zdraví Naďa, Postřelmov 14 stupňů, slunečno, vzkaz od Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 6:30. Dobré ráno. Je 24. červnové ráno. Svátek má Jan. Co říkají pro dnešní den pranostiky? Na svatého Jána otvírá se k létu brána. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku. Jak je to s deštěm? Před svatým Janem modli se o déšť a po něm přijde bez říkání. Déšť je na svatého Jana Křtitele, nenazbíráš ořechů do věrtele, prší-li na Jana Křtitele, pršívá 3 dny celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě. Kolem svatého Jana častá povodňová rána. Zemědělci pozor, do Jana Křtitele nechval ječmene. Prší-li na svatého Jana Křtitele, zkazí se ořechy. A ještě jedna pranostika. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti. To se stalo k hladu. Tak přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouckém kraji, ale i ve zbytku republiky se bude dál oteplovat. Největší vlna veder dorazí o víkendu, kdy bude až 39 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Kvůli suchu a vedru hrozí hlavně na jihu Moravy požáry. Kárný senát Vrchního soudu v Praze zrušil výtku, kterou uložil olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun státní zástupkyni Petře Lastovecké. Důvodem výtky byl její rozhovor o bitcoinové kauze. Podle Dragouna tím porušila své povinnosti. Rozhodnutí kárného senátu je pravomocné. Dragounovi vrátil věc k dalšímu řízení. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami. Zaměřují se na to, jak obyvatelé vnímají jednotlivá místa ve městě. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města. Sdělil to Tomáš Burian z odboru informatiky olomouckého magistrátu. Sport. Útočník Koloráda Martin Nečas poprvé ovládl anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny. Zvítězil před druhým Davidem Pastrňákem z Bostonu a třetím Tomášem Hertlem z Vegas. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Olomouci, počítejte do neděle s uzavírkou ulice Šlechtitelů u křižovatky s ulicí Holickou, a to z důvodu prací na inženýrských sítích.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Ve Vápené pokračují v opravách vodovodu, podrobnosti za chvíli. Dobré ráno přeje 2:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:07. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď a jste na cestách, dobře dojeďte. Téměř 5,5 kilometru dlouhou trasu vodovodu poničili ve Vápené na Jesenicku předloňské povodně. Na jeho obnově pracují dělníci přes rok. Co opravy brzdilo a s jakými komplikacemi se potýkají, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Stojíme pod obecním úřadem na mostě, který zůstal stát osamoceně. Díváme se na koryto řeky Vidnávky a před námi už jsou zahajovací práce v této etapě.
2: Ukazuje mi starosta Leoš Hanek z hnutí TOP 09. Část vodovodu podle něj po povodních prakticky zmizela.
1: Vytahovali jsme trubky z potoka. My jsme hned následně, když jsme sehnali v podstatě nějaké vodaře a firmy, které nám byly schopny pomoct a hlavně materiál, tak jsme začali ten vodovod provizorně obnovovat.
2: Dělníci na jeho obnově pracují už téměř rok. Podle Haniga práce nejvíce brzdila složitá administrativa.
1: Jsem přesvědčen, že je to platnou legislativou, protože stavební zákon je tak postaven, jak je. To znamená, my se musíme chovat jako každý jiný stavebník a mnohdy je to náročné.
2: Další komplikace by mohly nastat kvůli situaci ve světě, pokračuje Hanik.
1: Zhotovitelská firma nám poslala informativní dopis, kde nás upozorňuje, že v rámci krizí, které jsou kolem nás a na světových trzích, může dojít k buď to navýšení ceny, nebo k nedokončení díla, anebo k omezení zásobování materiálem.
2: Hanek ale zároveň uvádí, že se jedná pouze o informativní dopis. Jeho obsah už ale projednávali tamní zastupitelé společně s advokáty.
1: Doporučení je takové sledovat termíny, sledovat kvalitu, no a pokud by, nedej bože, došlo k nějaké takovéto situaci, tak musí zasedat zastupitelstvo a budeme to aktuálně řešit. Pro nás je důležité, aby se ta stavba dokončila v plném rozsahu, tak jak byla naplánovaná.
2: I přes některé komplikace, ale práce pokračují. Doplňuje stavby vedoucí Ladislav Chmelař.
3: Hotové je potrubí čerpání z čerpací stanice do vodojemu. Máme hotové jeden přechod vodního toku a podél hlavní komunikace směrem do obce jsme někde v polovině mezi hlavními vodojemy obce Vápená. Tak kdybych to přepočetl na kilometráž, tak si 5,5 kilometru nám zbývají něco přes 2 kilometry.
2: Škody po povodních ve Vápené dosáhly 500 000 000 korun. Oprava tohoto vodovodu si vyžádá zhruba 82 milionů korun, uvádí Hany.
1: Jedná se skutečně o jako kdyby dílčí největší investici.
2: Na opravený vodovod čekají i místní obyvatelé, jako například paní Marie.
4: No, když se sprchujeme, tak to čurka od těch povodní, no je to špatné. Čekám, to je fakt.
2: Práce by měly skončit do podzimu letošního roku. Z Vápené Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Václav Smolka. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí? Jak bude?
2: Tak dnes by mělo být většinou slunečno, očekáváme totiž jasno, odpoledne přechodně jen polojasno, beze srážek, maximální denní teploty budou od 27 stupňů do 31 stupňů Celsia, na horách ta maximální teplota bude od kolem 22 stupňů a vítr bude jenom slabý, proměnlivý, během dne přechodně severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: Noc by měla být jasná s teplotami od 15 do 11 stupňů, v údolích bude o něco chladněji a to až kolem 8 stupňů, vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří. I zítra čekáme slunečné počasí většinou, bude totiž jasno, během dne přechodně místy polojasno, maximální denní teploty zase o něco vyšší než dnes, to znamená 30 až 34 stupňů, na horách kolem 25 stupňů Celsia a vítr opět jenom slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, hezký den a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči k hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
4: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Židli držíme za nohy před hrudníkem. S nádechem pokrčíme kolena, přitáhneme na hrudník. S výdechem vytlačíme nad hlavu a zároveň propneme kolena. Opět s nádechem přitáhneme na hruď a pokrčíme kolena. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 7 hodin. Uzavírka ulice Javoříčko v Šumperku potrvá do druhé poloviny července. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ekoltest Hranice uspěl u soudu s žalobou na bývalého starostu Kudláčka. Uzavírka ulice Javoříčko v Šumperku potrvá do druhé poloviny července. Na Olomouckém horním náměstí přibyl koutek se zelení. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Bývalý starosta Hranic Jiří Kudláček musí zaplatit víc než 350 tisíc korun městské firmě Ekoltest Hranice. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Olomouci. V plném rozsahu tak vyhověl žalobě firmy, ve které Kudláček působil několik let jako místopředseda představenstva. Peníze v minulých letech inkasoval za své údajné poradenské služby a konzultační činnost.
2: Adolf Pytela, současný předseda představenstva společnosti Ekoltest, rozhodnutí soudu zatím komentovat nechce. Počká si prý na písemné vyhotovení rozhodnutí. Jiří Kudláček se cítí rozsudkem poškozený.
3: Určitě se budu bránit. Žádné argumenty, které jsme předložili, včetně všech svědeckých výpovědí, jsou nevzal v potaz.
2: Případným odvoláním by se tak zabýval vrchní soud. Aktuálně policie prošetřuje i bývalého ředitele Ekoltestu Jakuba Horáka, a to kvůli sporným nákupům elektrovozů v hodnotě 3,5 milionu korun. Podnět podalo vedení města. Z Hranic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Až do 21. července zůstane kvůli opravám uzavřená ulice Javoříčko v Šumperku. Práce měly původně skončit na konci června. Důvodem prodloužení je nekvalitní podloží pod opravovanými chodníky a silnicí. Dělníci ho musí nahradit novým materiálem. Více mluvčí města Jana Kaněvová.
4: Průchod pro pěší je v ulici Javoříčko po celou dobu uzavírky zachován minimálně po jednom z chodníků. Zajištěn je také přístup k okolním nemovitostem. Všem děkujeme za trpělivost a omlouváme se za dočasná omezení.
1: U bývalé krajinské lékárny na Horním náměstí v Olomouci můžete využívat nový odpočinkový kout. Jeho součástí je zeleň umístěná v přenosných kontejnerech.
5: Architektonický projekt Horního náměstí v Olomouci s trvalou zelení nepočítá. Stromy se tam nedají vysadit ani kvůli skalnatému podloží a kvůli inženýrským sítím pod dlážděním. O dočasnou zeleň pečují zahradníci výstaviště Flora. Jak jsou lidé s přenosnou zelení na náměstí spokojeni, můžou dát vidět v anketě na webu města. S Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sport.
1: Portugalští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uzbekistán 5-0. Dvěma góly k tomu přispěl útočník Cristiano Ronaldo. 41-letý útočník tak jako první hráč v historii skóroval na 6. světovém šampionátu. Kolumbie zdolala Demokratickou republiku Kongo 1-0, Anglie hrála s Ghanou nerozhodně 0-0 a Chorvatsko zdolalo Panamu 1-0.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na silnici Sklopiny do obce Police. Srazila se tam dvě osobní auta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šouka. Včera jsem vyrazil na kole do přírody. No víte, z čeho jsem měl největší strach? Jde pak z řidičů. Ani z defektu kola, ale z klíšťat. No, malý tvoreček a tolik obav. A o to víc, buďme na něj opatrní. Jak být na sebe opatrní ve vedrech, poradím za chvíli. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina No Name. Dobré ráno.

0: Naďa Urbánková, Karel Černoch a slečna Sen ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hrajeme písničky, které nestárnou. Dobré ráno, za 5 minut bude 7:45. Dnes nás opět čeká vedro, teplota až 31 stupňů Celsia, zítra až 34, o víkendu okolo 37 stupňů Celsia. Jestli chcete mít doma alespoň trochu příjemně, nechte přes den okna zavřená a zatemněná, větrejme brzy ráno, pozdě večer a přes noc. Zkusit také můžete namočit prostěradlo do ledové vody a vyždímaného napnout mezi okenní rám a teplý venkovní vzduch se tak cestou do místnosti ochladí. A také můžete zkusit napustit do umyvadel, dřezu a vany několik centimetrů ledové vody, to dělávám poměrně často. Ta se v horku odpařuje a nejen ochladí, ale také zvlhčí suchý vzduch. Tak držím palce, ať vedra zvládneme s úsměvem a v pohodě.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 24. června, je čtvrt na 8 a svátek má dnes Jan.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, na svatého Jána otvírá se k létu brána. No dnes bude opět slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Honza z Písečné, dnešní ráno je příjemné, teplota 13 stupňů, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost 79%, vypadá to opět na hezky. Den. Je středa, odpoledne se sejdeme opět v hospůdce, tam bude příjemné posezení, píše Honza. Prostě v 19 stupňů Celsia, slunečno, chystám se do obchodu, koupím zmrzlinu a meloun a oběd tak bude opět jasný. Monika napsala a Šumvald, 17 stupňů, sluníčko se rozjíždí, pozalévám na zahrádce a schovám se do stínu, píše Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7:30, dobré ráno. 19letá olomoucká házenkářka Michaela Krapková má za sebou velmi náročnou sezónu. Odehrála kompletních 20 zápasů za dorostenecký tým a dalších 15 v ženské extralize za Zlín. Přidala 12 reprezentačních startů v týmu juniorek a 2 v českém poháru za A tým Olomouce. Na zápasové vytížení si tedy rozhodně stěžovat nemohla.
1: Bylo to náročný, ale všechno se to dalo zvládnout. Pomáhal mi hodně rodiče i trenéři, mi vycházejí vstříc. Měli jsme to i vzájemně jako mezi kluby domluvený, že když se hraje jako dorost zápas, tak musím hrát za dorost, když se to kreslím s Zlínem, jinak jsem mohla hrát i za Zlín, kde to bylo fajn, protože jsem se tam mohla naučit mnoho nových věcí a zkušeností. Ta ženská házená už je jako jinde než ta dorostenecká, je to rychlejší, tvrdší. Je to i o hlavě hodně, protože už některé hráčky jsou víc vyspělé a musíte s tím umět nakládat a vlastně se tím učíte hodně.
2: Vypráví 19letá házenkářka Michaela Krapková. V nejvyšší dorostenecké lize byla čtvrtou nejlepší střelkyní a v průměru nasázela více jak 6 branek na zápas. A další přidávala pravidelně právě v ženské nejvyšší soutěži ve Zlíně, kam měla vyřízené hostování.
1: Byla jsem tam jakoby nováček, ale holky mě v týmu ve Zlíně přijali velmi pěkně. Hodně mi to pomohlo. I trenér mi dával důvěru, což za to jsem moc ráda a vděčná, protože bez toho by to nešlo. Díky tomu se mi i na tom hřišti hrálo lépe a mohla jsem sbírat právě ty zkušenosti. Je to určitě něco jiného, ale jsem za to ráda.
2: Pochvaluje si křídelnice, kterou v příští sezóně čeká podobný scénář. Olomouci je totiž i po odchodu elitní střelkyně Anny Kubálkové na postu křídla aktuálně příliš velká konkurence.
1: Příští rok to budu mít zas podobně, budu mít hostování nebo limitovaný přestup do Zlína a zase tam odehraju ten celý rok a zase budu sbírat zkušenosti, protože na Zoře jsou velmi kvalitní křídla a bohužel bych tam nedostala tolik prostoru, jak ve Zlíně. Je to fakt jenom kvůli tomu, abych měla to herní vytížení, protože chci fakt hrát a chci se posouvat dál.
2: Herní vytížení čeká Michaelu Krapkovou i v dalších dnech. Už dnes totiž s českou juniorskou reprezentací vstoupí do mistrovství světa v Číně.
1: Já se osobně těším moc, protože jsem tam nikdy nebyla. Těším se, jak to tam celkově bude vypadat, protože to je úplně jiný svět a bude tam určitě hodně jako moderní, určitě tam budou i nějaký jako starší nějaký uličky. Těším se, co tam všechno poznáme. Asijská kultura se mi líbí, mají to tak jiný a zajímavý a asijskou kuchyni úplně nemusím, ale myslím si, že se s tím tam poradím a když bude potřeba, tak to s ním stejně.
2: Kromě životních zážitků půjde ale hlavně o ty sportovní, tedy změřit cíly s nejlepšími týmy světa.
1: S celým týmem se těšíme moc, těšíme se na ty zkušenosti, co tam zažijeme. Do všech zápasů čepeme naplno,

0: a budeme tam chtít nechat vše a budeme chtít ukázat to nejlepší v nás. Myslím si, že když se nám vyvede postupit ze skupiny, tak si myslím, že můžeme dojít co nejdál a doufám, že bychom mohli třeba i bojovat o medaile. Doufám, že by to mohlo i cinknout.
1: Věří olomoucká házenkářka Michaela Krapková. České juniorky už dnes v 8 hodin ráno českého času vstoupí do základní skupiny duelem proti Spojeným státům. Už 24 hodin poté se postaví Islandu a na závěr skupiny v čínském městě Tchingchung se utkají s Černou horou. Případné medailové zápasy se hrají 5. července. Adam Koret, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Rekonstrukce severní fasády zámku v Plumlově nabere zpoždění. Kvůli rozsáhlému napadení části střešní konstrukce dřevomorkou se navíc prodraží o 40 milionů korun. Řemeslníci přerušili restaurátorské práce do doby, než bude dřevěná střešní konstrukce opravená, řekla starostka Plumlova Gabriela Jančíková za KDU-ČSL. Prostějovská radnice vypsala tender na modernizaci řízení automobilové dopravy ve městě pomocí nových technologií. Součástí zakázky je instalace nových zařízení na světelně řízené křižovatky nebo osazení detekčních a dohledových kamer na hlavních dopravních tazích. Vyplývá to z databáze veřejných zakázek. Nové dětské hřiště vyroste příští rok v Krnově na ulici Sovova. Jde o vítězný návrh krnovského participativního rozpočtu. Tento rok se do takzvané Krnovice přihlásilo 12 projektů. Pracovní tým vybral 6 nápadů, které splňovaly podmínky. O vítězném návrhu pak hlasovali přímo občané. Sport. Olomoucký cyklista Pavel Bittner se na domácím mistrovství republiky v tomto týdnu nakonec nepředstaví. Místo šampionátu v Uničově a Jeseníku dal 23-letý silniční profesionál přednost pokračování v přípravě na Tour de France. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na silnici 44 u Dolních Studének v části u Čističky. Dělníci tam pracují na údržbě protihlukových stěn.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: A že několik stovek volných míst na olomouckých hřbitovech by mohlo přinést jejich digitální zmapování. Podrobnosti už za chvíli. Vítek Šoukal přeje, dobré ráno, 2 minuty po 7:30.
4: Sní.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl osmé, dobré ráno, a že několik stovek volných míst na olomouckých hřbitovech by mohlo přinést jejich digitální zmapování. Specializovaná firma k tomu využila drony a laserové skenování. Výsledky uvidí i lidé v databázi, ve které jednoduše najdou hroby svých příbuzných nebo významných osobností.
1: Oni na to mají takový ty technologie skenovací, že takhle napasují ty konkrétní místa a vznikají z toho ty jednotlivé skupiny, je to rozdělený podle barev, ale i učíslovaný, a pak právě si můžete vyhledávat podle toho nájemce a podobně. Že?
2: Značením mi ukazuje ředitelka správy olomouckých hřbitovů Dana Pluskalová ve své kanceláři už zpracované snímky z dronů. Ty skenovali hřbitovy zhruba 3 měsíce. Teď je firma postupně zpracovává.
1: Teď jsme zrovna ve fázi, že máme nasnímáno pomocí laserového skenování z dronů 12 pohřebišť. Vytvořila se takzvaná ortofotomapa. Propojuje se teďka aktuálně z databází, kde se napojuje číslo hrobu, konkrétní nájemce, pohřbené osoby a tak dále.
2: Díky snímkům zjistili správci nejen neobsazená, ale i podle původní databáze nevytvořená hrobová místa. Vyplývá z nich, že kapacita je dostatečná, a po digitalizaci se ukazuje mnoho dalších míst, která můžou nabídnout. Lidé mají ale stále větší zájem o alternativní způsoby pohřbívání.
1: Nutno poznamenat, že trendem poslední doby nejsou spíše hrobová místa, ale urnová anebo uložení ostatků na rozptylovou loučku nebo do lesa vzpomínek.
2: Digitalizace nebo taky pasportizace hrobů ulehčí podle Dany Pluskalové práci správcům hřbitovů. Nová databáze ale nabídne další služby pozůstalým při vyhledávání hrobů nebo volných míst.
1: A nejdříve musí proběhnout u nás interní zpracování té databáze a až potom po důsledném zpracování a následné kontrole bude uvolněna takzvaná veřejná část té databáze, samozřejmě bez citlivých údajů.
2: Snadněji se budou vyhledávat i hroby slavných osobností, doplňuje náměstek primátorky Tomáš Sýkora z hnutí ANO, tak jak to funguje třeba ve Vídni.
3: Kde si najdete jméno toho zemřelého a přesně vám to zjistí, kde ten dotyčný leží, kde se narodil, kde zemřel, kde přesně ten hrob je, takže chceme to i tady v Olomouci.
2: Radní počítají od příštího roku i s postupnou rekonstrukcí funkcionalistické budovy krematoria za celkem 150 milionů korun. Centrální hřbitov by tak podle správců měl být nejen pietním místem, ale i oddychovou zónou, podobně jako městské parky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 24. červnového rána, je tady středa, svátek má Jan, vše nejlepší, je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku. No, dnes bude opět slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Žárové je jasno, teplota 14 stupňů, vlhkost vzduchu 62%, napsal Tonda. U nás je 17 stupňů, chystám se dělat filé s bramborem, krásnou středu při jezdě na Zholubic a Štíty 18 stupňů, hlásí Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči k hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10:00.
3: Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17:30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Na první

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 4 minuty po 7:45. Dobré ráno, je tady další horký den. Odpoledne bude až 31 stupňů Celsia. Nezapomínejme proto na pitný režim a na ovoce, které osvěží. Zkuste třeba broskve, obsahují 89% vody, k chuti a osvěžení přispějí také jahody, ananas, grapefruit, který má 92% vody a samozřejmě můj oblíbený meloun. Ten obsahuje až 90% vody a dám jistě potěší, že je nízkokalorický. Obsahuje asi 15 až 30 kalorií na 100 gramů, což je prý málo. Tak přeji, ať dnešní vedro a zejména vedro v dalších dnech zvládneme co nejpříjemněji.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 8 hodin. Silničáři likvidují most na třídě 1. máje v Hranicích. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Silničáři likvidují most v Hranicích. Soud se bude zabývat pojistným podvodem s vilou v Moravičanech. Park sanatoria Edel ve Zlatých horách dnes ožije letním festivalem. Čekejte jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Demoliční práce právě začínají na třídě 1. máje v Hranicích. Dělníci tam zlikvidují most přes frekventovanou čtyřpruhou silnici. Nahradí ho nový. Tranzitní doprava je odkloněná na dálnici. Ostatní auta musí jezdit po objízdných trasách. Chodci můžou od úterý využívat provizorní lávku, říká starosta Daniel Vitonský z Hnutí ANO.
2: Nám se naštěstí teda podařilo domluvit a prosadit tu lávku pro pěší, čím jsme výrazně zkrátili ty obchůzné trasy. A tuto lávku se podařilo tedy skolaudovat a vlastně od úterka od 6 hodin od rána tak je k dispozici pro pěší a ta pěší doprava byla na ní převedena.
1: Před Olomouckým vrchním soudem dnes stane čtveřice lidí obžalovaná z pojistného podvodu s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Krajský soud jim uložil tresty v rozmezí od 6 do 7,5 roku vězení. Majitelé si podle rozsudku nechali za pomoci známých svou vilu zapálit. Získat chtěli na pojistce 55 milionů korun. Muži vinu u krajského soudu přiznali, tvrdili však, že jejich obviněné partnerky o činu nevěděli. Koncerty hudebníků, divadlo, vystoupení žonglérů a další akce pod širým nebem nabídne obyvatelům a návštěvníkům Zlatých hor tradiční festival v parku sanatoria Edel. Přehlídku zahájí dnes v 15.30 soubor Sváťovo dividlo. Festival potrvá do konce srpna, říká ředitelka sanatoria Alexandra Plevačová.
3: Vždycky začínáme nějakým programem odpoledne v sobotu pro děti. Bývají to různá divadla, představení nebo nějaké workshopy. Máme tam třeba Dravce. Potom v podvečer je kapela, nějaká regionální, menší a potom tam máme třikrát letní kino večer. Sport.
1: Útočník Cristiano Ronaldo dal jako první fotbalista v historii gól na 6 mistrovstvích světa. Proti Uzbekistánu skóroval dvakrát a přispěl k vysokému vítězství Portugalska 5-0. 41-letého Ronalda hlavně těšil zlepšený týmový výkon po úvodní bezbrankové remíze s Demokratickou republikou Kongo. Řekl to v pozápasovém televizním rozhovoru.
4: Nejdůležitější samozřejmě je, že jsme jako tým odvedli dobrou práci. Hodně jsme na sobě pracovali a výrazně se zlepšili. Vždycky je hezké, když překonáte rekord, ale náš cíl je úplně jiný. Chci hlavně pomáhat týmu.
0: Počasí.
1: Jasno, odpoledne přechodně až polojasno, tak bude dnes vypadat obloha nad střední Moravou. Teploty dosáhnou k 27 až 31 stupňům, v Jeseníkách se mají pohybovat okolo 22 stupňů Celsia a povane slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D1 na 315. kilometru u Bělotína ve směru na Brno. Kvůli pracím na silnici je tam uzavřený pravý pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno, no někdy mám pocit, že úkolem malíčku na noze je doopravdy kontrola, že je všechen nábytek doma na svém místě. Dnes jsem tak po třetí ráno našel náš nový stůl, tak doufám, že vy jste měli daleko lepší probuzení. Dnešním tématem rubriky Co v učebnicích nebylo, budou už za chvíli blesky. Více nám o nich poví Martin Písařík a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Jaromír Nohavica. Dobré ráno.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky,

uchvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Moise sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Právě teď probereme blesky s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8:45, dobré ráno, je tady středa 24. června a svátek má Jan.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, do Jana Křtitele nechval ječmene. No dnes bude opět slunečno a teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Rýmařov, 18 stupňů Celsia, slunečno, bude pořádné vedro, napsal Mirek. Jeseník, 19 stupňů, zahrádku jsem zalila už v 6 ráno, ještě nakoupit a budu den trávit ve stínu, píše Dáša. Loučná nad Desnou, 18 stupňů, tolik naměřil Honza. Honzo, vše nejlepší k svátku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
1: Loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Skupina Mandraže nám připomněla písničku Ona se smála. Hrajeme písničky, které nestárnou, už se chystá Stanislav Hložek a song Taková je láska má. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno, dobrou chuť a snídáte-li právě teď a jste na cestách, dobře dojeďte. Téměř 5,5 kilometru dlouhou trasu vodovodu poničili ve Vápené na Jesenicku předloňské povodně. Na jeho obnově pracují dělníci přes rok, co opravy brzdilo. A s jakými komplikacemi se potýkají, zjišťovala reportérka Sabina Millerová.
1: Stojíme pod obecním úřadem na mostě, který zůstal stát osamoceně. Díváme se na koryto řeky Vidnávky a před námi už jsou zahajovací práce v této etapě.
2: Ukazuje mi starosta Leoš Hanek z hnutí TOP 09. Část vodovodu podle něj po povodních prakticky zmizela.
1: Vytahovali jsme trubky z potoka. My jsme hned následně, když jsme sehnali v podstatě nějaké vodaře a firmy, které nám byly schopny pomoct a hlavně materiál, tak jsme začali ten vodovod provizorně obnovovat.
2: Dělníci na jeho obnově pracují už téměř rok. Podle Haniga práce nejvíce brzdila složitá administrativa.
1: Jsem přesvědčen, že je to platnou legislativou, protože stavební zákon je tak postaven, jak je. To znamená, my se musíme chovat jako každý jiný stavebník a mnohdy je to náročné.
2: Další komplikace by mohly nastat kvůli situaci ve světě, pokračuje Hanik.
1: Zhotovitelská firma nám poslala informativní dopis, kde nás upozorňuje, že v rámci krizí, které jsou kolem nás a na světových trzích, může dojít k buď to navýšení ceny, nebo k nedokončení díla, anebo k omezení zásobování materiálem.
2: Hanik ale zároveň uvádí, že se jedná pouze o informativní dopis. Jeho obsah už ale projednávali tamní zastupitelé společně s advokáty.
1: Doporučení je takové sledovat termíny, sledovat kvalitu, no a pokud by, nedej bože, došlo k nějaké takovéto situaci, tak musí zasedat zastupitelstvo a budeme to aktuálně řešit. Pro nás je důležité, aby se ta stavba dokončila v plném rozsahu, tak jak byla naplánovaná.
2: I přes některé komplikace, ale práce pokračují. Doplňuje stavby vedoucí Ladislav Chmelař.
3: Hotové je potrubí čerpání z čerpací stanice do vodojemu. Máme hotové jeden přechod vodního toku a podél hlavní komunikace směrem do obce jsme někde v polovině mezi hlavními vodojemy obce Vápená. Tak kdybych to přepočetl na kilometráž, tak si 5,5 kilometru nám zbývají něco přes 2 kilometry.
2: Škody po povodních ve Vápené dosáhly 500 000 000 korun. Oprava tohoto vodovodu si vyžádá zhruba 82 milionů korun, uvádí Hany.
1: Jedná se skutečně o jako kdyby dílčí největší investici.
2: Na opravený vodovod čekají i místní obyvatelé, jako například paní Marie.
4: No, když se sprchujeme, tak to čurka od těch povodní, no je to špatné. Čekám, to je fakt.
2: Práce by měly skončit do podzimu letošního roku. Z Vápené Sabina Millerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Objížďky ke středověkému hradu Helvštín skončí před víkendem. Informaci Českému rozhlasu potvrdil nezávislý starosta Týna nad Bečvou Antonín Ryšánek. Dělníci totiž nejpozději v pátek dokončí opravu návsi a Lipnické ulice. Trvala 3 měsíce a turisté tak museli cestu k jedné z nejnavštěvovanějších památek v Olomouckém kraji absolvovat po objízdných trasách. Bývalý starosta Hranic Jiří Kudláček musí zaplatit víc než 350 tisíc korun městské firmě Ecoltes Hranice. Nepravomocně o tom rozhodl krajský soud v Olomouci. V plném rozsahu tak vyhověl žalobě firmy, ve které Kudláček působil několik let jako místopředseda představenstva. Peníze inkasoval za své údajné poradenské služby a konzultační činnost. Třebečské důlní stezky na Moravsko-Třebovsku čeká obnova značení. Projekt za víc než 1 000 000 korun zlepší orientaci turistů i cyklistů a nově je zavede také k několika výhlídkám, které jsou součástí naučné trasy. Řekl to o místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil z KDU-ČSL. Sport. Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Oba týmy mají po 2 zápasech 4 body. Chorvatsko naopak bodovalo poprvé na turnaji. Porazilo Panamu 1-0. Na 4 body se dostalo také Portugalsko po výhře 5-0 nad Uzbekistánem. A postup může slavit Kolumbie, která porazila Kongo 1-0. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržíte se na silnici 366 mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. U odbočky na Čelechovice došlo k nehodě 2 osobních aut a je tam uzavřený 1 pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli probereme, jak je to s dálnicí mezi Olomoucí a Přerovem. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Mezi Olomoucí a Přerovem nám zbývá dostavit pouze poslední kus dálnice D55 v úseku Kokory Přerov. Přípravy této části jsou v plném proudu. Konkrétně hodnotíme nabídky stavebních firem z veřejného výběrového řízení na zhotovitele a přímo v terénu už pracujeme na skrývkách ornice, archeologickém průzkumu a vytyčování staveniště. Tyto práce na místech budoucí trasy skončí během 14 dnů a po výběru zhotovitele zahájíme samotné stavební práce. 6 kilometrů dlouhou novostavbu z Kokor do Přerova máme v plánu postavit během 3 let.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, prší-li na Jana Křtitele, pršívá 3 dny celé, je-li bez deště, bude pěkně ještě. No, dnes bude opět slunečno, teplota do 31 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 19 stupňů, hlásí slunečno, na oběd budou palačinky s tvarohem, tak Honzo, dobrou chuť a vše nejlepší k svátku. Už jsem vyplela rajčata. Pochlubila se Hanka z Chomoutova a hlásí 20 stupňů Celsia. To jste šikovná. Hanušovice 17 stupňů, vzkaz od Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči k hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10:00.
3: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 3 minuty po 8:45. Dobré ráno, je 24. červnové ráno. Svátek má Jan. Co říkají pranostiky pro dnešní den? Tak na svatého Jána otvírá se k létu brána. Od svatého Jana Křtitele běží slunce k zimě a léto k horku. Na svatého Jána noc není žádná. Jak je to s deštěm? Před svatým Janem modli se o déšť, po něm přijde bez říkání. Déšť na svatého Jana Křtitele nenazbíráš ořechů do věrtele. Prší-li na Jana Křtitele, pršívá 3 dny celé. Je-li bez deště, bude pěkně ještě. Kolem svatého Jana je častá povodňová rána. Zemědělci pozor, do Jana Křtitele nechval ječmene. Prší-li na svatého Jána Křtitele, zkazí pršívá 3 dny celé. Je-li bez deště, bude pěkně ještě. Kolem svatého Jana je častá povodňová rána. Zemědělci pozor, do Jana Křtitele nechval ječmene. Prší-li na svatého Jána Křtitele, zkazí se ořechy. A ještě jedna pranostika. Radši čerta než hřib před svatým Janem viděti. To se stalo k hladu. Tak přeji, ať nám výjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

starýho železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Oprava chodníku mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady v Jeseníku se zpozdí. Více o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno, za chvíli s vámi bude Vilém Pospíšil. Přeji usměvavou a klidnou středu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomouc spustila web s pocitovými mapami. Oprava chodníků mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady v Jeseníku se spozdí. Čeští fotbalisté se chystají na klíčový zápas na mistrovství světa. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Olomoucká radnice spustila nový internetový portál s takzvanými pocitovými mapami. Zobrazují například lokality, kde se lidé cítí bezpečně, která místa mají rádi, kde jim chybí zeleň nebo která považují za problematická. Výstupy z mapování poslouží jako podklad pro plánování rozvoje města, přípravu strategických dokumentů a investičních projektů. Sdělil to Tomáš Burian z odboru informatiky olomouckého magistrátu. Plánovaná oprava chodníků mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady v Jeseníku začne oproti původnímu plánu vedení města později. Důvodem je odstoupení firmy, která zvítězila v soutěži na zhotovitele. Více mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: Vítězná firma odstoupila z výběrového řízení z kapacitních důvodů, smlouvu nepodepsala a město proto bezodkladně podniklo potřebné kroky. Nyní jedná s druhým uchazečem v pořadí tak, aby práce začaly letos na podzim, ideálně tedy v měsíci září. Obnova pěšího propojení mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady zůstává i nadále pro město důležitou akcí.
1: Stovky milionů let vývoje života na Zemi přibližuje nová výstava v muzeu v Zábřehu. Zájemci si ji můžou poprvé prohlédnout dnes. Určená je pro malé i velké návštěvníky. Více mluvčí muzea Zuzana Kvapilová.
3: Výstava s názvem Výlet zpět o miliony let provede malé i velké návštěvníky stovkami milionů let vývoje života na Zemi. Na cestě časem poznají obří přesličky a trilobity, podívají se za dinosaury, navštíví tygra šavlozubého i lovce mamutů. Výstava je interaktivní a potrvá do 20. září.
0: Sport.
1: České fotbalisty čeká klíčový zápas na mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafričany se na Aztéckém stadionu utkají s domácím Mexikem a postup do play-off jim nejspíš zajistí jen výhra. Stejně jako v jarní baráži o šampionát, tak národnímu týmu půjde o všechno. Mluví o tom i kapitán Ladislav Krejčí.
4: Může nám to dát určitou zkušenost a přebrat si ty výkony a tu posloupnost, která následovala v těchto zápasech a věděli jsme, co je ten cíl, aby jsme postoupili dál. To si uvědomujeme i teď a můžeme to přenést.
1: Duel Mexiko-Česko má výkop ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 a foukat má slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na silnici 446 za Chomoutovém u Olomouce, když pojedete na Pňovice, srazilo se tam osobní auto s motorkou a opatrně stále také na silnici 366 mezi Prostějovem a Kostelcem na Hané. U odbočky na Čelechovice došlo k nehodě dvou osobních aut a je tam uzavřený jeden pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Všichni jsou už v Mexiku, je jasné. Vždycky, když hraje už posledního půl roku ta písnička, tak si vzpomeneme na 80. léta i na rok 2026 na naše angažmá na světovém fotbalovém reprezentačním šampionátu. No a teď taky známe možná někteří ten Mundial, to se taky zabydlelo. A co takhle i Estadio Azteca a nadmořská výše 2200 metrů. Tam se to bude hrát. Tak uvidíme, uslyšíme třeba i na radiožurnálu Sporta nebo výsledky v Českém rozhlase Olomouc. Toť fotbalová reprezentace. No a dnešek 24.6. a v kalendáři nejenom svatý Jan, ale taky všeobecně Honza. Tak milý Honzo, dobré dopoledne, všechno nejlepší, cink, štrnk.
1: Hezké dopoledne, ale kde jsou ty dárky, Bosku?
5: Ne, písnička na přání, tvůj nejoblíbenější Vaby Daněk a v zápětí Scorpions.

0: začátku 90. let či konce let 80. zazněla i píseň od německých Scorpions, nejen do východního Německa, nebo také na další území, jak se tam zpívá, o Moskvě, Gorkyho parku a tak dále v textu. A to jsou 90. leta, začátek a změny, Wind of Change, kapela Scorpions. Tak by to chtělo možná na dohled i nějakou změnu klimatu, počasí tedy v tom pozitivnějším duchu, anebo se osvěžit procházkou, takovým špacírem, navíc ještě i za kumštem, jak by řekli babičky, výstavy s procházkou, procházka vernisážemi. To je také podtitul společného projektu olomouckých nezávislých galerií. I tam by mohl být chládek občas. Už zítra odpoledne můžeme vyrazit na příjemnou cestu. Špacír a za kumštem. Cestu městem za díly současných umělců a umělkyň. Výstavní procházka XY se koná už po 11. ale to představí současnou uměleckou scénu z Budapešti, jak teď potvrdí také v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc jedna z organizátorek Marie Majksnerová.
1: Ten výběr hodně souvisí se situací umění v Budapešti v minulých letech, kde ta situace podléhala silné centralizaci kulturní politiky a proto ta progresivní tvorba se hodně přesouvala třeba do zahraničí nebo směrem k nezávislé scéně, do nějakých jako mezinárodních projektů. A proto je vlastně hrozně zajímavé sledovat ty budapešťské umělce u nás, protože uvidíme, jak umění dokáže vlastně reagovat na ty proměny veřejného prostoru, proměny politické atmosféry. Výstavy se hodně věnují paměti, možnostem vyjádření za různých podmínek. Týkají se hodně vztahu k tradici a to je taková jako linka, která je propojuje.
2: Jak celá procházka probíhá, kdy začíná a jakým způsobem se do ní lidé mohou zapojit?
1: Procházka začne ve čtvrtek na Dolním náměstí, tady v galerii XY, ve 4 hodiny odpoledne a ten program vlastně bude probíhat do večerních hodin, bude připravené nějaké drobné občerstvení z galerii XY, kde bude teda kolektivní výstava ve spolupráci s maďarskou galerií Kisterem. Budeme pokračovat do galerie Včko, kde bude fotografický soubor Ester Šárkány, který je věnovaný proměnám vztahu mladé generace k maďarským tradicím, ke kulturní paměti k folkloru. Ve vitrinové galerii nebo televizní galerii 9.16 p.m. uvidíme práce Adama Alberta, který vychází z výzkumu vizuální kultury Maďarské republiky RAD, takže trošku hlouběji do minulosti a zase sleduje nějaké proměny veřejného prostoru prostřednictvím politických symbolů, architektury, obrazů v Basement Studio, kam budeme potom pokračovat. Bude intermediální umělkyně a performerka, která se opět bude věnovat otázkám veřejného projevu, svobody médií, kolektivní paměti. Jmenuje se Viktoria Monhor, ta autorka. A další zastávky potom nabídnou nějaký pohled na tělesnost, na architekturu, na každodennost i na nějaké jako alternativní formy soužití. Bude to ve vitríně denisce Hana Šabo Safrany. Zkoumá hranici mezi blízkostí a odstupem pomocí dotyku rtu, polipku. A v galerii PAF bude videoinstalace poměrně košatá Tamáše Pála, který sleduje vznik nějakých alternativních světů ve stínu průmyslových proměn východní Evropy. Bude se věnovat squattingu a dalším vlastně podobným fenoménům. No a závěr procházky vlastně už ve večerních hodinách bude zase na Dolním náměstí v galerii G21. Kde se představí umělecké duo Lerins Porschow. Patří k výrazným zástupcům právě té maďarské scény. A ještě jsem vynechala, že cestou se zastavíme na Konviktu, kde proběhne koncert slovenského hudebníka a improvizátora Štefana Šaboa, který na parkánu odehraje takové jako improvizované dekonstrukce maďarských lidových písniček. A je dobré zmínit, že vlastně mapka té trasy je na www.xyolomouc.com, kde je i celý program napsaný. A jako každý rok i letos bude k dispozici taková interaktivní Google mapa, kterou budou moct mít navštěvníci v mobilu a budou si tam moct číst anotace a sledovat vlastně, jak ta procházka jde městem.
2: Říká Marie Majksnerová, spoluorganizátorka procházky XY 2026 Budapešť v Olomouci, na kterou můžete vyrazit už tento čtvrtek od 16 hodin. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: děkuju ti.
1: Díky, také Luci, bílé za píseň. Děkuju ti v 9.24, třeba jako příjemné osvěžení, pohlazení, pofoukání, tedy chladivější. 9.24 a 24.6. dopoledne. Co kdyby jednou domy nerostly z cihel a betonu, ale z konopí a ještě možná z tiskáren? Čeští vědci vyvíjejí nové možnosti využívání technického konopí ve stavebnictví. Na ČVUT, Českém vysokém učení technickém, testují například deskové materiály nebo konstrukční prvky, které by v budoucnu mohly doplnit běžně používané stavebniny. Výsledkem má být demonstrační ukázkový dům, na kterém ověří vlastnosti

0: v praxi.
1: Na stole nám tu leží hromádka světlé dřevité hmoty, lisovaná deska, izolační materiál, nějaké stavební tvárnice. Když se ale podíváme blíž, tak zjistíme, že jejich základ není kámen, písek ani dřevo. Je to všechno vyrobené z rostliny, z technického konopí.
2: Tady vidíte vlastně pazdeří, jedna ze složek technického konopí. Primárně se z konopí zpracovává stonek, to je asi nejžádanější část z toho technického konopí. A to pazdeří by se dalo říct, že je taková jakoby odpadní hmota, s kterou si třeba ty konopáři nevědí moc rady.
1: Jsme v Univerzitním centru energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického, kde Barbora Vlasatá z laboratoře cirkulárního stavebnictví zkoumá, jak by se právě konopí mohlo víc uplatnit ve stavebnictví.
2: To je tvárnice, která je vlastně udělaná, je to jako beton, je tam vlastně to pazdeří, je tam zapracovaný s nějakým pojivem a dá se to prostě použít jako stavební materiál. Naopak z toho stonku se třeba dělá tepelná izolace, to už jsou jakoby víceméně zavedené prvky, které na trhu koupíte.
1: Když se podíváme na tu tepelnou izolaci, tak ona vlastně je velmi podobná té izolaci, která není z technického konopí.
2: Ano, je to víceméně to samý a právě je to alternativa k té klasické třeba minerální izolaci, která je dělaná z čedičových vláken. Tohle je prostě rozvlákněný stonek a má to víceméně ty samé tepelné vlastnosti, jako má ta klasická minerální vlna.
1: Říkáte víceméně stejné vlastnosti, má to i nějaké výhody?
2: Je to prostě obnovitelný zdroj, lokální, to konopí svým způsobem i jakoby pomáhá v té půdě, není to rostlina, která by to nějakým způsobem vyčerpávala, jako to třeba dělá řepka. Je to rychle dostupný zdroj, ta masa je tady rychle dostupná, třeba i dalo by se říct rychleji, než třeba v případě dřeva.
1: Pak tu jsou ale i věci, které na trhu ještě úplně nenajdeme, třeba deskové materiály nebo materiály na bázi lisovaných stonků.
2: A to jsou právě ty varianty, na kterými se budeme zaměřovat a budeme se snažit nějakým způsobem zjistit ten přínos, tak aby jsme mohli jim potom pomoct se umístit mezi těma ostatníma standardníma výrobkama na trhu.
1: Na vývoji těchto materiálů ale vědci nechtějí zůstat jen v laboratoři. Cílem projektu je ověřit jejich využití přímo v konstrukci domu. Jak říká Jakub Diviš z laboratoře udržitelné výstavby, nejde o hledání úplně nové suroviny, ale o to, co už známé materiály dokážou v praxi.
3: Výsledkem bude, že všechny obvodové stěny, střecha a podlaha budou z technického konopí. Míra detailu a množství využitých konopných materiálů je samozřejmě otázkou i výzkumu. Je před náma ještě několik výzev, které my musíme zvládnout. Pevně věříme, že se nám to podaří, takže ta představa je velmi, velmi jasná a ty konstrukce chceme ukázat, že z toho konopí lze stavět standardním způsobem.
1: V domě chtějí vědci otestovat například to, jak materiály odolávají zatížení nebo jaké mají tepelně technické vlastnosti. Z Univerzitního centra energeticky efektivních budov Českého vysokého učení technického Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

snad je tu naděje. Petra Janu s láskou má svět naděje. Samozřejmě píseň z let 80. Tak ještě 90. léta u Argemy, že prý tohle je ráj. A co dál v našem vysílání? Třeba za chvilinku Mirek Kobza, tentokrát z údolí Horního Pomoraví. Tak typujte, kam konkrétně zavítáme, kam nás pozve. A co ještě dál ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, když jsme tu měli už ty hudební legendy, nejen Petru Janu, před chvilkou Beach Boys, tak co takhle? Co takhle letos 13. srpna neuvěřitelně 80-letý Michal Prokop. A dnes dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc pozvánka na aktuální blížící se koncert do olomouckého letního kina na Michal Prokop Trio. A možná, že by se tam někde našli i krásné vstupenky do letňáku pro odrle. Ne, k večeru se to dá už docela zvládat i v tomto počasí a hlavně s neuvěřitelným zážitkem a letošním oslavencem. Nejen proto poslouchejte, nejen dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc 24. červnové.

0: Když jako malý kluk sledoval zatmění slunce, nejspíš netušil, že se jednou stane průvodcem po noční obloze. Dnes Michal Štipl pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči k hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc ve středu krátce po 10. hodině.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: australský páreček, herecký, pěvecký, Kylie Minogue s Jasonem Donovanem, blondětý páreček, 9 hodin, 43 minuty, a co dál? A co třeba v prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc? Já myslím, že i příznivci kolegy Kobzy si přijdou na své, ale nejenom jeho příspěvky tam budou, protože jich bude ale opravdu, opravdu hodně. Takže pozor, tradice, jednou denně budeme soutěžit v rámci prázdninového rozhlas, to je výhra, jistě uslyšíte pozvánky. Pak také na moravské pověsti se třeba můžete o prázdninách těšit. Také na kopeček, dnes dopoledne na skok, živě, ale také v reportážích a příspěvcích, medailoncích. O prázdninách počítáme, no a s Českým rozhlasem Olomouc o prázdninách také pravidelně vydáme na skok do Polska. Tady si typuju, že to bude asi doména páně Kobzova. A teď hostice u nás, místní část Rudy na Šumpersku. To je odpradávna místo spojené s krásnou přírodou, ale drsnějším podnebím, podhůřím Hrubého lesa. Díky sběratelce Anežce Šulové se dodnes dochovaly zprávy o zdejším folkloru, o pověstech, tradicích. Podívejme se teď i do dávnější historie tohoto regionu, této části regionu. To všechno v pravidelném putování Mirka Kobzy, ano, v jeho rubrice.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Osada Hostice dnes leží stranou hlavních komunikačních tras v údolí Pstružího potoka, zařezaném do kopců Hanušovické vrchoviny. Podle jedné z variant jméno obce vychází z pojmenování hostů, tedy cestujících, kteří zde nocovali na své pouti z Moravy do Klacka a Slezska. První zmínka o Hosticích spadá do roku 1397, kdy zde stály dvě vesnice, Malá a Velká Hostýs. Sloučení obou původních vesnic do jedné vysvětluje také pozdější změnu jména vesnice na pomnožné Hostice. V roce 1489 je ale v dokumentech uváděna část vesnice jako pustá a není vyloučeno, že dnešní nejsevernější část obce leží právě na místě někdejší spustlé osady. Zajímavá je také místní legenda, že na kopci kostelnice nad touto částí obce kdysi stávala zvonice nebo dokonce kostel a obec, včetně této zvonice, pak měla být stržena při velké povodní, která se prohnala údolím. Mimochodem, legenda o povodních se zde objevuje častěji a zdá se, že tedy má nějaký reálný základ. Hostice patřily ve svých počátcích Zábřeskému panství, později k Rudskému statku, se kterým jsou spojovány až do konce patrimoniálního období. Zdejší mikroklima je chladné a pozemky jsou svažité a málo úrodné. Přesto už na konci 17. století stálo v Hosticích 26 usedlostí. To už ale obec patřila Lichtenštejnům a právě Alois Lichtenštejna nechal koncem 18. století parcelovat Kučovský dvůr, patřící k Bohdíkovu, kam chodili hostičtí nevolníci na robotu. Zřídil zde osadu Alojzov a protože se zde kdysi nacházel vrchnostenský hamr, právě zde vznikla železná huť s vysokou pecí. Mezi Hutí, Rudou nad Moravou a Hosticemi se dobývala železná ruda pro zdejší provozy. Když byla vytěžena, byla huť přestavěna na papírnu, která tady existuje dodnes. V samotných Hosticích se pak rozvinuly zejména domácí výroby. Kromě přadláctví a to bylo obšívání nítěných knoflíků, výroba knoflíků z perletí, dřevěného nářadí, násad a kartáčů. Nejvýstavnější budovou obce je malý zámeček připomínající stavba s věžičkou a hodinami. Letopočet prozrazuje, že byla postavena v roce 1887. Podle ústního podání nechal postavit zdejší rodák Ignác Urban, který údajně v mládí odešel za prací do ciziny a na stáří se vrátil do rodné obce. Rodina se prý o něj nechtěla postarat a tak své jmění věnoval vesnici s tím, aby postavila a provozovala zaopatřovací ústav pro chudé. Poněkud stranou od hlavních cest stojí pozoruhodná hostická kaplička svatých Rocha, Fabiána a Šebestiána. Je to vlastně jenom malá dřevěná přístavba přilepená ke starší zvonici, která zde patrně stojí už od poloviny 18. století. Kaple byla postavena v roce 1833 poté, co obec postihla cholera, na jejíž následky zemřelo 23 místních obyvatel. Ve zvonici se se nachází zvon, který se sem patrně dostal jako náhrada za původní zvonek zrekvírovaný za druhé světové války. Byl ulit v Moskvě ve slevárně rodiny Samginovi, patrně někdy před bolševickou revolucí. Kromě toho najdeme v hosticích ještě jednu z nejmladších modliteben církve československé husitské. Zborový dům zde byl postaven už v roce 1932. Na modlitebnu do okupace nedošlo. Spolu s místními věřícími ji dostavil až na začátku 70. let místní kazatel Emilian Havlíček. Byla posledním prohřeškem tohoto pana faráře, který následně putoval na dlouhá léta k Lopatě. Kaple, kterou postavil, však stojí v obci i nadále. Hostice mají krásné okolí a také spoustu legend, které zaznamenala zdejší rodačka Aneška Šulová. Mimochodem je to také místo, kde je zachováno spousta krásných chaloupek, které připomínají původní architekturu této horské oblasti. Pohlednici z kraje mezi Pradědem a Hanou, tentokrát z Hostic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Říkám si, tohle se mi snad jenom zdálo, tak oficiálně k 10. 11. dopolední vydávají týdenní celorepublikový předpoklad meteorologové. V noci na neděli minima 23 až 18, přes den 35 až 40 stupňů Celsia. Do výstrahy před suchem pro Jižní Moravu, také něco o vodovodu, anebo o sukulentech. Tematicky zařadíme za chvíli do zpráv.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotíně a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Je 10 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Ve Vápené na Jesenicku dělníci pokračují v obnově vodovodu poničeného povodní. Meteorologové kvůli suchu varují před požáry. V olomouckých sbírkových sklenicích začíná výstava kaktusů a sukulentů. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Obnovu obecního vodovodu poničeného předloňskými záplavami by měli do podzimu dokončit dělníci ve Vápené na Jesenicku. Velká voda poškodila ve vesnici zhruba 5,5 kilometru vodovodních rozvodů. Opravit je ještě potřeba zhruba 2 kilometry. Více starosta Leoš Hanik z Hnutí TOP 09.
3: V tuto chvíli se vlastně nacházíme v nějakých 60% zhotovení té stavby. Obnova bude stát 82 milionů a bez DPH a tuto částku kompletně zaplatí Státní fond životního prostředí, který nám vlastně poskytl finanční prostředky. Předpokládám, že bychom mohli tu stavbu ukončit koncem října letošního roku.
1: Na Jižní Moravě platí až do odvolání výstraha kvůli vyššímu riziku požárů. Meteorologové před požáry varují kvůli pokračujícímu suchu. Lidé by se i na Střední Moravě měli vyhnout rozdělávání ohně v přírodě nebo vypalování trávy. Hasiči také varují před požáry zemědělských strojů. Ve sbírkových sklenicích olomouckého výstaviště Flora je ode dneška k vidění nová výstava kaktusů a sukulentů. Část exponátů na ní poskytli členové klubu kaktusářů. Termín výstavy spadá do hlavního období kvetení mnoha druhů kaktusů. Více mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Historická sbírka kaktusů letos získala statut národní sbírky. Tvoří 204 rostlin pěstovaných ve volné půdě skleníku a výjimečná je především stářím a velikostí zde kaktusů. Po celou dobu akce, tedy do neděle, bude návštěvníkům k dispozici odborná poradna. V pátek bude výstava se speciálním nasvícením otevřena až do 10 hodin večer.
2: Sport.
1: Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Koloráda ovládl hlasování před vítězem předchozích tří ročníků Davidem Pastrňákem a třetím Tomášem Hertlem. Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cení.
5: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pastou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezonu, samozřejmě moc si to vážím, myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád.
2: Počasí.
1: Na Střední Moravě dnes čekejte jasno, odpoledne přechodně až polojasno. Teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 stupňů Celsia. A foukat má slabý, proměnlivý nebo severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Opatrně na dálnici D1 na 313. kilometru ve směru na Ostravu u Bělotína. V pravém pruhu se pohybuje vozidlo údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Petra Ševců. Noční obloha dokáže okouzlit malé i velké. Michal Štipl její krásy obdivuje už od dětství a postupně svůj zájem proměnil v povolání. Pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. Proč stojí za to zvednout občas oči ke hvězdám? I o tom si s hvězdářem Michalem budeme povídat v dopolední Českého rozhlasu Olomouc už za chvíli. Hezký poslech.

0: Ještě jednou dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Petra Ševců. Ve studiu vítám Michala Štipla alias Hvězdáře Michala. Dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Když se řekne hvězdář, tak já si představím člověka, který se astronomii a hvězdám a vesmíru věnuje od malička. Jaké byly vaše první kroky ke hvězdám a kdy jste si uvědomil, že vás ten vesmír opravdu fascinuje a že vás přitahuje?
1: Ten úplně první zážitek, co si pamatuju, ještě jako úplně malinkatej kluk, sotva pětiletej, tak je zatmění slunce z roku 1999. Já už teda nevím, jak to vypadalo, nevím, jak to probíhalo, pamatuju si jenom ten pocit, že někde stojíme a koukáme se na to skrz asi flašku od piva nebo něco takového. A to je ta nejranější astronomická vzpomínka, co mám. No a potom u dětí to tak bývá, že jo, buď to je zajímavý dinosauři nebo vesmír, tak asi u mě zůstal ten vesmír. Vždycky jsem si o tom rád četl, vždycky jsem se tomu rád věnoval. A takový větší prohloubení toho zájmu přišlo někdy ve skautu, když jsme se učili poznávat polárku, podle které jsme se měli orientovat, což se mi samozřejmě nikdy nepovedlo, a pracovat nějak s těmi měsíčními fázemi. A taky, když jsme vlastně spali poprvé pod Širákem, tak to nám to krásně vyšlo na Perseidy, vlastně takový nejznámější populární meteorický roj. A to jsem poprvé zjistil, že něco takového vůbec existuje a začal jsem se tomu věnovat o trošičku víc.
0: Znamená to, že jste začal chodit do nějakého hvězdářského kroužku nebo sám doma jste studoval v knihách a pátral, protože v té době asi ty informace nebyly tak dostupné jako dnes, kdy v podstatě téměř online můžeme sledovat velké detaily.
1: Internet jsme měli přes vytáčený spojení a to bylo strašně drahý, takže to jsem určitě neměl dovolený doma. Ale věnoval jsem se spíš knížkám. Tam té inspirace člověk najde dost. Četl jsem si ABčko, že jo, samozřejmě. Tam se vždycky nějaká ta vesmírná tematika najde. Dostával jsem vesmírně zaměřený knížky a tak jsem si to hezky pročítal, prostudovával po vlastní ose.
0: A kromě toho, že jste se tedy díval do toho vesmíru, tak jste se přestal dívat jenom očima, ale začal jste se dívat skrz dalekohledy, to znamená, začal jste se dívat jakoby blíž, přiblížil jste si ten vesmír a to je váš další velký koníček, který je s tím samozřejmě úzce spjat a to je vlastně fascinace tady těmi přístroji, dalekohledy. Pamatujete si na ten svůj první dalekohled, kterým jste se do vesmíru podíval?
1: No, samozřejmě, tak na první se nikdy nezapomíná, že jo? A ono to není zas tak dávno, co jsem si ho kupoval, to je asi 10 let. Takže to už jsem byl vlastně na vysoké škole, nějak 22 let, 23 let mi bylo a to jsem si koupil to, co vlastně teďka všem doporučuji, že by s tím měli začínat, takový velký hvězdářský dělo za ještě přijatelný peníze. Pamatuju si, že jakmile jsem si ho koupil, tak samozřejmě bylo zataženo, to je taková klasika, vždycky, když si člověk pořídí dalekohled, tak alespoň 14 dní je škaredě. Ale jakmile jsem se poprvé podíval na měsíc, tak to je prostě nezapomenutelný a doteďka na něj strašně rád koukám.
0: Vy se snažíte ten vesmír přibližovat lidem skrze různá pozorování veřejná. Berete je na kopec večer pozorovat vesmír. Co lidi nejvíc zajímá? Když přijdou a úplně ten vesmír neznají a vlastně možná ani ta souhvězdí nepoznají, tak co je nejvíc fascinuje?
1: Rádi by viděli třeba Saturn. Protože to je takový hodně populární objekt na pozorování. Prstence, jak tam uvidíte, tak to okouzlí člověka. I v malým jednoduchým dalekohledu tam uvidíte opravdu krásně. No a jinak lidi mají nezměrné množství otázek. Některý se opakují, některý jsou hodně unikátní. Dosti často třeba přichází otázka, proč Pluto není planeta. To všechny zajímá. Tak na to už jsem si udělal i takovou krátkou přednášku. A vždycky, když to lidem říkám, když to vysvětluju, tak musím nejdřív dát najevo, že mě bylo asi 13 let, když se to rozhodlo, že to nebylo moje rozhodnutí. No tak můžu ve stručnosti, není planeta, protože je prostě příliš malinkatý a není schopno si vyčistit svoji oběžnou dráhu. A kdyby Pluto zůstalo planetou, tak bychom museli mít další desítky objektů taky planetami a to přece nemůžeme udělat čokolákům, že jo?
0: Já si pamatuju, že mě to hodně mrzelo teda, že jsme v té soustavě o to Pluto přišli, protože člověk to měl naučené ze školy, přesně jak
1: říkáte. Já to taky do teďka musím spolknout vždycky.
0: Je potřeba umět se dívat skrz dalekohled?
1: Jednak je potřeba umět se dívat a jednak je potřeba mít strašně nízká očekávání. My jsme trošičku rozmazlení tím, že se koukáme právě na internet talenty na astrofotografie, kde vidíme ty snímky z Jamesa Webba, který hrajou všemi barvami, jsou tam znázorněny do nejposlednějšího detailu, ale realita je taková, že když se podíváte v dalekohledu třeba na galaxii Andromedu, tady naší sousední galaxii, tak tam uvidíte takovej mlhavý flíček. A to je všecko. Takže je třeba si uvědomit, na co vlastně koukáme, že to jsou miliardy, miliard kilometrů vzdálený objekty, že se na to koukáme naším docela nedokonalým okem a i ty dalekohledy v té běžné amatérské kategorii nejsou ještě tak velký, abychom dokázali rozlišit něco výraznějšího. Člověk musí mít i radost trošičku z toho, že to zvládl najít vlastníma rukama, že se pohrabal někde v těch astronomických mapách, že se má podívat vedle tamté hvězdy a od ní jít půl stupně nahoru doprava a tam, že najde právě ten mlhavý flíček. No a když se zadívá pořádně, tak jsou tam mlhavý flíčky celkem tři, protože i ta Andromeda má dvě satelitní galaxie, které okolo ní obíhají. Takže je to takový jednak správně koukat, jednak doostřit pořádně, jednak mít velký dalekohled, ale nejdůležitější jsou nízká očekávání. Ale o to větší radost to potom je, když to člověk objeví.
0: Říká hvězdář Michal, neboli Michal Štipl, který je dnes hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: Dnes si v dopolední Českého rozhlasu Olomouc povídáme s Michalem Štiplem alias Hvězdářem Michalem. Vy když mluvíte o tom pozorování oblohy, tak z vás jde cítit velká vášeň pro to objevování vesmíru, ale vy jste původně vystudoval fyziku, nanotechnologie a fyziku plazmatu. To znamená, že jste původně mířil trochu jinam než k vesmíru.
1: Mým cílem nebylo studovat astrofyziku, protože jsem si říkal, že člověk buď to skejsne u základního výzkumu a nebo na hvězdárně. Chtěl jsem jít tím aplikovanějším směrem, proto jsem si vybral nanotechnologie, což jak tou dobou, tak i teďka je takový docela hodně zvučný téma. A fyzika plazmatu, tak u nás, jak to bylo koncipovaný ten obor, tak na to přirozeně navazovala.
0: A co to znamená?
1: Fyzika plazmatu, no tak plazma takovým populárně naučným pojmem je jako kdyby čtvrté skupenství hmoty. A když to přirovnám, máte pevnou látku, led, když to trošičku zahřejete, dodáte tam energii, tak se to rozteče, máte z toho kapalinu, vodu. Když tam zase dodáte trošičku energie, tak je z toho plyn, neboli vodní pára. A když tam zase dodáte trošičku energie, teď už asi buď to teplotou, nebo elektrickým polem, nebo nějakým kosmickým zářením, tak se stane to, že z atomů a molekul se začnou oddělovat elektrony a najednou je ten celý plyn elektricky nabitý. Začíná reagovat na elektrický pole, na magnetický pole a získává spoustu nových vlastností, které se dají využít pro úpravu povrchu, zdroje světla, dezinfekce, kdo ví, co všechno ještě. Ale ono to k tomu vesmíru nemá zas tak daleko, protože vlastně to, co ve vesmíru vidíme, a teď jako plácnu číslo hodně od boku, tak 99% toho, co ve vesmíru vidíme, tak to je právě to plazma. Ne ta plazma, je to plazma. Hvězdy jsou plazma, veškeré ty mlhoviny, ať už hvězdo

0: Třeba teďka v létě, teď mám takovou špičku sezóny, jsem dokonce musel přibrat i nového kolegu, který teďka začíná jezdit se mnou nebo za mě. Takže to vypadá tak, že přes den můžu třeba koukat na sluníčko, na to jsem si pořídil skvělej dalekohled, který ukáže ty erupce a protuberance a všechny tady tyhle ty srandy. To je nádherný pohled. No a večer, jakmile se setmí, což teďka okolo slunovratu bývá klidně až v 11, tak jdeme koukat na ty galaxie, mlhoviny, moje oblíbené hvězdokupy, dvojhvězdičky a tak dále. Potom někdy musím chvilku spát, ráno stávám s psicí nebo jsem se synkem, s rodinou a přes den se musím věnovat tomu, abych ty klienty vlastně nějakým způsobem získal, takže píšu články, točím videa, řeším objednávky, těch teda teďka mám požehnaně. V září pořád ještě dojíždí ta sezóna, to je konečně už brzo pozorovatelno. V zimě si musím připravit na vánoční sezónu a po Vánocích můžu trošičku chviličku vydechnout.
1: Říkal jste, že vaše oblíbené objekty na obloze jsou hvězdokupy. Mm-hmm. Tak co je to hvězdokupa?
0: Hvězdokupy máme v podstatě dvoje. Buď to jsou otevřené hvězdokupy nebo kulové hvězdokupy. Otevřené hvězdokupy to jsou oblasti na obloze, kde se podíváte na relativně temné místečko a najednou tam vidíte jednu za druhou hvězdičky vedle sebe. Takový známý jsou třeba Plejády nebo kuřátka. Jsou to relativně mladý systémy hvězd, které jsou ještě pohromadě, vytvořily se ze stejné hvězdotvorné mlhoviny a ještě neměli dostatek času na to, aby se rozletěly každá nějakou vlastní cestičkou. Když se podíváte do dalekohledu, tak bývají těch hvězdokupách otevřených desítky až nižší stovky, což je jako opravdu jako podmanivý pohled. Na té druhé straně jsou potom kulové hvězdokupy, což jsou naopak ty nejstarší systémy, co v galaxii pozorujeme. A tam se těch hvězd nachází klidně 100 000. Taková hodně populární je hvězdokupa v Herkulovi s označením M13, tam je nějakých 300 000 hvězd. Tam, když se podíváte dalekohledem, tak nejdřív tam uvidíte takovou mlhavou kuličku. A když se do toho začnete postupně zakoukávat, tak čím díl do toho koukáte, tím víc těch hvězdiček v tom rozlišíte. Vždycky říkám, že je to jak hromádka rozsypaného cukru a to je prostě podmanivý.
1: A proč je máte rád?
0: Protože když koukáme na tu oblohu pouhýma očima, tak tím spíš tady v městských podmínkách, jestli nepozorujeme desítky hvězd, když půjdeme kousek dál od města, tak stovky, možná 1000 hvězd. Ale když se podíváte dalekohledem třeba do pásu Mléčné dráhy, tak najednou zjistíte, že těch hvězd je tam opravdu neskutečný množství. Díváte se na plochu, která je třeba velká jako měsíc a vy tam napočítáte, no to nikdy nejde spočítat, ale uvidíte tam fakt třeba ty tisíce hvězd. Tak si to pronásobte celou tou oblohou, jak je velká a uvidíte, jak my jsme malí.
1: To si asi člověk takhle při pozorování oblohy, při takhle častém hodně uvědomí. Že jsme jenom částečka.
0: Existenční krize, to je takový příjemný benefit mých zákazníků.
1: Říká Michal Štipl alias Hvězdář Michal, který je dnes hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je dnes Michal Štipl alias Hvězdář Michal. Vy dnes, jak jsem říkala, už třetím rokem objíždíte republiku, půjčujete a prodáváte dalekohledy, pořádáte pozorování, přednášky pro veřejnost. Já to pozoruju dost často, když se s přáteli třeba odstneme někde v přírodě a najednou máme pocit, že konečně vidíme tu oblohu. To, co se nám ve městech vlastně, dá se říct, už téměř nedaří, tak přibývá toho za poslední roky, nebo už se trošku uvažuje třeba o tom zmírnění toho světelného smogu?
1: Já jsem měl nedávno schůzku s jedním radním. Pozval jsem ho na kafe, protože jsem mu říkal, že ať už jsem napsal cokoliv e-mailu, tak to vždycky vyzývalo, ale extrémně naštvaně. A nebyl jsem schopný to jako podat nějak diplomaticky. A tam jsem zjistil, že vlastně město to nevnímá jako problém, protože občané to nevnímají jako problém. Což jako já se na jednu stranu nedivím, my už jsme na to v podstatě zvyklí a dokud se nenajdou hvězdářové, jako jsem já, a pracovníci hvězdáren a ty, které to opravdu trápí, kteří začínají vykřikovat, že to problém je, tak si to v podstatě ani neuvědomíme. Ale to je takový, bych to přirovnal, jako když vám pořád zvoní v uchu, tak už si na to zvyknete, nevnímáte to jako problém, ale je to otrava, najednou, když tam něco lupne a máte konečně to ucho správně, tak si uvědomíte, v čem jste vlastně třeba celou tu dobu byla a žila. A zrovna Olomouc, musím teda jako s těžkým srdcem poznamenat, že my jsme na tom strašně bídně s tím světelným smogem a absolutně se to nereguluje, absolutně se tady s tím nic nedělá, právě naopak.
0: Já jsem zaznamenala, že vy jste velkým kritikem nového nasvícení Olomouckého domu.
1: Jo, tak tam v podstatě, když si otevřete příručku, jak udělat správné městské osvícení, což vlastně vydalo Ministerstvo životního prostředí, i Evropská unie má nějaké nařízení, tak tam v podstatě všecko, co se na tom domu udělalo, je pravý opak toho, co by tam mělo být. Jednak vůbec bychom neměli svítit nad tu horizontální rovinu, to znamená všechno světlo by mělo směřovat dolů a tady se osvětluje střecha. Mělo by se svítit světlem, který je citlivý pro tu noc, což znamená ideálně hodně teplý barvy, potlačená modrá složka, no a tady se svítí studeným bílým světlem a do toho ještě zeleným světlem, no a svítit by se mělo na něco, kde to je potřeba, což teda jako z principu u památek potřeba není, že jo, potřebujeme si svítit na chodníky, aby jsme nezakopli a ne na střechu.
0: Někdo může říct, že se mu ale na svícení památky v noci líbí, protože když jde nočním městem, tak na něho ty památky září. Co vám na tom vadí, nebo vnímáte tam nějaký jako dopad na nás jako lidi, kteří v tom městě žijeme?
1: Tak nutno podotknout, že vždycky ta krása je subjektivní záležitost, že jo. 100 lidí, 100 chutí, každý vám řekne něco jiného. Jo. Já tu budovu domu mám neskutečně rád, už vlastně předtím, jak to bylo nasvícený, tak to jako bylo špatně, ale i tak jsem tam jako čas od času zašel právě na večerní procházku podívat se na to, protože jako ta architektura je, to je nádherná budova. No a teďka mě se to zprotivilo. Teda s prominutím, jo, to je fakt takový pro mě citlivý téma. Mně se to fakt zprotivilo, ta budova. Jako my si řekneme, že to je jenom prostě jedno světlo navíc, já to spíš vnímám jako takový symptom toho, co se tady vůbec všechno děje. Už jsem si udělal takovou galerii fotek, kde to vždycky fotím ještě s nějakým jiným zdrojem světelného znečištění toho světelného smogu. A tak ti, co třeba kritizují moji kritiku, tak ti řeknou, no tak uvidíme o něco méně hvězdíček, no tak jako co. Což ale je jako absolutně ta poslední záležitost, jo. Krom toho, že teda ta hvězdná obloha je něco, čeho bychom si měli vážit, protože je to fakt součástí té přírody, je to takový nějaký naše dědictví, přece jenom hodně kultury, mytologie i toho našeho poznání vychází z toho, že jsme na tu oblohu koukali. No tak o to se teda postupně připravujeme. Ale nás to světlo ovlivňuje i tím, že třeba se nám potom hůř spí. On přece jenom mozek je z toho nastartovaný, tím spíš se modré služky světla, která se tam vyskytuje. Existuje řada studií, které dávají právě to světelné znečištění, ten světelný smog do přímé souvislosti s obezitou, cukrovkou, srdečními problémy, spánkovými problémy, že jo, to s tím všecko souvisí, deprese a tak dále. No a taky tady nejsme sami, že jo, máme tady noční živočichy, všechna ta příroda se probouzí v noci a teďka vlastně neví, kdy se má probouzet, protože světlo v noci je prakticky ale zde intenzivnější než přes den. Se podíváte, půjdete okolo cyklostezky do Hejčína, tam jsou šílený bílý letky a ono to všecko svítí do vody. Takže máte několika kilometrový úsek, kde vlastně ty ryby nemůžou spát, protože jim svítíte přímo do baráku.
0: Říká Michal Štipl alias Hvězdář Michal, který je dnes hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc

0: Michal Štipl alias Hvězdář Michal je dnes hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc. My jsme si teď povídali o tom, co vlastně může způsobit světelný smog s tím, jak vidíme ve městě a nebo v obydlených oblastech oblohu. Vy přesto podnikáte některá pozorování přímo v Olomouci, přímo ve městě. Co můžete vidět skrz dalekohled takhle ve městě?
1: Já se budu opakovat, ale zase je to ten měsíc a když jsem dělal ty akce na pozorování pro veřejnost, tak, a to jsem teďka hodně flákal, tak naposledy jsme koukali začátkem září loňského roku na zatmění měsíce. A samozřejmě planety jsou takový vděčný objekty, který člověk uvidí prakticky za jakýchkoliv podmínek. Ty, jak jsou nám blízko, tak svítí hodně intenzivně, hodně jasně a není problém je vidět i skrz ten světelný smog. No a pokud by se chtěl člověk podívat dál než na sluneční soustavu, tak řada třeba dvojhvězd je pozorovatelných.
0: Kam je ideální vyjet v našem kraji, abychom měli ideální výhled?
1: Tak já jsem hnidopich a když to tak jako uvážím, tak asi v České republice není oblast bez světelného smogu. Ale pokud se uskromním, tak ono bohatě stačí vyrazit kilometr za město, abyste neměli ty světla v bezprostředním okolí a hned to vypadá zajímavěji ta obloha. Pokud se toho přece jenom chcete zbavit o trošičku víc, tak já třeba jezdívám na Jivovou nebo tam k Moravskému Berounu. Tam se těm městským světlům schováte přece jenom o něco lépe, ale i když se tam podíváte na ten horizont, tak vidíte, jak tam svítí Olomouc, Šternberg, Přerov, Hranice, i ten Moravský Beroun. A dokonce za dobrých podmínek vidíte i Ostravu, která je vzdálená vzdušnou čarou, jestli snad 60-70 kilometrů. I to tam prostě svítí.
0: No a když teda byste chtěl úplně utéct tomu světelnému smogu, kam až byste jel, nebo kam jste jel nejdál pozorovat hvězdy?
1: Nejdál jsem byl na Slovensku, tam když se člověk podívá i třeba do Karpat, tak tam je vlastně Beskydská oblast tmavé oblohy, kde by se teda mělo svítit nějakým správným způsobem, tak tam je to krásný, tam se dá hezky pokoukat. Hodně mě láká východní Slovensko, myslím, že je to Národní park Poloniny, kde je taky vlastně ta tma svým způsobem chráněná i na státní úrovni nebo nějak ze zákona, že se tam smí svítit jenom správně a nebo vůbec. No a pokud bych se měl opravdu rozmazlit, tak bych chtěl strašně vyrazit do Jižní Ameriky, ale je tam vlastně poušť vysoko v horách. Tím, že jste vysoko v horách, tak máte menší vrstvu atmosféry nad sebou. Atmosféra, to je vždycky takový optický problém. Je tam sucho, takže netrápí vás vlhkost. A hlavně tam tu tmu taky chrání. Tam, když přijíždí auto na ty největší světové observatoře, tak musí úplně zasnout světla a jsou navigovaný jenom pomocí speciálních svítidel na silnici. No tak tam bych se tu zrád podíval. Tam máte i tu jižní oblohu, která vypadá úplně odlišně. Tu jsem zatím pořádně ještě neviděl. To naše galaktické jádro máte přímo nad hlavou. No a jednou to popisoval Pavel Gabsdil z brněnské hvězdárny, že vlastně tam uprostřed noci vyrazil ven, bezměsíčná noc, to galaktické jádro přímo nad hlavou a on se divil, jak prostě to světlo hvězd zvládne svítit a že z toho normálně vrhal stín, ze světla hvězd vrhal stín. No tak to mě strašně láká, tam bych tu zrád vyrazil.
0: To je váš sen.
1: Jo.
0: Přesto už za sebou máte nějaké astronomické zážitky, tak které jsou ty nejintenzivnější, na které nezapomenete?
1: Rozhodně si pamatuju svůj první bolid, což je jeden z těch nejjasnějších meteorů, co můžeme pozorovat. To nám asi do atmosféry vletěl nějaký obrovitánský šutrák a to na té obloze svítilo asi 15 sekund. S tím, že to je jasný třeba jako ohňostroj. Dokonce jsme viděli i, jak doletěl na konec té své životnosti a rozpadl se ještě na několik kousíčků, který potom zhasly. Ale ten nejkrásnější zážitek, tak to je rozhodně polární zář. To jsem si nikdy nemyslel, že vlastně uvidím i tady vlastně z našich končin a přitom už jsem ji tady viděl třikrát. Bylo to před 3 lety, tak to se objevila na konci května i tady v Olomouci pozorovatelná. My jsme s manželkou koukali z kuchyňského okna, dlíme na sídlišti na Lascích a viděli jsme prostě na Lascích ze sídliště polární záři na vlastní oči, což prostě bylo jako fascinující. No a druhá, no respektive třetí polární záři, co jsem viděl, tak ta byla ještě o mnoho intenzivnější a ta byla letos v lednu a to bylo neskutečný. To jsme fakt viděli, jak ty světla tančí po obloze. To jsme měli zrovna zimní pozorování, po hodině už byli zákazníci úplně promrzlí, tak jsme to jako už ukončili. A najednou jsem si všiml, že se začíná dělat to světlo, co se má dělat při polární záři, tak jsem je ještě narychlo svolal a další hodinu a půl jsme tam stáli s pusou do kořán a byli všichni v mé věkové kategorii, takže okolo těch 30 let a my jsme tam prostě jásali jak malí kluci, vždycky se tam objevila nová vlna, tak jsme říkali, hele, tam se podívej, jsme tam štelovali telefony, aby jsme to mohli vyfotit a točili jsme se u toho, prostě nadšení.
0: Říká Michal Štipl alias Hvězdář Michal, který je dnes hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes si v dopolední Českého rozhlasu Olomouc povídáme s Michalem Štiplem alias Hvězdářem Michalem. Dá se říci, že svůj hvězdářský i osobní rok plánujete podle toho, co nás na obloze čeká, jaké jevy se mají objevit?
1: Vždycky je co vyhlížet na té obloze. Teďka v červnu se můžeme, když máme štěstí, kochat třeba nočními svítícími oblaky po západu slunce nebo naopak za rozbřesku. Tak když máme to štěstí a jsou na to podmínky, tak můžete vysoko na obloze vidět, jak svítí mraky. Já jsem se o tom dozvěděl asi před 2 lety a od té doby jsem to viděl tak jako 3x, 4x. Takže je to taková trošičku raritka, ale jako vykoukat se to dá. Rád koukám vlastně i přes den na sluníčko, tím spíš, když je vysoká oblačnost, když jsou ty řídký mraky. Tak když máte sluneční brýle, který mají ten polarizační filtr, tak kolikrát si můžete všimnout, že se u toho sluníčka nachází halo. Ty halové jevy, taková vlastně jako kdyby duha. Teďka dokonce i Petr Horálek, vyhlasný český astrofotograf, tak mu se podařilo zaznamenat i horizontální halo, což je úplná raritka v českých podmínkách. A o tom jsem se vlastně dozvěděl teďka předevčírem na základě jeho příspěvků na sítích. Taky když máte štěstí, tak můžete vidět takové duhové mraky. Ono, když potom cíleně člověk nekouká, tak si toho nevšimne. A když nemá ty brýle, tak to prostě neuvidíte. Kolikrát, když to vidím, tak potom upozorňuji manželku a kolem jdoucí a ostatní, ať se rychle podívají na to, tam do toho místa, že tam fakt svítí ty barevné mraky. No a jinak, no, v průběhu roku, tak na té obloze se pořád něco děje. Třeba teďka taková astronomická událost tohoto roku, tak bude částečné zatmění slunce 12. srpna. Začne to krátce po 7 hodině večer před západem sluníčka a to bude nejvýraznější zatmění slunce právě od toho 99. roku. Tady v Olomouci, jestli se dočkáme zákrytu, snad 85%.
0: Ano, a tam je ale důležité, jak říkáte, dívat se ne očima jenom, ale musíme se dívat přes něco, abychom si ty oči neponičili.
1: Jasný, to chce ochrannou pomůcku. Vždycky, když o tom mluvím, tak lidi říkají, že se na to předtím dívali skrz disketu, tak hodně štěstí s hledáním diskety v tady těch dnech.
0: A ještě v nějaké v šuplíku asi mám.
1: Jo, tak najdou se. Ale jinak jako záležitost za pár korun je pořídit si brýle na pozorování sluníčka, který mají na rozdíl od diskety odfiltrují infračervený a ultrafialový záření, takže je to na 100% bezpečný. A to potom uvidíte sluníčko jako takovou, buď to bílou nebo oranžovou kouli, v závislosti na těch filtrech. No a až budeme koukat na to zatmění 12. srpna, tak to nastane vlastně při západu slunce. Ten první kontakt bude, myslím, 19 hodin a 19 minut. A tady v Olomouci, jestli sluníčko bude zapadat 20:10, tak nějak. Tak vlastně uvidíte, jak ten měsíc se dostává před to slunce, který bude zapadat jako obrácený srpeček, což bude hodně zajímavý, hodně pěkný.
0: Je potřeba vyjet někam na kopec?
1: Rozhodně. Což tady naháne hodně štěstí.
0: Právě.
1: Ale chce to mít dobrý výhled na západní horizont, ale myslím si, když třeba jako vyrazíte tady na kopeček, tak jste na kopci, tu naši Hanáckou placku, tak to máte krásně před sebou, takže tam by vám nemělo nic bránit ve výhledu, anebo někam na rozhlednu.
0: Co ještě máme spojeno s létem, je právě pozorování perzeid, neboli padajících hvězd, tak o to taky letos nepřijdeme. Určitě.
1: To se právě krásně zkombinuje s tím zatměním, protože maximum toho meteorického roje připadá právě na ten den, kdy bude zatmění slunce, částečné tady v Česku.
0: My si u toho většinou něco přejeme, říká se, padá hvězda, něco si přeje.
1: Nedíváme se vůbec na hvězdy. My se díváme na to, jak do naší atmosféry přiletěl nějaký bordílek, může to být ledový krystal, ledový úlomek z nějaké komety, což bývá hodně často v případě těch meteorických rojů, může to být úlomek planety, nebo planetky, což je ta druhá příčina periodických meteorických rojů. A nejčastěji je to prostě nějaký kus toho vesmírného odpadu, který se nám dostane do atmosféry. Ony jsou to částečky velký od mikrometrů klidně až po metry, protože to letí vůči nám rychlostí klidně i 10 km/s, tak jak to vletí do atmosféry, tak třením to začne vydávat teplo a světlo a to je ten jev, co vidíme. Kdyby nám tady padala hvězda, tak to už bychom si ani nic přát nemuseli.
0: To by bylo výraznější.
1: To by bylo výraznější.
0: Už jsme to zmiňovali, že na sociálních sítích přes různé aplikace můžeme vidět vesmír v detailu. Proč podle vás má smysl věnovat čas pohledu přímo na oblohu?
1: Vždycky se tam může něco objevit. Když koukáte na oblohu i třeba při večerní procházce se psem, tak každou noc se vám může poštěstit vidět nějaká ta padající hvězda, nějaký ten meteor. Takže když koukáte na oblohu, tak máte prakticky pořád garanci alespoň jednoho splněného přání, což se vždycky vyplatí. Když tam svítí měsíc, tak i okolo něj můžete vidět nějaké to halo. Když koukáte přes den, tak okolo sluníčka se objevují ty atmosférické jevy. Můžete vidět i noční svítící oblaka. Někteří viděli čistě jenom náhodou tu polární záři, takže já jsem zastáncem toho mít hlavu upřenou vzhůru a vždycky se tam něco objeví.
0: Naším hostem byl Michal Štipl alias Hvězdář Michal, kterému moc děkuji za povídání a těším se, že se někdy společně třeba do toho vesmíru podíváme.
1: Moc krát díky, budu se těšit.
0: A od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí a hezký den přeje Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře 8dílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Silničáři likvidují most na třídě 1. máje v Hranicích. Městské hřbitovy v Olomouci mapovali drony. Krnov postaví nové dětské hřiště v ulici Sovova. Odpoledne bude jasno až polojasno a teploty do 31 stupňů. Pěknou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Demoliční práce dnes ráno začaly na třídě 1. máje v Hranicích. Dělníci tam likvidují most přes frekventovanou čtyřpruhou silnici. Nahradí ho nový. Transitní doprava je odkloněná na dálnici. Ostatní auta musí jezdit po objízdných trasách. Chodci můžou od úterý využívat provizorní lávku, říká starosta Daniel Vitonský z Hnutí ANO.
4: Nám se naštěstí teda podařilo domluvit a prosadit tu lávku pro pěší, čím jsme výrazně zkrátili ty obchůzné trasy a tuto lávku se podařilo tedy zkolaudovat a vlastně od úterka od 6 hodin od rána tak je k dispozici pro pěší a ta pěší doprava byla na ní převedena.
2: Oprava severní fasády zámku v Plumlově nabere zpoždění. Kvůli rozsáhlému napadení části střešní konstrukce dřevomorkou se navíc prodraží zhruba o 40 milionů korun. Dřevokazná houba poškodila část krovu a stropních trámů natolik, že je ohrožena stabilita této národní kulturní památky. Řemeslníci přerušili restaurátorské práce v posledním patře zámku do doby, než bude dřevěná střešní konstrukce opravená. Dnes to řekla starostka Plumlova Gabriela Jančíková za KDU-ČSL. Pracovníci správy olomouckých hřbitovů zpracovávají digitální zmapování pietních míst. Využívají k tomu data pořízená drony. Předpokládají, že díky nim najdou několik stovek neobsazených hrobů. Uvedla to ředitelka správy městských hřbitovů Dana Pluskalová.
5: Kapacita určitě je dostatečná. Právě po pasportu těchto hrobových míst očekáváme, že vznikne mnoho volných míst, opětovně k pronájmu, které můžeme nabízet. Ale nutno poznamenat, že trendem poslední doby nejsou hrobová místa, ale urnová anebo uložení ostatků na rozptýlovou loučku nebo do lesa vzpomínek.
2: Nové dětské hřiště vyroste příští rok v Krnově na ulici Sovova. Jde o vítězný návrh krnovského participativního rozpočtu. Tento rok se do takzvané Krnovize přihlásilo 12 projektů. Pracovní tým vybral 6 nápadů, které splňovaly podmínky. O vítězném návrhu pak hlasovali přímo občané.
6: Nové multifunkční hřiště bude stát zhruba 1 milion korun. Práce na areálu tak vyčerpají celý participativní rozpočet. V letošní Krnovizi hlasovalo přibližně 700 lidí. Pro vítězný projekt v ulici Sovova se rozhodlo více než 500 z nich. Nové hřiště bude hotové do konce příštího roku. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Sára Bejlek porazila v prvním kole turnaje v Eastbourne 2-1 na sety Němku Lauru Siegemundovou a připsala si první letošní výhru na trávě. V druhém setu odvrátila matchball. Do druhého kola nepostoupila Barbora Krejčíková, kterou porazila 6-3 a 7-6 Australanka Kimberly Birelová.
3: Počasí.
2: Na střední Moravě čekejte odpoledne jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách okolo 22 stupňů Celsia a foukat má slabý severní až severovýchodní vítr, večer pak proměnlivý.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
7: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na D35 na 280. kilometru za Přáslavicemi ve směru na Olomouc. Na vozovce leží předmět.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dobré dopoledne z Českého rozhlasu Olomouc. Opatrně prosím na cestách nejenom kvůli horku dnešnímu a hlavně v těch dnech nastávajících, tak se člověk možná až člověku chce říct, nemusí tedy, nevyjíždějte a předvídejte za ostatní, budou unavení, namáhání vedrem, tak opravdu buďte na sebe opatrní, chcete-li vědět, co úplně nejnovějšího. Podívejte se také průběžně na zpravodajský web irozhlas.cz. Střelec na sídlišti v Ostravě Zábřehu zranil ženu, ta je v ohrožení života, na místě je i policejní vyjednavač. I to jsou aktuality u nás na webu irozhlas.cz a myslím, že také kolegy z Ostravy ještě určitě uslyšíme. Teď hrajeme Petra Nováka nebo kapelu UM, alespoň pro příjemnější dopoledne.

0: Tady je dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 24. června. Mimochodem oslavovat se bude vlastně i na koncertních pódiích a v lucernách a podobně, a to ve velkém, hudebně, blůzově, rokově, předpokládám tak v půlce srpna, pak možná celý podzim, všude tam, kam zavítá Michal Prokop, třeba s Michal Prokop Triem. Ovšem oslavit to můžete návštěvou jeho koncertu už 30. tohoto měsíce, 36. v Letňáku, v areálu Letního kina v Olomouci, v krásném prostředí, snad i trošku zastíněném. 36. vystoupí Michal Prokop Trio, takže Jan Hrubý, taky kolega Marcel, ale především ta legenda letos 80letá a v prázdninách Michal Prokop. Bluesman, rocker Michal Prokop. Pokud byste chtěli, uděláte si čas, prostor, ale jenom v tomto případě, 36. večer v Letním kině, tak nabízíme teď dvě vstupenky u nás v Českém rozhlase Olomouc. Dobře, že posloucháte. Michal Prokop Trio, Letní kino, Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Právě na trio, jeho ústřední postavou s kytarou a hlasem, tím nezaměnitelným, bude Michal Prokop. Nabízíme teď dvě vstupenky čestné, věnované pro posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Vstupenka hosta 36. je to tady pěkně tak označeno a přímo pro vás možná nachystáno. Tak si uděláte čas, prostor za každého počasí 36. a zajdete do Letňáku. Dobré dopoledne.
2: Dobrý dopoledne, tady vaše věrná posluchačka Simona.
0: Dobrý den.
2: Určitě si udělám čas, budu moc ráda.
0: No, tak vy máte Michala Prokopa asi v srdíčku, vy ho máte asi ráda.
2: Určitě.
0: A máte oblíbenou písničku?
2: No, asi všechny.
0: Tak, to je jasné, Michal Prokop v Letním kině zahraje průřez nejenom framusovskou a vlastně celoživotní kariérou, ale i krásné bluesové, letní, příjemné, no, písničky jako dělané. Tak tedy Simonka a možná i vy, kdo už jste dál vyhráli dříve, anebo možná ještě vyhrajete vstupenky od nás, od Českého rozhlasu Olomouc. No a snad i pozvánky z organizátory se dočkáme, snad se jim dovoláme.

0: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: totiž plán.
1: Také máme ještě plány, záměry i zámysly. Samozřejmě informovat o všem podstatném, nejenom třeba o aktuálním dění. Vlastně hned kousek u sousedů v Moravskoslezském kraji, jak se píše také na webu irozhlas.cz. Střelec na sídlišti v Ostravě Zábřehu zranil ženu, ta je v ohrožení života. Policie našla pachatele mrtvého, píše tady kolegyně zpravodajkyně Andrea Brtníková a zřejmě se ohlásí také napříč vysíláním Českého rozhlasu. Podrobnosti průběžně na webu irozhlas.cz. A další naše plány je snad příjemnější, klidnější, za chvilinku, ale nejenom za chvíli, také vlastně celé celičké prázdniny. Krátký medailonek ze zoo na kopečku v Olomouci. Tak konkrétně už od 29. tohoto měsíce, pak až do konce srpna v 11.10 Olomouc. Český rozhlas Olomouc bude představovat zoo na kopečku a nejrůznější jeho obyvatele. Předpokládám, že i ty lidské. No a teď ještě otázka od kapely ABBA ze 70. let. Does your mother know what a sound sloth makes? Jak třeba dělá lenochod nebo mravenečník a jak snáší ta současná vedra? Tak už za chvilku to zjistíme.

0: si dělají a jak se mají v těchto vedrech a v těch vedrech nastávajících, nejbližších. Třeba takový mravenečník, třeba takový lenochod. No, my budeme o prázdninách hodně vysílat také s kolegy ze ZOO na Svatém Kopečku, ale teď...
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Teď stopujeme Aleše Spurného, blíží se prázdniny, míříme už teď předprázdninově na skok do ZOO na Kopečku. Aleš Spurný mezi zvířátky a chovateli, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, tak zdá se, že vedro návštěvníků

0: neodradilo. Zoo Olomouci je plná lidí různých generací, kteří tu proudí a užívají si spíše toho sluníčka, než že by nějak trpěli vedrem. Jak je to se zvířaty? Na to se samozřejmě, jak jsi říkal, zeptáme chovatelů. Já jsem teď byl ukryt před tím sluncem, protože jsme si procházeli akvária právě teď a sledovali různé ryby, které tu mají vlastně jenom jedno sladkovodní akvárium. Zbytek je spíše slanovodní, tedy mořské ryby. A to má na starosti tady pan Josef Drtil, ta akvária. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kolik ryb tady vlastně máte v zoo v Olomouci? Dobrá otázka, co?
1: To je zrovna taková úplně... Ne, to má, chováme tady několik druhů sladkovodních ryb, asi 5 druhů sladkovodních ryb a zbytek jsou mořské, protože většina akvárií jsou mořská, ale co se týče počtu druhů, tak... Jestli jich 100 nebo 120, nejsem si úplně jistý, takhle z hlavy.
0: Každý se stejně zapamatuje piraňu, rejnoka a žraloka.
1: Ano, ano, to jsou takový ty hlavní taháky pro ty lidi.
0: A ve znaku máte něco jiného? Tady, když se podíváme nahoru, na ten transparent. Na to...
1: Jo, jako myslíte takhle nad pavilonem na tom, no tak tu máme klauna očkatého, to je zase pro ty děti nejznámější ryba, že jo, klaun očkatý a dory.
0: Co mě zaujalo, bylo v těch menších akváriích k tomu velkému s těmi rejnoky a žraloky jsme si ještě nedostali, ale co mě zaujalo je pestrost tvarů a barev, nejen těch ryb, ale i korálů, které vytvářejí různá společenství a buď jsou to takové podlouhlé vlnící se nějaké jakoby traviny, a nebo to vypadá třeba jako rozkvetlá kytka.
1: Jo, tak ty korály jsou velice, velice pestré, barevné, vytváří různě tvarované kolonie. Ta barevnost a tvar záleží hodně na proudění vody a na osvětlení, že oni vlastně se vyživují pomocí symbiotických řas a na základě toho typu osvětlení a tak trošku můžou měnit barvu. Jo, ty symbiotické řasy, tam převáží určitá barva, může se to i měnit trochu.
0: Tyhle ty světy mořské jsou ukryté v pavilonu, takže tam asi vedro na to nějaký vliv nemá, na tu vaši údržbu a chovy.
1: No, popravdě řečeno, my, ačkoliv tady chováme většinu, nebo všechny vlastně dá se říct, ty mořské ryby jsou z tropických moří, tak přesto máme větší problémy v létě s chlazením, než v zimě s topením, jo? Protože všechny ty zařízení, ať už jsou to čerpadla nebo světla, vydávají trochu teplo a na ten pavilon, na tu střechu svítí celý den, takže se snažíme jako intenzivně větrat, máme tam klimatizační jednotku, u žraloku máme třeba chladicí, takový tepelný výměník, aby jsme vlastně chladili jenom vodu, takže máme většinou spíš problémy v létě udržet tu teplotu, protože samozřejmě se stoupající teplotou se snižuje obsah kyslíku ve vodě a může to způsobovat problémy a zvlášť třeba ti korálnaci jsou na to poměrně citliví.
0: Ale zatím se daří.
1: Zatím se nám to daří držet, uvidíme teďka, jak má být do víkendu těch 35, tak to už bude takový náročnější trošku.
0: Klimatizační jednotku vidíme, že pavilon je obrostlý zelení, tak snad i to pomůže. My tady máme také chovatelku mravenečníka a malých opiček a také velké atrakce geparda štíhlého, který má mladé, paní Hanu Dostálovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak jak to zvládají ty malinké štíhlé kočkovité šelmičky, které tady vedle nás stojí?
2: I když gepardi žijí v Africe nebo pocházejí z Afriky, tak určitě je jim i v tomhle počasí vedro. Naštěstí my je máme v menším výběhu, takže když se podíváte, tak ten výběh je hodně zastíněný a když pofukuje, tak je jim určitě příjemně.
0: A co mravenečník na to říká?
2: Mravenečník, jelikož jsou to noční soumrační zvířata, tak oni vychází vlastně brzo ráno a nebo pozdě večer a nebo mají tu možnost, že můžou v noci chodit po výběhu, takže ti přes den spí.
0: A ty malé opičky?
2: Malé opičky, ty to zvládají v pohodě. Jsou na pavilonu a my tam větráme, takže tam je celkem příjemně.
0: Tenhle ten pavilon si taky projdeme, tenhle ten jihoamerický pavilon v rámci přípravy našeho seriálku prázdninového. No a máme tu našeho hlavního průvodce Pavla Javůrka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak vy jste si utrhl oběd od pusy právě teď, abyste s námi mohl hovořit. Jak je to s tím teplem a zvířaty? Jaká zvláštní opatření třeba musíte v těchto těch horkých dnech aplikovat?
3: Je otázkou, jestli mluvíme o zvláštních opatřeních, ale u takových těch chladnomilnějších druhů třeba zapínáme takové sprchy, které ta zvířata vlastně ochlazují. S tím se může návštěvník setkat vlastně na vlastní oči, když zajde třeba k sobům, což jsou v podstatě zvířata z polárních oblastí, a zrovna u nich právě v těchto parných dnech můžete vidět tryskat prostě takový vodní proud, do kterého oni jako aktivně chodí a ochlazují se. Něco podobného třeba spouštíme i u pand červených, a nebo třeba taky pro naše návštěvníky na gastrech, takže to je takové jako podobné.
0: Já jsem mluvil o tom, že ti lidé také třeba to vedro mohou snášet, možná starší z nás třeba hůř než mladá zvířata, tak lidé se tady také mohou někde se posadit, osvěžit.
3: Ano, můžou se osvěžit. Druhá věc je ta, že velká část areálu, jak říkala tady kolegyně gepardu, že výběh je zastíněný, tak velká část areálu je také zastíněná, protože jsme částečně v lesním prostoru, takže návštěvníci mají možnost samozřejmě taky se ukrýt do stínu a schladit se. Zároveň je tady na mnohých místech posezení právě taky pod stromy, takže určitě je možnost se tu schovat před tím úporným vedrem.
0: A připomeňme, je další některou z těch hlavních atrakcí, z těch hlavních lákadel, říkali jsme mláďata geparda štíhlého, tak v současné době, co tady láká největší pozornost v zoologické zahradě?
3: Tak já si troufám tady, že to jsou právě ti gepardi a pak ještě spolu s nimi teda mláďata levhartu. Ty kočkovité šelmy, jak už jsme se bavili třeba při nějakém minulém vstupu, prostě táhnou návštěvníky a aktivně se po nich pídí a ptají, takže kočkovité šelmy rozhodně táhnou. Máme taky mládě žirafy, samici, která se narodila na Velikonoce, takže to je opět zvíře, které návštěvníky láká. A pak se rodí celá řada dalších mláďat. Máme třeba mláďata od jelenů v euroazijském safari a další druhy, které prostě návštěvníci můžou na té trase spatřit. Což mě napadá, že možná stojí za zmínku také to, že jsme 1. června spustili fotosoutěž o nejhezčí mládě vyfocené v olomoucké zoologické zahradě. Takže buďte pozorní, koukejte do výběhu, koukejte po zvířatech a snažte se fotit mláďata a pak nám pošlete své výtvory a můžete třeba vyhrát i pěkné ceny.
0: No a já opakuji, že mě baví nejen se na ta zvířata dívat, ale také se o nich něco dozvědět, a to můžete právě v našem seriálku o prázdninách, kdy každý všední den vám některé z těch zvířat představíme v našem vysílání. Ze zoo na Svatém kopečku, Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc.

je tu někde telefon?

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dopis napsaný Sárou from Sarah with love. S láskou, tvoje Sára. O lásce šeptal voný mech a tak dále. 11.47 je ovšem červnové dopoledne a je taky čas for Jara with love. Tentokrát Jarka Babské rady a nejenom špekáčky, obligátní špekáčky, staré známé, ale třeba i banán anebo marshmallow opikačka.
1: Babské rady.
2: Setkání u táboráku patří k letním večerům. Zapomeňte jen na klasické špekáčky. Velmi dobře chutná kukuřice, kterou si potřete směsí grilovacího koření s olejem. Opékat na klacku můžete i brambory zabalené do alobalu, ochucené bylinkovým máslem nebo sýrem. Vděčná je i opékaná verze rohlíku se šunkou a sýrem. Zabalíte ho taktéž do alobalu a nad ohněm dobře prohřejete. Vznikne křupavá dobrota, kterou ocení hlavně malí strávníci. Ti ostatně milují i opečené bonbony typu marshmallow, na kterých se nad ohněm udělá velmi chutná karamelová vrstvička. Majitelé mlsných jazyčků by mohli vyzkoušet i pečený banán, plněný kousky čokolády, jablko posypané s kořicí nebo ananas nakrájený na silnější plátky, na který se předem nanese medová vrstva. Zajímavou variantou je i takzvaný hadí chléb. Chlebové těsto se v proužcích ovine kolem klacku na opékání a peče do zlatova.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

o víkendu bude vrcholit vlna veder. Výstraha meteorologů a nejen ta bude obsahem nejbližšího zpravodajství, tedy relace v poledne, tedy za pár minut 11 hodin 52 minuty.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Policisté ukončili zásah kvůli střelbě v Ostravě Zábřehu. Pachatel je mrtvý. Olomouc chystá v Nemilanech stavbu sportovní haly za téměř 240 milionů korun. Česko zažije o víkendu extrémní vedra. Dnes odpoledne bude jasno až polojasno s teplotami do 31 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Muž, který dopoledne střílel v Ostravě Zábřehu, je mrtvý. Policisté ho našli v bytě. Předtím postřelil svou manželku. Její zranění jsou vážná. Podle lékařů už ale není v bezprostředním ohrožení života. Oznámil to krajský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž podle něj měl zbraň nelegálně. Policisté zásah na místě ukončili, okolí je znovu průjezdné. Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 33 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteorologka Jana Hujslová.
6: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
5: Olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty za zhruba 236 milionů korun. Radní v úterý schválili studii, která poslouží jako podklad pro přípravu projektu. Uvedl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Připravovaná sportovní hala bude mít tribunu pro 300 diváků. Vznikne zde několik šaten, klubovna i menší restaurace. Útulku Ligy na ochranu zvířat v Olomouci na Ředíně je nově 22 psů, odchycených už dříve na území města. Útulek se od 1. června stará o toulavé a opuštěné psy v krajském městě. Dříve službu zajišťovalo zařízení v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Pokračuje mluvčí radnice Jan Horejš.
7: Strážníci městské policie převoz rozdělili do 2 dnů a o všechna zvířata je postaráno. Odbor životního prostředí magistrátu upozorňuje, že majitelé a chovatelé musí každého svého psa od 1. července povinně zapsat do centrální evidence prostřednictví veterinářů nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Ztracený pes se tak rychleji vrátí ke svému majiteli.
4: Sport.
5: Fotbalisté Anglie remizovali na mistrovství světa s Ghanou 0-0. Chorvatsko porazilo Panamu 1-0. Stejným výsledkem vyhrála také Kolumbie nad Demokratickou republikou Kongo. Portugalci porazili Uzbekistán 5-0 i díky 2 gólům Cristiana Ronalda. Čeští fotbalisté ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno našeho času nastoupí proti domácímu Mexiku. Postup do play-off jim nejspíše zajistí jen výhra. Potvrdil to i kapitán Ladislav Krejčí.
8: Může nám to dát určitou zkušenost a přebrat si ty výkony a tu posloupnost, která následovala v těchto zápasech a věděli jsme, co je ten cíl, aby jsme postoupili dál. To si uvědomujeme i teď a můžeme to přenést.
4: Počasí.
5: Odpoledne bude jasno až polojasno, teploty 27 až 31 stupňů, v Jeseníkách kolem 22, fouká slabý severní až severovýchodní vítr. Zítra čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na Šumparsku ve Starém Městě se řeší nehoda autobusu a osobního auta, jezdí se tu jedním pruhem.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Čtvrtého června v kalendáři jméno Jan a inspirace pro písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc, u kterých vás vítá Tomáš Genzior, je jasná. Telefonní čísla jsou dvě, na to jedno volíte, na druhé nám pište právě zprávy. Takže číslo do vysílání 221 555 444 pro SMSky 723 70 33 51.

0: Tak kdo prý je skôr? Je to první paní Zdeňka Zarochová. Hezké dobré poledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Tomáši, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát nastávající k narozeninám paní Broničce Stejskalové do Olomouce. Milá paní Broničko, k narozeninám vám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a hodně lásky s manželem Peťou, žádné starosti, jen samé radosti. To vám přeje Zdenka a Jarmilka. A zdravím vaši maminku Boženku. A druhé přání, dnes má svátek Jenda ze Štětoví. Jendo, všechno nejlepší svátku, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu, to ti přeje Zdenka z Rokova. A ještě bych chtěla nechat zahrát pro radost a pro potěšení a poděkovat za přání Liduště Ukytilové do Jeseníků, Františkovi od Brna a Jendo Ježišmarja, Břeťovi do Štítu. Díky a na veledanou.
0: Naslyšenou. Přidáváme SMS-ku do Doubravice ke svátku dvěma Honzíkům Gotwaldovým. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí Jořenkovi. Věnování také panu Honzovi Janošťákovi do Žulové. Vše nejlepší, zdraví, štěstí přejí Irena a Mirek z Nýznerova.

0: Další přání z Českého rozhlasu Olomouc uslyšíme od paní Aleny z Moravičan. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc, taky vás, vedoucího dnešního krásného vysílání, a chtěla bych popřát Honzíkům Gottwaldovým do Doubravice. Pánové, já i manžel vám přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a ke všemu konání hojné Boží požehnání, protože bez Božího požehnání marné lidské namáhání, říkávala moje maminka. Takže mějte se hezky v kruhu svých rodin, svých mnoha děvčat, a mějte se pěkně, taky zdravím paní Lidušku do pečovatelského domu, sousedku jejich Lidušku, takže všechno nejlepší ještě jednou a mějte se moc krásně. Děkuji vám.
0: Zdravíme Moravičany, písničku posíláme panu Petřekovi do Obědné, Zeťovi a vnukovi do Hrabišína k svátku Honzu. Jí krásný a pohodový den přeje kamarádka, babička a tchyně v jednom Marta. Naší paní sousedce Zdeňce Zetkové k narozeninám přejeme štěstí, zdraví, hodně síly a stále veselou náladu, píšou posluchači Kudovi z Lipníka nad Bečvou. Věnování také k dnešním půlkulatinám tetě Marušce Mrnkové z Ludmírova. Teto, přejeme ti štěstí, zdraví, lásku a Boží požehnání, píšou Zapletalovi z Mohelnice.

0: Ve Vítkově poslouchá Český rozhlas Olomouc také pan Olda. Dobré odpoledne.
1: Ano, dobrý den, pane Tomášku, zdravím a zdravím také všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. No a já, že je dneska toho svatého Jana, tak v mé rodině, to je samý Jan a Oldřich, víte, je to poměr, že já mám národné blízky Oldřich Jan, takže my máme jenom Oldřichy a Jany. Takže nejmladšímu synovi, mladšímu synovi, Janu Výchoví do Hradce Králové, no potom od jeho bratra, čili staršího Oldřicha, je také jeden Jan, Honzík, do Třebechovic pod Orebem, není to daleko. No a potom nejmladší náš vnouček Johánek, který má v podstatě taky dneska svátek. Všem jim tady z mojí paní přejeme všechno nejlepší, radosti do života a posíláme lehkou písničku, snad takovou, no, na poslech. Takže moc vám, pane Tomášku, děkuji.
0: My zdravíme do Vítkova, přidávám písničky Honzíkům Navrátilovým do Libiny a Honzíčkovi zároveň i k narozeninám. Štěstí, zdraví a moře lásky přeje babička s celou rodinou. Všem Jendům, Janům a Jeníčkům, také Honzu. Honzům je mezi nimi i náš bratranec Jan Barabáš ze Senice na Hané. Vše nejlepší, štěstí a zdraví a lásku a spokojenost přeje paní Anička. A panu Jaromíru Čikovi hodně štěstí, lásky, pohody, panu Janu Čikovi a celé rodině také přeje vše nejlepší manželka i sousedky Jarka Nosková a Zdeňka Jablová.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvačka Heidi Janků.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Jsou to písničky na přání. Zdravíme paní Majku Dojedlí. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tato písnička je pro všechny Honzíky, Jeníky, Jany k dnešnímu svátku, na který si nikdo nespomene. A taky je pro mého bratrance Honzu Koutného do Prostějova a pro Honzíka Krobota do Rovenska. A včera slavila sestřenka Zdenka svátek, takže jí přeji taky. Hodně zdravíčka, štěstí, pohody a ať se jim splní každé přání a hlavně to zdraví. A vám, pane Tomáši, to samý, ať se vám daří, ať máte pěknou službu, příjemnou a moc krát vám děkuji za vyhledání písničky. Mějte se hezky. Naschle.
1: Naslyšenou, Dojedlí, zdravíme, písničku posíláme k svátku našemu synovci Honzíkovi Srovnalovi a jeho synovi Honzíkovi. Hodně štěstí, zdraví a štěstí přejí posluchači Srovnalovi z Rapotína. Písnička k svátku Honzovi Kobzovi ze Štítů, řidiči autobusu. Hodně štěstí, zdraví a lásky a najetých kilometrů bez nehod přeje kamarád Olda. Hrajeme také paní Smrčkové do Písková, to je od sestry a švagra. A ještě pro paní Danušku Drábkovou z Růžového údolí pro radost a potěšení. Danuško, miluji tě a nechávám ti hrát písničku, píše pan Franta.

0: Divoký horský tymián a v Českém rozhlase Olomouc přání paní Jany z Libiny. Dobré poledne.
1: Dobré poledne. A já bych prosila zahrát písničku pro mého bratrance pana Jendu Číška ze Štětovic, který má dneska sváteček. Jení, přejeme ti všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstí a děkujeme ti za nedělní pohoštění, děkujeme i rodině Slavovové. Máme vás všichni rádi. Děkuji. Naschledanou.
0: Naslyšenou a já přidávám věnování k dnešnímu svátku panu Janu Rusovi ze Šumperka. Zdraví, štěstí a dobrou náladu přejí Dvořáci a Vavroušci. Písnička pro kamarádku Janu Zezulovou a Marii Šulovou do Mohelnice pro potěšení a radost od posluchačky Jany. A dneska slaví jmeniny náš kamarád Jan Gottwald z Doubravice. Jendo, vše nejlepší, pohodu, zdraví, štěstí a lásku s Liduškou. A Jendovi, tomu mladšímu, také i celé rodině zdraví a přejí posluchači Sedláčkovi. Zároveň je tu od nich pozdrav také paní Lidušce Stíglové, paní Alence do Jeřmaně, rodině Pytlíčkové, Navrátilové, Hrubé i Alence a Karlově patří pozdrav.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Středeční písničky na přání. Je tady s námi paní Tonička z Ludmírova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila dnes nechat zahrát paní Nečesané, která je v nemocnici, a paní Zdeničce Navrátilové od nás domova oběma k včerejším. Paní měla narozeniny Nečesaná, Zdenička svátek. Přejeme jim z domova všichni hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a božího požehnání. A chtěla bych také touto písničkou poděkovat bratrovi a švagrové Fialovým dokladech za včerejší výlet, kde mě vzali. Mockrát vám, děcka, děkuji. A dál všechným Zdeničkám, Zdeničce Pavelčikové do Uničova, Zdeničce do Holubic, Zdeničce do Hrochova a všem Zdeničkám, kterým nikdo nezahraje a na které si nikdo nespomene. Dneska je Janu, tak svému bratranci Janu Fialovi do Prostějova a jsem to zapomněla. No, zkrátka všem Janům a ještě bych prosila nechat zahrát panu Ivanovi Machalovi do Břeska, já a paní Zdeničce a Jendovi Zajíčkovým. Zdenička měla včera, Jenda má dnes svátek. Také všem přejeme hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání. A mockrát vám děkuji za zahrání. A ještě bych chtěla popřát k zítřejším kulatým narozeninám.
0: Tak já už, paní Toničko, zastavím. Těch přání bylo opravdu hodně. Necháme si některá zase na příště. A zpívá Jakub Smulík. Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Telefon 221 555 444.

0: Jakub Smolík na vaše přání v Českém rozhlase Olomouc. Následující písnička bude krátká, vybrala ji paní Majka Stršic. Dobré poledne.
1: Ano, posílám, dobré poledne, posílám všem Janům, které znám, jmenovat to tady nebudu, to bychom nestihli do jedné, takže všem Janům, ta písnička je o nich, posílám samozřejmě Mirka Slovaková, to je jenom jedna ve Štenberku, a na zahradě se peče můj jeden z mých vnuků mnoha, tak prostě Šimunku, nezapomeň se napít, jo, je to třeba dodržela pěkný režim. Děkuji za to, že jste to našel a přeju vám jakž takž příjemnou službu. Naslyšenou.
0: Kapela Buty bude hrát všem Janům, také našemu dědovi a strejdovi Honzovi Gottwaldovi i Honzovi Novotnému. Pro radost píše naše posluchačka z Mohelnice. Honzíkům Treslovi do Kácova a Antlovi do Prostějova posíláme písničku s přáním zdraví, lásky, pohody a božího požehnání, píše babička Hela a Zlatička. Věnování také Honzovi Faltínkovi. Hrajeme i do Uničova paní Janě Hýblové k svátku. Zdraví, štěstí a lásku svých blížních a božího požehnání do každého dne přeji přátelé z kostela.

0: chtěl bych se jmenovat Jan.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
3: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
5: Pokračujeme v písničkách na přání a zdravíme paní Marii Dokolšová. Dobrý den.
6: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a děkuji za vyhledání písničky. A chtěla bych pozdravit, poslat písničku paní Zdeničce do Hrochova. Milá Zdeničko, k včerejšímu svátečku ti přeju hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a užívej si té pohody co nejvíc. To ti přeje Majka Skolšová. A ještě bych chtěla vzpomenout na pana Jilka, kapelníka z Brnička a Martičku Nadavskou, Janu Strouhalovou, co jsme se scházeli pod pergolkou u nich na zahradě. Včera měl narozeniny, tak na obláček, no. Tak vám moc děkuju a zdravím všechny, co jsme se tam scházeli. Zapletalový Haničku z Předmostí. Pane Tomáši, moc vám děkuji.
5: Tak my zdravíme, děkujeme za věnování i vzpomínky. Písnička panu Jendovi Máčilovi a jeho synovi Honzíkovi k svátku. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody přejí Nýznerováci. Do Lechovic panu Jendovi Hedrichovi je tvůj den, tak si ho oslav s úsměvem. Štěstí a zdraví přeje Anna. Písnička našemu tatínkovi, dědečkovi i pradědečkovi Janu Janošťákovi ze Žulové. Vše nejlepší přejí děti, vnoučata a pravnučky z Olomouce. Panu Honzovi Kubíkovi z Olešnic ze srdce blahopřejí všichni z Pňovic a písnička je také do Kružberku. Honzo Kučákovi do Bělé pod Pradědem, Jeňovi Kučákovi, také Jeňovi Hnilicovi, Kukajovi a Žákovi všem k svátku blahopřejí společně Ruda a Dátka od Hřiště.

0: partička, tak.
1: Tak to bylo Šlapeto v Českém rozhlase Olomouc a teď paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát k dnešnímu svátku manželovi a synovi Janu Gotwaldovém do Doubravice, pak Janovi tátovi a synovi Novotném do Doubravice, Jendovi Popilářovi do Piňovic, do Moravičan Janům Adamcovém a do Sobáčova Janům Boháčovém. A včera bylo Zdenke, tak paní Zdence Krobotové Kyrimo vnočkovi. A ještě do Olomouce Michalovi Janovi Gotwaldovi. Všechny přejeme hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Je to i pro vás, pane redaktore, pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji pěkně, mějte se hezké a za někde shledanou Gotwaldovi.
1: Tak to bylo přání z Doubravice. Písničku posíláme také kamarádce Janičce Petrovové z Vrbna pod Pradědem. Zdraví Jiřina. Naší mamince Broničce Stejskalové, která včera oslavila životní jubileum. Hodně zdraví, štěstí a pohody a máme tě rádi, píše Katka s rodinou. Paní Aně Minářové z Rovenska pro radost a potěšení a boží požehnání píšou Olda a Anička. Paní Anetce Kamlerové, tedy slečně do Olešnic k dnešním 11. narozeninám, hodně štěstí, zdraví a lásky a radostné dny přeje celá rodina. A ještě věnování Břeťovi Pískovi a teď je draze Baťové do Štítů. Krásný slunečný den, hodně zdraví, pohody a všeho dobrého přejí Jarka a Mirek s rodinou.

0: písničku O koních jste si přáli, zpíval nám ji Michal Tučný. V Českém rozhlasu Olomouc ještě jeden telefonický vzkaz. Zdravíme pana Oldu do Nemile. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Tomáši, děkuju za vybrání písničky. A posílám k svátku Jendovi Gottwaldovi do Dobravice a jeho synovi a celé rodině. Liliušče Sidlové, tak teď do Dobravice, Emilce Horákové do Zábře a Božence Petrželové do Velkých Hlosin. Děkuji vám, na shledanou.
0: A já přidávám ještě věnování k dnešnímu svátku Honzům Jemelkovým do Nětčic. Je to otec i syn, také mají Ivana a Pavla, takže všem těmto hodně zdraví přeje zároveň sestra i teta posluchačka Lída z Raclavic. Věnování s pozdravem a písničkou a poděkováním paní Majce do Tršic posílá Mirka ze Štemberka a ještě věnování pro krásný den a k svátku panu Honzovi Vyňarské do Písečné, panu Jendovi do Štětovic a Honzíkovi Kadlecovi z Choliny. Všem pevné zdraví přeje posluchačka Lída z Olomouce.

kdybych byl Renoirem, dívko zlatá. Nakreslím tě, než se rozejdeme.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotině a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomoucká charita přesunula dvě své služby do nových prostor. Poslanci znovu projednávají zákon o státních zaměstnancích. Policie o prázdninách posílí dohled na silnicích. Silničáři omezí víkendové práce. Zítra čekáme jasno, přechodně polojasno a maximálně 34 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gavriela Adámková. Olomoucká charita má nové zázemí v Jeronýmově ulici. Do opravené budovy tam její pracovníci přestěhovali dvě služby, střediska pro rodiny a krizovou pomoc. Určené jsou lidem ve složitých životních situacích. Nákup nemovitosti a rekonstrukci charita financovala z Národního plánu obnovy, říká vedoucí střediska Petra Pavlíčková.
3: A celkově to vyšlo okolo 20 milionů, okolo 16 byl nákup té nemovitosti a další 4 miliony byly v rámci rekonstrukce. Dělali jsme novou střechu, fotovoltaiku, upravovali jsme tady prostorově ty místnosti, aby mohly vzniknout konzultačky a kanceláře pro pracovníky.
1: Poslanci znovu projednávají zákon o státních zaměstnancích. Návrh je ve třetím čtení. Podle vládních poslanců má zákon zjednodušit zaměstnávání, ale i propouštění státních úředníků. Opozice ale kritizuje, že to povede k politizaci státní správy. Pokračuje předseda hnutí STAN Vít Rakušan.
4: Jsme přesvědčeni, bytostně přesvědčeni, že je to pouze navazující norma na to, že si tahle vládní garnitura tenhle stát krade pro sebe, že si tenhle stát privatizuje pro svoje zájmy, že se k tomuhle státu chová tak, jako by tu měli vládnout navždycky.
1: Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tady na začátku prodlouženého víkendu. Ředitelství silnic a dálnic slíbilo, že o víkendech omezí stavební práce. Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slavie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za tomu hrozí až 2 roky vězení. Sport. Martin Nečas vyhrál anketu Zlatá hokejka. Útočník Colorada ovládl hlasování před vítězem předchozích 3 ročníků Davidem Pastrňákem a 3. Tomášem Hertlem. Nečas dosáhl v sezóně NHL poprvé na 100 kanadských bodů a výhry v anketě si cení.
5: Hrozně moc a samozřejmě tady pro nás v Česku. Každý rok jsem na to koukal, jsem byl malej a samozřejmě teďka jsem tady párkrát byl a klobouk dolů před pastou, kolikrát to zase vyhrál. On měl taky skvělou sezonu, samozřejmě moc si to vážím, myslím si, že to bylo těsně. Říkám, jsem za to rád. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u obce Horní Moštěnice směr Ostrava osobní auto narazilo do svodidel. Hasiči to likvidují uniklý olej.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se zlou by se totiž potázala. Zpívá 10 let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janků, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak jak bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat...
1: Jo, tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty, kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne, samozřejmě já plánuji spíš nějaké výlety, on je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října, narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestat jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný, já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No, já se vrátím a Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tolik o Edovi a za malou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu Heidi Band už Heidi Band, 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem front man.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že frontman je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal ano, tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano, ano, ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, co si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018. Aha. Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo, no a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dva roky, takže jako pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band 7 let tedy na scéně. Máte novou píseň, tak měsíc, dva měsíce starou, ani ne? Čerstvou.
1: No, úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam bylo Fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama. Ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkala, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív, ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI, umělý inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že 4. týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, no, pošlete nám SMS-ku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text, beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš tak, jak vypadáš.
1: Ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedávají jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, co by měly dělat, takže to je taková odpověď, ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jako pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš sedět v koutě?
1: Ne.
0: Tak když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.
0: No a proč, řekni,
1: Protože geny jsem tam prostě jenom v zástěře a mýho auto jsem tam polonála, takže. No a tuhle tu písničku bychom chtěli jakože předělat, udělat nějaký cover, už na tom kluci pracujou a možná, že k tomu uděláme i

0: cover, co se toho klipu týká. Takže
1: a bude podobný tomu, co
0: no
1: co
0: tak
1: byl?
0: Určitě na to bude navazovat, ale možná, že budou nazí kluci, já nevím ještě.
1: No moment, ty jsi zpěvačka. O tak tobě to má být.
0: Já vím, ale už je to taky hodně dlouho, když jsem to natáčel.
1: Ale geny?
0: Geny, jo, dobře. No tak uvidím. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
1: To bude kocovina příští rok.
0: To bude velká kocovina.
1: Heidi Janků je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila. Na všechno říkala jenom o ruka a nuka, ne, na všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala O ruka a nuka Egu. Hrála jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a panice Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle u Hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká v druhé půlce. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože zaprvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo tak to já hraju spíš pocitově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, tak to. Co ti na to řekl František Ringo Čech? Na
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měla angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad, řekl.
1: Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku. Ano. To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně je taky z těch úplných začátků, to vlastně vyšlo na singlu, Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly a Bčko byl Dívčí internát. Já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc, byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81 a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka a ze které zešla ta úžasná píseň, když se načančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se načančám, má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se načančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval a my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. Mm-hmm. A najednou říkal, no tak nevím, ale Ivo říkal, ne, to natočíš, to uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk a opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se s Načančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načančal. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měl
1: mě to
0: jsi někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě nevěděl.
1: Ano, Eda je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na Pustevny a já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tedy na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert?
1: Jo,
0: tam.
1: No, tak my zpíváme všichni, samozřejmě do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Mm-hmm. Je to paní Věra Špinarová, mm-hmm. Je to také ale i vaše Patejdlo. Mm-hmm. A ty jsi mi prozradila, že nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové Johanka a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak a kruh se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to ta Ačko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuju.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je Divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Hranicích začala demolice silničního mostu na třídě 1. máje. Střelce z Ostravy našla policie mrtvého, těžce zranil manželku. Nové hřiště dnes otevírají v Zábřehu. Zítra má být jasno, přechodně polojasno, naměříme až 34 stupně. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Do demolice mostu na třídě 1. máje se dnes pustili dělníci v Hranicích. Likvidují ho pomocí těžké techniky, včetně demoličních nůžek. Starý most nahradí nový. Na místě máme reportérku Lenku Kratochvílovou.
4: Ty demoliční práce tady dnes probíhají opravdu v rychlém tempu. Od rána bagry doslova rozstříhaly most, asi jsou asi teďka v půlce. Navezli pod něj předtím ještě velké množství struti, tak aby ty odpadávající kusy mostu nepoškodily silnici pod ním. Na demolici mají dělníci jen 2 dny. Je to kvůli dopravě. Veškerý provoz je totiž vedený po objízdných trasách. Žádné kolony se zatím netvoří. Z Hranic Hanka Kratochvílová, Český rozhlas.
3: Muže, který dnes střílel na sídliště v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku do zad. Záchranáři ji převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl násilnou trestní minulost a zbraň nevlastnil legálně.
5: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
3: Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření. To by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Vláda v pondělí uvedla, že s Pavlovou účastí na summitu nepočítá. Týžden večer se prezident obrátil na ústavní soud, který se dnes začal žalobou zabývat. Procesní postup oznámí kolem 16. hodiny. Nové sportovní hřiště si dnes poprvé můžou vyzkoušet lidé v Zábřehu. Jeho slavnostní otevření začíná ve 4 hodiny odpoledne u základní školy a domu dětí a mládeže Krasohled. Pokračuje mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
6: Pro odvážné kluky a holky bude při otevření nového sportovního hřiště k dispozici i lezecká stěna. Pod dohledem zkušených lektorů si na ní vyzkouší svoji obratnost a sílu. Pro děti budou připravena taky nejrůznější stanoviště, která prověří jejich sportovní dovednosti. Sport.
3: Čeští hokejbalisté si mohou zajistit postup do play-off z 1. místa skupiny na domácím mistrovství světa. V Ostravě nastoupí v 17:30 proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a také bude hrát o jistotu 1. místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii.
0: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumparsku v Novém Malíně havaroval autobus s osobním autem. Opatrně i v Olomouci v ulici Sladkovského havarovala dvě osobní auta. Jezdí se tu jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Středeční odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc u mikrofonu s Tomášem Kedzihorem nabídne samozřejmě za chvíli soutěž Hřebíky. Potom taky rozhlasovou pohlednici od Pradědu na Hanou vydáme se do Hostic místní části Rudy. No a věnování se, nebo další rubrikou bude Humoriáda a tam budou svůj humor vybírat jednak host Josef Housek a jednak taky moderátor Patrik Rozehnal. A ta věnování přijdou také, protože po 18. hodině budeme hrát pro vaši radost písničky dechové a lidové a můžete je poslat někomu na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, buď to naživo, nebo prostřednictvím SMSek. Tak to je namátkou středeční program tady ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

Dennis, ja, Dennis. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alek. Maan van Oepenhoofie, Alovi, Fialek. Postupně se všem zalíbilo.

0: Johannes. Mam van uppnåfjall. Mam van uppnåfjall. Mam van uppnåfjall. Fjallovin.
1: Hře dýk na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
3: Dobré odpoledne přeji od mikrofonu k vašim telefonům, protože bez nich by to nešlo. Soutěžíme na čísle 221 555 444. Těch cen tady je opravdu hodně. Máme krásnou knížku s názvem Revoluční devítidenní kůra k léčbě jater, vydavatelství Kazda. Je zde porcelánový hrnek Českého rozhlasu, je tady plněná taška, anebo třeba antistresový mačkací míček, tak to je jasné, k čemu to slouží, a také několik CDček. Pokud vyhrajete, můžete si vybrat to, které vám sedne nejvíce. Telefon 221 555 444 a první posluchač je už připraven. Hezky ho zdravím. Dobrý den.
4: Dobrý den, Aleš Brno.
3: Pane Aleši, zdravíme pěkně. Připomenu vám i ostatním ta pravidla. Za správné 3 odpovědi už je tady výhra. No a na každou otázku je limit 10 vteřin a otázky neopakujeme. Takže Aleši, je to na vás. Máme tady otázek na úvod, jako vždycky 10.
4: No já začnu jedničkou.
3: Jaká zkratka bude u vozidla jezdícího na stlačený zemní plyn? Buď to CNG, nebo ABS, anebo LPG.
4: LPG.
3: No, tak to je zkapalněný ropný plyn, ale stlačený zemní plyn. Aha. Je to Ačko, je to z těch anglických zkratek. Aleši, no nevyšlo to hned na začátku, co se dá dělat? Zdravíme do Brna, soutěžíme dál. Hezký dobrý den.
5: Dobrý den, Zdeněk z Třebčína.
3: Zdeňku, pěkně zdravím. Byla jednička, co si dáte vy?
5: Trojku.
3: Trojku. Na kterém pražském náměstí najdeme nejvýznamnější muzejní instituci České republiky, tedy Národní muzeum? Je to na náměstí Míru, nebo na Václavském náměstí, nebo na Staroměstském?
5: Já myslím, že Ačko.
3: Je to Ačko?
1: Jau.
3: Je pak na Václaváku nahoře přece ta obrovská budova.
5: Já
3: už jste tam dlouho nebyl, no ale tohle byste tedy vědět mohl, Zdeňku, protože to skutečně je jedna z nejvýznamnějších budov vůbec, no u nás. Tak nevadí, jedeme dál, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Julie.
3: Julie, hezky zdravím. Věděla jste to třeba s tím muzeem národním, kde
6: ano,
3: to
6: ano,
3: věděla jste, ano, tak to vám tleskám. Takhle předem, takže Julinko, byla jednička, byla trojka, další otázky jsou vaše. Pětka. Největší vnitrozemský stát světa. Vnitrozemský stát největší je Mongolsko, Kazachstán nebo Afghánistán. Julie, Bčko jste trefila, byl to tip. S rozlohou asi 2,75 milionu kilometrů čtverečních se jedná v pořadí o 9. největší zemi světa, ale zároveň největší zemi na světě, která nemá přímý přístup k oceánu. Takový je Kazachstán, tleskáme tam. Julie, jakou otázku volíte dál?
6: 7.
3: Sedmička. Víte, jak se řekne číslo 2 maďarsky? Než budete tipovat, tak zkuste si vzpomenout na písničku Richarda Millera s názvem Nahý, kde on to tak pěkně vypočítává. Takže dvojka maďarsky se řekne kete, neď, anebo kilenc.
6: B.
3: Dáte Bčko. Neď jsou 4 a teďka vzpomenete si, jak tam říká Richard Miller eť kete háron v té písničce. Tak to je 1, 2, 3, takže je to dvojka. Julie, ale za účast, pěkný potlesk, tahle otázka byla těžká, ale jen tak na oko. Tak koho máme jako čtvrtého v pořadí? Hezký dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Marie od Uherského Hradiště.
3: Paní Marie, vy jste věděla třeba s tou maďarskou dvojkou?
7: Ano.
3: Věděla jste to? Jak jsem to říkal, jo. Tak co si dáte? Máme tady dvojku, čtverku, šestku, osmičku, desítku a mezi tím ještě lichá devítka.
7: Tak dvojku.
3: Tak, berete dvojku. Maruško, s kým jsme hráli první utkání letošního mistrovství světa ve fotbale? S Portugalskem, s Jižní Koreou anebo s Faerskými ostrovy?
7: Portugalskem.
3: Dáváte Portugalsko. Kdepak, Jižní Korea to byla. Maruško, fotbal nesledujete, je to škoda, jinak vy toho víte hodně, co vás znám. Dodám k tomu, že se hrálo v pátek 12. června ve 4 hodiny ráno našeho času a prohráli jsme 1-2. Dneska nás čeká utkání další a to, když prohrajeme, tak končíme. A to už dobře víme. V Českém rozhlase Olomouc, telefon 221 555 444. Další soutěžící, kdo to bude? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Dana.
3: Dano, pěkně vás zdravím. Otázky 4, 6, 8, 10 a ještě devítka.
8: Tak desítku.
3: Tak berete desítku. Čím především? Především proslulo italské město Cremona. Za A bílým vínem, za B originálními italskými kroji, a nebo za C výrobou houslí.
8: Asi ty housky.
3: Asi ty housky. Jsou to sice housle, ale to máte jedno, takže... Housky tam dělají taky, takže čtverka, šestka, osmička, devítka.
8: Tak šestku.
3: K čemu slouží nástroj zvaný otka? Buď to k lepší cirkulaci vody v potrubí, nebo k čištění zemědělského náčiní, a nebo otka je na podporu účinku hydraulických brzd, třeba v autě.
8: Je to
3: nástroj pro čištění třeba pluhu, plečky, kultivátoru, secího stroje. Může to mít různé tvary. Dano, tady jste věděla, tleskáme. No a teď už je to na vás, takže čtverka, osmička, devítka. Jste poslední soutěžící a berete poslední otázku. Dano.
8: Devítku.
3: Devítku. Když chystáte letní drink piña colada, co v něm určitě musí být? Buď to martini, nebo bílý rum, a nebo koňak.
8: To nevím.
3: Typujte, máte tři vteřiny. Dáte Ačko. Dano, v oblasti letních drinků se ještě musíte rozdělat, protože máme před sebou celé léto. Je to Bčko, bílý rum, piña colada, alkoholický nápoj z bílého rumu, kokosového mléka a šťávy z plodu ananasu. No neříkejte, že byste si nedala, Dano.
8: Asi jo, ale jako zrovna nejsou tady takový.
3: Dobře, nerozumím. Tak nebudeme z vás sloudit, jaký nápoj máte ráda. Kdo ví, co bychom si ještě poslechli. Paní Dana zakončila dnešní hřebíky. Některé otázky byly těžké, některé méně, ale tak už to chodí tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zbytek si schováme do příště, může to být třeba na zítřek, anebo do kteréhokoliv dalšího vydání našich hřebíků. Každý den po druhé hodině.

Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od artrockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19.

Beatles nám v jedné ze svých písní zpíval Karel Zich. Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Město Šumperk bohužel na prázdniny a ještě i v září přijde o jeden z vyhledávaných turistických cílů. Opravy totiž uzavřou rozhlednu na vrcholu Háj nad městem. Podrobnosti nabídneme za chvíli.

0: Kopec Háj nad Šumperkem 30 let zdobí ikonická dřevěná rozhledna. Letos o prázdninách se ovšem s ní turisté na Jeseníky nebo nedaleký Bludov nepodívají. Nahradí je řemeslníci, kteří budou v rozhlednu opravovat. Více nám řekne Zdeňka Daňková ze Šumperského odboru Klubu českých turistů, který právě to rozhledno provozuje.
1: Rozhledna je v provozu 30. rok, takže 30. rok, kromě nějakých malých drobností, se skutečně ta zásadní oprava nekonala a už to potřebuje několik let. Takže ono se to také už připravovalo, ta oprava se potřebuje dobře nachystat, musela se taky dohodnout se spoustou subjektů, protože rozhledna má spoustu uživatelů. Takže ano, teď už to nastalo, rozhledna se bude opravovat a proto teda budeme muset končit s provozem.
2: Vy vlastně dojedete do 28. června, to bude poslední den, a jste říkali, že vlastně jste se turisté rozhodli, že teda aspoň na ten začátek léta, že zpřístupníte rozhlednu po celé dny, nejenom o víkendu, takže kdokoliv přijde, tak může na rozhlednu teď od kdy do kdy.
1: Tento týden, to znamená ve všední den, i teda v tu sobotu a v neděli, máme otevřeno od 10 hodin do 17 hodin. Budeme rádi, když ti, kteří budou poblíž, tak když aspoň někdo přijde, to ano, ale prostě na návštěvníky čekáme. Pak už tedy nastoupí řemeslníci a nastane teda příprava a rekonstrukce rozhledny, která bude tedy náročná.
2: A to se chci zeptat, co teda čeká rozhlednu, jaká omlazovací kůra, bude to zase dáma v nejlepších letech?
1: No tak doufejme, každopádně je naprosto už strávená a nefunkční střecha, což je malý prostor, ale také zároveň prostě to dřevěné obložení, které je kolem celé rozhledny, tak bude vyměněné. Takže s tím souvisí to, že až se sundá staré opláštění, které je 30 let a je smrkové, takže prostě je potřeba se na to podívat, je potřeba obrousit, najít, jestli někde nejsou chyby, no a udělat nové. No takhle, když se to řekne, je to jednoduché, ale jak to bude ve skutečnosti, já si to samozřejmě neumím ani představit.
2: A kdo to bude financovat? Vy jako turisté nebo spolupracujete?
1: Rozhledna má majitelů několik, takže fakt je ten, že prostě majitelé svými podíly se na tom účastní, ale pravda je, že největšími podílníky je firma Cetin a město Šumperk, ale také obec Bludov, takže prostě to zafinancují a celé to bude tak probíhat v této režii.
2: Stihnete to za prázdniny, bude už třeba v září otevřeno, protože bude vlastně i klasický týden rozhleden, je to tak?
1: Týden rozhleden začíná 28. září a to teda nemáme slíbeno, to určitě ne. Firma, která to bude opravovat, tak dostala termín. Do konce října by mělo být hotovo. Tak tajně doufáme, že bude hotovo do 28. října, kdy teda ten měsíc rozhleden končí, ale pravda je, že opravdu 30 let je dlouhá doba a nikdo neví, jak to vypadá prostě pod těma prknama, takže jak to celé bude.
2: Takže rozhledna se zabírá 28. večer. Kdo máte ještě šanci, přijďte určitě.
1: Od 10 do 17 hodin.
2: Se Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Co dělali Hanáci v minulosti?
3: A jak se baví dnes?
2: Kořeny lidových tradic a současný folklor.
3: Největší národopisné oblasti na Moravě.
2: Představí seriálek
3: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
2: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc už má připraveno rozhlasovou pohlednici. Navštívíme hostice místní část Rudy, té na Šumpersku. Je to odpradávno místo spojené s krásnou přírodou, ale třeba i drsným podnebím podhůří Hrubského lesa. Díky sběratelce Anežce Šůlové se dodnes dochovaly zprávy o tamním folkloru, pověstech i tradicích. S Mirkem Kobzou se podíváme i do dávnější historie regionu.
1: Sponzorem pořadu je horský areál Králický Sněžník. Vyměňte letištní schon za náruč našich nejkrásnějších hor. Čekají na vás traily pro celou rodinu, rybníky, moderní lanovka, bobová dráha, rozhledna, ale hlavně výhledy, relax a pohoda. Více na www.můjkráličák.cz.
2: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
3: Osada Hostice dnes leží stranou hlavních komunikačních tras v údolí Pstružího potoka, zařezaném do kopců Hanušovické vrchoviny. Podle jedné z variant jméno obce vychází z pojmenování hostů, tedy cestujících, kteří zde nocovali na své pouti z Moravy do Klacka a Slezska. První zmínka o Hosticích spadá do roku 1397, kdy zde stály dvě vesnice, Malá a Velká Hostýs. Sloučení obou původních vesnic do jedné vysvětluje také pozdější změnu jména vesnice na pomnožné Hostice. V roce 1489 je ale v dokumentech uváděna část vesnice jako pustá a není vyloučeno, že dnešní nejsevernější část obce leží právě na místě někdejší spustlé osady. Zajímavá je také místní legenda, že na kopci kostelnice na touto části obce kdysi stávala zvonice nebo dokonce kostel a obec, včetně této zvonice, pak měla být stržena při velké povodní, která se prohnala údolím. Mimochodem, legenda o povodních se zde objevuje častěji a zdá se, že tedy má nějaký reálný základ. Hostice patřily ve svých počátcích Zábřeskému panství, později k Rudskému statku, se kterým jsou spojovány až do konce patrimoniálního období. Zdejší mikroklima je chladné a pozemky jsou svažité a málo úrodné. Přesto už na konci 17. století stálo v Hosticích 26 usedlostí. To už ale obec patřila Lichtenštejnům a právě Alois Lichtenštejna nechal koncem 18. století parcelovat Kučovský dvůr, patřící k Bohdíkovu, kam chodili hostičtí nevolníci na robotu. Zřídil zde osadu Alojzov a protože se zde kdysi nacházel vrchnostenský hamr, právě zde vznikla železná huť s vysokou pecí. Mezi hutí, Rudou nad Moravou a Hosticemi se dobývala železná ruda pro zdejší provozy. Když byla vytěžena, byla huť přestavěna na papírnu, která tady existuje dodnes. V samotných Hosticích se pak rozvinuly zejména domácí výroby. Kromě přadláctví a to bylo obšívání nítěných knoflíků, výroba knoflíků z perletí, dřevěného nářadí, násad a kartáčů. Nejvýstavnější budovou obce je malý zámeček připomínající stavba s věžičkou a hodinami. Letopočet prozrazuje, že byla postavena v roce 1887. Podle ústního podání nechal postavit zdejší rodák Ignác Urban, který údajně v mládí odešel za prací do ciziny a na stáří se vrátil do rodné obce. Rodina se prý o něj nechtěla postarat a tak své jmění věnoval vesnici s tím, aby postavila a provozovala zaopatřovací ústav pro chudé. Poněkud stranou od hlavních cest stojí pozoruhodná hostická kaplička svatých Rocha, Fabiána a Šebestiána. Je to vlastně jenom malá dřevěná přístavba přilepená ke starší zvonici, která zde patrně stojí už od poloviny 18. století. Kaple byla postavena v roce 1833 poté, co obec postihla cholera. Na jejíž následky zemřelo 23 místních obyvatel. Ve zvonici se nachází zvon, který se sem patrně dostal jako náhrada za původní zvonek zrekvírovaný za druhé světové války. Byl ulit v Moskvě ve slévárně rodiny Samginovi, patrně někdy před bolševickou revolucí. Kromě toho najdeme v Hosticích ještě jednu z nejmladších modlitebenc církve československé husitské. Zborový dům zde byl postaven už v roce 1932. Na modlitebnu do okupace nedošlo. Spolu s místními věřícími ji dostavěl až na začátku 70. let místní kazatel Emilian Havlíček. Byla posledním prohřeškem tohoto pana faráře, který následně putoval na dlouhá léta k Lopatě. Kaple, kterou postavil, však stojí v obci i nadále. Hostice mají krásné okolí a také spoustu legend, které zaznamenala zdejší rodačka Anežka Šůlová. Mimochodem je to také místo, kde je zachováno spousta krásných chaloupek, které připomínají původní architekturu této horské oblasti. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Hostic, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
4: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@ @rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je vám 60 let a více a žijete v Olomouckém kraji? Pak je čas vyrazit. Projekt Seniorské cestování 2026 s Olomouckým krajem zve všechny seniory na jednodenní výlety na spoustu zajímavých míst. Doprava, průvodce, oběd i pojištění, všechno v ceně. Rezervujte na webu ckpivonka.cz.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Soud potvrdil vězení pro čtveřici za pojistný podvod s vilou v Moravičanech. Jeseník musí vybrat novou firmu na opravu chodníku. 21-letý Čech zemřel v Rakouských horách po pádu. Zítřejší počasí má být slunečné a horké. Naměříme až 34 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Čtveřice lidí si odpiká 6 až 7,5 roku ve vězení. Majitelé se nechali vilu za pomoci známých podpálit. Chtěli získat od pojišťovny 55 milionů korun. Nejvyšší trest dostal vlastník nemovitosti David Crha. Se svou bývalou ženou mají podle soudu zaplatit i pokuty za celkem 3 miliony korun. Jesenická radnice musí vybrat novou firmu, která opraví chodník mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Stavbaři, kteří vyhráli výběrové řízení, totiž od zakázky odstoupili. Práce tak začnou později, než se plánovalo, potvrdila to mluvčí Jeseníku Markéta Kaniová.
3: Vítězná firma odstoupila z výběrového řízení z kapacitních důvodů, smlouvu nepodepsala a město proto bezodkladně podniklo potřebné kroky. Nyní jedná s druhým uchazečem v pořadí tak, aby práce začaly letos na podzim, ideálně tedy v měsíci září. Obnova pěšího propojení mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady zůstává i nadále pro město důležitou akcí.
1: Opakování ročníku může prohlubovat problémy žáků ve vzdělávání. Upozorňuje na to Česká školní inspekce. Rizikem je podle ní hlavně to, že žáci ztrácí motivaci, hůř se začlenují do kolektivu a jejich školní výsledky se postupně zhoršují. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal zároveň říká, že školy často zasahují až ve chvíli, kdy se potíže žáků už naplno projeví.
4: Má to jednu společnou příčinu, a to je podoba výuky, která spočívá v tom, že v ní dominuje ten učitel. Je to více, méně převažující jednostranná, jednosměrná komunikace, kdy žáci se vlastně nemají šanci a prostor významně jako projevovat, a to znamená vysílat i signály ve vztahu k učiteli.
1: V Rakousku zemřel 21-letý Čech, informovala o tom rakouská horská služba. Podle ní zemřel po pádu na hoře ve Vysokých Taurách. Muž opatrně uklouzl při přechodu sněhového pole. Jeho kolega sestoupil v pořádku a pak zavolal záchranáře. Pátrací akce komplikovalo krupobytí. Tělo nakonec vysvětlil vrtulník. Sport. České fotbalisté čeká zítra ve 3 hodiny ráno našeho času klíčové utkání o postupovou naději. Na závěr skupiny nastoupí v Mexiko City proti domácím a k postupu potřebují vyhrát. Trenér národního týmu Miroslav Koubek mluví o dnech před důležitým zápasem.
5: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále. Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřilo psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Držíte se na dálnici D46 u Prostějova, směr Brno, stojí tu porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: V Trenéra naší fotbalové reprezentace Miroslava Koubka jsme slyšeli teď ve zprávách. No a trošku delší povídání nabídnu teď v odpolední Českého rozhlasu Olomouc mezi 15. a 16. hodinou. Zkrátka musíme vyhrát a věřím, že k tomu pomůže. Třeba také reportáž s ním i hráči. Nabídnu vám ji za chvíli. Budu pro vás mít také dárek tohoto odpoledního vysílání. Konkrétně vstupenky na koncert tria Michala Prokopa. Vystoupí 30. to znamená příští úterý v olomouckém letním kině. A za vstupném byste dali minimálně 1000. Můžete na něm ušetřit, jednak vás na ten koncert podrobně pozveme a nabídneme jako dárek také 2 lístky. Kdo má čas 30. to znamená v úterý za týden, tak by měl poslouchat vysílání Českého rozhlasu Olomouc také, a to zejména v téhle vysílací hodině. No a rubrika Co v učebnicích nebylo, tak ta dneska bude o Blescích s Martinem Písaříkem. Tak ještě jednou pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Těžkou úlohu mají před sebou na mistrovství světa čeští fotbalisté. Zatím uhráli pouze bod a jestli chtějí myslet na postup, potřebují k tomu uspět na závěr skupiny v Mexiku proti domácí reprezentaci. Teď se dozvíme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc, že příprava byla náročná v mnoha směrech.
1: Myslím si, že se to neslo v klidu, v koncentraci, samozřejmě s nějakými motivačními informacemi pro hráče a tak dále.
2: Trenér Miroslav Koubek a hráči měli necelý týden na přípravu na zápas, ve kterém musí kvůli naději na postup bodovat, nejlépe vyhrát a taky dokázat, že umí předvést mnohem lepší výkony.
1: Ale určitě nejsme ve stádiu, kdybychom nějakým způsobem byli, kdyby to vyjádřil psychicky dole nebo v takovém nějakém stavu, jak třeba by si někdo mohl zvenčí myslet. Atmosféra je dobrá, koncentrovaná a věřím tomu, že bojovná.
2: Český tým chtěl na šampionátu sázet na silnou osu s osvědčenými hráči, jenže už po nepřesvědčivém úvodním utkání s Jižní Koreou nastaly pro souboj s Jihoafrickou republikou změny.
1: Tak já jsem netoužil udělat tolik změn, potom jsem netoužil, ale prostě určitý věci se tady vyjevily, že nefungují. Ta sestava vysněná je takový trošku nanesený slovo, ale která byla v představách, tak prostě se to jako nechytlo zpočátku, no, s kterou jsme počítali po baráži, že je prakticky vytvořena.
2: A Miroslav Koubek musí s realizačním týmem tenhle rébus vyřešit pro klíčové utkání s Mexikem. Čeští fotbalisté působili v zápasech někdy hodně pasivně, jako by na ně doléhal tlak velkolepého mistrovství světa, na kterém nikdo z nich nehrál.
3: Když si vezmeme nějaké, jako jestli to je tlak, nebo jsou to nějaký strachy, nebo to jsou nějaký jiné věci, co na každého působí, nemůžu odpovídat za všechny.
2: Snažil se vysvětlit i psychickou stránku kapitán Ladislav Krejčí, který vidí současné poznatky jako důležité.
3: Kterýma si musíte procházet a nabrat ty zkušenosti pro to, abyste to dokázali využít do těch dalších zápasů a už s tou zkušeností vám ty výkony automaticky jdou výš a výš, přidává se i ta radost, přidává se větší uvolnění.
2: Říkal stoper české reprezentace, který také dodal, že i když výkony nebyly ideální, fotbalisté mají přirozeně obrovskou motivaci od začátku turnaje, ale potřebují prodat i na hřišti.
1: Nemusíme zlepšit práci s míčem. To jednoznačně je potřeba se udržet víc na balónu. Pokud se ani neudržíte, tak padáte do hlubokého bloku. To je logický. Jako. A to není náš plán. My takhle hrát nechcem. Nikdo to hráčům neordinuje. Nikdo nedává pokyn, dejte branku a stáhněte se pro boha. To vůbec ne. Jako, jo. Takže musíme zlepšit vlastně držení míče.
2: Pokud by tým Miroslava Koubka v Mexiku vyhrál, měl by velkou šanci na postup a při souhře okolností i z druhého místa. Při remíze by ale musel čekat na další výsledky.
1: No tak to je. Tak to prostě je. Budeme muset čekat a věřte mi, že kdyby to nastalo, tak si velmi rádi počkáme.
2: Teď ale čeká fotbalovou reprezentaci vedenou Miroslavem Koubkem klíčový zápas v Mexiku. Začne ve 3 hodiny v noci českého času a přímý přenos uslyšíte na Radiožurnálu Sport a Radiožurnálu. Z Mexika Mirko Vasič, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
1: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vlka v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Parné počasí zaměstnává také pracovníky záchranných stanic pro zvířata. Přibývají jim ptáčata, která kvůli vedrům častěji vypadávají z hnízd. Více si řekneme v našem vysílání za chvíli.

Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: pátkem odpolední posloucháte Český rozhlas Olomouc. Do záchranných stanic míří v těchto dnech čím dál víc lidí s ptáčaty. Kvůli parnému počasí totiž častěji vypadávají z hnízd a budek. V záchranné stanici v Rudě nad Moravou jsme se byli podívat. Ve studiu je teď reportérka Sabina Millerová. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak ty teploty jsou vysoké, ptáčata vypadávají z hnízd. Ono to nějak souvisí?
1: Problém je v tom, že ptáčata v hnízdech nemohou vysoké teploty téměř snést. Nepomáhá tomu ani umístění hnízd, která ptáci často staví mezi trámy anebo pod nejrůznějšími střížkami a mnohdy hned pod rozpálenými plechovými střechami. Ptáčata jsou v ní znatěsnaná a snaží se kvůli teplu od sebe dostat co nejdál, jak popisuje Jitka Majksnerová z záchranné stanice v Rudě nad Moravou na Šumpersku.
2: Se nechcou k sobě tulit, nechcou si vytvářet to teplo ještě těličkama, takže se vzdalujou od sebe, jdou na kraj toho hnízdečka, těch budek třeba, ty poštolky mají rovný budky nebo jsou na trámech a tak moc se vzdalují, aby jim nebylo horko, až vypadnou.
1: Ještě doplním, že kromě vysokých teplot mají svůj vliv na vypadávání ptáčat z hnízd také silné letní bouřky. Při porivech větru

0: Mláďata doslova vyhazují z hnízd. Aktuálně tak lidé do záchranné stanice v Rudě nad Moravou vozí především mláďata pěvců, pokračuje Meixnerová.
1: Jsou to mláďata pěvců, sikore, grechků, vrabců, letos je hodně vrabců. Potom jsou to kosy, špačci, tady ti pěvci a poštolky. Teď už jsou v takovém stádiu, že se i navzájem při krmení vytláčijou, ven, že to nemusí být na ně horkem, ale že se perou o potravu ty poštolky. Tak zdravců bývá nejvíc mláďat poštolek, bývá jich až 20 ročně, zatím máme 5.
0: V nejbližších týdnech pak podle Meixnerové začne přibývat vypadnutých mláďat rorýsů.
1: Rorýsí mláďata teprve budou, ty jsou pozdější než třeba pěvci a červenec, srpen začnou vypadávat, protože jsou taky hodně vysoko pod střechama, kde je velikánský horko, a i na panelácích v různých štěrbinách mají hnízda a je to tam extrémně přehřátý.
2: Tak to byla Jitka Meixnerová ze záchranné stanice v Rudě nad Moravou. Sabino, pokud člověk malé ptáče najde, jak by měl postupovat?
0: Na rozdíl od savců, jako je například zajíc nebo srnče, se člověk nemusí bát na ptáče sáhnout. Rodiče ptáče i po lidském doteku přijmou zpět. Pokud tak mládě ptáka není zraněné, můžeme ho zkusit vrátit zpět do hnízda, je-li bezpečně dostupné. Ale například u zmíněných rorýsů bývají hnízda dost často vysoko. Mnohdy proto není jiná možnost, než mládě umístit do záchranné stanice. A co se týče aktuálních veder, tak všem zvířatům, včetně ptáků, pomůže, pokud někde venku umístíme misku s čistou vodou.
2: Tak to je téma, kterému se Český rozhlas Olomouc samozřejmě bude věnovat i dál v těch vedrech, která budou ještě o něco větší.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: událostí kulturních začínajících prázdnin bude určitě vystoupení tria Michala Prokopa v olomouckém letním kině, a to už příští úterý, je to tedy 30. června, a vy můžete být u toho, protože právě teď vysílání Českého rozhlasu Olomouc nabízí dárek. Jsou to dvě vstupenky, za které pokud teď zavoláte a dovoláte se do vysílání, ušetříte minimálně 1100 korun. Ten telefon je 221 555 444 a vzhledem k tomu, že jsem už to avizoval před chvilkou, tak jste připraveni. Hezký dobrý den, kdo je na telefonu?
1: Dobrý den, tady Bohunka z Vojtěchova.
0: Zdravíme do Vojtěchova, tak vy z Vojtěchova z těch kopců tam pojedete až do Olomouce, do letního kina. A je to jasné,
1: určitě.
0: Máte proč. Michal Prokop, to je člověk, který opravdu hraje už pěkných pár desítek let. Jak vy ho máte ráda třeba?
1: Já ho mám ráda jako ty písničky mám prakticky všechny ráda a ještě jsem ji ráda poslouchala z televizi, když měl ten pořad Ztráty a nálezy.
0: Ztráty, nálezy, možná to bylo spíše krásný ztráty, ale vůbec to nevadí. Třeba ještě udělá nějaký pořad o ztrátách a nálezech, můžete mu to navrhnout v úterý.
1: Ano, já to budu mít pro jako někoho, kdo o tom mluví a pro koho to bude velký překvapení.
0: No výborně, takže to je dárek dvojnásob. Jeden ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc a druhý potom na místě přímo ve Vojtěchově. Zveme tedy na koncert Michala Prokopa a jeho tria 30. června v letním kině Olomouc. Jem šachy dá.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
2: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

3:45 a kousek, posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku nabídneme rubriku, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík se podívá na blesky, a to z různých stran a směrů. No a po 16. hodině už dnešní humoriáda. Naším hostem bude tentokrát Josef Fousek. Přejeme dobrou zábavu.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Pak tě čas

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že každou sekundu na naší planetě zazáří přibližně 100 blesků? Tento nekonečný přírodní ohňostroj se pohybuje závratnou rychlostí až 150 000 km za sekundu a jeho teplota může dosáhnout až 30 000 stupňů Celsia, což pětinásobně převyšuje teplotu povrchu Slunce. V Česku je královnou bouřek Milešovka, která díky své výšce oproti svému okolí přitahuje blesky nejvíce z celé země. Světový rekord však drží venezuelské jezero Maracaibo, kde ročně udeří přes 250 blesků na kilometr čtvereční. Barva blesku prozrazuje meteorologům stav atmosféry. Fialová věští liák, modrá varuje před krupobytím a bílá signalizuje extrémní horko a riziko požárů. Historicky blesky skrotili až vynálezci hromosvodu Benjamin Franklin a náš Prokop Diviš. Přesto blesky ročně na Zemi připraví o život v průměru 10 lidí denně. O tom, že jsou nejen krásné, ale i nebezpečné, by mohla vyprávět třeba kaple na Břístevské hůře anebo zřícenina kostela svatého Blažeje u Toužimy. Obě stavby vyhořely po jejich zásahu a už se z toho nikdy nevzpamatovali.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Knihoservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: 16 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomouc chystá v Nemilanech stavbu sportovní haly za téměř 240 milionů korun. Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednicích. Park sanatoria Edel ve Zlatých horách ožil letním festivalem. Zítra čekáme jasno, přechodně polojasno a maximálně 34 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoucká radnice chystá v městské části Nemilany stavbu sportovní haly pro míčové sporty za zhruba 236 milionů korun. Radní v úterý schválili studii, která poslouží jako podklad pro přípravu projektu. Uvedl to náměstek primátorky Miloslav Tichý za ANO. Přepravovaná sportovní hala bude mít tribunu pro 300 diváků. Vznikne zde několik šaten, klubovna i menší restaurace. Poslanci se ani dnes nedostali k hlasování o návrhu zákona o státních úřednicích. Ten má nahradit současný služební zákon. Návrh koaličních poslanců kritizovala během celého jednání opozice. Podle ní změna umožní snadněji vyhazovat nepohodlné odborníky a spolitizovat tak státní správu. Koalice naopak tvrdí, že nový návrh mimo jiné zajistí větší flexibilitu státní správy.
2: Chceme ukončit podobnost mezi uniformovanými složkami a právě státními úředníky, protože forma práce hasičů, policistů, kteří mají pohotovosti, chodí na školení, prostě nemůže být tak stejně svázaná i státní služba, ve které je potřeba trošičku přizpůsobit to těm moderním, efektivnějším trendům.
1: Závěrečné kolo schvalování zákona by mohlo pokračovat zřejmě v pátek. Česko čeká možná rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou teploty pohybovat mezi 31 a 34 stupni. Pak vlna veder zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
3: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
1: Na Zlatých horách na Jesenicku začal zhruba před půl hodinou tradiční letní festival. V parku zdejšího sanatoria nabídne koncerty, divadlo, vystoupení žonglérů a další akce. Přehlídka potrvá do konce srpna, dodává ředitelka sanatoria Alexandra Plevačová.
4: Vždycky začínáme nějakým programem odpoledne v sobotu pro děti. Bývají to různá divadla, představení nebo nějaké workshopy. Máme tam třeba dravce. Potom v podvečer je kapela, nějaká regionální, menší. A potom tam máme třikrát letní kino večer. Sport.
1: Tenista Vít Kopřiva porazil na turnaji ve Španělsku nasazenou pětku Ignácia Buseho z Peru 7-5, 6-1 a postoupil do čtvrtfinále. Utkání vyhrál na tamnější trávě za hodinu a čtvrt. Dalším kole narazí na Američana Queena.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D46 u obce Držovice směr Olomouc stojí osobní auto s defektem, zasahuje do pravého pruhu. Očekávejte zdržení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dokončit. Končí.
6: Já mě nalíkají.
7: Slyšte z toho zdruda.
8: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
9: I na dnešek je připravena barevná paleta knížek. Každá knížka jedna barva a taky jedna osobnost v naší humoriádnické edici. Jednu z těch knížek můžete získat jako výhru v soutěži a navíc se pak dostat i do toho závěrečného pátečního slosování o digitální rádio. Taková jsou červnová pravidla humoriády, kromě toho, že vám nabídneme i dobrý český humor a zase jednoho hosta, který pravidelně chodí a už se na mě usmívá. Pepa Fousek. Pepu, já tě zdravím, ahoj.
10: Zdravím všechny posluchače.
9: Čím bychom začali? Jakým veršem to dnes otevřeli?
10: Napsal jsem verš Armaďáku při nealkoholickém pivu. Pro vás jenom. Dneska prázdniny jsou pro nás lidi na pohodu elixír, proto přeji posluchačům pohodu a věčný mír.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda se naplno teď rozjíždí s Pepou Fouskem jako dnešním hostem. Čím ji ale rozjedeme jako ukázkou? Co si vybereš ze seznamu, Pepo? Co tě zaujalo? Jaké jméno?
1: Zaujal mě Miroslav Plzák, protože jsem ho znal osobně z divadla.
0: Tak objeví se paradoxně ve scénce, kterou i napsal, a po jeho boku například i další účinkující, jako je Jana Boušková nebo Vlastimil Zavřel. A je to takové sklidnění na tři doby nazváno.
2: Pamatujete si ještě? Vzpomínáte si? Provinilý je u dveří bytu zmasakrován psím štěkotem a my pro ten štěkot už máme odborný název. Říká se mu laterace. Je to ústup zásadám vlídného dorozumívání, ale jak se zdá, bez občasného zaštěknutí to prostě doma nejde. A proto si dnes probereme kompromisní řešení, tak řečené sklidnění na tři doby. Výchozí situace bude stejná jako minule. Manžel přišel o 2 hodiny později domů, nežli slíbil.
3: No co tohle má znamenat? Proč se tady morduju s večeří od 6 hodin?
2: Stop, stačí. Ujede-li nám vyštěknutí, neštěkáme zásadně dlouho. A nyní bych prosil Roberta, který má rovněž právo se neudržet.
4: Co vyvádíš? Nepamatuješ si, jak to bylo minulý pondělí? V pravý poledne a opilá na mol?
2: Stop. Co se tady vlastně stalo? Helena vyštěkla, rovná se první doba, Robert odštěkl, rovná se druhá doba a nyní musí, slyšíte, musí přijít sklidnění na třetí dobu a to sklidnění musí rozvinout ten, co se štěkáním začal. Ve třetí době se prostě musí štěkání odtroubit, takže Helena vyštěkne.
3: A co si myslíš, ty nádivo jeden?
2: Robert odštěkne.
4: A co minulý pondělí? Nic ti to neříká?
2: A Helena, protože začala, musí troubit k ústupu, prosím.
3: A smažme to. Je to z toho čekání. Člověka všelicos napadne a pak je nerudnej. Ohřeju ti večeři.
2: A Robert musí ocenit a pochválit. Ale ne třeba přímo a doslova, ale například.
4: Já to znám, nebyl bych jinej. Znáš mě, jak dovedu vyvádět?
3: Udělala jsem palačinky.
4: Fajn.
2: No tak to je klasické řešení štěkotu na tři doby. A my si dáme další příklad. Výchozí situace, manžel se právě oholil a nepovšiml si, že zacákal celou koupelnu.
3: Já se na to vykašlu. Podívej se, jak ta koupelna zase vypadá.
4: No Ježíš Maria, zapomněl jsem, no to se snad může stát každému.
2: A teď pozor, Helena musí odtroubit.
3: Když je kluk nemocnej, nevím, co mluvím.
4: Já chápu.
3: Pak to uklidím.
4: Počkej, uklidím to sám.
2: Vyjde do jakých obrátek vlídnosti leze manžela vytočit. Málem by sám uklidil koupelnu. A do třetice všeho dobrého i my muži dokážeme začít.
4: To už zase budeš prát ty blbý záclony.
3: Někdo blbej tady totiž kouří a z toho jsou ty záclony celý...
4: Neposlouchej mě, nevím, co mluvím. Počkej, Helenko, pomůžu ti.
2: A Helena žasne. A žasne celkem právě.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Miroslav Plzák jako komentátor této situace, vlastně odborník na manželství, a jinak také autor mnoha televizních inscenací a podobně, vystupující v Semaforu, na to si určitě moc dobře pamatuje i Pepa Fousek, náš dnešní host.
1: Samozřejmě, pan Miroslav Plzák byl ohromně vtipný lékař, byl přijímán diváky skvěle a taky hrál ve hře Kavárnou Uršuli, mám dojem, tam jsem udělal písničku s Daliborem Jandou pro úvodní. Hrála tam Uršula Kluková a na Miroslava Plzáka si vzpomínám, že říkával, nikdy se člověk moudrý nemá přiznávat se svou nevěrou. A já jsem mu říkal, no ale co, když žádnou neměl, k čemu se má přiznat? A on má, to jste mi zaskočil, já myslím, že takový lidi neexistují. To už je dávno. Vždycky ho pozdravím, on bydlel někde u dolu Gottwald, dříve se to tak jmenovalo, u Kladna, tak jedu okolo a v takové ulice tam někde bydlel, tak vždycky pokynu do nebe, říkám, pane Plzáku, myslím na vás.
0: Mm-hmm. Kdy jsi se s ním viděl, potkal poprvé?
1: V Semaforu, jině.
0: Tam.
1: Vždycky tam, protože on tam byl často, měl rád Semafor a Slávek Šimek si ho vážil. A často byl hostem i v pořadě, který jsem hrál asi 20 let, jmenovalo se to Zavěste, prosím, volá Semafor. A byl to ohromně vtipný člověk.
0: Byl, uměl reagovat krásně, komentovat.
1: A nebyl hrubě, říkali choulostivý věci a neříkali hrubě. Dalo se to poslouchat, i moralista se nezačervenal.
0: říká Pepa Fousek. Vybral si Miroslava Plzáka. Může to být ještě jednou s odpověďmi na silvestrovské otázky, budete-li chtít, anebo proti nabízím Petra Novotného s Marianem Labudou a Ivetou Blanarovičovou. Kladeči a nosiči problému, tak se jmenuje to jejich vyprávění, nebo scénka z Dobrot z televize Nova v režii Jiřího Adamce. Tak kdo to u vás vyhraje? Samotný Miroslav Plzák nebo trojce Petr Novotný, Marian Labuda a Iveta Blanarovičová? Ačko nebo Bčko stačí vypsat za heslo humor, posíláte SMSky na číslo 90 01 04, nebo se provolejte do studia, máme linku 731 800 900, a teď slouží pro vaše hlasování. Tak do toho, je tu pořad s názvem
5: Humoriáda.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vybírejte si, to právo máte v Humoriádě takhle každý všední den v tomto čase. Ukázky ze zábavného archivu s hosty, kteří mají na co vzpomínat dnes třeba Pepa Fousek. A do vysílání vás pouští přes linku 731 800 900 Patrik Rozehnal. Dobrý den tedy.
3: Dobrý den, tady Jaromír, hranice u vaše. Přál bych si Ačko a zdravím Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Sleduju ho i vás, Patriku, ale jeho sleduju celý život.
4: Jo.
2: Je to trochu déle, ano. Je mi to jasné. Dobře, tak děkujeme. I my vás zdravíme, ať se daří. Děkujeme. Poprosím jenom, když se k nám dovoláte, nezapomeňte si stěšit rádio, ať si dobře rozumíme. Kdo hlasuje dál?
5: Ano, dobré odpoledne. Přeji Patriku vám. Děkuju. A srdečně zdravím i pana Fouska.
4: Děkuju.
5: Kterého si strašně, strašně vážím a proto vám přeji i do dalších let hlavně zdraví, zdraví, zdraví.
4: Já?
5: A vybírám...
4: Moc děkuju.
5: Ano. A vybírám Bčko, Patriku.
2: Dobře.
5: Mějte se hezky.
2: Taky. Zapisuju, děkuju zároveň samozřejmě a beru dalšího do éteru. Kdo pak tu je s námi?
6: No, prosím, to je Luboš pod Orlických hor. Já bych si prosil pana Plzáka.
2: Pana Plzáka, píšu mu bod a děkuju za to hlasování. Myslím, že rozhodnuto třetina hlasů, téměř rovná třetina hlasů, byla na straně prohrávajících, těch třech, kteří nás opouštějí, a vyhrává s dvěma třetinami hlasů Miroslav Plzák odpovědi na silvestrovské otázky.
7: A hned první otázka je velice k věci. Mají ženy mužům přiznat nevěru?
8: No tak to nikdy. Na tuhle tu pravdu my muži vůbec nejsme zralí. Každý chlap, který mu, když mu žena přizná nevěru, tak vypadá jak po choleře. A přesto ženy v tom nesmíme dát na ženy, protože ženy jsou velice nezodpovědné v tomhle ohledu. Dokonce některé, jedna paní mě říkala, že si myslela, když manželovi přiznala nevěru, že bude rád, že je tak upřímná. Tedy když přijdete domů a manžel vidí, že manželka je taková bledě zelená, tedy vždycky zásada klobouk, kabát a do hospody.
7: Co soudíte o nápojích lásky?
8: No, je to tak trochu k smíchu, ale teď jsou dvě školy vědecké. Jedna doporučuje kyselé okurky a takové ty dráždivé věci a druhá zase lehko vstřebatelné cukry. Takže když jde člověk na rande, tak by si měl vzít kyselou okurku a rakvičku ze šlehačkou. Ale jedna naše vědecká laboratoř vyvíjela kopulín, to je ta látka, co jí vyměšují motýly a samičci zdaleka na ně přilítávají. Tak se ta látka studovala, protože se přišlo, že i kočky na to zabírají, jestli taky lidé na to náhodou nezabírají. Tak to vyvinuli ten lék, namazali tím jednoho laboranta ze Říčana. Teď jak to vědci dovedou, tak mu řekli, teď půjdeš na rande hezky, budeš té své dívce měřit puls, budeš se jí koukat na zornice a všechno budeš zaznamenávat. Tak on vyšel, ale slídli se na něj bělásci z celého posádce.
7: Teď je taková věcná otázka. Jsou nevěrní více muži nebo ženy?
8: No tak celé týmy psychologů na tomhletom problému pracují a pořád vychází najevo, že muž je asi o 10% častěji nevěrný, ale já si myslím, že to je tím, že že ženy lžou i celým týmům psychologů.
7: Tady je otázka ovšem velice delikátní. Jaký má být věkový rozdíl mezi partnery?
8: S tím věkovým rozdílem, na to jsem často tázán a stále nám vychází, že na věkovém rozdílu nezáleží. Mě z určitých důvodů zajímalo, jak dopadají sňatky, když si podstatně starší muž bere podstatně mladší dívku. Tak jsem zjistil, že tato manželství se nerozvádějí, ale to je proto, že ten chlap umře.
7: Co si myslíte o manželích, kteří se nejdříve rozvedli a potom se znovu vzali?
8: No, to jsou obvykle klauni, a ne manžele. Známe v Praze rodiny, kde se to čtyřikrát opakovalo.
7: Čtyřikrát?
8: Čtyřikrát, ano.
7: A jsou šťastní?
8: No to já to slovo nemám rád, ale tvářej se normálně.
7: Můj chlapec mi říká, že líbáním se přenáší infekce. Co vy na to?

schopny rodit. Představte si, kdybychom my muži rodili. Když to ženy ty v 9. měsíci jdou do vlaku, do autobusu, na lodi, do letadel, tak v tomhle tam jsou úžasné, protože my kdybychom rodili, tak také o antikoncepci nebudou přednášet gynekologové, ale prokurátoři. My bychom s tou erotikou jinak zatočili. To by tak si mohla nějaká žena dovolit nás přivést lehkomyslně do jiného stavu.

0: povídání o manželství, o manželkách taky. Když už jsme u toho, já myslím, že Pepa by i rád poděkoval jednomu místu, kde se třeba kromě jiného starají o starší lidi a třeba i o tvou ženu taky. Je to tak?
1: Ano, děkuju. Pozdravuju GARC, to je geriatrie a rehabilitační centrum v Kladně. Jsou vlídní ke všem pacientům, jsou laskaví, pomáhají a vítají nás tam vždy. A já jsem rád, že v dobrých rukách, protože myslím, že zdravotníci si zaslouží největší ocenění, protože se starají o naše těla. A hlavně já musím to říkat taky k tomu, že mám stařecké tělo už. I když dělám dřepy a cvičím a bojuju, ale důležitý je taky duše. Tak jako se kumštíři a i humoriáda stará o duši, tak oni se starají o těla. A obojí musí být v souladu.
0: Já za to starání se o tu duši děkuji i tobě, i mnohým dalším členům humoriády, kteří se tu střídáte a chodíte. Velký dík vám samozřejmě za to patří. Když děkuji. Říkáš, že děláš dřepy.
1: Ano.
0: Kolik děláš dřepů?
1: Já to dělám opatrně, ale řekl jsem si teď, abych měl formu.
0: Ano.
1: Je to humorný, ale já chodím všechny schody. Bydlíme 30 schodů v patře, ano. Tak dolů 30, nahoru 30, 60, tak denně najdu přes 200 schodů. Když zapomenu, kde jsem zaparkoval, tak 260. Jupte, se musím vrátit znova pro klíče. Ale chodím a dělám dřepy a cvičím takový třeba kostnici, roztřesu se jako kostra,
0: ano.
1: Že u toprejce uvolní všechny svaly, pak si namasíruju záda rukou, mlátím se dozad, pak běžím na místě.
0: Počkej, to umíš sám si namlátit záda?
1: Ano, umím, já mám dlouhé ruce, já tam došáhnu, to je od kytary.
0: Na školení k tobě budeme chodit.
1: Ale chodit, denně cvičím, a když nerad, tak jdu, ale bohužel, nebo bohu dík jsem to řekl, v domě jsou tam vlídní lidé u nás, že chodím zásadně po schodech a když bych náhodou jel výtahem, když mám těžkou tašku, tak pane Fousku, zapomněl jste, tak se musím vrátit a jít po schodech. Já jsem si na sebe ušel bič.
0: Všichni to vědí. A teď pozor, teď ušijeme otázku pro vás, soutěžící a posluchače Českého rozhlasu Humoriády, která se bude točit kolem Pepy Fouska. Za správné zodpovězení tomu, kdo se dovolá jako první, až uvolním telefon 731 800 900, dáme možnost vybrat si jednu z pěti knížek z naší edice. Jsou to ty Klukoviny Uršuly Klukové, Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadi Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Vyšly v radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Linku uvolňuji právě teď a za chvíli si tedy s tím nejrychlejším popovídáme o Pepovi Fouskovi. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás, tady Milan.
0: Milan odkud?
2: Z Orlických hor.
0: Dobře, Milane, v jakém městě žije a o kterém městě tak rád mluví Josef Fousek? Za A v Kutné hoře, za B v Kladně.
2: Tak stoprocentně je to Kladno.
0: Pepo.
1: Děkuju, je to Kladno od roku 39.
0: Je to tak, výborně. Takže knížku už víme, že dáme, ještě nevíme kterou. Jakou jste si vybral, už jste o tom přemýšlel?
2: Přemýšlel, ale dlouho jsem nepřemýšlel, protože nám do sbírky chybí pouze paní Švormová.
0: Takže děkovačky, děkuju za to, potěší to i jí. Pošleme, ještě nám zůstaňte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, kterou třeba budeme potřebovat ještě v pátek, kdyby se usmálo štěstí jednou a mohl byste tak získat třeba to digitální rádio, které se bude hrát v pátek ve vysílání. Taková jsou černová pravidla. Jak často posloucháte Humoriádu?
2: Pokud mi to čas a práce dovolí, tak pravidelně.
0: Výborně, tak ať vám to práce i čas dovolí, budeme si přát dál a štěstí třeba v dalších hrách. Mějte se moc pěkně a děkujeme, ať se daří.
1: Naschledanou.
2: Mějte se krásně, naschledanou a panu Fouskovi hodně zdraví, mám vás rádi.
1: Je to se dobře poslouchá, já vás taky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláme si dnes s vámi a s Josefem Fouskem. Vybírá se právě teď z našeho seznamu nějakou další ukázku. Kdo to bude, kdo nás potěší?
2: Samozřejmě se k semaforu tíhnu leta Miroslava Šimka a Luďka Sobotu.
1: Dobře, setkání v čekárně obvodního ústavu.
2: A tam jsem byl často. Místo barů mám teď kon Onzi.
3: Prosím vás, jsem tady dobře na ušním.
4: Tato?
3: Jo, děkuju vám, jsem tady dobře.
4: To jestli něco potřebujete, tak si řekněte, za to nic nedáte.
3: Děkuju, že to dobrý, to já jen tak ze slušnosti.
5: Další.
4: Co říkáte?
3: Já nic, to někdo křičel z ordinace.
4: A co chtěl?
3: Já nevím, křičel další.
4: To on asi něco chtěl.
3: Prosím vás, co by asi tak mohl chtít?
4: Co?
3: Ne, hluchej. Jsem si sed, blbě, ale. Zajímalo by mě, co by asi tak mohl chtít.
4: No jo. Co vy víte, třeba peníze?
3: Peníze? To by takhle řval?
4: Máte dneska lidi, že vás za peníze i zabije.
3: No jo, to je pravda. Dneska jo, dneska i zabije.
5: Tak další.
4: Co se říká?
3: Já nic, to bylo zase jít z ordinace.
4: To oni tam...

0: To oni tam masy ordinují. Nejspíš už se tam tak nějak do toho dali. Když už jsme se tak pěkně rozhovořili. Kde to bylo?
1: Sedím, blbě.
0: Zajímalo by mě, s čím tam jdete. Já?
2: No vy?
0: S flaškou.
2: Pěknou máte, ale pěknou.
0: To je v hýsky.
2: Já vidím, v hýsky.
0: To je v hýsky.
2: No vidím, v hýsky.
0: Ale domácí.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Miroslav Šimek, šéf vlastně svého času i Pepi Fouska, ten, který vytáhl právě i jeho najeviště a dal mu tu šanci, a proto i dnes můžeme být s ním tady v Humoriádě, nebo on s námi. Tak jaký byl šéf Miroslav Šimek?
5: No, Slávik Šimek byl přísnej šéf, ale já jsem čím více už je daleko ode mě, někde na nebeském jevišti, tak si uvědomuji, že nám, že byl přísnej správně, protože ono se mnou to bylo těžký, sobota, že u Krampol a všichni ty lidi, on, Grossman odešel, tak pak musel být trošičku taková disciplína. To znamená, jsem přestal kouřit.
4: Na jeho žádost?
5: Na jeho žádost. Taky hodně se přičinil toho, leta už nekouřím vůbec, cigarety žádný. No a teď vzpomněl jsem, teď 2 roky, 3 roky už nepiju alkohol, protože jsem si vzpomněl, že neměl žádný alkohol rád. Koukal, když jsme si někde sedli, jestli tam nemáme v skleničkách něco, ale my jsme si tam dali třeba s Miruškou Voborníkovou a Čižmárovou, tak jsme tam měli jídelní kartu a měli jsme tam jako hrnečky, byla v tom vodka, říkali jsme, že to je čaj. A když Hávek odešel do nebeského jeviště, jak mi říkal, Fousku, Fousadlo, oni mi říkali, snad si nemyslíš, že jsem to neviděl, že švindlujete, že podvádíte pana učitele Všimka, ale já jsem musel na vás být přísnej, aby se to nerozpadlo, protože povinnost nás všech je pracovat po svět pro diváky, kteří si zaplatili, a nešvindlovat. A já si tím dodnes řídím. Já jsem nikdy nešel na pódium, abych měl v sobě alkohol. Jednou jsem to udělal ve Šternberku a dopadlo to špatně, protože jsem zaspíval 2x dlouhou písničku a když jsem viděl, že už zpívám po druhý a nikdo neplácá, tak jsem řekl, no já nemám sklerozu. To vidíte, ne? A tak lidi se rozpláceli, myslí, že to je for, ale Slávek Šimek všetně pá Fousadlo. Ty jsi to zvoral. Ty jsi genius proletariátu z kladenské halt, ale ty jsi se splet. Co pak dělala tvoje pusinka? Necamlala nějakou s Krampolem, nějakou kořaličku? Já, panu Slávku, musím si ti přiznat, nechci ti lhát, byly 3 láhve, já pomne, jenom paňáčky. A fakt to, je to dobrý být zodpovědný. Alkohol je špatný rádce.
4: Říká ze zkušenosti Josef Fousek, náš dnešní host. Já vám dávám do placu další ukázku. Kromě toho Ústavu národního zdraví, obvodního ústavu a jeho návštěvy, to může být i Luděk Nekuda s Jiřím Cízlerem a scénka Jak nesehnat instalatéra. To je varianta B, anebo návštěva ordinace v obvodním ústavu národního zdraví. Pokračujeme varianta A. Hlasujte SMS-kou na čísle 90 011 04, zavolejte do studia, pak je to linka 731 800 900 a řekněte nám své rozhodnutí. My vám k tomu dáme čas jedné písně. Lucie Vondráčková.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Miloslav Šimek, Luděk Sobota, Ačko, Bčko, Luděk Nekuda a Jiří Cízler. Komu dáte přednost? Můžete to říct po telefonu. Nejrychlejší spojení sem do studia Humoriády 731 800 900. Naším dnešním hostem, tím, kdo pomáhá vybírat, je Josef Fousek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, pánové. Hlavně pan Pepu Fouska.
4: Děkuji.
3: Slíbil jsem na jednom setkání, že přijedeš do Českého Krumlova.
4: Až mě pozvou.
3: Tak, oni tě ještě nepozvali, jo?
4: Ne, já se nenabízím, ale rád bych přijel. Krumlov je krásný, hrál jsem tam před mnoha lety, ale hlavně jsem tam spravoval plyn, když jsem byl montérem plynu. A ti lidi svítí ještě dnes a jsou živí, to je fajn.
2: Tak, komu dáte bod? Ať se dostaneme k hlasu.
3: Samozřejmě, panu Šimkovi.
2: Dobře, děkujeme za to. Mějte se moc pěkně, kdo další vybírá.
5: Dobrý den, zdravím vás, chlapci, tady Magdalena Radec Králové, hlavně zdravím krále mluveného humoru, pana Fouska, a přeji mu hodně zdraví.
4: Děkuji.
5: Ačko.
2: Dobře, děkujeme za to hlasování. Je rozhodnuto, jo. Těch Aček bylo opravdu dost na to, aby tahle ukázka vyhrála. Jsme zpátky v čekárně, a to s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou.
6: Já špatně slyším, tam jdu doktorovi, ne?
7: Vy nám svátek Loch Nessko.
6: Nevolali mě? Povídám, nevolali mě?
7: Čověče, co na mě řvete?
6: Protože neslyšíte.
7: Já vás slyším. Já vás slyším dobře. Já vás jenom necítím.
6: To buďte rád.
7: Proč?
6: To já cítím dobře. Ale jak tak vedle vás sedím, tak bych radši slyšel.
7: To mi doufám vysvětlíte.
6: No protože jak tak neslyším, tak kdyby mě volali, tak bych je nemusel slyšet.
7: No teď oni volali, už asi šestkrát volali.
6: A koho volali?
7: Já nevím, koho volali, no volali další, tak asi volali toho, kdo je na řadě, ne?
6: Na řadle?
7: Ale na řadě do pytle porád s váma, na řadě.
6: No tak to volali mě, já si to lídám. Já jsem tady první, aby mě nikdo nepřerve.
7: No, tak jste tady první. Bere vám to někdo, že jste tady první?
6: No, já jsem tady byl první.
7: No.
6: Já jsem sem přišel, už jsem tady byl a tady nikdo ještě nebyl.
7: Ano, já vám rozumím, no.
6: Vůbec nikdo tady nebyl.
7: Ano.
6: Na to mám svědky.
7: No jistě, jste tady první, no jo. Nikdo vám to nebere, že jste tady první.
6: Já jsem tady byl první.
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Jo, to jo, já jsem tady...
7: Proč jste tam teda nešel, když jste tady první?
6: Právě, že jsem tady byl já první. Proč jsem tam nešel? Teď vám to povídám, já neslyšel.
7: No jo, a pak je vám houby platný, že jste tady první. To tady můžete sedět do soudního dne a furt budete první. Je mizérie s dětkem. Já jsem radši nešel na počtu dneska.
6: na počtě a byl jsem tam taky první.
7: Víte jo, tyhle mám nejradši. Ráno nemůžou dospat, tak se seberou a všude jsou první. Kam jdeš zítra, dětku? Že bych šel jinam, vy? Já jsem tady první, tady ještě nikdo nebyl, já jsem
6: já
7: sám
6: jsem
7: sebe
6: tady
7: předběh.
6: První.
7: Takže teď si s tím můžete namazat prsa, že jste tady první, víte? Když tam nejdete. A navíc, že vy mě blokujete. No jasný. Jste tady první a se tam přes vás nedostanu vůbec. Já jsem tady od vás totálně zblokovaný.
6: Tak já tam půjdu rovnou.
7: Tam nemůžete jít bez vyzvání. Mějte aspoň rozum, když už jste krajně hluchej. To vám vynadaj.
6: Ať nadává, já je stejně neuslyším.
7: Tak tam snad jděte, no.
6: A tam půjdu, hejte se, podržel byste mi tu lávičku.
7: No prosím, pěkně.
6: Ale nepijte to.
7: Proč?
6: Já mám taky něco s ledvinama.
7: To já taky. Co vy máte s ledvinama?
6: Co?
7: Co vy máte s ledvinama?
6: Já nevím, oni mi to vždycky říkají a já je neslyším. Právě proto jdu na ušní, aby se dověděl, co mám s ledvinama.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaše přání, ano, rozhodujete vy, vybíráte si, ještě bude jedna šance. Já bych možná chtěl využít té příležitosti, že Pepa Fousek tady stále slyší i během písniček, jak ho vzkazuje, jak mu vzkazujete, že ho máte rádi a jak mu držíte palce a hodně zdraví a tak. Pepa kromě toho, že chodí k nám, tak občas dělá i akce, koncerty. Ty budeš mít i něco na Krakovci, jestli jsem to dobře zaslechl.
4: Na Krakovci už 4. července.
2: Ano.
4: Na Krakovci pod Políčkem a bude to se svým, budu tam se svým synem Tomášem. No.
2: Takový jako koncert.
4: Tam už jsem byl několikrát koncert dvouhodinový, kde tam dělal dříve mistr Hus, který před odjezdem na tragickou cestu. Já se na to těším, protože já to vzpomínám tam i na Vlastimila Harapese, který byl mým hostem někdy a říkal tam nějakou báseň, mu tam bydlel. A Krakovec je pro mě romantické místo, ale já tam nebudu mluvit o chmurách Jana Husa, ale budu se snažit potěšit lidi.
2: A 2 hodiny klobouk dolů před tebou, jak to zvládneš takhle. Ale oni ti lidi člověka nabíjí, když pak
4: já si myslím, že to je
2: je to
4: je moje droga.
2: Energie.
4: Já jsem nikdy nejet pod baterky mi dobíjí, mám z toho radost.
2: Dobrá, a jak to zakončíme dnešní humoriádu? Vracím do hry Mariana Labudu, Ivetu Blanarovičovou, Petra Novotného, Ačko a Bčko, Luďka Nekudu a Jiřího Cízlera. Vy si vyberte jednu z ukázek a hlasujte na telefonu 731 800 900 a nebo pište SMSky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor, mezera A nebo B a míří k nám do pořadu
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme téměř rozhodnuto, ale schválně. Rychlé hlasování. Trefíte se na stranu vítězů. Dobrý den.
2: Dobrý den, Honza Kamioňák z Lince, abych poprosil pana Cízlera.
1: No jo, tak právě on to vyhrál. Dobře jste zvolil. Tak jo, máme tady kousek jejich scénky.
3: Pojď. Pojď, nestyď se. Pojď. Čemu on se takhle ustá? Neboj se, nenech se zblbnout, nestyď se, sluší ti to. Narvali mi fousy ještě k tomu voku.
4: Musíš mít fousy, přece nemůžeš před lidma chodit s nahým obličejem.
3: No víte, aspoň by mi dali zrzavý, ne? To by mi šlo k náladě, tohle, ale takhle.
4: Pojď, zrzavý nejsou, pač, ty jsou rozebraný, pač, na Kavkách se točí nějaký irský pěvecký sbor, nebo co tak to tam. No, možná, že jste si už všimli, že my někdy takhle jako z přemíry dětské hravosti...
3: Ah!
4: Co? Dětské jsem říkal, ne dědské.
3: No. My nemluvíme o tobě, ne?
4: Ale my jsme romantici prostě, jsem říkal.
3: No, romantici, já nejsem romantik, já vkláním instalatéra. Asi nepřipadám jako romantik, ale jako brambor.
4: Jakože černáš, jo?
3: Ne. Proč bych černal, jo? Brambor je černý, no. Ne. Máš mě odevšet vykopou.
4: Ne, já vím, ale že když máme teďko tyhle ty mečiska a že jsme takhle převlečení, co kdybys to zkusil takhle v tomhletom? Třeba to půjde líp romanticky. Já ti udělám romantického referenta, ty budeš romantický žadatel, já si sednu tadyhle k romantickému stolu a ty mě předneseš svou romantickou žádost. To možná půjde.
3: Jsme chtěli hrát něco jiného,
4: ne? To je jedno, ale romanticky to zkusme. Pojď, no já jsem to.
3: Počkej.
4: Tak, ty vedeš ven, jako ne, jenom jako.
3: Jako
4: a ťuk, no.
5: Jaká si síla zlovolná si ucpala můj odpad. A matka není povolná. Já zkoušel to však odpad. Mám, pane, prosbu strašnou. Dejte mi knechta s brašnou.
6: Váš žal mne, pane, kruší. A škrábe v duši, jak nohy muší. Oči mé pláčou obě. Však jdete po pracovní době.
1: Humoriáda. Jsme na konci dnešního vydání s Pepou Fouskem. Moc děkujeme za vaši pozornost. A Pepo, nějaký verš na závěr do toho léta.
7: Slunce je lék. Ne však vždycky, spálí každou růži, dávejte si o prázdninách pozor na svou kůži.
1: To se teď hodí, čekají nás vedra, přežijte je, poslouchejte Humoriádu, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a taky o rádio. Pepo, měj se krásně.
7: Děkuji, naschledanou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Silničáři likvidují most v Hranicích. Prezident Pavel se zúčastní summitu NATO v Ankaře, nařídil to ústavní soud. Desítka ekonomů a energetiků varuje před zestátněním ČEZu. Zítra má být jasno, přechodně polojasno, teploty do 34 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Demoliční práce dnes začaly na třídě 1. máje v Hranicích. Dělníci tam likvidují most přes frekventovanou silnici, nahradí ho nový. Transitní doprava je odkloněná na dálnici. Ostatní auta musí jezdit po objízdných trasách. Chodci můžou využívat provizorní lávku, říká starosta Hranic Daniel Vitonský z hnutí ANO.
2: Nám se naštěstí teda podařilo domluvit a prosadit tu lávku pro pěší, čím jsme výrazně zkrátili ty obchůzné trasy a tuto lávku se podařilo tedy skolaudovat a vlastně od úterka od 6 hodin od rána tak je k dispozici pro pěší a ta pěší doprava byla na ní převedena.
1: Prezident Petr Pavel se zúčastní červencového summitu NATO v Ankaře. Vláda a ministerstvo zahraničí mu má cestu zajistit. Ústavní soud to kabinetu nařídil předběžným opatřením. Účast prezidenta na summitech NATO je podle ústavního soudu zavedená praxe a je třeba ji zachovat. Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. Policejní zásah proti aktivnímu střelci dnes dopoledne ochromil život v ostravském sídlišti Zábřeh. Dopoledne tam pachatel postřelil svou manželku, která utrpěla vážná zranění a záchranáři odvezli do nemocnice. Policisté hustě osídlenou oblast uzavřeli, později našli ozbrojence v bytě mrtvého.
3: Denisa je matkou 7letého školáka a nervózně čekala, až policejní zátarasy ze sídliště zmizí.
4: Policajt mi řekl, že jestli chci domů, že půjde, že mi bude dělat štít, ale já mu říkám, ale já dostanu se pak pro syna, tak říkám, tak dobře, tak já čekám tady.
3: Střelce našli v bytě mrtvého, potvrdil krajský policejní ředitel Tomáš Kužel.
5: Nebyl držitelem legální zbraně, měl pouze registrovanou expanzní zbraň, lidově řečeno plynovku.
3: Ozbrojenec postřelil svou manželku cizinku do zad. Žena je podle informací zdravotníků už mimo ohrožení života. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Desítka ekonomů a energetiků varuje před zestátněním ČEZu. Premiérovi Andreji Babišovi za ANO napsali i dopis. Zjistil to server i rozhlas. Dosavadní kontrola státu nad ČEZem je podle signatářů dopisu dostatečná a zvyšování podílu státu nebude mít žádný vliv na cenu elektřiny ani na energetickou bezpečnost. Vadí jim taky prodej minority až 49% nové dceřiné společnosti ČEZ Energy. Když už se mají akcie prodávat, bylo by to lepší přes burzu, říká ekonomka Jana Matesová.
6: Ten 49% podíl dejte na burzu, aby je mohli nakupovat s přednostním právem české penzijní fondy, čili by to tak prospělo všem lidem, protože všichni nějakou formou si spoří na důchody. Sport.
1: Čeští hokejbalisté si mohou zajistit postup do play-off z prvního místa skupiny na domácím mistrovství světa. V Ostravě nastoupí už za půl hodiny proti Spojeným státům. Ženská reprezentace porazila Američanky 2-1 po samostatných nájezdech a také bude hrát o jistotu prvního místa po základní části. Zítra nastoupí proti Velké Británii.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Olomouci v ulici Dukalská osobní auto srazilo zvíře. Jezdí se to jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. Ve Vápené pokračují opravy vodovodu poškozeného povodněmi z podzimu předloňského roku. Olomoucká radnice nechává digitálně zmapovat městské hřbitovy. A další téma, rozhledna na háji u Šumperka bude o prázdninách i v září uzavřená kvůli opravám. Čeká nás také předpověď počasí. A já přeji ještě jednou dobré odpoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dva manželské páry se pokusili o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom vrchní soud v Olomouci, který čtveřici potvrdil tresty 6 až 7,5 roku ve vězení. Majitelé vily se za pomoci známých nechali dům zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, řekl to mluvčí soudu Stanislav Cik.
3: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni 4 obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli.
2: Olomoucká charita má nové zázemí v Jeronýmově ulici. Do opravené budovy tam její pracovníci přestěhovali 2 služby, střediska pro rodiny a krizovou pomoc. Určené jsou lidem ve složitých životních situacích. Nákup nemovitosti a rekonstrukci charita financovala z Národního plánu obnovy. Jesenická radnice musí vybrat novou firmu, která opraví chodník mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Stavbaři, kteří vyhráli výběrové řízení, totiž od zakázky odstoupili. Práce tak začnou později, než se plánovalo. Kdyby se tak mohlo stát, upřesníme ve zprávách 18. Do útulku v Olomouci na Ředině se nově nastěhovalo 22 psů odchycených na území města. Zvířata se dříve vozila do zařízení v Čechách pod Kosířem. Vedení Olomouce rozhodlo, že praktičtější bude, když se o toulavé a opuštěné psy v Olomouci postará místní útulek. Nařízení platí od 1. června. Na olomouckém výstavišti Flora dnes začala nová výstava kaktusů a sukulentů. Až do neděle jsou k vidění rostliny od členů klubu kaktusářů Olomouc i cenné exempláře, které se běžně nevystavují. Návštěvníci si můžou prohlédnout i kolekce kaktusů, která letos získala statut národní sbírky.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Počasí.
1: Službu dnes má meteorolog Václav Smolka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: A zeptáme se na vývoj počasí během dneška. Teplo bylo vlastně celý den, ale ráno mi přišlo pocitově trošku chladnější než v těch uplynulých dnech.
2: Tak máte pravdu, to ráno bylo pocitově chladnější, nejchladněji bylo v údolích, tam bylo někde i pod 10 stupňů Celsia. Během dne jsme měli slunečno, maximálně byla ta obloha polojasná, vysokou průsvitnou oblačností, nebo v okolí hor to mohla být malá kupovitá oblačnost. A ty maximální denní teploty se dnes dostaly na hodnoty nejčastěji od 27 do 31 stupňů Celsia a vítr tak ten problémy také nedělal, většinou byl slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Odhaduji, že klidný a letní bude také večer, případně i noc.
2: Mělo by tomu tak být, to počasí se příliš měnit nebude, zpočátku ještě bude skoro jasno, postupně by mělo být úplně jasno, díky tomu i zítra ráno budou ty teploty poměrně klesat, mezi 14 a 10 stupni Celsia budou nejčastěji, v údolích to může být opět až kolem 8 stupňů, vítr ten bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří.
1: Podle předpovědí mají teploty stoupat, možná pozvolna, jak to bude zítra v Olomouckém kraji?
2: Tak je tomu tak, ty maximální denní teploty budou zhruba o 3 stupně vyšší než dnes, to znamená interval od 30 do 34 stupňů, na horách kolem 25 stupňů Celsia a i zítra bude slunečno, čekáme jasno, během dne přechodně místy polojasno a vítr bude opět jenom slabý, proměnlivý nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídal meteorolog Václav Smolka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc, v němž se za chvilku podíváme do Vápené. Také tam opravují po povodních z podzimu 2024. Jak se práce daří, dozvíme se v našem pořadu za chvíli.

0: Jak motivovat děti, aby víc sportovali? A co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda Poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
1: Kytaristka a zpěvačka Lucie Dobrovodská, která si říká Luci Dobro, před pár lety potkala kapelu Hangover. Slovo dalo slovo a na světě byly Lucy and Hangover. Své moderní country zahráli i v našem velkém studiu a líbili se. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Lucy and Hangover.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Opět se ohlédneme za povodněmi 2024. Překvapily tisíce, no spíše desetitisíce lidí na Jesenicku. Podíváme se do Vápené, kde povodně poškodili téměř 5,5 kilometru dlouhý vodovodní řad. Obnova trvá už více než rok. Sabina Millerová zjišťovala, jaké komplikace práce provázejí a co je vlastně tak zpomalilo.
1: Stojíme pod obecním úřadem na mostě, který zůstal stát osamoceně. Díváme se na koryto řeky Vidnávky a před námi už jsou zahajovací práce v této etapě.
2: Ukazuje mi starosta Leoš Hanek z hnutí TOP 09. Část vodovodu podle něj po povodních prakticky zmizela.
1: Vytahovali jsme trubky z potoka. My jsme hned následně, když jsme sehnali v podstatě nějaké vodaře a firmy, které nám byly schopny pomoct a hlavně materiál, tak jsme začali ten vodovod provizorně obnovovat.
2: Dělníci na jeho obnově pracují už téměř rok. Podle Hanega práce nejvíce brzdila složitá administrativa.
1: Jsem přesvědčen, že je to platnou legislativou, protože stavební zákon je tak postaven, jak je. To znamená, my se musíme chovat jako každý jiný stavebník.

0: důležité, aby se ta stavba dokončila v plném rozsahu, tak jak byla naplánovaná.
1: I přes některé komplikace, ale práce pokračují. Doplňuje stavby vedoucí Ladislav Chmelař.
2: Hotové je potrubí čerpání z čerpací stanice do vodojemu. Máme hotové jeden přechod vodního toku a podél hlavní komunikace směrem do obce jsme někde v polovině mezi hlavními vodojemy obce Vápená. Tak kdybych to přepočetl na kilometráž, tak si věděl, 5,5 kilometru nám zbývají něco přes 2 kilometry.
1: Škody po povodních ve Vápené dosáhly 500 000 000 korun. Oprava tohoto vodovodu si vyžádá zhruba 82 milionů korun, uvádí Hany.
0: Jedná se skutečně o jako kdyby dílčí největší investici.
1: Na opravený vodovod čekají i místní obyvatelé, jako například paní Marie.
3: No, když se sprchujeme, tak to čurka od těch povodní, no je to špatné. Čekám, to je fakt.
1: Práce by měly skončit do podzimu letošního roku. Z Vápené Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
5: Za chvíli se v našem pořadu přesuneme do Olomouce. Zdejší radnice nechává digitálně zmapovat městské hřbitovy. Pomocí dronů chce odhalit stovky dosud nevyužitých míst. Podrobnosti tedy po písničce.

0: Digitální zmapování olomouckých hřbitovů může odhalit až stovky volných hrobových míst. Specializovaná firma při něm využila drony a laserové skenování. Výsledky budou dostupné také veřejnosti v databázi, kdy lidé snadno najdou hroby svých příbuzných či významných osobností.
1: Oni na to mají takový ty technologie skenovací, že takhle napasují ty konkrétní místa a vznikají z toho ty jednotlivé skupiny, je to rozdělené podle barev, ale i učíslovaný a pak právě si můžete vyhledávat podle toho nájemce a podobně. Že?
2: Značením mi ukazuje ředitelka správy olomouckých hřbitovů Dana Pluskalová ve své kanceláři už zpracované snímky z dronů. Ty skenovali hřbitovy zhruba 3 měsíce. Teď je firma postupně zpracovává.
1: Teď jsme zrovna ve fázi, že máme nasnímáno pomocí laserového skenování z dronu 12 pohřebišť. Vytvořila se takzvaná ortofotomapa. Propojuje se teďka aktuálně s databází, kde se napojuje číslo hrobu, konkrétní nájemce, pohřbené osoby a tak dále.
2: Díky snímkům zjistili správci nejen neobsazená, ale i podle původní databáze nevytvořená hrobová místa. Vyplývá z nich, že kapacita je dostatečná a po digitalizaci se ukazuje mnoho dalších míst, která můžou nabídnout. Lidé mají ale stále větší zájem o alternativní způsoby pohřbívání.
1: Nutno poznamenat, že trendem poslední doby nejsou spíše hrobová místa, ale urnová anebo uložení ostatků na rozptylovou loučku nebo do lesa vzpomínek.
2: Digitalizace nebo taky pasportizace hrobů ulehčí podle Dany Pluskalové práci správcům hřbitovů. Nová databáze ale nabídne další služby pozůstalým při vyhledávání hrobů nebo volných míst.
1: Nejdříve musí proběhnout u nás interní zpracování té databáze a až potom po důsledném zpracování a následné kontrole bude uvolněna takzvaná veřejná část té databáze, samozřejmě bez citlivých údajů.
2: Snadněji se budou vyhledávat i hroby slavných osobností, doplňuje náměstek primátorky Tomáš Sýkora z hnutí ANO, tak jak to funguje třeba ve Vídni.
3: Kde si najdete jméno toho zemřelého a přesně vám to zjistí, kde ten dotyčný leží, kdy se narodil, kde zemřel, kde přesně ten hrob je, takže chceme to i tady v Olomouci.
2: Radní počítají od příštího roku i s postupnou rekonstrukcí funkcionalistické budovy krematoria za celkem 150 milionů korun. Centrální hřbitov by tak podle správců měl být nejen pietním místem, ale i oddychovou zónou, podobně jako městské parky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Noční obloha dokáže okouzlit malé i velké. Michal Štipl její krásy objevuje už od dětství a postupně svůj zájem proměnil v povolání. Pořádá přednášky, vyráží s lidmi do přírody a pomáhá jim objevovat krásy vesmíru. V našem vysílání dnes prozradil, jaké zajímavosti a krásy můžeme na obloze pozorovat v létě.
1: Na té obloze se pořád něco děje. Třeba teďka taková astronomická událost tohoto roku, tak bude částečné zatmění slunce 12. srpna. Začne to krátce po 7. hodině večer před západem sluníčka a to bude nejvýraznější zatmění slunce právě od toho 99. roku. Tady v Olomouci, jestli se dočkáme zákrytu, snad 85%.
2: Ano, a tam je ale důležité, jak říkáte, dívat se ne očima jenom, ale musíme se dívat přes něco, abychom si ty oči neponičili.
1: Jasný, to chce ochrannou pomůcku. Vždycky, když o tom mluvím, tak lidi říkají, že se na to předtím dívali skrz disketu, tak hodně štěstí s hledáním diskety v tady těch dnech.
2: A ještě v nějaké v šuplíku asi mám.
1: Jo, tak najdou se. Ale jinak jako záležitost za pár korun je pořídit si brýle na pozorování sluníčka. Na rozdíl od diskety odfiltrují infračervený a ultrafialový záření, takže je to na 100% bezpečný. A to potom uvidíte sluníčko jako takovou, buď to bílou nebo oranžovou kouli, v závislosti na těch filtrech. No a až budeme koukat na to zatmění 12. srpna, tak to nastane vlastně při západu slunce. Ten první kontakt bude, myslím, 19 hodin a 19 minut. A tady v Olomouci, jestli sluníčko bude zapadat 20:10, tak nějak. Tak vlastně uvidíte, jak ten měsíc se dostává před to slunce, který bude zapadat jako obrácený srpeček, což bude hodně zajímavý, hodně pěkný.
2: Je potřeba vyjet někam na kopec?
1: Rozhodně. Což tady na Hané hodně štěstí.
2: Právě.
1: Ale chce to mít dobrý výhled na západní horizont, ale myslím si, když třeba jako vyrazíte tady na kopeček, tak jste na kopci, tu naši hanáckou placku, tak to máte krásně před sebou, takže tam by vám nemělo nic bránit ve výhledu, anebo někam na rozhlednu.
2: Co ještě máme spojeno s létem, je právě pozorování perzeid, neboli padajících hvězd, tak o to taky letos nepřijdeme. Určitě.
1: To se právě krásně zkombinuje s tím zatměním, protože maximum toho meteorického roje připadá právě na ten den, kdy bude zatmění slunce, částečné tady v Česku.
2: My si u toho většinou něco přejeme, říká se, padá hvězda, něco si přeje.
1: Nedíváme si vůbec na hvězdy. My se díváme na to, jak do naší atmosféry přiletěl nějaký bordílek. Může to být ledový krystal, ledový úlomek z nějaké komety, což bývá hodně často v případě těch meteorických rojů. Může to být úlomek planety, nebo planetky, což je ta druhá příčina periodických meteorických rojů. A nejčastěji je to prostě nějaký kus toho vesmírního odpadu, který se nám dostane do atmosféry. Ony jsou to částečky velký od mikrometrů klidně až po metry, protože to letí vůči nám rychlostí klidně i desítek kilometrů za sekundu, tak jak to vletí do atmosféry, tak třením to začne vydávat teplo a světlo a to je ten jev, co vidíme. Kdyby nám tady padala hvězda, tak to už bychom si ani nic přát nemuseli.
0: Michal Štipl, hvězdář, byl hostem našeho vysílání, ve studiu s ním byla redaktorka Petra Ševců. Celý rozhovor najdete na webových stránkách olomouc.rozhlas.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji. Vždy.

0: Čtvrté album skupiny Beggars Opera vyšlo v roce 1973 pod názvem Get Your Dog Off Me. Výrazný odklon od art-rockového zvuku a změnu zpěváka nesli fanoušci těžce, ale jako více než půlstoletí stará muzika se deska pořád poslouchá dobře. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Beggars Opera.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ruku k dílu přiloží také na rozhledně Háj nad Šumperkem. Během prázdnin a v září bude mimo provoz. Důvodem jsou plánované opravy. Podrobnosti má Zdeňka Daňková ze šumperského odboru Klubu českých turistů, který rozhlednu provozuje.
1: Rozhledna je v provozu 30. rok, takže 30. rok, kromě nějakých malých drobností, se skutečně ta zásadní oprava nekonala a už to potřebuje několik let. Takže ono se to také už připravovalo, ta oprava se potřebuje dobře nachystat, musela se taky dohodnout se spoustou subjektů, protože rozhledna má spoustu uživatelů. Takže ano, teď už to nastalo, rozhledna se bude opravovat a proto teda budeme muset končit s provozem.
2: Vy vlastně dojedete do 28. června, to bude poslední den, a jste říkali, že vlastně jste se turisté rozhodli, že teda aspoň na ten začátek léta, že zpřístupníte rozhlednu po celé dny, nejenom o víkendu, takže kdokoliv přijde, tak může na rozhlednu teď od kdy do kdy.
1: Tento týden, to znamená ve všední den i teda v tu sobotu a v neděli máme otevřeno od 10 hodin do 17 hodin. Budeme rádi, když ti, kteří budou poblíž, tak když aspoň někdo přijde, to ano, ale prostě na návštěvníky čekáme. Pak už tedy nastoupí řemeslníci a nastane teda příprava a rekonstrukce rozhledny, která bude tedy náročná.
2: A to se chci zeptat, co teda čeká rozhlednu, jaká omlazovací kůra, bude to zase dáma v nejlepších letech?
1: No tak doufejme, každopádně je naprosto už strávená a nefunkční střecha, což je malý prostor, ale také zároveň prostě to dřevěné obložení, které je kolem celé rozhledny, tak bude vyměněné. Takže s tím souvisí to, že až se sundá staré opláštění, které je 30 let a je smrkové, takže prostě je potřeba se na to podívat, je potřeba obrousit, najít, jestli někde nejsou chyby, no a udělat nové. No takhle, když se to řekne, je to jednoduché, ale jak to bude ve skutečnosti, já si to samozřejmě neumím ani představit.
2: A kdo to bude financovat? Vy jako turisté nebo spolupracujete?
1: Rozhledna má majitelů několik, takže fakt je ten, že prostě majitelé svými podíly se na tom účastní, ale pravda je, že největšími podílníky je firma Cetin a město Šumperk, ale také obec Bludov, takže prostě to zafinancují a celé to bude tak probíhat v této režii.
2: Stihnete to za prázdniny, bude už třeba v září otevřeno, protože bude vlastně i klasický týden rozhleden, je to tak?
1: Týden rozhleden začíná 28. září a to teda nemáme slíbeno, to určitě ne. Firma, která to bude opravovat, tak dostala termín. Do konce října by mělo být hotovo. Tak tajně doufáme, že bude hotovo do 28. října, kdy teda ten měsíc rozhleden končí, ale pravda je, že opravdu 30 let je dlouhá doba a nikdo neví, jak to vypadá prostě pod těma prknama, takže jak to celé bude.
2: Takže rozhledna se zabírá 28. večer. Kdo máte ještě šanci, přijďte určitě.
1: Od 10 do 17 hodin.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Středeční den v kraji Českého rozhlasu Olomouc končí, je to tradiční pozvánka k následujícímu vysílání. Zítra pro vás stejně jako každý čtvrtek nachystáme rubriku O čem se mluví. Tématem bude sportování dětí a seniorů a budeme mít velmi zajímavé hosty. Poslechněte si tedy zítra.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: A zůstaňte samozřejmě i u dalšího vysílání. Dnes v podvečer nabídneme vám opět dechovou a lidovou hudbu, kterou budeme hrát po 18. hodině pro vaši radost. No a v 19.05 otevře Jirka Matějů legendy, tak jako každou středu v tomto čase.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Jeseník musí vybrat novou firmu na opravu chodníku. Policie o prázdninách posílí dohled na silnicích, silničáři omezí víkendové práce. Čeští fotbalisté zakončí skupinu mistrovství světa zápasem s domácím Mexikem. Zítřejší počasí má být slunečné a horké, naměříme až 34 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jesenická radnice musela posunout rekonstrukci chodníku mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady. Důvodem je odstoupení stavební firmy, která vyhrála výběrové řízení. Práce tak začnou zřejmě až ke konci roku, říká mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
3: Vítězná firma odstoupila z výběrového řízení z kapacitních důvodů, smlouvu nepodepsala a město proto bezodkladně podniklo potřebné kroky, nyní jedna s druhým uchazečem v pořadí tak, aby práce začaly letos na podzim, ideálně tedy v měsíci září. Obnova pěšího propojení mezi Ovčím mostem a Smetanovými sady zůstává i nadále pro město důležitou akcí.
2: Pacienti budou moci vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou od září zadávat přímo laboratoře a přístup k něm budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní líp organizovat zdravotní péči.
4: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin, mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
2: Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. V rámci celorepublikové akce se zaměří především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Zvýšené kontroly budou také o týden později, tady na začátku prodlouženého víkendu. Ředitelství silnic a dálnic slíbilo, že o víkendech omezí stavební práce. Téměř stovka fotbalových fanoušků může dostat pokutu za to, že při derby Slavie a Sparty minulý měsíc vběhli na hrací plochu. Policisté dnes oznámili, že se jim dotyčné podařilo dohledat. Pokuta za přestupek může být až 10 000 korun. Dva lidi pak kriminalisté obvinili z výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři hostujícího týmu. Za tomu hrozí až 2 roky vězení. Sport. Čeští fotbalisté zabojují o postup do vyřazovací fáze mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou jim k tomu proti domácímu Mexiku bude nejspíše stačit jediné vítězství. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času. Kapitán Ladislav Krejčí věří, že Češi v bouřlivé atmosféře můžou proti favoritovi uspět.
5: Jednoznačně věříme v to, že Mexiku můžeme porazit. Proto tady já jsme a to je náš cíl postoupit ze skupiny. Víme, co nás k tomu dovede. Mexiko ukázalo sílu jak týmovou, tak individuální v posledních dvou zápasech, takže na to se připravujeme a zároveň víme, jakou důležitost zápas má pro nás a k tomu taky přistoupíme. Takže se těšíme a jdeme do toho. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno, přechodně místy polojasno, teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25, povane slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Přerově v ulici Šrobárova došlo ke střetu osobního auta a cyklisty. Jezdí se to jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásný středeční podvečer s Českým rozhlasem Olomouc vám přeje Vilém Pospíšil. Věřím, že už máte v ruce připraveny své mobilní telefony a vytáčíte telefonní číslo 221 555 444. To číslo vás spojí přímo se mnou zde ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Vybereme spolu nějakou krásnou píseň na lidovou nebo dechovou notu. No a tu si následně poslechneme a věřím, že vám udělá radost. Radost můžete udělat také tím, že pošlete SMS-kový vzkaz na číslo 723 70 33 51. Většinou je taková tradice, že přejete svým posluchačským přátelům k narozeninám nebo třeba k svátku. Dnes věřím, že těch přání k svátku bude opravdu hodně, protože slaví Jan, zítra třeba Ivan, v pátek Adriana a Adrian, tak pokud nějaké znáte, nezapomeňte jim poslat písničku.

0: Jožka Černý zpíval jako první v dnešním díle pořadu Hrajeme pro radost dnes ve středu 24. června v 18 hodin a skoro 10 minut. Připravena je další píseň, tentokrát od Budvarky. Poslechneme si, jak teče potůček bublaví, no a poslechneme si také paní Zdeničku z Prostějova, která chce určitě písničku někomu poslat, že? Dobrý den.
1: No, děkuji. Dobrý den. Vilémku, moc vám děkuji za přijetí. Zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky, a jste to nejlepší rádio, které existuje. A písničku posílám Jendovi do Štětovic k dnešnímu svátku. Přeji mu štěstí, zdraví, pohodu a lásku v rodinném kruhu a hlavně radosti s milujícím pejskem. Písnička je i pro vás, Dilemku, a děkuji a těším se někdy opět naslyšenou.
0: Také se budu těšit, díky za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Píseň posíláme také Zdeně Žákové ze Štítů i všem ostatním posluchačům Českého rozhlasu Olomouc, píše Břeťa. Prosíme o pěknou písničku k dnešnímu svátku pro pana Jana Ospálka z Chromče. Přejeme samozřejmě hodně pevného zdraví, spokojenosti a ať ta sportka už jednou vyjde. Všechno nejlepší přeje ze srdce celá celičká rodina.
2: Český rozhlas Olomouc.

Během toho, co zpívala a hrála kapela z Jižních Čech s názvem Budvarka, píseň Teče potůček bublavý, tak se nikdo do studia nedovolal. To ale vůbec nevadí. Já mám tím pádem alespoň prostor nalákat vás k poslechu Českého rozhlasu Olomouc i po tom, co tady v 19 hodin skončí pořad Hrajeme pro radost. Po 19. je totiž připraven pořad Roky, desky a hity Karla Gotta s Jirkou Matějů. Pardon, samozřejmě ne, protože dnes máme středu, takže jsou připraveny legendy Jirky Matějů. Jirka Matějů dělá spoustu pořadů, občas se mi to splete. Následně třeba po 9. hodině country dostavník Mirka Černého, no a pokud ponocujete často, tak posloucháte také určitě noční linku mezi 11. hodinou a půlnocí, která se dnes bude věnovat tématu, které mě dost zaujalo, protože já sám jsem na letní tábory dost dlouho jako dítě jezdil. Možná i vy třeba tak můžete tam sdílet s ostatními posluchači své takové zážitky z těchto letních několika týdenních akcí. Přát můžete samozřejmě i dál zatím v pořadu Hrajeme pro radost psát SMSky tak, jako je ta další. Dobré odpoledne. Chtěla bych nechat zahrát Jendovi do Štětovic a také do Písečné Honzovi Žůrkovi a Honzovi Faltínkovi. Děkuji vám moc, ať se vyhnete všichni každé nehodě a máte se krásně. Hrát budeme také Janu Číškovi, který má dnes svátek, a paní Zdeničce Kaňákové také ke svátečku, který měla včera. Děkuji všem a všem posílám hlavně zdravíčko. Napsala Jana.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pořad Hrajeme pro radost pokračuje dál. Mají 18 hodin 21 minut. Připravena je mistříňanka předvést, co umí s písní Ty falešná frajárko. A tentokrát už se někdo z posluchačů dovolal. Z posluchaček tedy konkrétně. No a kam se vydáme? Zůstaneme v Olomouci a spojíme se s paní Lídou. Dobrý den.
4: Dobrý podvečer, pane Vilémku, já vás srdečně zdravím, všechny moderátory v Českém rozhlase Olomouc. A v první řadě bych chtěla popřát vašemu hodnému, milému moderátorovi Vilémkovi jeho narození nám hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody do dalších roků. Dále všem Honzíkům a ještě panu Jendovi ze Štětovic přeji všechno nejlepší. Potom Věrušce Halouskové s Adámkem, Janičce Jiřímu do Roštění, Lidušce Uchytilové s Alenkou, Ladičkovi Stovačova a Jindřišce z Chropině. Vám všem posílám tuhle krásnou písničku pro pěkný podvečer. Mějte se všichni moc krásně a vzpomínám na vás. Děkuji, pane Vilémku, a nashledanou.
3: Díky za zavolání a díky moc a moc za přání. Mějte se krásně, naslyšenou.
4: Děkuji pěkně vám, naslyšenou.
3: Dnes slaví svůj svátek také další Jan Janošťák ze Žulové. Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví mu přejí Irena a Mirek. Písničku hrajeme také pro paní Evičku z Modřic, pro paní Janičku a pana Jiřího z Roštění, pro paní Věrku s Adámkem a paní Emilku ze Zábřehu a její sestru Zdeňku. No a také do Kroměříže pro paní Mařenku a do Červené vody pro paní Marušku a paní Julinku z Přerova a Milátku v Přáslavicích. Všem přeji krásné sluníčkové dny a hodně zdravíčka. Všechny moc zdraví pan František od Brna.

0: Pozdravu, co pro mě děláš, vážím si tě. Laďovi 27. je Ladislava, to je můj synovec z Českých Budějovic. Laďo, všecko nejlepší, hodně zdraví, a i celé rodiny rozvětvené. A Pavlici 29. Pavlovi a Zdence do Oplocan přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. Zdení, nezlob se, že ti posílám písničku, jsem se nemohl dovolat. Pavlovi Doleželovi, mému kamarádovi, chovatelu kanárku, přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, hodně velké ústě od chovu kanárku a žňabu až na krku, nepočítej se mnou s oblíbilým. A pane Vilemku, vám přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody do dalších let narození nám.
1: Děkuji
0: jsem
1: vám.
0: Jsem se trefil s písničkou.
1: Určitě.
0: Konečně mě to vyšlo. Děkuji moc krát. Naschledanou. A tady písnička je pro tě rozhlas posluchačů a pravdu do rádia. Děkuji moc krát.
1: Moc krát díky. Mějte se krásně, naslyšenou. Krásný a horký den do milého rozhlásku. Prosím pěkně o zahrání naší milé básnířce. Ještě dodatečně k včerejšímu svátku milé paní Zdeničce z Holubic přeji pevné zdraví, štěstí, hodně radosti a lásky. Také budeme hrát Janičce a panu Jiřímu Pospíšilíkovým, Lidušce Síglové, Evičce z Modřic u Brna a váženým pánům Františkovi od Brna a Jiřímu z Litovle. Všechny moc zdraví a ze srdce přeje vše nejlepší Věrka Halousková z Hodný vnukem Adámkem. Hrajeme do Tomíkovic, ke Kopeckým, k Bramborákům a také všem Honzíkům a Jeníkům. Všechno nejlepší přejí sousedé, no a také Jenda ze Štětovic si užije svou píseň k svátku. Hodně zdraví a úspěchu v pečení trubiček a jiného cukroví. Zdravím také Zdeničku do Holubic, píše Anička ze Štětovic.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Je to tak, stále můžete telefonovat na číslo, které jste právě teď slyšeli a vybrat si nějakou píseň třeba od Moštenských pajtášů, kteří zazní právě teď a které si vybral pan Ondřej z Velkých Karlovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vileme, srdečně vás zdravím do Českého rozhlasu Olomouc za všechny posluchače. A prosím o zahrání písničky 7 červených růž od Moštenských pajtášů a písničku posílám paní Aničce Zapletalové z Olšan u Prostějova, potom paní Ludmile z Doubravice, paní Ireně z Hudina, manželům Veronice a Robertovi Valchářovým z Velkých Karlovic, Ivetě Šulákové ze Vsetína, to je známa, moja známa, no a všem přátelům a známým. Díky. Naslyšenou.
1: Díky za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Hrát budeme také do Kružberku Honzovi Kučákovi, do Bělé pod Pradědem Jendovi Kučákovi, také Jendovi Hnilicovi a Jendovi Kukajovi a Jendovi Žákovi. K svátku všem Honzíkům přeje vše nejlepší Ruda a Datka od hřiště.

0: 7 červených růž, Mošťanský pajtáši právě dospívali. Vy stále posloucháte Český rozhlas Olomouc a připravena je samozřejmě hned další píseň. Není na co čekat a není proč čekat ani na to, než může paní Liduška z Jeseníku někoho pozdravit. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane redaktore, přeji vám a všem milým posluchačům. Já dneska můžu zavolat i k večer, protože mám to dovolený a mám volno, tak a chtěla bych popřát všechno nejlepší paní Elišce do Václavova, paní Lidušce Loničkové, moc děkuju za písničku, Zdeničce do Hrochova, taky Zdeninko, děkuju, děkuju, Miladce do Přáslavic, Evičce do Strukova, Dášence od Jeseníku, Stance od Lomnice a panu Františkovi od Brna přeju jenom to nejlepší, hodně zdraví, ať má štěstí, taky klid a pohodu. A vám, pane redaktore, moc děkuji a někdy se zase těším na slyšenou, až to vyjde.
0: Také se budu těšit. Díky za zavolání dnes. Mějte se krásně.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou. Písnička potěší také Zdeničku v Pískově. Přejeme jí moc příjemné odpoledne, nebo spíše podvečer u dobré kávy. Napsali

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Budou mi pumpovat žaludek? Ono to bylo takové růžové, pěkně to vonilo. A nebo babička ty tabletky taky, papa.
2: Co dělat, když dítě spolkne léky, kosmetiku, magnetku, baterii, nebo třeba něco v přírodě, v lese, v zahradě? Na podobná nejen prázdninová dobrodružství se tentokrát zaměříme s dětským lékařem, doktorem Damianem Jakšičem v kontaktní zdravotní poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: 19. hodina se kvapem blíží, ale ještě nějaký ten čas zbývá, aby jsme si poslechli lidovou nebo dechovou muziku. Připravena na telefonu je také paní Jana Zroštění. Dobrý den.
5: Pěkný dobrý den, pane Vilémku. Srdečně vás zdravím všechny do Českého rozhlasu Olomouc a všechny rozhlasoví přátelé. A vy máte, nevím, dneska nebo včera.
4: Včera, 23.
5: Ano, tak včera, tak vám těm narozeninám přejeme s manželem všechno nejlepší, co život může dát. Hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky a radosti. Ať se vám, Vilémku, všecko daří, co si přejete, ať se vám splní. A hojnost Božího požehnání a panenka Maria svatohostýnská, ať vás všude ochraňuje.
4: Moc krát,
5: máme
4: děkuji.
5: Vás moc rádi.
4: Děkuji
5: a
4: moc.
5: A ještě písničku pro radost posílám. Jeruzce Halouskové s Hodným Adámkem do Bílovic, Františkovi od Brna, Lidušce do Olomouce, Věrušce do Olomouce, Tance do Lomnice a ještě Jarušce a Josefovi do Malé Morávky. Všem vám přejeme hodně zdraví, v horkých dnech dávejte všichni na sebe pozor a zase někdy naschledanou. Děkuju vám, naschledanou.
4: Budu se na vás těšit, naslyšenou. Písnička letí také do domovů, penzionů, v Jesenci, v Ludmírově, Luké, Bohuslavicích, Náměšti na Hané, Lošticích, Litovli a v Července. Posíláme písničku také všem sestřičkám, pečovatelům, ostatnímu personálu. Písnička, doufejme, přinese pevné zdraví, rodinnou lásku, porozumění a naděje. Napsala Hela z Děvčaty. No a přát samozřejmě také do Písečné panu Honzovi Vinařskému. Honzo, prozradil mi kalendář a to není žádný lhář, že se dnes tvůj svátek slaví, proto přeji hodně zdraví, napsala krásnou báseň paní Helena.
6: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dědinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Morava, krásná zem. Věřím, že na tom se všichni shodneme, že tak, jak to zpívá Moravanka, takže to tak opravdu je. Smutná frajárka, to je píseň, která zazní už za malou chvíli, ještě předtím, ale někoho pozdraví paní Lída z Raclavic. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vilemku. Já právě, tady ta písnička se mi hrozně líbí. Ona má smutný název, ale končí opravdu velice pěkně. Jako. A tak já jsem měla právě v pondělí narozeniny a bylo to teďka takový nějaký divoký. V nedělu jsem teda ani u rádia nebyla. A to tak bych chtěla poděkovat všem, kdo mě teda těm narozeninám přáli, jako taky samozřejmě hodně zdraví. Slyšela jsem teda Haničku z Předmostí a snad Lidušku Loničkovou, takže těm zvlášť děkuju. No a posílám tu písničku i Julince do Přerova, Marii, taky sestře mojí do Přerova, ty Vlastice do Krnova, ať taky tam okřívá, když je takový slunečno pěkně. A moc vám děkuju. A vy jste teda, máte teda taky ten narozeniny, tak hodně toho zdraví a radosti ze života.
0: Děkuji.
1: Mějte se moc pěkně, naslyšenou.
0: Také samozřejmě přeji vše nejlepší, aspoň tak opožděně. Mějte se krásně.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne, prosím, písničku pošlete Jendovi do Štětovic, do Písečné, Honzovi Žurkovi a Faltínkovi, no a samozřejmě i mně další přání, já vám všem moc a moc děkuju. Já vám přeji, ať jste zdraví a hlásíte nám dobré zprávy, ať se vyhnete každé nehodě a velké horko zvládáte v pohodě. U oslav, ať se dobře bavíte a u vody se schladíte. Kávu, ať si osladíte o trochu víc a písniček na přání zpíváte z plných plic. Štěstí, ať na vás číhá za rohem, napsala Zdena z Holubic. Já ještě jednou moc a moc a moc děkuju. No a pěkná písnička poletí také do Bělé pod pradědem Honzovi Tulpíkovi a jeho tatínkovi, kteří oba slaví dnes svůj svátek. Bohužel, jak tak na to koukám, čas na dalšího posluchače nám dnes nevyzbyl moc a moc mě to mrzí. Vím, že tam ještě někteří posluchači chtěli vybrat nějakou svou píseň. Bohužel, čas bude zase zítra mezi 12. a 13. nebo zase mezi 18. a 19. hodinou. Za malou chvíli už mě ve studiu vystřídá Jirka Matějů a připraveny jsou jeho legendy. Tentokrát se přiblížíme čtvrté album skupiny Beggars Opera z roku 1973.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Uznávaný lékař se rozhodne odejít do důchodu a spolu s tím se rozloučit i s milenkou. Ona se ale loučit nechce. Komedie Zbožňovaný. ČT2. Lapen v síti dvou žen. Richard Gere jako psychiatr vtažený do nebezpečné hry v premiérovém filmu Mrazivá vášeň. A ČT Art uvádí přímý přenos oblíbeného koncertu pod širým nebem z pražského Hradčanského náměstí. Česká filharmonie Open Air 2026. Středeční večer s Českou televizí.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4500 Kč za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce června 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Soud potvrdil vězení pro čtveřice za pojistný podvod s vilou v Moravičanech. Městské hřbitovy v Olomouci mapovali drony, odhalit by měly volná místa. Prezident Pavel může jet na summit NATO v Ankaře. Zítra má být jasno, přechodně polojasno, naměříme až 34 stupně. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vrchní soud v Olomouci potvrdil tresty za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Čtveřice lidí si odpěká 6 až 7,5 roku ve vězení. Majitelé si nechali vilu za pomocí známých podpálit. Chtěli získat od pojišťovny 55 milionů korun. Nejvyšší trest dostal vlastník nemovitosti David Crha. Se svou bývalou ženou mají podle soudu zaplatit i pokuty za celkem 3 miliony korun. Pracovníci správy olomouckých hřbitovů zpracovávají digitální zmapování pietních míst. Využívají k tomu data pořízená drony. Předpokládají, že díky nim najdou několik stovek neobsazených hrobů. Uvedla to ředitelka správy městských hřbitovů Dana Pluskalová.
5: Kapacita určitě je dostatečná. Právě po pasportu těchto hrobových míst očekáváme, že vznikne mnoho volných míst, opětovně k pronájmu, které můžeme nabízet. Ale nutno poznamenat, že trendem poslední doby nejsou hrobová místa, ale urnová, anebo uložení ostatků na rozptýlovou loučku nebo do lesa vzpomínek.
4: Vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházela přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summit Aliance jezdili běžně, říká soudce zpravodaj Pavel Šámal.
6: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
4: Premiér Andrej Babiš za ANO rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Verdikt označil za nezvykle rychlý. Na olomouckém výstavišti Flora dnes začala nová výstava kaktusů a sukulentů. Až do neděle jsou k vidění rostliny, které se běžně nevystavují. Návštěvníci si můžou prohlédnout i kolekce kaktusů, která letos získala statut národní sbírky, říká mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
7: Tvoří 204 rostlin, pěstovaných ve volné půdě skleníku a výjimečná je především stářím a velikostí zdejších kaktusů. Po celou dobu akce, tedy do neděle, bude návštěvníkům k dispozici odborná poradna. V pátek bude výstava se speciálním nasvícením otevřena až do 10 hodin večer. Sport.
4: Tenista Vít Kopřiva postoupil na travnatém turnaji ve Španělsku do čtvrtfinále. Peruánce Buseho porazil 2-0 na sety. Tereza Valentová se zahraje také čtvrtfinále, a to na trávě ve Velké Británii po výhře nad Australankou Tomil Janovičovou 2-1 na sety.
1: Počasí.
4: Zítra čekáme jasno, přechodně místy polojasno. Teploty 30 až 34 stupňů, v Jeseníkách kolem 25. Povane slabý, proměnlivý nebo severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: V Olomouce v ulici Zikoval se řeší nehoda cyklisty, jeden jízdní pruh je uzavřený.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu.

Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně vydáváme do roku 1973, kdy skotská progresivně rocková kapela Beggars Opera vydala své čtvrté studiové album pod názvem Get Your Dog of Me, tedy Sundej svého psa země. Tahle ta deska nebyla fanoušky přijata vůbec dobře, a to z prostého důvodu, zatímco ty předchozí opusy byly hodně progresivně laděné, tady je to spíš písničkovější a je to obrovská škoda pro všechny fanoušky, protože ti noví se prostě nenarodili a ti staří od kapely odešli, ale teď, když jsem se připravoval na dnešní pořad a poslouchal jsem to čím dál tím víc, tak je to naprostá neuvěřitelná pohoda. Doufám, že vás těch následujících zhruba ještě 20 minut o tom přesvědčí. Titulní skladba Get Your Dog of Me a kapela Beggars Opera.

Hezká titulka, docela slušný otvírák alba, co říkáte? Get Your Dog Off Me a kapela Beggars Opera dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Maličkým problémem bylo, že kapela se rozsypávala za pochodu, prostě lidé přicházeli, odcházeli, zůstávaly po nich písničky a některé byly docela sympatické. Týká se to i té následující Freestyle Ladies, která začíná takovým rock'n'rollovým pianem, ale pak se to docela sympaticky zvrtne.

Jasně, není to progresivní rock, ale hraje to prostě nádherně. Čtvrté album kapely Beggars Opera dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc, rok 1973. No a aby si kapela možná usmířila své bývalé fanoušky, tak se rozhodla na desku zařadit instrumentálku Masona Williamse Classic Gas. Mimochodem Vertigo, vydavatelská firma, se rozhodla v roce 1980 vydat single, takzvaně nazvaný Classic Cuts, kde byla právě tahle ta instrumentálka kapely Beggars Opera na Ačku a na Bčku Autobahn od Kraftwerku. Myslím si, že ti, co to doma mají, zlatý grál.

Classical Gas a Beggar z Opera. Zní to parádně a malinko usmíření všech dřívějších fanoušků, protože těm moc nevonil ani odchod zpěváka Martina Griffithse a místo něj nastoupivší Lynne Patterson je prostě nepřesvědčil. Ale je to obrovská škoda, protože zpívá dobře. Třeba i v nahrávce Sweet Blossom Woman.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Piesňou pre nesmelých skupiny Tým sa dnešné stretnutie končí. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Prezident republiky Petr Pavel bude součástí české delegace na červencovém summitu NATO, nařídil to ústavní soud. V Jihlavě začíná fungovat nový centrální dopravní terminál a počasí zítra slunečnou, maxima až 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Česká vláda musí prezidentovi Petru Pavlovi umožnit účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Předběžným opatřením o tom rozhodl ústavní soud. Vycházel přitom z dosavadní praxe, kdy prezidenti na summity aliance jezdili běžně, pokud jim to zdravotní stav dovolil. Upřesní soudce zpravodaj Pavel Šámal.
3: Prezident žádá, abychom rozhodli o tom předběžném opatření, protože summit v Ankaře je již velmi blízko. Lhůta pro tu akreditaci končí v pátek. Z veřejných zdrojů vyplývá, že doposavat se prezident České republiky vždy zúčastňoval.
2: Vláda v pondělí oznámila, že s Pavlovou účastí na summitu NATO nepočítá. Ve stejný den se prezident obrátil na ústavní soud s kompetenční žalobou. O té soud teprve rozhodne. V Jihlavě mohou ode dneška lidé využívat nový dopravní terminál. Nahradil staré nádraží Jihlava město. Pro cestující je v přízemí čekárna se zázemím, v patře pak mají prostory dopravci. Nástupiště jsou bezbariérová a spojuje je podchod z výtahy. K výpravní hale bude také nově zajíždět MHD, uvedl generální ředitel správy železnic Tomáš Tóth.
4: Propojujeme železniční nebo jednotlivé módy dopravy. Tu železniční samozřejmě, to je v našem pojetí to nejdůležitější, ale samozřejmě propojujeme i s městskou hromadnou dopravou a s příměstskou autobusovou, což znamená jako jednodušší přestupování cestujících, více přiblížení se k železnici pro denní použití.
2: 6 až 7,5 roku stráví ve vězení dva manželské páry, které se zúčastnili pokusu o pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Rozhodl o tom dnes vrchní soud v Olomouci. Majitelé vily si nechali za pomocí známých zapálit, aby od pojišťovny získali 55 milionů korun. Odvolání obžalovaných soud zamítl jako nedůvodné, říká mluvčí soudu Stanislav Cik.
5: Z těch provedených důkazů bylo jednoznačně prokázáno, že všichni čtyři obžalovaní se na té trestné činnosti podíleli, a to tak, že obžalovaní Cerha a Richter se domluvili na zapálení předmětné nemovitosti v Moravičanech za účelem pojistného podvodu, přičemž jejich manželky o této domluvě věděli. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová deklasovala na turnaji v německém Bad Homburgu Irinu Kamelii Begovou z Rumunska 2x6-1. V boji o semifinále se Muchová střetne s Klarou Tausonovou z Dánska. Počasí. V noci na čtvrtek čekáme v České republice jasno. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11. A zítra opět převážně jasno, během dne přechodně i polojasno. Zcela bez deště, maxima vysoká 29 až 34 stupňů a vítr slabý proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme do metropole. Pozor na jižní spojce, směr Černý most. Od připojení ze Spořilovské se sune kolona do 10 minut před sjezdem na Zahradní město. V pravém pruhu došetřují nehodu kamionu a osobního vozidla. Zdržíte se tam, tolik doprava. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: Když se načančám píseň, bez které nemůže, nebo spíše nesmí slézt z pódia, se Zlou by se totiž potázala. Zpívá desítky let a stále jí to baví. Má novou píseň Milé ženy, je stále pozitivní, energická, je svá. Heidi Janku, vítám tě.
7: Děkuji, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host dnes uslyšíme, nebo spíše už slyšíme zpívat Heidi Janku, ale také povídat. Ještě jednou tě srdečně vítám. Než se začneme mluvit o tobě, řekni mi, jak se má tvůj pejsek Eda v těchto horkých dnech?
1: No, Edovi je hodně horko, ale protože on je vodomil, tak já jako když s ním jdu na procházku, tak s ním jdu co nejbližší trasou k nějaké vodní ploše nebo k potoku. Tam se zvlaží a pak mu je jako líp. Sice pak trošku smrdí, ale...
0: No moment, ale to vůbec přeci nevadí, protože on má vlastní koupelnu.
1: Má, on má svůj vlastní sprchovací kout.
0: Tak měli bychom to trošku vysvětlit, přeci jenom není to asi úplně běžné, že pejsek, psí člen, má vlastní koupelnu.
1: Tak to je, já když jsem začala rekonstruovat trošku jako domeček, tak první, co bylo, když jsem si pořídila Edu, tak jsem zrekonstruovala takový spodní zázemí, kde byl jenom záchod a věděla jsem, že toho Edu prostě nechci tahat pořád do prvního patra, do koupelny, tak jsem tam nechala udělat sprchovací kout, ve kterém se samozřejmě můžu sprchovat i já, ale a priori je to jako sprchový kout pro Edu.
0: No, pokud tě tam Eda pustí, zrovna si nebude dávat.
1: Tak on je hodný.
0: Teplou nebo studenou sprchu, tak se můžeš vysprchovat.
1: Ano, můžu.
0: Tak. Je to takový tvůj miláček, ty kde mluvíš, tak o něm mluvíš, ano. V jakémkoliv rozhovoru ho zmíníš. Plánuješ i dovolenou tak, aby si ho mohla vzít sebou?
1: Letos ne, samozřejmě já plánuju spíš nějaké výlety, on je zimní pes, on se narodil vlastně koncem října, narodil se do zimy, takže jemu to léto nedělá úplně dobře. A já teďka pojedu, poletím do Chorvatska, ale Edu sebou teda neberu, protože já si myslím, že tam by trpěl a nechávám ho hlídat u známých, které mají holky, které mají vlastně taky dva pejsky, kníračky, dvě slečny a on je miluje, takže já si myslím, že on si užije jako, on jde na prázdniny jakože k babičce.
0: On si užije a pak třeba bude víc kníračů,
1: ne? Ne, holky jsou kastrované, ale stejně je miluje.
0: Dobře, jak to zvládneš ty?
1: Jako bez něho?
0: Ano.
1: Úplně v pohodě. Já si myslím, že je dobře, že si od sebe odpočinem. Je to jak s dětma. Když je odložíš jako k babičce, tak pak se na ně těšíš. Tak já se na něho budu těšit samozřejmě po tom týdnu taky. On doufám na mě taky, i když já když ho tam vyzvedávám, tak on se mnou moc nechce jít. No, tak ale zase jsem šťastná, že on je šťastný, že není to takový ten pejsek, který by kňučel každý večer, že teskní po paničce, takové ty psí oči, že ho panička dává někde na hlídání, on je tam fakt rád.
0: Nebo nedej bože přestal jíst a
1: no
0: podobně,
1: to vůbec,
0: jak to pejsci
1: no to vůbec,
0: mají.
1: On jí, on je tam fakt šťastný, já si myslím, že je tam šťastnější než se mnou.
0: Takže se vrátíš a řekneš, tohle je opravdu můj Eda?
1: No,
0: kulatý.
1: Já se vrátím, Edo, jdeme domů a on kolikrát jde zase domů zpátky do toho domečku, kde ho hlídají.
0: To musí trošku zabolet, ne? Nebo ne?
1: Na jednu stranu ano, ale na druhou stranu si říkám, aspoň mám to zázemí, že kdykoliv, že vím, že kdykoliv vyjedu někam a potřebuju ho nechat hlídat, že je tam opravdu v dobrých rukách a že je tam šťastný, takže jako... Což nebolí mě to tolik.
0: Což je asi pro tebe jako aktivní zpěvačku, která jezdí po koncertech i dál, myslím třeba Ostrava, tak asi důležité.
1: Já ho se snažím brát všude sebou, ale samozřejmě v těchto parných letních dnech je to komplikované, protože on vydrží, když zpívám třeba 2-3 hoďky v autě na mě čekat, teď ho nemůžu nechávat v autě. A my hrajeme s kapelou teďka většinou takové ty open air, kde nemáme zázemí jako šatnu, kde šatna je vlastně stan vedle jeviště. S tím Edou je to komplikovaný, takže fakt jsem šťastná, že tu školku a to hlídání mám.
0: Tak. Tak tolik o Edovi a za mnou chvíli se dostaneme k tobě, k tým koncertům, nové písni a všemu, co plánuješ. Heidi Janku je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Do Alex a hosta dnes zavítala Heidi Janku, zpěvačka, která má vlastní po sobě pojmenovanou kapelu Heidi Band už
1: Heidi Band,
0: 7 let a ty jsi front woman nebo front žena woman. Nebo
1: no,
0: co jsi?
1: No ano, nejsem front man.
0: No právě.
1: Já jsem front woman nebo front žena, ale já jsem spíš jako ta zpěvačka. Myslím si, že front man je spíš kapelník Adam Pavlík.
0: Adam Pavlík, který zakládal
1: ano,
0: tu kapelu pro
1: ano,
0: tebe?
1: Ano. Je to teda, on měl kapelu samozřejmě, kterou vedl pro Věrku Špinarovou, dělal jí manažéra. Když se pak stalo, co se stalo s Věrkou, následně s Ivošem, tak jsme se s Adamem domluvili, že bychom to mohli dát dohromady, ale Heidi Band není kapela, která doprovázela Věrku, co si někteří lidi pletou. To je úplně jiná kapela, úplně jiný muzika. Ti tu dal Adam dohromady vyloženě pro mě.
0: Vyloženě pro tebe a dali dohromady. Bylo to nějak před covidem nebo...
1: Jo, my jsme začali hrát někdy v roce 2018.
0: Aha.
1: Takže 2019 se nám to jakože slibně rozjíždělo. No a 2020 to utnul covid.
0: Na dost dlouho.
1: Na dva roky, takže jako... Pořád bojuju s tím, že si mě pořadatelé objednávají spíš jako solovou zpěvačku, než zpěvačku s kapelou Heidi Band, ale já si nestěžuji, já jsem ráda, že aspoň prostě v tom létě a v zimě na těch adventních trzích s kapelou hráváme.
0: Tak Heidi Band, 7 let tedy na scéně, máte novou píseň, tak
1: ano.
0: Měsíc, dva měsíce starou, ani
1: ano,
0: ne? Čerstvou.
1: Ano. Úplně čerstvou, ano.
0: Jak vznikala píseň Milé ženy?
1: No, ona má takový zvláštní příběh. My jsme samozřejmě, když jsme zakládali tu kapelu, když jako jsme si dělali playlist, co bychom měli hrát, tak já těch písniček za těch 45 let, co jsem v branži, mám opravdu hodně. A udělali jsme playlist z těch zásadních hitů, aby tam byla fotka, Když se načančám, Ztracený ráj, Holka tvrdohlava, Já jsem já. Prostě takové ty nosné věci, které ode mě lidi chtějí. A vlastně těch 7 let hrajeme tenhle ten playlist pořád dokola, vždycky ho nějak odměníme nějakýma novějšíma písničkama nebo spíš staršíma písničkama a aranžema, ale řekli jsme si, že by bylo fajn ten playlist trošku jakože obměnit něčím novým. Adam se setkal s jednou textařkou, básnířkou, vlastně i se spisovatelkou, která píše knížky, a řekl, že by bylo fajn, kdyby se pokusila napsat písničku, která by byla takovou pokračovatelkou písní, Když se načančám. Že třeba přebijem to, Když se načančám, ten mega hit, který jako mám.
0: To je velká výzva.
1: Ano, evidentně mě má Adam docela načtenou, protože ji o mě asi vyprávěl a Vava Čechová, tak se jmenuje ta paní textařka z Ostravy, během půl hodiny napsala text. Za chvilku ho uslyšíte, ten text. Je opravdu o mně, jako to prostě lidi si myslí, že jsem si ho napsala sama. Ne, to jsem si nenapsala sama. A ten text chvilku ležel u ledu, protože Adam mi ho poslal, jsem říkal, jo, super, hned se na to vrhněte s klukama, udělejte písničku, ať v létě máme prostě novou věc. Já už jsem ji chtěla mít dřív. Ta písnička ležela dlouho, kluci neměli čas se s tím jakože zabývat, tak jsem se potom naštvala a zadala jsem ten text AI.
0: Aha.
1: Měli inteligenci. Ta něco vyplivla, jako já to moc neumím, já jsem to nechala udělat jakože kamarádku, ta AI něco jakože zprodukovala a já jsem přijela na jednu zkoušku a říkám, tak kluci, máme novou píseň, Adam nechal napsat text a tohle to budeme hrát. Ale bylo to tak příšerný, že kluci se svým hudebním egem si řekli, že to vlastně nikdy hrát nechtějí, ale začali na té písni jakože pracovat a předělali ji, takže AI s tím nemá nic společného. AI nám vlastně pomohla jenom nastartovat tu produktivitu těch muzikantů. Nakonec vzniklo to, co vzniklo a vlastně takovou tu konečnou podobu tomu dal producent z Ostravy, který se jmenuje Marek Hoblík. No a samozřejmě s kapelou to hrajeme na koncertech a docela se to líbí. Dokonce je i v České 12. v hitparádě tady Českého rozhlasu a už se tam drží, myslím, že čtvrtý týden, tak jako kdybyste chtěli podpořit, tak napište, pošlete nám SMSku.
0: Drží a my ji samozřejmě máme připravenou a za malou chvíli ji uslyšíme. Heidi Janku je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Startujeme už v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Jak motivovat děti, aby víc sportovali a co v tom může udělat stát? Myslí se dostatečně i na sportování seniorů? A jak jsme na tom v porovnání s jinými státy? Na to se bude ptát moderátor Tomáš Pancíř v pořadu O čem se mluví už tento čtvrtek v 17.30 v našem vysílání. Hosty budou místopředseda poslanecké sněmovny a člen podvýboru pro sport Patrik Nacher z Hnutí ANO a poslanec a člen podvýboru pro sport Karel Haas z Občanské demokratické strany.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Heidi Janku a její nová píseň Milé ženy, pobavil mě ten text Beru důchod.
1: Ano, ještě ho neberu, ale už se chystá. Ne, já jako, je to taková trošku samožerská píseň.
0: No a není to reakce na to, protože umím si představit, že často dostáváš otázky, jak to děláš, že vypadáš ano, tak, jak
1: ano,
0: vypadáš.
1: Ano, ano, je to, vlastně je to taková odpověď na tuhletu otázku, protože už mi tuhletu otázku nedává jenom novináři, ale už za mnou chodí opravdu i ženy v mém věku a ptají se, co by měly dělat, takže to je taková odpověď, ale já bych chtěla, aby si z toho ty ženy vzali i to, že jako neřešit ten věk, nechat to plynout, prostě věk je jenom číslo, užívat si každý den, jak to jde, užívat si života. Tak to dělám já a tak to vyznívá i v téhle písni.
0: Vyznívá, ale ty geny, myslím si, že si mnohé ženy moc nepotěšila.
1: Je pravda, že pro sebe zas toho tolik nedělám, ale prostě ty geny, ty nevyčuráte. Ty tam prostě jsou.
0: A po kom jsi, spíš po mamince, po tatínkovi?
1: Já nevím, maminka mi umřela, když mě bylo 11, takže jako to neumím říct, ale její sestra, moje vlastně teta, která byla potom mojí opatrovnicí v rámci té puberty a toho mládí, tak ta zemřela teprve nedávno, bylo jí 93 a nikdo by jí to nehádal. Takže si myslím, že tam asi ty geny byly.
0: Takže tam odtud to vane.
1: Tam odtud to je.
0: Jsi stále plná energie, svěží, byť, jak říkáš, nebo zpíváš písni občas kocovina.
1: No, tak jo. No.
0: A tak no, prostě tak se jak pobavíš, občas zpíváš na stole.
1: Jo, občas tak vyleze. Když mám zpívat a vidím, že tam je stůl nebo bar, tak tam prostě vylezu, protože jsem zvyklá na to jeviště.
0: Baby, nebudeš si jít v koutě?
1: Ne.
0: Tak, když se vrátíme k té písni Milé ženy, chystáš nějakou celou desku nebo postupně chystáš další písně?
1: Jo, řekli jsme si s kapelou, že teďka jako trošku obnovíme ten repertoár. S těma novýma písničkama je to samozřejmě jako složité. U nás starších zpěvaček nikdo je nechce, všichni chtějí to, co znají. Ale myslím si, že když se ty písničky udělají dobře, tak jako mohly by se zařadit. My to nebudeme přehánět úplně s novýma písněma, takže teďka máme rozpracovanou písničku Skandál, kterou já jsem naspívala někdy v 90. letech, na začátku 90. let. A je úspěšná i na YouTube, což jako ten klip tam visí už hodně dlouho a všichni ho mají hodně rádi.

0: uvidíme. Ještě je to všechno v jednání. Ale samozřejmě už máme už mám jako další dvě asi nové písničky od různých autorů. Chceme udělat ještě něco jako další cover nějakých jakože mých starších věcí, které nehrajeme, ale do toho chceme vždycky zařadit nějakou tu novinku. Takže myslím si, že k mému výročí příští rok, budu mít takové půlkulaté výročí, by mohla vyjít, ne že deska, ale možná EPčko. Dneska už se ty desky jako nevydávají, dneska jsou to spíš singly, které dáte na nějakou platformu a snažíte se to zpropagovat klipem nebo tak, ale myslím, že těch písní by mohlo v téhle době, než budu mít to půlkulaté výročí, vzniknout víc.
1: To bude kocovina příští rok.
0: To bude velká kocovina.
1: Heidi Janků je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Heidi Jankou, zpěvačkou, která se nebojí snad ničeho, protože mimo jiné si se účastnila soutěže na lovu, vědomostní soutěže, a také si se stala herečkou možná.
1: Ano.
0: Teď mnohé
1: ano.
0: překvapíš.
1: Ano. Ano, na lovu jsem byla dvakrát už. Já jsem měla strašný strach tam jít, protože tam si člověk může udělat ostudu okamžitě samozřejmě. A já zase jako si nemyslím o sobě, že jsem nějaká ostrá tuška v penálu. Ale asi jsem měla štěstí i na otázky. No, takže jsem si neudělala ostudu. No a k tomu herectví, no já jsem taková herečka zleknutí. Já jsem hrála v několika muzikálech, hrála jsem třeba i v Karlínském divadle v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Tam mi ale dali roli, která vůbec nemluvila na všechno, jen říkala jenom o ruka a nuka, ne, ona všechno říkala, že mám Bango Hue, jo, ta role se jmenovala O ruka a nuka Egu. Hrala jsem takovou exotickou tanečnici v muzikálu Anděl s ďáblem v těle. Asi mi nevěřil pan režisér, tak mi radši dal jenom jakože tancování a zpívání. No nicméně, teď jsem dostala nabídku naskočit do vlastně nejdéle uváděné zájezdové hry Dívčí válka, kterou kdysi napsal František Ringo Čech.
0: A stále v ní hraje.
1: A já tam teda teďka jsem naskočila, mám za sebou pár představení a hraju, je to trošku bizarní, hraju ve svém věku panu Šárku a paní Ctirada mi právě hraje František Ringo Čech ve svém věku, takže my jsme taková hezká dvojka. Ale já jsem vlastně do toho souboru dostala nabídku ani ne kvůli Dívčí válce, ale kvůli tomu, že ten soubor má vlastně v repertoáru jenom tu Dívčí válku a chce ten repertoár rozšiřovat. A vyhrabali nějakou starší hru, kterou Franta kdysi napsal někdy v 70. letech o zkáze Titaniku. Ona se už kdysi hrála, je dokonce dohledatelná i na YouTube, ale chtěli by to obnovit, tak my jsme tu hru teďka naskoušeli, měli jsme takovou veřejnou generálku teďka v neděli, no a někdy v říjnu, kdy to ještě chceme prostě dotunit, bude premiéra v Praze v divadle U hasičů, tak když tak se přijďte podívat. No.
0: Tak zve Heidi Janku a řekni, jak se cítíš jako herečka? Co tréma? Je to jiná tréma?
1: Je to jiná tréma. Já nejsem moc trémistka. A my jsme opravdu jako zkoušeli docela jakože hustě, protože já jsem byla skoro každý den, pokud jsem nespívala, tak jsme zkoušeli. Ta role je docela velká. V první půlce mě vlastně nikdo nevidí, tam vždycky jenom zařvu nějakou větu, ale v druhé půlce skoro neslezu z jeviště. Takže jsem se musela učit. Už v mém věku mi ten text nejde do té hlavy tak rychle jako kdysi. Ale mě to strašně baví, protože za prvé jsem úplně v jiném kolektivu než normálně. Je to takové vybočení z toho zpívání, je to prostě něco jiného. Já nejsem vystudovaná jako herečka, já neznám techniky herectví, takže já se musím nechat vést, nebo takto já hraju spíš pociťově, jak si myslím, že by to mělo být, ale myslím si, že jsem tu roli docela zvládla.
0: Říkal Ringo? Ne, co ti na to řekl František Ringo Čech?
1: Ringo Titanic ještě neviděl v tom našem novém podání, ale Dívčí válku si strašně chválí, že vždycky, když slezu z jeviště nebo když končím, říká, já jsem to věděl, že jsem tě měl angažovat už dřív.
0: Paní Ctirad, řekl.
1: Paní Ctirad.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: To jsem já, Heidi Janku.
1: Já jsem já.
0: Jsi tu s námi v Alex a host. Pojí se ti nějaká vzpomínka k této písni?
1: No tak, vy jste hráli vlastně Dívčí internát na začátku.
0: Ano.
1: To, když jsem slyšela v té původní nahrávce, jsem si říkala, jak já jsem mohla udělat kariéru s nějakým zpíváním. A to vlastně Já jsem já je taky z těch úplných začátků. To vlastně vyšlo na singlu Ačko bylo Já jsem já, tenkrát byly singly, a Bčko byl Dívčí internát. Já jsem já se ani jako nic moc nepojí, Ivoš to napsal, to vlastně napsal, Dívčí internát je převzatá věc. Byl na to napsaný, na Dívčí internát byl napsaný jiný text a tenkrát mi to schvalovací komise neschválila, ten text. No, ono se muselo schvalovat texty. Já jsem začínala někdy v roce 82, 81, a to byla taková doba, kdy nešlo natočit to, co si člověk prostě jenom tak jakože jako usmyslel. A Dívčí internát byl původně propadák. Ale já jsem docela ráda, že to tenkrát ti soudruzi neschválili. A měli v podstatě pravdu, protože říkali, jako začínat kariéru písničkou, která se jmenuje Propadák, není úplně jakože dobře. Takže jsem napsal nový text a já jsem za to strašně ráda.
0: Soudruzi byli prospěšní.
1: Jo, jo, jo. A já jsem vlastně, my tu písničku, jak Já jsem já, tak Dívčí internát máme v repertoáru s kapelou a pořád ji na koncertech hráváme, protože si myslím, že to jsou jako stěžejní písně mé kariéry. No.
0: Byl to právě Ivo Pavlík, který tě významně ovlivnil ve tvé kariéře?
1: No jasně, tak ten mě udělal, že jo. Jako, když to vezmu kolem a kolem, on si mě našel někdy, když mě bylo 19 let, když se rozešel s Věrkou, protože Věrka začala žít s Vítou Vávrou, tak se rozešli nejenom jako partnersky, ale i muzik, co se kariéry týká. A tím, že on pořád potřeboval něco jakože vytvářet, on byl velmi, velmi tvůrčí, tak mě někde viděl a přišel za mnou, že to zkusíme. Měl dvě takové vize, že buď to uděláme písničky, které se chytí tady v České republice, nebo v Československu tenkrát, anebo měl ještě další vizi, že udělá potom show kapelu, kdyby se to nechytlo v Československu, postaví show kapelu, poznal ve mně nějaký potenciál, že umím ty písničky dobře prodat na tom jevišti. Ten hlas nemám zas tak velký, jak měla Věra, ale to nevadí. Ale umím to na tom jevišti těm lidem dobře podat, takže druhá vize byla, že udělá show kapelu a budeme jezdit do zahraničí. Ten první single se docela chytil, takže jsme zůstali v Československu.
0: A to bylo nějak v období, kdy pak vznikla pohádka, a ze které zešla ta úžasná píseň, když se na Čančám.
1: Ne. To
0: bylo 86. nějak.
1: No, to je 86. ano, když se na Čančám má letos výročí 40.
0: Ano, 86, ano.
1: Je to strašné. A vlastně to já už jsem byla docela v zenitu, my jsme jezdili strašně moc koncertů a písničky typu Já jsem já, Kuře na grilu, Ruce za hlavou, Jen tak žít neumím, jako fungovaly i v rádích, ale hlavně na koncertech, takže já jsem jako jezdila. A když se na Čančám, to zavolal Ivošovi vlastně Jirka Zmožek, který mi předtím žádnou píseň nenapsal, ale psával pro Věrku. Napsal jí Bílá Java 250 a tyhle ty věci. Zavolal Ivošovi, že by si představoval, že píše písničky do jedné pohádky a že by si představoval, že jednu bych mohla naspívat já. My jsme za ním tenkrát jeli do Havířova, kde on prodával desky, jakože LPčka, měl takový obchod s gramodeskama a vzadu měl klavír a tam hrál a zpíval čan, čan, čan, čan. A my jsme tenkrát byli jako rocková kapela, mě i na plakátech uváděli jakože supernova a rocková zpěvačka Heidi Janku. A najednou čan, čan, říkal, no tak nevím. Ale Ivo říkal, ne, to natočíš to, uvidíme. Z té písničky se vlastně stal hit až po revoluci, i když vznikla před revolucí. My jsme ji sice s kapelou hrávali jsme ji jako přídavek, jako takovou šaškárnu. Já jsem si dala velkou mašli do vlasu, dala jsem si sukni, korále na krk. A opravdu jsme ji dávali jakože for. No ale myslím si, že velký hit se na Čančám stal vlastně až po revoluci v 90. letech, když do Česka vstoupil fenomén travesty show. Myslím si, že všichni travestiáci začínali písničkou Když se načenča. Takže já vlastně děkuju travesty show za to, že mám mega hit.
0: A já myslela, že to bylo tou pohádkou, ne, co ne. Takhle svatba princi.
1: Myslím si, že v té pohádce to samozřejmě zaznívá, ta pohádka se neustále reprízuje pořád v televizi každý rok, buď to na Vánoce, nebo na Velikonoce, nebo na Silvestra, ale myslím si, že velkým hitem se to stalo až po tom roce 90.
0: Heidi Janku je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát přijal mé pozvání herec a principál Jan Hrušinský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je stále Heidi Janku. My jsme mluvili v úvodu o tom, nebo ty jsi říkala, že se chystáš do Chorvatska na dovolenou.
1: Ano, ano.
0: Nicméně často bývají právě letní prázdniny žní pro zpěváky, festivaly jsou a tak dál. Tak čeká tě i nějaký frmol?
1: Čeká. Samozřejmě já vždycky tu letní dovolenou tak nějak jako řeším podle toho, kdy nespívám a odlítám jakože na pár dní, vždycky jenom na 3-4 dny. Tentokrát se mi to povedlo, že letím asi na 5 dnů, ale přiletím a hned na druhý den už jako jedu zpívat, další den taky na Moravu, takže jako chvilku si odpočinu a pak to zase začne.
0: Teď si možná mnozí řeknou 5 dnů, co to je za dovolenou.
1: Ale
0: měl
1: mě to
0: jsi
1: stačí.
0: Někdy 14 dní?
1: Ne, mě to nebaví 14 dní. Na mě 14 dní je moc. My jsme vždycky jezdili i s Ivošem jenom tak jakože na týden, maximálně těch 7 dnů. Já si myslím, že to stačí. Já mám radši potom, když vyjedu třeba na 3 dny i tady někde po Česku, když vím, že pojedu jako na Moravu, tak vezmu Edu a uděláme si výlet do Beskyd a já to spíš spojuju s tou prací. Ale ta práce je pro mě samozřejmě nejdůležitější.
0: Eda je pejsek, kdyby někdo ještě
1: nevěděl.
0: Ano, Eda
1: je pejsek.
0: A čeká tě něco právě takového výlet, který si prodloužíš? Myslím, cesta na koncert, kterou si prodloužíš?
1: Já jezdím hodně na Moravu a já ty Beskydy mám ráda a my jsme měli takový rituál s Ivošem, že každý rok v létě jsme jezdili na pustevny. A já ten rituál dodržuju teďka s Edou, takže jako zajdu si tam i na tu stezku mezi stromy a zajdu k tomu Radegastovi a mám to tam ráda. Prostě my máme i chatu, jako rodinnou chatu v Beskydech v Malenovicích, takže i tam můžu samozřejmě pobít, ale Beskydy jsou prostě moje srdcovka.
0: A když takhle vyrazíš tady na tu dovolenou, ať už do Chorvatska nebo někam, tak zpíváš nebo hlas má úplnou pauzu?
1: Ne, nemám pauzu, protože na dovolenou jezdím většinou s nějakou partou lidí, holek, kamarádek, takže tam si většinou moc neodpočinu.
0: Děláš takový soukromý koncert.
1: Jo, no, tak my zpíváme všichni samozřejmě, do toho pijeme a užíváme si ty radovánky letní, takže jako já většinou přijedu z dovolené a pak potřebuju další dovolenou.
0: Ty jsi zmiňovala Ivoše Pavlíka, ale je více významných lidí ve tom životě, kteří už nejsou mezi námi. Je to paní Věra Špinarová, je to také ale i Vašo Patejdl. A ty jsi mi prozradila, že, nebo říkala, že máš takové vzpomínkové okénko na koncertech.
1: Ano, mám. Když hrajeme s kapelou Heidi Band, tak máme vzpomínkové okénko, protože hrajeme písničku Ztracený ráj, kterou pro mě a pro sebe kdysi Vašo napsal. S Vašem si ji už nezaspívám, bohužel zemřel v době, kdy my jsme plánovali i nějaké takové mini turné vánoční, už se neuskutečnilo, takže nechci být na tom koncertu moc nostalgická, ale prostě je to taková vzpomínka na lidi, kteří už nejsou mezi námi a aby jsme si na ně mohli vzpomenout, tak jako zaspíváme písničku, tak samozřejmě Ztracený ráj, no a potom jsem si do repertoáru, nebo Adam mi vybral do repertoáru písničku od Věrky Špinarové, což jsem si nikdy netroufla ani na to pomyslet, že bych něco od ní mohla zpívat, protože samozřejmě mé hlasové kvality jsou někde u kotníku, zatímco ona byla někde o několik levelů výš. Ale Adam vybral píseň, která se jmenuje A pořád tě mám ráda. A ta mi docela sedí, je taková jakože nízká, taková jakože klidná. A ten kruh se vlastně uzavírá nejenom v tom, že kapelníkem je syn Věry Špinarové, Adam Pavlík, ale jezdí s náma jako sborová zpěvačka i jeho dcera, vlastně vnučka Věrky Špinarové, Johanka, a zpívá mi druhé hlasy tady v téhleté písni a je to takové milé vzpomínání.
0: Takové i rodinné.
1: Jo, my jsme taková Pavlík family.
0: Pavlík family. Tak jak už se uzavírá i s tou vlastně písní Milé ženy, protože ty jsi naspívala v ostravském studiu.
1: Ano. Já jsem se tam po x letech vrátila. Vlastně písničky Dívčí internát, já jsem před těma 45 lety zpívala taky v ostravském rádiu a teď poslední píseň, kterou jsem naspívala, jsem tam zpívala taky a bylo to pro mě takové jako strašně milé vzpomínání. Já to ostravské rádio nebo ostravské, ten ostravský rozhlas mám strašně ráda. Vždycky se mi tam dobře zpívalo, je to, ta Oáčko je takové obrovské, má vysoké stropy a je to strašně fajn. Takže no, kruh se uzavírá.
0: Strašně fajn bylo, že jsi tu byla.
1: Děkuji.
0: A ať se ti daří a krásné léto. Heidi Janku.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Trutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na biouhel, tedy jak ho doma vyrobit. Vypravíme se mezi myslivecké psy, norníky a poradíme, jak pečovat o hodiny a o hodinky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu, vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé v celé České republice zažijí o víkendu extrémní vedra. Nejteplejší zřejmě bude neděle. České fotbalisty čeká brzy ráno poslední duel v základní skupině na mistrovství světa. Nastoupí proti Mexičanům. A počasí zítra bude jasno až polojasno, maxima vysoká až kolem 33 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Českou republiku čeká zřejmě rekordně teplý víkend. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra a v pátek se budou maximální teploty pohybovat většinou mezi 31 a 36 stupni. Poté vlna veder ještě mírně zesílí, říká meteoroložka Jana Hujslová.
2: O víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne.
0: A lidé by v horkých dnech měli hlavně dodržovat pitný režim a také výrazně omezit fyzickou zátěž. Ode dneška až do odvolání navíc platí výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, teď hlavně na Jižní Moravě. Pacienti v celé České republice by měli od letošního září vidět výsledky svých laboratorních testů v mobilní aplikaci EZ-karta. Je to součást nového centrálního systému laboratorních vyšetření, který dnes představilo Ministerstvo zdravotnictví. Data do něj budou zadávat přímo laboratoře a přístup k nim budou mít také zdravotní pojišťovny. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jim to umožní lépe organizovat zdravotní péči.
3: Zdravotní pojišťovna viděla, že jsem byl na odběru krve, viděla, že mi byl vyšetřen cholesterol třeba, nebo glikovaný hemoglobin. Mohli se domnívat, že mám třeba diabetes, ale ten výsledek toho vyšetření do té zdravotní pojišťovny plošně vlastně neproudil.
0: Muže, který dnes střílel na sídlišti v Ostravě, našli policisté mrtvého v bytě. Potvrdil to Českému rozhlasu moravskoslezský policejní ředitel Tomáš Kužel. Muž předtím střelil svou manželku dozad. Záchranáři ji poté převezli ve vážném stavu do nemocnice. Podle Kužela měl muž násilnou trestní minulost a zbraň vlastnil nelegálně.
4: Zkoušeli jsme toho muže kontaktovat, lokalizovali jsme jeho mobilní telefon s tím, že se nám potvrdilo, že ten muž by měl být v tom inkriminovaném bytě. Po vstupu zásahové jednotky a marných výzvách jsme muže nalezli mrtvého. Tolik zatím informace, všechno další bude předmětem vyšetřování.
1: Sport.
0: České fotbalisty už za několik málo hodin čeká poslední zápas v základní skupině mistrovství světa. Zítra brzy ráno od 3 hodiny nastoupí na Aztéckém stadionu v Mexico City proti domácímu týmu a postup do play-off zajistí českému výběru zřejmě jen výhra. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí očekává výjimečný duel.
5: Jednoznačně to je největší zápas v mojí kariéře a nejenom můj. Uvědomuje si, na jakým tunelu jsme, jaký zápas to bude, před jakou atmosférou a hlavně o co hrajeme. To si velice všichni uvědomujeme a k tomu tak přistoupíme.
1: Počasí.
0: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty ještě nás docela osvěží mezi 18 a 14 stupni v údolích kolem 11 a zítra přes den převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, maxima většinou mezi 29 a 34 stupni a vítr slabý, proměnlivý nebo od severovýchodu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy jsou na dálnici D1 za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 je dálnice do Brna stále uzavřená po vážné nehodě. Na místě se to objíždí přes přilehlou čerpací stanici. Kvůli koloně je ale lepší sjet už na kilometru 119 na Velký Beranov. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Přejeme příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Dveře jsou stále do kořán. The door is always open. První jednička vokálního tria Dave and Sugar z roku 1976. O 5 let později ji dokonale zvládli KTO se solovým Valdemarem Matuškou, Olinou Blechovou a textem neomylného Ivo Fischera Kvete mák a slunce pálí.

Se Vzpomínkovou nám bylo tenkrát míně nastoupili do dnešního country dostavníku pardubičtí ženáči. Country folková vokální skupina, kterou v roce 77 založil Gregor Vavřina a společně s ní projížděl celé čtvrtstoletí naši scénu. K jejich nejúspěšnějším písním patřila otázka Jardy Moravce, kdo bude dál mé písně hrát.

0: Samo hvězda, sláva...
1: To jsem já, ten Kovboj. Další skvělá adaptace zámořského originálu, opět s textem Ivo Fischera, která vznikla v roce 76 ve spolupráci s Točerem a dirigentem Josefem Vobrubou. O pouhý rok mladší než zlatý single a dvojnásobná jednička Glena Kempla, Rainstone Cowboy.

Gregor Vavřina, Anna Vavřinová, Jaroslav Moravec, Josef Bobeš Skala, Jaromír Buxa a Ladislav Vlček. V roce 1997 dokonale zakódovaná sestava pardubických ženáčů a Gregorova jako horký dech. Ženáči patřili dlouhá léta k pravidelným účastníkům finále Porty, ale teprve v roce 82 získali jedinou, a to zelenou Portu. Tady jsou s líným blues Gregora Vavřiny.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Nesporně nejslavnější dámský tandem celé historie country. Naomi Juddová se svou dcerou Waynonou, slavné jako The Judds, a jedna z jejich 14 jedniček I Know Where I'm Going z roku 87. O 29 let později ji na kolekci ohlédnutí zařadil Budějický víkend se solovou Romanou Miňkovou.

Country jednička dvojice The Judds I Know Where I'm Going. Nejprve jako ráno s Romanou Miňkovou a Víkendem a pak v úvodu 90. let krátce existující výhradně dámskou sestavou červených klobouků Red Hats se solovou Olgou Gazjurovou z roku 1994 jako Nepořádné boty. Hlavní solistkou téhle party byla rodačka z Vyškova Denisa Marková, která si vybrala písničku Dolly Partonové Runaway Feeling a vložila ji do titulu alba Na útěku.

Singlová jednička v autorském podání Toma T. Halla Fast Horses. Jako rychlejší koně ji nabídly Hradecká dělová koule, Vaby Daněk i skupina Malina Brothers. Ale Honza vyčítal ji v roce 2000 prodával jako mladší holky lepší džípy.

hochu, mladší holky, lepší džípy, z Plzně pípy, jsou to praví. Usmál se, vyšli jsme spolu chvíli v tandemu, řekl modlení za déšť a mír, to je fakt k ničemu.

hned projel jsem svět. Já kašu na ženský, plzeňský a rychlostí pět. Má duše hoří plamenem a hledám pravdy zář. On zabodl mě zrak a řekl, si lhář. Hochu mladší holky, lepší číby, z Plzně pípy, jsou to pravý

věděl, věděl jsem i já. A kdyby se syn zeptal, co mě život naučil, tak o čem je svět, by i on pochopil. Synu, mladší holky, lepší čípy, spozně pípy, jsou to pravý.

Ještě jednou se přihlásila Denisa Marková, tentokrát s písničkou Při hvězdách ze svého druhého alba, které vyšlo v roce 1996, jmenovalo se Fanny a vzniklo v úzké spolupráci s Alanem Mikušekem.

Karel Serbu s teplickou ztracenou karavanou a karavana z jejich utajeného CDčka Jak čas běží z roku 2000 na závěr dnešního setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými aktéry naší country, folku a tramské písně. Doufám, že vás to příjemně naladilo, děkuji za vaši společnost a přeji hezký zbytek večera. V němž vás ještě čeká Dívka ve srubu Mirka Serbuse. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Čelákovice. Hosty byly moderátorka Světlana Vitovská, hrabě František Kinský, komentátor Libor Dvořák, zpěvák Tomáš Klus a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Čelákovicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezident republiky Petr Pavel podporuje debatu o změnách ve financování Českého rozhlasu a České televize. Výstavba zimního stadionu v Uherském Hradišti se prodraží o desítky milionů korun a počasí zítra slunečno a teplo, maxima až kolem 33 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Zástupci Českého rozhlasu i České televize dnes jednali v Praze na Hradě. Prezidenta Petra Pavla informovali o dopadech zákona, který navrhuje vláda Andreje Babiše z hnutí ANO, a také o možných alternativách financování.
2: Velmi vítám a kvituji i snahu pana prezidenta tu debatu v podstatě, řekněme, zase přivést ke stolu a bavit se a diskutovat opravdu napříč celou společností o tom, jak má vypadat veřejná služba, jaká je role médií veřejné služby, a teprve pak se bavit o tom, jaký je systém financování. A ne vlastně začínat takto od konce.
3: Uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Podle Milana Friedricha z České televize se s prezidentem bavili o možných pojistkách, které by mohly nezávislost institucí chránit. Mezi účastníky byla také šéfka švédského rozhlasu Silla Benke nebo šéf Evropské vysílací unie Noel Karen. Ti patří mezi podepsané pod výzvou, která Česko před změnami financování varuje. Jakub Lucký, Český rozhlas.
1: Zimní stadion v Uherském Hradišti bude dražší o 40 milionů korun. Navýšení ceny téměř na 450 milionů schválili zastupitelé. Hlavním důvodem je podle starosty Stanislava Blahy z ODS změna systému chlazení ledové plochy, dále také instalace bezpečnějších pružných mantinelů a větší LCD obrazovky. Zvýšení nákladů ale vadí opozici, upřesní Michal Dvouletý z uskupení Hradišťáci.
4: Nerozumím tomu, proč tak vlastně nejvýznamnější investice dochází k té změně až v rámci vlastní realizace stavby, proč už to zásadní, to znamená, jakou technologií bude prováděno chlazení ledové plochy, tak proč k tomu rozhodnutí nedošlo v okamžiku, kdy se celý tak náročný projekt připravoval do té vlastní realizace.
1: V Teplicích začínají opravy Trnovanské ulice na sídlišti Šanov 2. Práce jsou rozdělené do 3 etap, potrvají do konce října. Město to oznámilo na svém webu. Oboustranná objížďka vede okolními silnicemi Antonína Sochora a Fráni Šrámka.
5: Stavební úpravy za 30 milionů korun mají zlepšit dopravní situaci v Trnovanské ulici, zkultivovat veřejný prostor a zdvojnásobit počet parkovacích míst. Kvůli bezpečnosti tam budou vyvýšené přechody a křižovatky. Stavba je rozdělena do 3 na sebe navazujících etap, aby byla co nejvíc zachovaná průjezdnost. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Brněnský státní zástupce obžaloval celkem 13 lidí z prodeje drog a obchodování s anaboliky. Informovala o tom dnes mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Osmi obviněným hrozí až 18 let vězení, dalším až 5 let. Ve vazbě jsou 3 z nich. Kriminalisté u skupiny zajistili marihuanu, kokain, pervitin i další drogy.
0: Sport.
1: Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Na východě Čech podepsal smlouvu na dlouhou dobu. Slončík už v Hradci Králové byl dvakrát, vždy po půl roce. Klub už dříve informoval o příchodu pravého obránce nebo záložníka Tomáše Víznera.
0: Počasí.
1: V noci čekáme jasno, nejnižší teploty nad ránem, většinou mezi 18 a 14 stupni, v údolích až kolem 11, a zítra opět převážně jasno, během dne místy přechodně až polojasno, bez deště, maxima mezi 29 a 34 stupni. K tomu slabý proměnlivý vítr nebo od severovýchodu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále blokují následky vážné nehody za Velkým Beranovem. Na kilometru 122 narazilo osobní vozidlo do stojícího kamionu. Řidiči to objíždějí přes přilehlou čerpací stanici. Kolona začíná za sjezdem na Velký Beranov na kilometru 119 a je zhruba na 30 minut. Sjíždějte na Velký Beranov, objedete to po silnici 602 až k nájezdu u Měřína. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Z rozhlasových Verneovek jsem tu v Divadle pro vaše uši vybíral, no, už je to pěkně dávno. A na vaše prosby, abych v tom zase někdy pokračoval, dojde právě dnes. A jak už to ve Verneovkách bývá, budou to především příběhy mezi nebem a zemí. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jedno budou mít ty dnešní kousky z archivu v našem divadle pro vaše uši společné. Všechny ty slavné Verneovy literární příběhy pro rozhlas adaptoval novinář a spisovatel Ondřej Neff. Společně s ním otevřeme tři příběhy plné napětí a dobrodružství s tím, že budu věřit nebo doufat, že vás tak říkajíc chytnou a třeba si je pak najdete doma v úplnosti nebo někde jinde v knihovně. Začínáme s honbou za meteorem. Kdo všechno chce získat to doslova zlaté vesmírné vejce padající k zemi?
2: Tak nejprve. Jméno?
3: Jmenuji se Dean Forsyth.
2: Stáří?
3: 45 let.
2: Odkud?
3: Občan města Watsonu, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Alžbětině ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Již před 100 lety amatérští hvězdáři neúnavně zkoumali noční oblohu a nezřídka bylo jejich snažení korunováno úspěchem. Pan Dean Forsyth platil v tomto oboru za prvotřídní kapacitu. Žel? Nebyl sám, kdo se ve městě Watsonu před 100 lety amatérským zkoumáním hvězdné oblohy zabýval. Takže je na řadě tento pán. Jméno?
5: Jmenuji se Sidney Huddleston.
4: Stáří?
5: 47 let.
4: Odkud?
5: Občan města Watson, Virginie, Spojené státy americké. Ve svém domě v Morrisově ulici jsem vybudoval astronomickou observatoř. Dne 16. března letošního roku v 19 hodin, 37 minut a 20 vteřin jsem objevil kosmické těleso, které jsem zprvu považoval za meteor. Brzy se však ukázalo, že...
4: Stop! Už na prvních dvou listinách jsme svědky vzniku sporu zásadního významu. Dva učenci. Oba amatéři. Oba občané jednoho nepříliš velkého města v jednu jedinou chvíli, na vteřinu přesně, dosáhnou toho, po čem všichni amatérští i profesionální hvězdáři touží. Objeví nové kosmické těleso. Jak pan Dean Forsyth, tak pan Sidney Huddleston oznámili objev oficiálním, tedy profesionálním hvězdárnám.
3: Panu řediteli hvězdárny v Pittsburghu, Pensylvánie. Dáno ve Watsonu 24. března 1891. Z tohoto důvodu vás prosím, abyste výsledek mého pozorování k vědomí vzal a spolu mi potvrdil přijetí tohoto listu, abych jim pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil, mohl prokázat i prioritu svého objevu. Přijměte, pane řediteli, ujištění mé nejhlubší úcty, v níž se znamenám vám odaný Dean Forsyth.
4: Pan Sidney Huddleston se obrátil na ředitele hvězdárny v Cincinnati ve státu Ohio.
5: Zajisté náleží mi právo, abych byl považován za autora tohoto objevu, zasluhujícího si, aby byl zařazen do současných letopisů astronomických. Za tím účelem dovoluji si vám poslat tento list, abyste mi laskavě potvrdil jeho dodání. Přijměte, pane řediteli, mé srdečné pozdravy a ujištění mé dokonalé úcty. Doktor Sidney Huddleston.
4: Dovoluji si upozornit na jednu pasáž z dopisu podepsaného jménem Dean Forsyth.
3: Abych jím pro případ, že by se řečený meteor znovu objevil?
4: O to totiž šlo v první fázi honby za záhadným kosmickým tělesem. Šlo o honbu čistě pomyslnou, na jakou jsou hvězdáři zvyklí. Mohou své povolání vykonávat jen za bezmračné oblohy. Přesněji řečeno, před 100 lety tomu tak bylo. Nuže? Po osudném 16. březnu nastalo ve Virginii prach špatné počasí a hvězdáři amatérští i profesionální měli vynucenou dovolenou. Až po době běda dlouhé se počasí umoudřilo. Co se stalo potom? O tom svědčí místní tisk. Předevčírem, v pátek 17. dubna v 9 hodin, 19 minut a 9 vteřin večer proletěl se závratnou rychlostí neobyčejně veliký meteor západní část oblohy. Zvláštní okolností přitom jest, že byl, jak se zdá, meteor ten v týž den a v touž hodinu objeven dvěma nanejvýš vynikajícími občany města Watsonu. Jedním je pan Dean Forsyth, druhým pan doktor Sidney Huddleston. Oba se ve svém městě těší všeobecné vážnosti.
6: Podvodníku!
7: Ignorante!
6: Šarlatáne!
7: Zloději meteoru!
6: Lupiči astronomických objevů!
7: Skvrno na tváři božské vědy astronomické!
6: Hanbo veškerého hvězdářství!
7: Po seznámení s vámi by se Koperník styděl za slovo hvězdář!
6: Před vámi by týž v hruze odporu utekl!
4: Tak to nějak se častovali doposud ctihodní pánové Dean Forsyth a Sidney Huddleston, jak patrno z části dochované korespondence. V těchto dnech však ještě nikdo netušil, že všechny tyto mrzutosti jsou jen drobnou nesnází ve srovnání s tím, co mělo přijít. Novou kapitolu v dramatu oznámil článek ve francouzském listu La Presse, který reagoval na zprávu hvězdářské observatoře v Paříži. Pozor! Pařížské hvězdárně podařilo se zjistit, z čeho se meteor skládá. Paprsky vyzařující z meteoru podrobeny byly spektrální analýze a z pořadí čar dala se s jistotou rozpoznati podstata meteoru. Jeho jádro, obestřené svítícím obalem, z něhož vycházejí zkoumané paprsky, není povahy plynné, nýbrž pevné. Není však z čistého železa, jako většina meteoru, ani z chemické směsi, z nichž někdy bludná tato tělesa utvořena jsou. Meteor jest ze zlata, z ryzího zlata, a nebylo-li dosud lze odhadnout skutečnou jeho cenu, je z toho jen ta příčina, že nebylo možno změřit spolehlivě objem jeho jádra. A teď znovu pozor. Důležité. Jméno?
8: Zephyrin Xirdal.
4: Stáří?
8: Je mi 31 rok.
4: Bytem kde?
8: V Paříži.
4: Kdeže?
8: Pokud chcete tvrdit, že tak činím na útraty svého mohovitého strýce, bankéře Lekera, pak vám řeknu do očí, že jste prach zprostý lhář, prosím. Po rodičích jsem zdědil rentu 15 000 franků ročně. No a jelikož se o peníze nezajímám a nikdy bych své vlohy k matematice natolik neponížil, abych se uvolil počítat peníze, svěřil jsem zprávu oné renty strýci, ten se v peněžnictví vyzná podstatně lépe než já. Mým zájmem je fyzika a nic než fyzika. Pokud se domníváte, že v mé pracovně je nepořádek a že se zde válejí kupy knih, přiznám to bez mučení, nečtu je už dobrých 20 let. Studuji jen jednu jedinou knihu a tou je sama příroda. Den za dnem listuji jejími stránkami a prožívám nádherná dobrodružství. A to je to jediné, na čem mi záleží, zkoumáním dynamosféry. Například...
9: Zephyrin Xirdal je můj synovec. A to je jediné, co já, bankéř Robert Lecaire, považuji za užitečné sdělit vašemu ministerstvu.
4: Tak. Toto jsou dvě zajímavé ukázky z dokumentace, které uvádějí na scénu mimořádně důležitého partnera v tomto dramatu. Je jím francouzské ministerstvo vnitra. Či spíš jedna jeho velmi důležitá část, či oddělení, chcete-li. Toto oddělení je obdařeno honosným názvem, ale lidová mluva má pro něj jednoduché, stručné a výstižné slovo špionáž. Ano, o synovce bankéře Lekéra se francouzská špionáž zajímala do té míry horlivě, že neváhala nasadit technický prostředek, který byl v té době novinkou,
8: Fonograf. Nejstarší zařízení pro záznam zvuku. Poslechněte si Xirdalův hlas z válečku označeného číslem 1. Jde zřejmě o nejstarší záznam, jejž agenti špionáže učinili.
10: Vyzařování?
8: Energie! V nezvažitelné částečce hmoty jsou skryta nesmírná kvanta energie. Zvuk, teplo, elektřina, světlo jsou jejím pouhým projevem. Energie čistá, takřka přepuzená nebo sublimovaná, může existovat jen za mezemi hmotných světů. Obklopuje tyto světy
10: dynamosférou.
8: Ano, slyšeli jste dobře. Zefirin Xirdal, dnes už zapomenutý geniální fyzik, byl první, kdo pronikl do hlubin atomárního světa a díky svému prozření pochopil, jak nesmírné síly se v něm skrývají. A jelikož špioni a policisté nebývají sice geniální, avšak chytří, ano, zvětřili dobře, že pan Zefirin Xirdal je muž, který stojí za pozornost. A tím se jim na mušku dostal i pan Lecker, jeho strýc. V archivech se nalezlo několik desítek fonografických válečků, na kterých jsou zaznamenány soukromé rozhovory strýce a synovce. Pro vytvoření obrázku nám postačí jedna ukázka.
10: Ani jediný
11: strýčku.
10: Ani jediný santým.
11: Ale strýčku. Už jsem řekl. Nedostaneš ani zlámaný groš.
8: Nechci zlámaný groš, strýčku. Potřebuji 3000 franků. Pro tvoji banku je to pakatel. Máš přece miliony.
11: Miliony mám, protože zbytečně nerozhazuji ani santýmy, ani franky, natož pak 1000 franků.
8: 3000. 3. Strýčku, pouhé 3000. A není to rozhazování, je to dobrá investice.
11: Dobrá investice?
8: Ano. Pokud tě to zajímá, ukážu ti to na svých rovnicích. Tak tedy, uvažujme energetickou úroveň rovnou mocnině hmoty a úměrnou rychlosti.
11: Nechci rovnice, chci přístroj. Kdybys přístroj měl, fungoval by. Přitáhl by meteor? Přiměl by ho k dopadu na libovolném místě na světě?
8: Samozřejmě. A proč to, strýčku?
11: Protože ten meteor je ze zlata. Je celý zlatý, chápeš?
8: Ale to já vím od jak živa, tedy přesněji řečeno vím to už 3 dny.
11: A to také víš, že cena meteoru je 6 bilionů franků?
8: Ale mýlíš se, strýčku, jeho cena je 5 800 miliard, tedy při současném kurzu zlata na pařížské burze.
11: Nechápu, já nechápu, jak někdo může tak lehkomyslně, tak fanfaronsky, tak opovážlivě nechat ležet ladem 6 bilionů franků ve zlatě.
8: Má vina není tak velká, strýčku. Vždyť meteor nestojí 6 bilionů,
10: nýbrž pouhý.
12: Dostyte!
8: Škoda, škoda, škoda. Nedozvíme se, jak skončil poutavý rozhovor geniálního fyzika a geniálního finančníka. Fonografové válečky mohly pojmout jen pár minut.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Další společnou rozhlasovou prací obou pánů Ondřeje Nefa a Jiřího Horčičky jako režiséra, respektive všech tří dohromady společně ještě s Žilem Vernem samozřejmě, byla cesta kolem světa za 80 dní. Odvážné putování pana Phileas Fogga, takto člena slavného anglického reformního klubu, který se na základě bláznivé sázky, ale to už se nesluší prozrazovat, stejně to asi nejspíš znáte sami, a tak se raději vraťme zpátky na začátek celého příběhu právě mezi členy reformního klubu.
13: Svět je tak velký.
14: Býval velký, milý Sullivane.
13: A co pak se snad zmenšil, milý Foggu?
14: Včera přinesl Morning Chronicle zprávu, že byla zahájena jízda na trati Great Indian Peninsula Railway z Rotalu do Allahabadu.
13: No a to znamená?
14: No to znamená, že je možné celý svět objet za 80 dní, pánové.
13: Ne.
14: Ano. Prosím, počítejte se mnou. Londýn, Suez, 7 dní.
15: 7?
14: Odtud lodi do Bombeje 13 dní.
15: 20?
14: Za 3 dny jste vlakem v Kalkatě.
15: 23?
14: Odtud vás loď dopraví do Hongkongu za 13 dní.
15: 36?
14: 6 dní to trvá do Yokohamy.
15: 42?
14: Přes Pacifik do San Francisca 22 dní.
15: 64?
14: Vlakem do New Yorku 7 dní.
15: 71?
14: A za 9 dní vás loď dopraví zpět do Londýna celkem.
15: 80
14: dní, ano, pánové.
15: Ano, 80 dní, pokud se nepřihodí nic nepředvídaného.
14: Nepředvídaného? Nepředvídaného? Ten pojem neznám, pane policejní řediteli.
15: Nemusíte ho znát, pane Fogu. Zde v hale reformního klubu se v skutku nemůže nic nepředvídatelného stát, ale tam venku na trati...
13: A vy myslíte na trati Great Indian Peninsula Railway?
15: Přesně tak. Oh. Tam se může stát cokoliv.
13: Samozřejmě, pan Foxy neuvědomuje rozdíl mezi teorií a praxí.
14: Naznačujete tím, prosím, že jsem mluvka?
16: Ale pánové, ale pánové...
13: Když si pan Fox myslí, že cesta kolem světa je možná, ať ji vykoná. Můj list Morning Chronicle vsází 20 000 liber na to, že není možná.
14: Dobrá, vykonám ji.
13: Kdy?
14: Ihned. Vsázím 20 000 liber, že vykonám cestu kolem světa za 80 dní nebo dříve, čili za 1920 hodin, čili za 115 200 minut.
13: Ujednáno.
16: Rozmyslete si to ještě, pane Fogu.
14: Pánové, dnes je středa 2. října, ano?
16: Ano. Ano.
14: Vjedu v 8 hodin 45 minut douverským vlakem, ano?
16: Ano. Ano.
14: To znamená, že pokud se nevrátím do soboty, 21. prosince, do 8 hodin 45 minut večer, sázku jsem prohrál, ano?
16: Ano. Ano.
14: A nyní, protože mám ještě dosti času, navrhuji...
16: Co?
13: Co?
14: Abychom si zahráli partii whist.

0: Nuže, pane Fogu?
1: Řekl jste něco, paspartůte?
0: Je 9 hodin večer, čili 21 hodin.
1: Vím.
0: Moje zkušební lhůta vypršela a jelikož jste mi dal výpověď...
1: Pak tedy vystupte.
0: Vlak je v pohybu, pane.
1: Pak tedy nevystupujte. Ostatně podle smlouvy máte strávit 24 zkušebních hodin ve mém domě. Tento vlak, do něhož jsme před 15 minutami nastoupili, nepatří k inventáři mého domu, a dokonce nejsme už ani na území Londýna. Tudíž? Výpověď dostanete až po vypršení zkušební lhůty po návratu do Londýna.

0: Dočetl jsem se v Morning Chronicle, že pan Phileas Fogg proplul na palubě parníku Mongolia s suezským průplavem a v tuto dobu dlí v Suezu, kde parník doplňuje zásoby vody a paliva.
1: No ovšem, můj list informuje své čtenáře naprosto přesně.
0: Zatím mu tedy cestovní plán vychází. Nemyslíte, Sullivane?
1: Ale má před sebou ještě dlouhou cestu, Ralfe.
2: Je to bláznivý podnik. Jako policejní úředník jsem ho neměl připustit.
0: Připustit? Jak byste mohl zasahovat do ujednání mezi gentlemany?
2: Slovo gentleman a slovo gentlemana už nemá ten zvuk po tom, co se stalo v anglické bance.
0: Je to stejně zvláštní. Odjezd pana Philease Fogga následoval bezprostředně po loupeži.
1: No ovšem.
0: Odjel druhého dne, nemýlím-li se.
2: Něco snad naznačujete.
1: Poslyšte, To je zajímavý podnět. Pane policejní řediteli,
2: prosím.
1: Vy jistě máte telegrafické spojení s policejními úřadovnami celého impéria, že?
2: Ano, zajisté.
1: Možná, že byste měl uvážit...
2: Co?
1: Nějaký váš úředník by mohl na pana Fogga dohlédnout. To je asi to, co jsem chtěl říci.
2: Máte snad podezření, že pan Fogg...
1: Ne, neodvažuji se něco takového vůbec vyslovit. Ale spíše jde asi o to, že by váš úředník mohl ověřit, že pan Fogg vykonává cestu kolem světa řádně, tak, jak bylo ujednáno vlakem a lodí, nikoli jen prstem po mapě.
2: Pan Phileas Fogg je přece gentleman a dal nám své slovo.
1: Ale sám jste řekl, že to slovo už nemá ten zvuk, jaký mívalo. Nuže, pane řediteli?
2: Mám Suezu obratného člověka. Jmenuje se... Jak se jmenuje? Fix.
0: Vy klejete, Stuart?
2: Promiňte, James Fix, to je jméno toho člověka.
3: Jmenuji se Fix. James Fix. Vy jste pan Passepartout, sluha pana Philease Fogga, nemýlím-li se?
4: Ne, sluha ve výpovědi, když dovolíte.
3: Mám to potěšení s vámi společně cestovat. Budeme sdílet lodní palubu až do Bombaje. Už jste si vyřídili formality?
4: Jaké pak?
3: No přece pasové. Musíte mít potvrzení v cestovním pasu.
4: Cestovní pas? Cestovní pas, už vím. To je přece taková ta knížka, kam se dávají razítka a pečeti.
3: Právě.
4: Můj pán má cosi takového, pokud ví.
3: Radím vám tedy, abyste ho vyrušil z jeho siesty a doprovodil ho k britskému konzulovi v Suezu.
4: Takové obtěžování můj pán jistě odmítne. Sám donesu pas ke konzulovi.
3: Což pak pán nikdy neopouští loď?
4: Ani loď, ani vlak a pokud mohu soudit z dosavadní cesty. S nikým se nestýká, nikoho nechce vidět a vůbec bych se nedivil, že ani nechce, aby kdokoliv viděl jeho.
3: Velice zajímavé, velice. Poslyšte, je váš pán muž asi 40letý?
4: Ano.
3: Urostlé postavy?
4: Ano.
3: S nápadnými licouci, které vroubí jeho přísnou tvář?
4: Ano.
3: Má kaštanově hnědé vlasy a na temeni mírně prořídlé.
4: Popisujete ho správně. Vy jste se snad s ním setkal?
3: Ne, nikdy. Jen tak jsem se domníval, tedy nezapomeňte, ke konzulovi s pasem. Naschledanou, ještě se uvidíme. Musím si ještě něco vyřídit na poštovním úřadě. Naschledanou.
4: Naschledanou.

0: Jaká nádhera. Tolik hudby, tolik barev, tolik skvostných úborů. Nikdy bych nevěřil, že se Indové dovedou tak radovat.
1: Radovat? Milí příteli, to, co tu vidíte, není nic jiného než pohřeb. Zemřel Rádža Bundelkunský.
0: A ta žena zahalená do závoje?
1: To je bez pochyby vdova.
0: Vdova po bohatém Rádžovi.
1: Co je?
0: Nesměl bych být Pařížan, abych věřil na upřímnost jejího smutku.
1: Ta žena má mnoho důvodů ke smutku. A ten jeden je nejdůležitější.
0: Ale jaký?
1: Po 10. fanfáře bude upálena, aby mohla na onom světě sloužit svému manželovi. Podívejte, kněží snímají závoj.
0: Je krásná, vidíte. Škoda mladé, krásné ženy. Jiný kraj, jiný mrav. Co je? Tamhle ten pán chce se mnou mluvit. Dovolíte, abych se na chvíli vzdálil? Děkuji. Podívejme, pan Fix je tu také.
2: Na slovíčko, příteli.
0: Ano.
2: Je to tady. Právě došel z Londýna zatykač na vašeho pána.
0: No co? Jsem ve výpovědi.
2: Musíte se mnou spolupracovat, jinak se vystavujete nebezpečí, že budete obžalován ze spoluviny.
0: To snad ne.
2: A záleží jenom na vás.
0: Pro mě, za mě. Zatkněte si ho, tu ho máte.
2: A teď to nejde.
0: Proč by ne, jen ho zatkněte, ať už jsem z té šlamastiky venku. To byl taky nápad, opouštět Paříž. Proč to nejde?
2: Po dobu smutečných obřadů koloniální správa nesmí vykonávat své funkce. Ani guvernérův úřad, ani policie, dokud Rádža nebude spobelněn.
0: Rádža a jeho vdova? Podívejte, jak upřeně se na ní pan Fok dívá.
2: Do té doby jsem bezmocný, ale potom spadla klec.
1: Paspartoute.
0: Prosím, pane.
1: Koliká ta fanfára to byla?
0: Třetí, pane.
1: Připravte pistole, 15 jardů konopného lana, vrhací nože, láhev petroleje a libru, ne, 2 libry dobrého střelného prachu. Tu ženu osvobodíme.
0: Vždyť zmeškáme vlak.
1: Do odjezdu příštího vlaku nám zbývá 12 hodin.
0: Pane, přece nebudete riskovat život kvůli ženě, kterou ani neznáte.
1: Chtěl jste snad říct, nebudeme.
0: A
1: přece byste nechtěl zůstat stranou při tak velkolepém podniku. Vy se též můžete přidat, pane. Pane?
2: Fix je jméno mé. Už jsem se vám 7x představoval, pane Fogu.
1: Ještě nikdy jsem neviděl tak dobře střežený pohřební průvod. Myslel jsem, že alespoň v noci. Jenže tihle brahmíni nespí ani v noci. A navíc Paspartu.
2: Kde se toulá ten roztomilý Pařížan?
1: Vzal nohy na ramena a ztratil se. Tušil jsem, že v něm není nic dobrého. Člověk, který mi dokáže přinést noviny o 2 minuty dřív, je schopen vše.
2: Mně osobně je té mladé ženy také líto, ale nelze jít čelem proti zdi. A my stojíme proti něčemu, co je mnohokrát horší než zeď. Ozbrojených strážců jsem napočítal na 60. A věřte mi, že tihle členové sekty škrtičů dovedou se svými hedvábnými šňůrami a zakřivenými šavlemi obratně zacházet.
1: Dobrá. Sedmá. Vyčkám do poslední chvíle a pokud se nenajde vhodná příležitost, využijí příležitosti nevhodné.
2: Nerozumím vám.
1: Tu mladou ženu zachráním za každou cenu, prosím. Je to moje povinnost jako člena reformního klubu.
2: Jak to myslíte?
1: Znáte snad nějakého člena reformního klubu, který by odmítl zachránit ženu před upálením?
2: Času vám nezbývá. Kněží přistupují k hranici s pochodněmi.
1: Tak tedy, kupředu.
2: Zadržte! Ne, nedělejte to.
1: Puste mě. Jak se opovažujete, já vás...
2: Ne, stát!
1: 9. Co to? Rádža se vstyčil na hranici, vstal z mrtvých. Případ zdánlivé smrti.
3: Na kolena! Padněte na kolena!
1: A to je přece Paspartu!
3: Udeřte čelem o zem!
2: Já ho poslechl, nikdo se nedívá, bere vdovu do náručí.
1: Rychle pomozme mu, Paspartu, tady jsme!
0: Pomozte mi, omdlela, ale teď

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Už teď slyším ty výtky, proč z těch krásných starých inscenací nenabídnu víc. Ale berte prosím divadlo pro vaše uši jako vzácnou příležitost představit aspoň ty střípky, které si pak najdete jinde ve vysílání. A taky můžete slyšet hlasy herců, kteří to za mikrofonem skutečně uměli. A tyhle nahrávky jsou dnes už vzácným unikátem. Jako například Verneovka Carův kurýr, neboli Michail Strogov v režii Ivana Holečka. To je právě taková ta knížka na dobrou noc, nebo když člověk večer nemůže spát. A možná si při ní vzpomenete i na slavné filmové zpracování. Tak všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy brzy naslyšenou.
2: Pánové, buďte ujištěni o mých osobních sympatiích. Plním rozkaz, to je vše. Nemám právo uvažovat, je-li správný.
3: My to chápeme, poručíku Strogové.
4: Můžete svou sympatii vyjádřit malou službou, úplně nepatrnou službičkou.
2: Dopředu nemohu nic slíbit.
4: Napsal bych pár řádek do Paříže.
2: Po službě mile rád, pane Jolivete.
3: A pro mne zprávu do Daily Telegrafu.
2: Lituji, ale to nemohu. Oh,
3: jakým právem?
2: Omluvte mne. Služba mne čeká jinde.
5: Vy a vaše Paříž. Už jsem měl na jazyku, že jste novinář právě jako já a že váš list vychází téměř v takovém nákladu jako do Daily Telegraph.
4: Oho, v neděli o 12 000 vyšším. Zejména jsou-li v čísle moje reportáže. Ano, ano, ano.
5: Psst. Slyšíte? Pozor. Vidíte? Kousek papíru v okně. Sám tam nedosáhnu. Pomůžete mi nahoru?
3: Ne. Já jsem lehčí. Vysaďte vy mne.
4: Jo, já vás znám. Na papíru je určitě nějaká zpráva. Vy si ji přečtete a vyhodíte ven, abych já nevěděl.
5: Ale fuj, jak můžete takto uvažovat?
4: Tak dobře.
5: Hlavně nemařme čas. Ukažte.
4: Dejte to sem. Ale akce připravená. Okamžitě přijeďte do Irkutsku.
5: Ukažte. Přepadení paláce velkoknížete schromážděno 200 mužů.
6: Velkokníže nic netuší. Sangara.
2: Co se tu stalo?
3: Nic, pane poručíku, nic. Protahovali jsme si údy. Vězeň má potřebu pohybu. Račte pochopit.
4: Patra sapristy! Nalejme si čistého vína. Pane poručíku, prosím vás, kdo byl v této cele před námi?
2: Před vámi? Proč bych vám to neřekl? Seděl tu Ivan Ogarev.
4: Zpráva tedy byla určena jemu.
3: Ticho, buďte hlubč.
4: Já hlubec? Co pak nechápete, že tady je nám ta informace pramálo platná?
2: O jaké informaci mluvíte?
4: Tady máte a čtěte. Někdo to sem hodil, protože nevěděl, že Ivan Ogarev je už pryč.
2: Sangara.
3: Vy znáte to jméno?
2: Nikdy na ně nezapomenu. Tak se jmenovala jedna žena. Žila v domě mého otce. Byla ve spojení s tlupou řemeslných vrahů a lupičů. Otec ji odhalil, ale stačila ho zabít. Moje ubohá matka se zachránila útěkem. A nikdo ji od té doby nikdy neviděl.
3: Takže tato žena je ve spojení s Ogarevem.
2: Tuhle zprávu se okamžitě musí dovědět její veličenstvo.
5: Vždyť irkutský velkokníže
6: je carův bratr.

0: Ano. Musíme jednat. Neprodleně jednat. Ztráta každé vteřiny je neodpustitelná. Čas hraje proti nám. Prodleva může být osudná. Zločinec šplhá ke svému cíli na příčkách hodin. Proto...
1: Veličenstvo, kdyby ráčil dovolit.
0: Mluvte, poručíku.
1: Je tedy třeba varovat jeho jasnost vašeho bratra?
0: Velkokníže je v Irkutsku.
1: Je tedy třeba jít do Irkutsku?
0: A koho tam mohu poslat? Komu mohu důvěřovat?
1: Mně.
0: Vám?
1: Tak jako tak jsem do věci zasvěcen.
0: To máte pravdu. Zavoláme proto generála Kysova?
1: Kdyby veličenstvo dovolilo...
0: Máte námitky, poručíku Strogové?
1: Jenom návrh. Čím méně lidí je do věci zasvěceno, tím lépe.
0: Jste chytrý, Michale Strogové. Jenže ani generál Kysov není hlupák. Jak mu vysvětlím, že zmizel jeden z důstojníků palácové ostrahy? Myslíte, že si vašeho zmizení nevšimne?
1: Já pomohu z vězení těm dvěma novinářům.
0: A
1: vy mne pověříte jejich stíhání.
0: Originální. Zápletka jako z francouzského románu. Milujeme francouzské romány. Michale Strogové, váš nápad přijímáme. Vysečkejte, až napíšeme velkokněžeti osobní depeši. Přiznáváme se, že jsme vzrušeni. Zápletka se zaplétá, až je všecka, no ano, zapletena. Ale jedno vám nařizujeme, poručíku Michale Strogové. Ne, poručíku, ode dneška kapitáne Strogové. Vaším úkolem je dodat našemu bratrovi velkokněžeti depeši. Nechceme, abyste pátral po Ogarevovi, nechceme, abyste se s ním jakkoliv střetl. Nechceme, abyste vědomě křížil jeho plány. Takové je naše přání. Takový je náš rozkaz. Přísahejte na svou důstojnickou čest, že rozkaz splníte.
1: Přísahám, vaše veličenstvo.

0: Hej, hospodský! Je tu někdo?
1: K službám, vaše blahorodí.
0: Přines něco k snědku, ale rychle. Potřebuji taky vyměnit koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale s těmi zvířaty...
0: Potřebuju koně.
1: Slabou hodinku tu byli před vámi dva pánové, jacísi cizozemci. Sám nevím, proč úřady dovolují takové svoloči, aby se po zemi pravoslavné potulovala. Pfuj! Koně vyměnili psi, bídně zaplatili a já teď pro vaše blahorodí mám jenom dvě vysílené mrchy.
0: Jeden Francouz, druhý Angličan.
1: Zdálo se mi tak, blahorodí. Řečí evropejskou hovořili snad po německu, snad po taliánsku. Čert se vyznej v těch hatmatilkách. Jen jednomu slovu jsem dobře rozuměl.
0: Nuže?
1: Irkutsk. Měli namířeno do Irkutska. Přes celou zemi. Ukrutná dálka.
2: Jídlo a koně.
1: S jídlem nebude potíž, blahorodí, ale koně...
2: Cože ty pse, budeš se mi protivit?
1: Naprosto ne, jasnosti, ale koně má zamluvené tady ten pán.
2: Tenhle? Vidá, kdo jsi?
0: Nikolaj Korpanov, kupec.
2: Dobrá, kupčíku, zde máš.
0: Nemohu přijmout, pane. Já ty koně potřebuju.
2: Cože?
1: Ne, nebíte ho, pane.
2: Tady máš místo peněz, hlubče. Tak kde jsou koně na rybáku?
1: Už je přepřahají vysoko prevoschoditelstvo a jídlo nechám nanosit do bríčky, když vaše milost dovolí.
2: A ty mi příště nechoď do cesty, rozuměl jsi?
0: Ano, pane.
2: Jsi mi nějak povědomý. Někde jsem tě viděl. Jakže se jmenuješ, mizero?
1: Koně jsou připraveni.
2: A čerta by tě vzal, spěchám.
1: Hrubián, vy ale krvácíte, pane. Naďo, Naďo!
3: Poroučíte, pane?
1: Naďo, přines trochu teplé vody a nějaké plátno. Hned vás ošetří, pane Korpanovi. Je to šikovné děvče.
0: Tvoje služebná?
1: Děvče pro všechno. Pomáhá v kuchyni, uklízí i koně dovede ošetřit.
0: Takovou bych mohl potřebovat.
3: Už jsem tady, pane. Nebojte se, nebude to bolet.
0: Poslyš, jak ti říkají?
3: Naďa Fedorova, pane.
0: A odkud pocházíš?
3: Z Irkutsku, pane.
0: Nechtěla bys někdy znovu vidět svoje rodné město?
3: A jak?
0: Jedu do Irkutska. Kdybys chtěla.
1: Počkejte, to je moje služka.
0: Vidíš tohle?
1: To je carova pečeť.
0: Víš, co to znamená?
1: Ano, ano, vaše prevoschoditelstvo. Naďo, zbal si věci.
0: Ještě jsem se tě nezeptal, Naďo, jestli mě chceš doprovázet.
3: Ano, ráda, pane.
1: Spíš nějaký důstojník, ale snesl ránu knutou do obličeje. Ne, já už na tomhle světě ničemu nerozumím.

0: Myslím, že my dva jsme největší hlupci v dějinách novinářství.
1: A proč si to myslíte, Blaunte?
0: Rád vysvětlím, Jolivete. Projeli jsme Vladimirem, Nižním Novgorodem, Kazaní, Permem.
1: Překročili Ural a přes Jekaterinburg jsme se dostali do Omaku.
0: Až jsme se dostali do jakési díry.
1: Kolivan se to tu jmenuje.
0: A to vše, aniž bychom měli nejmenší příležitost a nejmenší důvod spojit se telegraficky. Já s redakcí Daily Telegrafu a vy...
1: S redakcí deníku Le Matin. No, pokud jde o příležitost, ta by tu nyní byla. Podívejte, pokud se nemýlím, tohle je telegrafní stanice. Za to důvod k telegrafování, ten zatím scházím. V tomhle koutku světa se neděje pranic, co by moji redakci mohlo zajímat.
0: No, ovšem na druhé straně podívat se dovnitř můžem, ne?
2: Pánové jsou cizinci?
3: Proč tě to tolik zajímá?
4: Mluvte s ním zdvořilejí.
3: Proč mám s telegrafistou mluvit zdvořile? Toho určitě potřebovat nebudu.
4: Kličete. Ano, my jsme cizinci.
2: To jsem věru rád. Už dlouho toužím potom, aby moji stanici navštívili cizinci.
4: A proč to?
2: No, protože z Kolivanu bude spíš telegrafovat cizinec, než obyvatel Kolivanu.
0: Logika uvažování toho člověka je úžasná.
1: Jak dlouho ta vaše touha trvá?
2: Právě tak dlouho jako tahle stanice. Už 14 let, pane.
0: Kolik telegramů si, teda jste odtud vyslal?
2: Právě 14. Vždycky ve výroční den otevření stanice telegrafují do hlavního města. Jsem zde ještě. Stop. Ivan Nikolajevič Uspenský. Stop.
0: Těší mě Blount. Stop.
1: Mohl byste mít tu čest a podat 15. telegram v dějinách této stanice?
2: Budu šťastný, pane.
3: Co chcete telegrafovat, prosím vás?
1: Hned uslyšíte, milý kolego. Adresa? Redakce deníku Le Matin, Paříž, Francie. Dnešní datum. Máte to?
2: Ano, pane.
1: Dobrá. Následuje text. Setník carské gardy, Michal Strogov, bez pochyby poslaný panovníkem se zvláštním úkolem do Zauralí.
2: Zauralí.
1: Upadl nedaleko městečka Kolivanu do rukou tlupě lupičů.
3: Jak to víte u čerta?
1: Díval jsem se z okna, příteli.
3: Oh, na mou věru! Blíží se sem skupina jezdců, vypadají velmi, velmi nevlídně a v jejich středu, no ovšem, je to Strogov. A spolu s ním jakási dívka.
1: Slyšel jste pana Blaunta? Jeho poutavé vyprávění též připojte do mého telegramu.
2: Jak si chcete, prosím. Lituji, pane, ale dál už nemůžete diktovat.
3: Proč to?
2: No, protože bandité utrhli dráty. Poroučím se, pánové. No tohle... No tak pane!
5: Zmiz, hlupáku, dokud je čas. Musím zatrasit dveře.
6: Pane poručíku!
5: Jsem kapitánem.
6: Ne.
7: Jsem Nikolaj Korpanov, prostý kupec z Rostova. Za žádnou cenu mě nesmíte prozradit. Nařizuju vám to. Ne, prosím vás o to.
0: A když vás prozradíme?
7: Ogarev mě nechá popravit.
0: No, to by bylo zajímavé líčení pro Daily Telegraph.
1: Ne, jenže když pana Strogova neprozradíme, on odhalí spiknutí v Irkutsku, dopadne Sangaru a Ogareva. A to bude mnohem zajímavější líčení, než obyčejná poprava.
7: Ale pánové, napadlo vás, co udělá Ogarev s vámi, až se vás zmocní?
8: Co pak by s námi mohl udělat?
3: A proč?
7: No vždyť přece vaší zásluhou se dostal do žaláře.
0: Ale proč by měl mít něco proti nám osobně?
3: Ano.
0: Vždyť my jsme nejednali sami za sebe.
3: Ano.
0: Já jednal za redakci listu Daily Telegraph a tady kolega Jolivet.
1: Za svou redakci deník Le Matin Paříž. To jistě každý pochopí.
9: Výborně. Tři ptáčci v jedné kleci. Nezbývá, než zmáčknout.
10: A můžu vás ujistit, že dokážu mačkat, jak se patří silně.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noční povídání bude patřit vzpomínkám na letní tábory. Místa plná dobrodružství, přátelství, smíchu i nezapomenutelných zážitků. Možná jste na tábory jezdili jako děti, možná jste jezdili později jako vedoucí nebo instruktoři. A možná právě tam vznikla přátelství, která trvají dodnes, a nebo lásky. Jaké jsou vaše nejkrásnější táborové vzpomínky? Vzpomínáte na táboráky pod hvězdami, noční bojovky, hry v lese, koupání v rybníce nebo první lásky? Co vás tábory naučily a co vám z nich zůstalo v srdci dodnes? O své příběhy se s námi můžete podělit až do 1 hodiny. Těším se na vaše telefonáty na 731 800 900, vzpomínky i zprávy na linka@rozhlas.cz a nebo na webu noční linka@cz. Od mikrofonu zdraví Jarka Barboříková, pojďme si tady zahrát Karla Zicha, bude zpívat také Věra Špinarová a nebo Michal Tučný.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se společně vrátíme do času, kdy léto vonělo létem, táborákem a dobrodružstvím. Tak kam nás zavede pan Onen z Kopřivnice? To se dozvíme právě teď, protože nám otevírá dnešní noční linku. Moc vás zdravím.
1: Zdravím taky. Z Kopřivnice máme tady, podívám se, jakou máme teplotu, 21 stupňů. Mm-hmm. Zatím.
0: To je dobře. Příjemné, i když na tak pozdní večer je to vyšší, ano. Tak budeme tady vzpomínat na jaké období? Na to, kdy jste jezdil na tábory vy? Nebo
1: na všechno, na
0: kdy jezdili vaše děti?
1: Do furt. Jako dítko jsem jezdíval na tábory, tatínek byl havíř, dělal na šachtě a tím měli takové ty tábory pro děcka. Jezdili jsme do Jedovnice, to si pamatuju. Sama si pamatuju zážitek, kdy jsme byli na Pramičce, měli jsme na sobě nafoukovací vesty na Pramičce, byli jsme asi 15 metrů od břehu a najednou začalo do Pramičky tét voda a my jsme začali plavat, nebo plavat. Zůstali jsme v těch vestách, někteří ne, protože ji neměli svázanou, tak vyklouzli z toho ven. To bylo jedno. Potom v jednom táboře to bylo takové potoka. V noci pršelo, zbudili nás a my jsme, co se děje, tak kufry nám plavali, my jsme tenkrát jsme měli takové stany, takový s tou podsadou, postel, tak nás vyhnali, museli jsme jít do jediné zděné budovy, která tam byla, to byla taková vyvýšená kuchyně a jídelna. Potom vím, že pro nás přijeli hasiči s těma svýma autama přes hlubokou vodu, přes potok a všechno nás odvážili pryč toho. Kde to bylo přesně, nevím. Potom jsem měl vedoucím, nebo respektive v Nové Myčině jsem měl fotokroužek, tam jsem měl pár dětí, tak jsme jezdívali u Nové Myčiny, je Hurka, tak tam jsem dělal vedoucí od těch oddílů, nebo jak se to říkalo. Pak jsem postoupil dokonce, až jsem dělal v tom Nové Myčině hlavního vedoucího, to byl cyklotábor, kdy přijeli děcka s kolama z Ostravy, Frýdku, Misku, Nové Myčině, Kopřivnice. A pamatuju si, že tam jsme měli problém s jedním kochem, který byl vegetarián. A my jsme prostě vždycky museli dělat nějakou speciální snídaní pro něho. Nechtěl prostě nic, opravdu nic jiného jíst, jenom tady takové ty bez masa jídla. Na těch kole jsme vyráželi do vzdálenější míst, třeba na Kletnou. Tam byla základna domů dětí z Kopřivnice. Tenkrát jsme to s paní ředitelkou domluvili, měli jsme tam připravený oběd. Takže jsme jeli nějakých odhadem 15-20 km, tam 20 zpátky. Bylo to pěkné, příjemné. Takže jak říkám, vším, čím jsem byl jsem rád, to jsem rád od toho malého děcka, až pro toho vedoucího jsem prodělal všechny takové ty. Byl jsem na všech stranách tady, tak bych to mohl říct. To by bylo ne. Asi všechno. Nebudu prodlužovat, nebo se chcete zeptat něco, můžete.
0: Oline, zní to dobře, řekněte mi, do jaké doby jste jezdil na ty tábory? Jezdil jste tedy potom i jako třeba v dospělosti, jako vedoucí?
1: Ano, ano, já jsem měl potom, jak jsem říkal, do mě dětí v Nové Myčině fotokroužek.
0: Já jsem myslela, že to byl jenom jako instruktor a potom teda i jako vedoucí.
1: Tam jsem jezdil jako vedoucí na tu Hurku. To už jsem měl ty svoje děcka z toho fotokroužku, plus teda další. Jo, to si ještě vzpomínám, tenkrát byl velikánský výskyt klišťáků, takže každý den byl vyhlášen největší klišťák. Jeden kluk měl dokonce 11 zakouslých těch klišťáků do sebe, takže ten tenkrát zvítězí v tom dnu. Mm-hmm. Ale každý, spousta, my jsme museli prohlížet ty děcka od hlavy až po paty. Protože těch klišťáků je strašně moc.
0: Vracel jste se potom na ta místa svého dětského tábora?
1: Ano. V těch Jedovnicích, kde jsem se skoro topil, teda to já jsem neuměl moc plavat.
0: No.
1: Tak vím, že v těch Jedovnicích jsem byl jako rodič se svými dětmi v autokempu, nedaleko toho místa, kde jsem se tenkrát topil. To jsem tam jako takovou historku svým dětem sdělil. No ale můžu říct, že to je to vůbec nezajímalo, takže to byla spíš vzpomínka pro mě, že jsem tam prostě se vrátil po několika letech. Takže tak.
0: Děkujeme, že jste s námi tak hezky otevřel dnešní noční povídání, vysílání noční linky, stalo to za to. Mějte se dobře, pouštím vám Hanu Zagorovou.
1: Děkuji a se vám daří. Dobrou noc.
0: Dnes mluvíme o místech, odkud jsme si často přivezli víc než jenom zbalený kufr. Spoustu nádherných vzpomínek, nová přátelství, možná nějaké telefonní čísla nebo adresy nějakých nových kamarádů nebo prvních lásek. Volejte, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Vítejte u noční linky Českého rozhlasu. Zajímá mě, jaké vzpomínky se vám vybaví, když se řekne letní tábor. Vítejte, paní Vlastinko, zdravíme ze Zlína do Krnova.
1: Děkuji, paní Jadunko.
0: A Vlasti, jak jsem prosila vypnout to rádio, tak jestli by to bylo možné, prosím, vypněte ho.
1: Posluchače Roberta Solomouce a mám příběh.
0: Vlastinko, můžu vás o něco poprosit? Stlumíte rádio nebo ho vypnete?
1: To jsem to stlumila.
0: Dobře, pořád se tam slyším, možná zkuste ještě víc a můžete povídat.
1: Mně to nejde víc.
0: Tak zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde.
1: Dobře, dobře, Runko. A narodil se mě chlapec. Děti, tři sourozenci, starší mu natrhali kytičku, to není možné.
0: No, Vlastníko, ruší nás to, že? Bylo by škoda, kdybychom ten příběh neslyšeli dobře, takže vás poprosím, kdybyste to úplně vypla.
1: No, budu mluvit. A natrhali mu kytičku polních kvíteček. A babičkou...
0: Vlasti, já vás přeruším. To spojení opravdu není dobré. Můžete to rádio vypnout?
1: Úplně?
0: Ano.
1: Úplně? Ano.
0: A teď už pojďme zpátky ke kytičce.
1: Nejde to, Jeruško.
2: Nejde to.
0: Tak zkusme mluvit. Vlastníko, zkuste povídat a uvidíme, jak to půjde slyšet. Dobře? Pokračujte.
1: Ano. No. A tak jako vyrostl a šel na tábor do Velkých Karlovic. A já sám odsud pocházím. Jo, a normálně v kuchyni, paní kuchařky, on byl hodně na jídlo, a paní kuchařky, aby mu dávali, tak trhal kytičky kolem té chaty, jo, no a dával jich sem kuchařkám. No a já jsem pak pro něho jela a sestřenka měla tu chatu. A ona mě říká, ty, já tady mám kluka, já nevím, jak se jmenuje, počkej, já se podívám. A teď mě říká, a já říkám, no však to je můj syn. No ten Dareba, já říkám, jaký Dareba? No, trhá tady všechny kytinky, mě tady otrhal a nosil kuchačkám, aby mu přidávali. Takovýho lumpíka jsem měla. Dneska je to strašně hodnej kluk. Nejhodnější.
0: Dobře. Vlasti, kdybychom měli zavzpomínat na tábory, nevím, jestli si pamatujete, když jste jezdila vy, jestli jste někam jezdila, nebo jak jste posílala děti?
1: Já jsem nejezdila. Jo, protože jsme měli zemědělství, musela jsem doma dělat v prázdninách, žádné loudání, a když jsem se dostala na Valachy, jako žákyně, cetičce, tak jsem byla ráda aspoň na týden na půť a pak jsem tam zůstala na týden a to jsem měla všechno. Jinak na to jsem se vůbec nedostala, protože naši na to neměli peníze. Kupovali stroje a takové a kravičky a koně, tak na to nebylo, že? No, A tak jsem to aspoň tomu klukovi. Ty tři starší, ty neměli zájem. Jo, i vůbec. Ale tenhle ten byl tak nadšený a celý 8 let, co chodil, 9 let, co chodil do školy, tak jezdil jako po těch toto. A on chtěl být hrozně, že by byl vedoucím. No a potom manželka se s ní vyučila jako železnička, jako byli průvodčí oba dva. No a tak nakonec se vzali oba dva spolu, no a žijou šťastně. Mají jednu holku, ta má už nedala pravnoučka.
0: Vlasti, ten zvuk bohužel není ideální, takže se nebudu doptávat a rozloučíme se a do příště to zkusíme vyřešit, že byste vždycky třeba přešla do jiné místnosti, aby ten zvuk byl kvalitní. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví i nadále s Českým rozhlasem a pojďte se společně s námi poslechnout Michala Tučného.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dobrý večer v noční lince. Některá přátelství začala u táborového ohně a vydržela celý život. A možná vám u nich zpíval Michal Tučný, abych tu žil.
4: Kapsy mám, abych v nich měl díru. Boty mám,

0: Dobrý večer přeji. Některé zážitky nevyblednou ani po desítkách let. A ty táborové mezi ně často patří. Co říkáte, Michale? Zdravím vás do Ostravy v noční linci Českého rozhlasu.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
0: Tak co máte k tématu?
1: No, já jsem měl takový srandovní příběh, nebo spíš vzpomínku, protože když jsem jezdil na tábor, nebo byl jsem na táboře párkrát, tak moji rodiče jako nebyli moc majetní, neměli jsme peníze a tak jsem si vzpomněl, já s dětí, co takhle jsme šli někam na výlet, prostě v obchodě si koupili třeba lízátko nebo něco, si mohli koupit, co chtěli, já jsem samozřejmě neměl. No a tak mi kamarád nejlepší mi dal nakonec olízat ten sáček z toho lízátka, tak jsem byl rád jako z toho. Mm-hmm. Je to taková povínka. Potom se mi ještě stalo takový příběh, taková toho, že jsem ve dvou dnech jedné kamarádce rozbil dvakrát hlavu. Ale tak to bylo neštěstí, to byla nešťastná náhoda, to nebylo jako nic, že by to bylo něco úmyslného, no, ale stalo se to.
0: Uh-huh, nějaká nehoda, dobře. Trošku se bojím té další příhody. Lízátko se ještě dalo, to druhé, to už bylo horší. Máte ještě něco, nebo se mám ptát já?
1: No, klidně se ptejte, jo.
0: Jezdil jste teda na tábory každý rok a znal jste ty ostatní děti, se kterými jste jezdil, nebo jste byl vždycky hozený do vody a jel jste na novo?
1: Ne, vždycky jsem byl hozený do vody, protože to byly tenkrát ještě takový tábory.
0: A to bylo na 14 dní, anebo na 3 týdny?
1: Ne, na 14 dní, myslím. To 3 týdny bych asi nedal. To asi ne. Mm-hmm. Ale 14 dní, myslím, a to bylo takové to komunistické ROH, takové, takže tam vždycky jezdili ty asi vyvolené děti třeba z těch rodin, nebo já nevím, tak já jsem se vždycky dostal mezi děti, které jsem neznal.
0: A chodili jste na noční bojovky, jak jste to zvládal?
1: Chodili jsme
0: na
1: noční bojovky.
0: Všech dětí, stezky, odvahy noční a podobně.
1: No, tak jako jsem to musel dát, že když to museli zvládnout holky, tak jsem se taky držel nějaký holky, abych se nebál, no ale jako jo.
0: A byl jste vzorný táborník nebo takový malý rošťák, když teda opomenu to, že jste omylem, tam, jak jste říkal, rozbil hlavu.
1: Ne, to není jako že špatný, jako že něco to, ale já jsem houpal holku na houpačce, tam byla taková houpačka a já jsem ji tak rozhoupal, že ona se přetočila a spadla na zem, no.
0: Takže byl jste často na, jak se to vlastně jmenovalo, když někdo zlobil? Jsem chtěla říct na samotku, ale to ne. Co vlastně se dělo s těma rošťákama, roubířema na táboře? Na těch našich museli třeba chodit pro vodu a museli jít dělat třeba na celý den do kuchyně. Jak to bylo u vás?
1: Ono to právě bylo tady formou tady tohle nějakého trestu, nebo jakože prací, nebo něčeho hlídání, nebo nějaká hlídka taková, jakože co nikdo nechtěl, nebo no, jakože bych uklízal zrovna záchody, co se stalo na vojně, ale takhle toto, no.
0: Dobře, a byly to, předpokládám, klasické chatky, žádné puťáky nebo stanové
1: takový
0: tábory?
1: Takový ty dřevěný s tou plachtou na vrchu vždycky, no. Vždycky jsme vylízali zadem, že jo, a běhali jsme po lese a potom se vrátili po večerce, ale bylo to dobrý, no.
0: Bezva, takže začalo to teda lízátkem a skončili jsme u toho, že to bylo fajn, že na to teď s odstupem času člověk

0: hráli kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka nese název Místo nezapomenutelných zážitků. Dětské tábory.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes se vydáváme po stopách vzpomínek, které voní prázdninami. Dětské tábory a nezapomenutelné zážitky. Téma i pro pana Vladimíra Střeboně. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer. Já osobně jsem teda jako dítě na tábory, dětské pionierské tábory nejezdil, ale později jsem jezdil jako kuchař, učený jsem, jezdil jsem vařit na pionierské tábory. Uh-huh. Tak bych chtěl jednu takovou zkušenost. Já jsem pracoval tady v Třeboně u podniku státní statky Třeboň a měli jsme takovou družbu s jedním podnikem, tehdy v NDR, padla u štatu, na takovou výměnou rekreaci dospělých a dětí. A vždycky za to léto se skutečně

0: měli dva turnusy 14-denní dospělými a dva turnusy s dětmi. A já vždycky jezdíval na ty dětské turnusy jako kuchař, protože oni, když jezdili k nám, ty Sonder, sem do Chlumoutře, kde jsme měli rekreační zařízení na rybníku Heitmann, tak jim česká strava chutnala, ale našim rekreantům německá strava nechutnala. Proto se rozhodlo, že se tam bude posílat kuchař, který bude vařit českou stravu. Jezdili jsme na takovej poloostrov, jmenuje se to Usedon, je to blízko polských hranic, tam na Baltském moři, a do městečka nebo takový osady Kosarov. A já jsem tam jako kuchař vždycky musel jít s předstihem, abych už tam jako připravil první jídlo pro ty děcka, co tam přijedou, ty tam vozil autobus. A tak jsem cestoval tady přes Třeboň, jezdila tehda mezinárodní rychlý Vindabona z Vídně do Berlína, tak jsem jel do Berlína Vindabonou, tam jsem přešel na letiště Schönefeld a Schönefeld jsem letěl do města Volga, kde už na mě čekala taková družbu, jsme tam měli takový hostitelé, manželé to byli, Němci, kteří mě odvezli do toho tábora. Dali mi vždycky nějaký peníze, který jsem měl na ten počet těch dětí a těch dospělých, a já musel prostě vařit snídaně, obědy, večeře po 14 dní a musel jsem s těma penězma tak nějak jako vít, a s těma dětma jsem se vždycky zkamarádil. Oni tam jezdili děti z Třeboně, který jsem třeba i znal, no tak, a našich zaměstnanců, a bylo to takový pěkný, akorát co se mi tam nelíbila, byla ta studená voda, to moře tam bylo studený, to jsem se tam vždycky tak jednou došel vykoupat. A domů potom po těch 14 dnech jsem se vracel tím autobusem domů a poznal jsem teda ty, v tom Německu to bylo takový trošku jináčí, byly tam i třeba už soukromí podniky, jsem tam třeba i chodil nakupovat k pekaři, který byl soukromý, chodil jsem tam nakupovat k řezníkovi, který měl taky jako soukromý řeznictví. No a tak musel jsem se taky trošku vzdělat v němčině, jsem si vždycky chodil nějaký kurzy, no a bylo to dobře placený a jezdil jsem tam vlastně 15 sezón, jsem tam absolvoval, až do toho, až do té stavní revoluce, kdy ten náš podnik prostě přestal existovat a i ta družba přestala fungovat. Ale mně se to prostě líbilo s těma dětmi. Nikdy jsem jel s dospělejma, já jsem vždycky radši si vybíral ty dětský turnusy a bylo to takový pěkný.
1: Takže no, to je moje zkušenost. Je to pěkné, ale asi to byla velká dřina. Jestli jste tam byla celé to stravování na starosti, pomáhali, takže...
0: Oni mi je tam dávali, vždycky dvě děcka se šly do kuchyně jako takovou službu, poškrabali mi brambory, očistili zeleninu, co bylo třeba. Oni nám tam postavili i takovou jakoby kuchyně, nám tam ty Němci vybudovali v takových nafukovacích halách, v jedné byla kuchyně, v jedné byla jídelna. Když bylo třeba nepříznivý počasí, tak ty děti jedli v té nafukovací hale, jinak jedli venku, nebo si tam i hráli, když nebylo počasí pěkný. A...
1: Vladimíre, a jak moc si myslíte, že se to lišilo od táborů tady u nás?
0: No, nebyly to takový vyloženě pionýrský tábory, nikdy jsme tam nestyčovali vlajku, to se tam nedělo, a ani ty děti, co tam jezdili, tam nechodili v nějakých pionýrských krojích, nebo že by tam stály nějaký. Dělali se tam ranní rozcvičky a dělali se tam všechny hry nebo zájezdy. To nám ty manželé z toho Německa tam zařídili, že jsme jezdili třeba do Rostoku a tam do Líbeku a takhle jsme jezdili, nebo ne, teďka to je Rostok, a to bylo ještě nějaký jiný městečka. Už si to nepamatuju, kam jsme. No, dělali se takový zájezdy pro ty děcka, hlavně když nebylo třeba počasí, a nebyl to vyloženě český tábor, bylo to, jezdili tam čeští vychovatelé, jezdil tam český vedoucí, překladatelka, lékař, s dětma museli jezdit doktor, nikdy se tam nakonec nikdy nic nestalo, nějaký odřeniny. Tam měli čas s těma dětma chodit hrát, hrál, já jsem se prostě zkamarádil a mě se tam prostě při té práci. Musel se samozřejmě brzo vstát, musel jsem jim připravit snídani, když oni ještě spali, tak jsem jim musel to, když se někam jelo, tak jsem jim musel připravit nějaký cestovní balíčky na cestu. A no, ale mě ta kuchařina vždycky bavila, a takže pro mě to nebylo nikdy náročný.
1: Vladimíre, děkujeme za vaše vzpomínky. Kuchaři bývají na táboře často hrdiny v pozadí, ale děti si dobře pamatují, kde jim chutnalo. Tak přeju krásný večer a děkujeme, že jste byl součástí dnešní.
0: Českou kuchyni, kterou měli rádi, já jsem viděl, co děti mají rádi, tak jsme to prostě ten jídelníček, to jsme se vždycky domluvili s tím vedoucím tábora, tím, co jim budu vařit, a prostě museli se najíst a těch peněz na to bylo dost, a tak
1: to je fajn.
0: Myslím si, že si mě ty děti možná ještě pamatujou, že dneska už jsou samozřejmě dospělí všichni, ale prostě
1: rozumím.
0: Tak to bylo, a paradox bylo to, že my jsme jim tam museli naším vařit, ale němečtí turisté a němečtí děti na našem táboře v Chlumoutřeboně českou kuchyni baštit mohli, jo. Ale naši rekreanti tu německou už asi první dva roky odmítali, a pak se dopadlo tak, že se tam posílal kuchař. Takže jsme se tam vytřídali ty čtyři kuchaři nebo kuchařky, který tam snad tu sama každý léto jeli. No. Jeden rok se mi povedlo, že jsem tam jel dokonce dvakrát, že jsem jel na první turnus a na třetí turnus, že jsem tam absolvoval dva turnusy, ale to se mi povedlo jenom jeden rok.
1: Vladimíre, děkujeme za milé zavolání a povídání.
0: Takže se mějte a dobrou noc.
1: Vy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Letní tábory byly pro mnohé z nás malým světem, plným dobrodružství a svobody. Právě o dětských táborech si dnes povídáme v Noční lince. Tak volejte z Zlínské studio, čeká na vás Jarka.
2: A

0: Marek Ztracený zpíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 14 minut bude půlnoc, s námi je další návštěva. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Prosím.
0: Ano.
1: To jsem já.
0: Ano, jste ve vysílání, vítejte.
1: Tak, dobrý večer. Tak můžu mluvit?
0: Ano, prosím, představte se, já přepomenu zatím téma místa, kde vznikla velká přátelství i spousta krásných zážitků dětské
1: tábory. Ahoj, rádio.
0: Budeme rádi.
1: Bude.
0: Těšíme se na vaše vyprávění, tak uvidíme, kde začneme.
1: Tak, už se vypnula rádio, můžu mluvit?
0: Ano.
1: Tak já bych chtěla říct něco ještě za hodně daleký vzpomínky.
0: Paní Marie volá, ano, z Vysočiny.
1: Moje rodiště je, kde teďka je přehrada Želivka, ano? Mm-hmm. Slyšíte mě?
0: Ano.
1: Tak já, no, tam jezdili vždycky z Prahy skauti a naším jako půjčovali louku na tábor. Ale to nic tak nebylo, bylo to my jako děti ze vsi, jsme to strašně rádi viděli a pamatuju se, že když ty děti, kluci stavěli stany, oni dělali ty pocely, takže naše kluci zase z vesnice jim to pomáhali a říkali, že oni jsou strašně nešikovní, ale to je, jako je běžný. A rádi jsme se dávali, vzvali nás, když měli táboráky, a tak jsme k toho se dávali. A to už je hodně dávno. No a potom přišla jiná doba, čas utíká, a už chci říct, když jsme měli my děti, tak náš syn jel na první tábor a bylo to na Šumavě ke Kaplici. A my jsme tehdy měli za úkol taky, aby jsme jim napsali obálky s adresama dětem, aby nám pak oni mohli napsat domů, jak se mají a podobně, ano. Tak jsme to tak udělali. A dostali jsme první dopis od našeho syna. Jenom, ahoj. Nelíbí se mi tady, přijeďte pro mě. Dobrý. Nejeli jsme samozřejmě pro něj. A pak druhý dopis byl. Vůbec se mi tady nelíbí. Těším se, že pro mě přijedete. Přijeďte pro mě. Další třetí dopis byl. Pro Boha vás prosím, přijeďte pro mě. A to už říkali, to je hrozný náš ateista,
0: už volá
1: Pána Boha, ale jako nechali jsme tam kluka, nejeli jsme pro něj vůbec, to jako ne. No a nebyl spokojený. A na těch fotografiích, co tam má, on vždycky říkal, že chodili v takovém houfu a že si s nima moc, prostě asi záleží na tom, na těch vedoucích a podobně, že.
0: Aha, takže to nebylo to tak, že by se potom zajal, že by se zvykl, a opravdu nebyl spokojený.
1: Ještě jsem si vzpomněla, jak byli u nás pionýrský tábor taky, to už jsem byla taky vdaná, a děti chodili a chtěli vědět nějakou zvláštnost, jo, měli třeba, přišli tři děti a takhle se ptali ve vsi, co tam je zvláštního. A můj tatínek říkal, jestli chcete, já vám tady ukážu kostel z brambor. No, tomu oni nevěřili vůbec, tady kostel z brambor, jak je to možné. Chcete opravdu, uvidíte kostel z brambor. Tak s ním šli a my jsme měli za naší stodolou takový pole, kde byly brambory. A bylo to na kopečku a náš kostel, teda z druhý, kam jsme vypatřili, v druhé vesnici, bylo tam tak krásně vidět. Tak tatínek říkal, tak se podívejte, pojďte sem na pole, tady jste v bramborách a odtaď uvidíte kostel z brambor.
0: To je hezké, teda. Paní Marie,
1: no, tak
0: to
1: prostě
0: se mi líbí.
1: Legraci, jo. On byl humorný, ale tak oni se tomu pak smáli samozřejmě. No a druhý syn potom, ten mladší, ten byl na táboře taky, kde jako měli družbu s vojákama a tomu vám se to tam tak zalíbilo, a zvlášť se mu zalíbily ty prostě vojenský, to všade je oddělili různě, že ukazovali všelijaký věci. No, že nakonec z toho bylo to, že šel na vojenskou školu, na vysokou školu a je voják z povolání. A to zavinil taky ten tábor.
0: Nádhera.
1: No, tak to je tak asi všechno.
0: To se mi líbí. A proč teda vy jste nejezdila? Vy jste říkala, že vy jste se chodili jenom
1: ne, teda ne, já ne. To vůbec ale nešlo. To za mě ještě, to jak říkám, to jsme chodili spíš pomáhat těm skautům, který jezdili k nám na tábory. A to už je teď dávno naše louka, která hostila tábory, tak to je zatopená pod řekou Želivku, pod přehradou, která napájí Prahu.
0: Dobře. Tak paní Marie, děkujeme. Bylo hezké vás
1: tak všechno.
0: Hezky se to poslouchalo. Mějte se co nejlíp a zahraju vám Jiřího Korna.
1: A jo, až ty dopisy taťka schoval od syna a občas se na to podívá a říkám, vidíš, takový ty jsi byl táborník.
0: To je aspoň poklad. To je paráda, to je památka. Naslyšenou, nashledanou, paní Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Těším se na další příběhy o táborech, které vám zůstaly v srdci dodnes.

0: paní Eliška Zvešková je s námi v roční lince Českého rozhlasu. Vítejte.
1: Tak
0: Eliško, já vás slyším velmi dobře.
1: A už jsou ve vysílání?
0: Ano, právě teď jsme se přepojili. Těšíme se, že tak s vámi objevíme nejkrásnější příběhy, které začaly kdysi dávno pod stanem nebo u táboráku. Vezměte nás na vaše tábory.
1: Tak, já si vzpomínám, že jsem byla, já jako děcko jsem byla teda jenom dvakrát v táboře. To si pamatuju, že jsem poprvé byla v Jamulicích a pak jsem byla ve Splitu v tehdejší Jugoslávii. A mám dvě dcery a ty začaly jezdit teď od první třídy. Ta starší, že věčně byla v nemocnici a v ozdravovně, tak mě to nepřišlo, ne, že by mě po ní nebylo smutno, ale nepřišlo mě to takový divný. Ta mladší, co po 4 letech, když nastoupila poprvé do tábora, tak byly tenkrát náštěvy povoleny, tak jsme za něj jeli. A já, maminka, brečela, ať jede Petruška dom, že je mě po ní smutno. A nechtěla.
0: Ano.
1: Takže tak. Takže dítěti nebylo smutno, ale mamince. Ale
0: to se stává. Možná,
1: že jezdí od první třídy, obě dvě jezdili až do 9. a pak vlastně tam byli a je jako vedoucí. Prostě pořád na jedno samé místo, to se mi tam líbilo.
0: To je hezké. Já vám, Eliško, můžu vzpomenout, co se nám stalo jednou, když jsem já byla jako vedoucí na táboře, jestli dovolíte. Jednou tam přijeli rodiče úplně těžko najít to slovo, jak byli vystresovaní. Přijeli a my jsme vůbec nevěděli, proč nikdo je nečekal. Oni nám řekli, že se teda jdou podívat, jestli tady je jejich syn nebo ne. Protože jim domů přišel dopis. Pohled, abych byla přesná. Na tom pohledu stálo, a pozor, psali ho ty děti, které byly na tom táboře, a psal to s nimi i ten jejich syn. A oni napsali domů. Ahoj, Petře, je nám moc líto, že jsi s náma nemohl jít na tábor, měj se hezky, ahoj. Oni to poslali a ti rodiče si to přečetli a oni si říkali, jejda, když on má být na tom táboře a on na tom táboře není. Dělali zkrátka to takové krásné legrace, ale to je, jakoby zní to velmi vtipně, ale ne, ti rodiče nebyli pobavení, když teda
1: no to si,
0: pak
1: to
0: zjistili,
1: si
0: že to byl takový žert nepříjemný.
1: Já si vzpomínám ještě, jedno jsme za nima jeli v noci, byli tam obě dvě, byli ve Vřesovicích a tam je to v takové prohlobenině v dolině a byli po vodě, strašně pršelo a odčady bože, že jsou záplavy a to, tak my v noci jeli se podívat do tábora, jestli tam nejsou vyplavení, gumáky v ruce, další oblečení a oni tam byli absolutně v pohodě.
0: Měli to jako dobrodružství. No.
1: Takže jsme se klidně vrátili v noci na zpátek a bylo to.
0: No a jak to mají teď? Nevím, jestli se můžu zeptat, jestli mají děti a posílají je také na tábory. Tam jste říkala, že jezdili od první do 9. pak ještě vedli, tak předali to i dál a posílali svoje ratolesti?
1: Teď tam jezdí už ta nejstarší vnučka, ta bude mít leto 17, ta 12, 13 a ty jezdí taky od první třídy na tábory. A taky tam, kde vlastně byly dcery. No a teď ta nejmladší má 7 let a Josefinka a ta už jde do tábora po třetí.
0: Tak to je hezké. A to jsou na 14 dní tábory nebo na jak dlouho?
1: No 14 dní. Jedni jsou na 8 a jedni na 14 dní. Takže ju cvičí maminka tak, jak pěvala ona v táboře, takže říkám, hned ve 4 tam jela, ale měla tam doprovod tatínka, byl bokem, kdyby náhodou. Ale strašně se těší zase na tábor.
0: Od 4 jste říkala?
1: Teda.
0: Tak, to jsou odvážní rodiče. Ale pokud mají důvěru ve vedoucí a taťka je kousek, tak proč ne?
1: Tatínek tam taky dělával vedoucí. To takže tam byl taky, ale neměl pod sebou, byl úplně bokem, že kdyby se náhodou něco stalo, protože pak byla malá, no.
0: Dobře. Eliško, děkujeme moc za vaši návštěvu. Jsme rádi, že nás posloucháte, že nám zachováváte přízeň.
1: Ano, naslyšenou. A mám vždycky štěstí, že když tu volá, takže se dovolám.
0: To jsme rádi, to rádi. Slyšíme, doufám, že vy ráda uslyšíte kapelu Queen. Ať se vám daří. Ano. Krásnou noc.
1: Děkuju, mějte se krásně. Naslyšenou.

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky. Děkujeme za všechny vaše krásné vzpomínky na letní tábory, které už jste nám poslali nebo zavolali. Jsme rádi, že se k nám stále přidáváte a těšíme se na další vaše příběhy a další vyprávění. Volejte z Línské studio 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těší se na vás a krásnou noc přeje Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 11 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď také paní Janu, která volá z Prahy. Srdečně vás zdravíme.
1: Děkuji.
0: A připomenu téma. Místo nezapomenutelných zážitků, dětské tábory. Povídejte.
1: Dobrý večer. Mám dvě děti, chlapce a holčičku. Jsou od sebe tak 3 roky. Nejdřív jezdil syn od první třídy a pak jsem k němu přidala dceru. Jezdili na jeden tábor. Tenkrát to nebylo drahý, mohli jsme si to s manželem dovolit. Jezdili na 3 neděle. A je různě po jižních Čechách jezdili. Já už si to nepamatuju všude, kde byli. Většinou to byly jižní Čechy, moc se jim to líbilo. A protože dcerka byla malá, tak jsem jí musela napsat korespondenční lístky s adresou a ona vždycky tam něco doplnila. Ale ona hrozně ráda kreslila, tak mi to všecko vždycky namalovala. A kluk spal ve stanu, holka spala v bungalově. A tak jsme tam jednou s tátou vyjeli se podívat. Jak se tam má, a tak jeli jsme na motorce. No, tak jsme se jeli podívat. A oni zrovna byli na nějakém výletě. Ale tak nám ukázali, kde syn bydlí ve stanu. Tak jsme tam šli, on měl hezky uklizený ten stan. A pak jsme se šli podívat k děvčeti do toho, do pokoje. Tam měl to taky pěkný. Tak jsem to pochválila, pak jsme odjeli s nepořízenou domů, že jsme ho neviděli, ale nechali jsme jim tam dárečky. Holka vždycky psala, mami, pošli balík. Tak jsme vezli sladkosti a takový. No. A moc se jim to líbilo, jezdili každý rok, protože co s ním, v práci vás udělali, nemůžete tak dlouho na chybě. Takže oni jeli vždycky na 3 neděle se jezdilo. No a já jsem tenkrát jsem dcerku pochválila i syna, že má hezky uklizený stán. A tak a daná dcerka se mu nedala. Říkala, mami, ale co on měl uklizený, ale kdyby si se podívala za ty postele, to by zkoukala, kej tam měl binec.
0: Jeni, ranní rozvička, stezka odvahy nebo služba v kuchyni. Co si myslíte, že měli děti nejméně rádi? Co bylo nejméně oblíbené? Rozcvička, stezka odvahy, služba v kuchyni. Teď jsem viděla nedávno jeden dotazníček, který mě potom inspiroval právě k tomuto tématu noční.
1: Neměli rádi službu v kuchyni. To jako nesnášeli. No potom chodili brigádu, jako vybírali smetí po táboře. No, aha. A nejradši měli bojové hry. Uh-huh. Oni to vždycky dělali s nima za tmy.
0: Byli hraví. Uh-huh.
1: Jo, tak se jim to moc líbilo. No.
0: A to si představte, že právě podle toho dotazníku, který byl zveřejněný na internetu, byla nejméně populární právě ranní rozcvička. Raději služba v kuchyni, než ráno brzo vstávat. Na
1: no,
0: to všichni
1: jo,
0: neradě
1: to
0: vzpomínají. No. Tak jde o to, jak člověk ponocuje. Dobře,
1: no,
0: Janí, ještě něco dodáme?
1: Vždycky se jim to líbilo, vraceli se velice spokojeně.
0: No. Odjížděli s pláčem vždycky a vraceli se s úsměvem?
1: Ne, oni jim brečeli, já jsem brečela. Když se mi vyprovázela takovou autobusu, jsem brečela. A ona, mami, proč brečíš?
0: To je milé.
1: Mně se po nich stejskalo ty 3 neděle, no.
0: Rozumím. Janí, tak děkujeme, že jste teď...
1: Já vám taky děkuji, že jste mě vzali.
0: Vysílala noční linku spolu s námi. Mějte se co nejlépe. Dáme si kapelu Elán a než zaspívá Petr Bende, tak doufám, že nás někdo další z vás vezme na jeho oblíbený letní tábor. Byli jste vzorní táborníci nebo malí rošťáci? Vzpomínáte na nějakou veselou táborovou příhodu? Volejte. Tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tady noční linka Českého rozhlasu, ve které dnes hledáme příběhy ukryté mezi stany, lesními cestami a táborovými písničkami. Teď to budeme objevovat spolu s panem Vlastimilem, který volá z Pardubic. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, můžu popřát všem klidnou noc a hodně míru a klidu a zábavy. Chtěl jsem jenom povědět, že jsem jezdil taky na tábor jako kluk i brácha. No a byli jsme v jednom táboře u Zlatých hor a tam to bylo jako zajímavé, no byla ta legrace obrovská, no tak jako vzpomínáme to s láskou, protože tam bylo spousta srandy. Tekl tam potůček, tak my jako kluci jsme chytali žáby, dávali jsme holkám do stanu, ti museli pištět, křičet, tam ty žáby museli vyhnat, no prostě legrace, ale o to by nešlo. Pak vedoucí vymysleli, že bude bojová hra. Ten princip byl jednoduchý. My jsme už byli větší kluci, osmáci, devátáci a ten vedoucí, takhle se šlo z tábora lesem, byla taková opuštěná kaplička stará, ne? Tak my jít dvoučlené holky nebo hlídky jít té kaplice o půlnoci a kolem té kapličky to obejít, jestli tam je nějaký nebožtík nebo něco, vrátit se zpátky. No to bylo celkem jako, měli baterky všichni samozřejmě. No a my jako starší kluci jsme byli na té cestě na boku zamaskovaní, aby ty holky jako třeba páťáčky nebo to nesešly z té cesty, protože že byla tma, aby nezabloudili, prostě by nesešly, že jo. No tak pan vedoucí, jinak vynikající kluk, to byl hlavně vedoucí toho tábora, špičkový kluk, ne. Jo, tak strašná kytaru hrál a bavil nás, no strašný sranda. No tak tam byl u té kapličky, teď šly ty dvě holky a my, nám promítal jaký dokument o jak žijou pračlověci. Den nebo dva dopředu, dozadu. A ti pračlověci měli takové různé hůlky, kije, nebo jak tam bojovali a tak dále. To byl dokument, že jo. No a ty holky, nevím, co to napadlo, prostě si tam našli dva klacky, to byly tak čtvrtá třída, jo, malý holčičky, jo. Měli ty klacky, ty šli k té kapličce. No a u té kapličky čekal ten vedoucí. Měl pro sebe prostěradlo a dělal jako stanu, jako mrtvola, která se jako strašidlo, jo. No a technicky to mělo být tak, že začnou pištět, utečou a tak podobně. Jo, by se to nestalo. Oni vzpomněli nějak na ten film a křápla ho jedna do hlavy tím klackem, jo, chudáka, a druhá ho vzala přes ruku, jo. A teď začal volat, on křičel bolesti, my jsme byli s klukama kousek, on křičel bolesti, jo. Teď ty holky se vyděsili, že tam vrtvola kříčí a dali se na útěk a utíkali po té cestě zpátky. Jenže jak běželi zpátky, tak potkali už zase další holky, které šly nahoru, k té kapličce. Tak se celé to stádo otočilo, uteklo do tábora, zveve hrom, jo. Za ním a kračil ten vedoucí. No, strašná sranda, jo. Tam byla zdravotnice, tam mu zavazala hlavu, zavazala ruku, jo. A on měl dokonce monclo, jo, z toho klacku, jo, na hlavě, jo. A to byl jak ovázaný nějaký ten partizán, pohánce nebo voják, jo. To strašně, ale si stojí, ale graci přirozeně, holky byli pochváleny, že bojovali statečně na bojové věno. Teď ostatní všichni chtěli taky hrát tu hru, už zase nebyl ten vedoucí, nemohl to. A on byl strašně šikovný a on vysekával takový totem. Seděl na totemu a vysekával totem pro nás. No a to moc krásně, on to vybaroval, jo, a podobně, bylo by zničení totemu. A najednou přijeli nějací rodiče a přijeli za ním a viděli, jak je takový nějaký domácený, jo. Tak se ho ptali, jestli ho někdo přepad, nebo že, jestli tam pere, nebo z čeho je tak zraněný. A on říká, že bránil tábor před cizíma lidma, jo. Tak jsem vytahoval, no ale jinak měl krásné písničky a zažili jsme tam tolik legrace, jo, prostě, jo, že člověk na to s láskou vzpomíná, jo, a nějaká politika se nám vůbec nehrála, jo, tam byly hry, já nevím, v lese a takové věci, jo, prostě legrace obrovská, jo. Všechno bezvadný, no, já si nemůžu stěžovat na nic, no, a takový ti, co brečí, jo, bo já to, že to nemá jak doma, ale tenkrát nebyli mobily, že, takže my jsme to tenkrát nebrali tak nějak vážně všecko, že jo, no. Zmokl člověk, se zmokl, zase usnul, jo, tak my byli jsme v těch stanech s těm podsadama, že museli jsme je uklízet, holky chodili to bodovat, ten uklid, jestli to máme uklízeno, no, tak Jak to bylo, velikáce, no. Ohně
0: Vlastníku,
1: se dělal, tak...
0: byl jste se
1: No.
0: pak někde podívat tady na ta místa těch dětských táborů, třeba potom v dospělosti, jako z nostalgie?
1: Jo, to jsem tam byl a vezl jsem tam moje děti, jako moje děti už jsou velký, já mám 78 let, jo. No. Ale ty děti jsem tam vezl, ukazoval a moje děti byly taky na táboře, jo. A teď vnuci moji, ti jezdí zase na tábory, jo. A oni bydli v Praze, jak jezdí na pražské tábory, jako kolem Prahy a jižní Čechy a tam, jo. Takže ta tradice tady je, dokonce moje manželka dělala jeden čas hlavní vedoucí, jo. Já jsem
0: Aha.
1: jel s kamionem, ona byla hlavní vedoucí, tak když jsem tam měl cestu, tak jsem měl kon, se zastavil, přespal jsem u ní, jo, a s dětma jsme takovou poblbli, jo, zahrali fotbal nebo něco, holky hrali vybíjenou, badminton, prostě tam pohled byl něco, pohled se něco dělalo, to neexistovalo, že se sedlo a čekalo na něco, to je. Pohled by to byla nějaká činnost, to si ty lidi našli, jo, prostě. Takže ty děti, automaticky moje děti i vnuci už to jako na ty tábory jezdili, no. A ještě byla taková veselá příhoda, my jsme kdysi koupili husu, a syn, nebo kluk malý, ne, a on dělal plavat, dcerka plavala taky závodně, ne. No a oni byli na dvoufazovém tréninku po táboru na 14 dnů, a oni tam strašně ti trenéři trénovali, mučili, že měli velký výdej.

0: zdraví, aby byli hlavně, jsem byl teď nedávno nemocnici, tak tam je spousta lidí nemocné, tak aby se uzdravili všichni, jo. Tak jo, mějte se pěkně a váš pohled se začne.
1: Ano, děkujeme za pochvalu i za všechno milá přání a teď se ptám i vás ostatních. Jezdili jste na tábory, co jste si tajně přibalili do kufru? Měli jste na táboře třeba nějakou dětskou lásku, dostali jste první pusu? Pojďte nám o tom říct.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: volá paní Marie. Krásnou noc vám přejeme v noční lince Českého rozhlasu.
1: Já vám taky zdravím vás všechny ve studiu. A protože čekám na ten fotbal, který naši budou hrát, tak jsem si říkala, že vám musím říct svoje zážitky.
0: Z dětského tábora, právě to je dnešní téma, letní tábory. Tak posloucháme.
1: Tak, samozřejmě jako dítě jsem jezdila do tábora a bylo mě tam vždycky strašně smutno, hrozně. No tak jsem si řekla, když už jsem potom měla svoje děti, tak aby jim nebylo smutno, takže to zajistím tak, že budu jezdit jako vedoucí. A začala jsem jezdit jako vedoucí a 40 let jsem harcovala po různých táborech jako hlavní vedoucí. 40 let. 20 let jsem jezdila do Křižanova, potom jsem vedla tábory brněnskému výstavišti, potom odboru školství, potom sociálním věcem. Ale chci se podělit hlavně o to, že jednak teda do Křižanova několik let, no nevím, asi 2-3 roky se mnou jezdila Radek Bajgar, to vám asi něco říká. Takže dneska je z něho slavnej spisovatel a dramatik. Takže ten tam se mnou jezdil taky nějaký roky v tom Křižanově a byly to nádherné roky a on byl suprovej a jezdilo tam spoustu takových

0: vysokoškoláku, ktorí si delali brigády a takže vymýšľali proste také veci, ako že sme si opíkali proste ako salata s deckama, s těma najstaršíma oddielama a prúšvih byl potom ten, že chodili na kontrolu samozrejme tehdy naši páni vysoce postavení svazáci ako manči. Takže byl problém prostě, že zrovna přijeli, když jsme opikali tady tohle seleno. Naštěstí to vedoucí všichni kryli tak a nějak jsme je prostě dali bokem, aby to nezjistili. Ale takže zážitků strašně spoustu, mám strašně, jsme si utvořili takovou partu, které jsme jezdili pravidelně. Dneska už jsou to tátové rodina, jejich děti taky jezdí na tábory a představte si, že si ještě celou tu dobu jako máme spolu kontakt a takže si ještě občas zavoláme, co kdo dělá a ale nejdůležitější nebo nejzajímavější, co jsem dělala, tak jsem 10 let vedla takzvané cigánské tábory. Dneska už by se... Takže jsem jezdila s cigáňatama 10 let jako vedoucí a to byly nejkrásnější zážitky. Prostě to byly děti ze sociálně znevýhodněných rodin. Ovšem v tom táboře to bylo úžasné, jak oni se přizpůsobovali a jak prostě prožívali všechny takové ty akce, které jsme dělali. Oni na to nebyli zvyklí, že? Takže prostě neskutečně prožívali. A ty zážitky u těch táboráků, jako jaký večer, kolikrát ty oči zářily, taková ta jejich divokost, taková nespoutanost a taková, no bylo to úžasné s nima. Nejhorší ovšem bylo to, že prostě přece jenom názor na ty romské děti byl jiný, takže odbor sociálních věcí, který to zařizoval, nikdy neřekl, že přijede 40, já jsem jim říkala černé perly, že přijedou se 40 černýma perlama někde do tábora. No a takže jsme měli opravdu výborné lokality, nám vybrali a teď jsme tam přijeli a já jsem vždycky nechala děti v autobusu a říkám, počkejte, já jdu oznámit, že jsem přivezla 40 černých perel. No a teď všichni koukali, co a teď vylezlo prostě 40 cigáňat. Oni byli v šoku, většinou vždycky to osazenstvo toho nějakého rekreačního zařízení. A ze začátku na nás tak, jak si protahovali ty obličeje, moc se jim to nelíbilo, jo, že prostě tam jedeme prostě tady s těma dětma. No ale po 3, po 4 dnech zjistili, že ty děcka jsou prostě bezprostřední, že se prostě podřizují tomu režimu, že oni si po sobě všechno uklízeli a pomáhali. Takže když jsme odjížděli, tak většinou nám všichni říkali, tak takové děti jsme tu ještě neměli a plakali. Děcka plakali, lidé z těch rekreačních zařízení taky. Takže na to mám nejkrásnější vzpomínky tady, právě tady s těma romskýma dětma. Takže bylo to úžasné. No tak dneska mám na co vzpomínat. A nedalo mě to, když jsem slyšela, že jste otevřeli toto téma, tak mě to nedalo, abych se o to aspoň trošičku nepodělila.
1: No tak pokud teda jezdíte nebo jezdila jste 40 let na
0: No
1: tábory, tak
0: tak
1: to samozřejmě patříte do dnešní noční linky a musela jste jít s
0: mě je
1: náma vysílat.
0: 85 roku už teď, že? Tak já jsem, no do 70 let jsem jezdívala.
1: Do
0: No,
1: 70. Paní
0: do
1: Marie,
0: 70.
1: a kde jste brala tu motivaci?
0: Já nevím, já jsem do 70 let i učila.
1: Takže vy jste prostě hvězda na
0: Já jsem
1: všechny fronty.
0: hrozně ukecaná, no tak to už je profesionální deformace. A já jsem prostě, děti byly můj život, no. A já jsem tak vlastně všechny vnuky potahala po všech těch táborech. Já jsem totiž si říkala, abych je neošidila o to, protože přece jenom v tom kolektivu těch dětí a ne se mnou být v prázdninách, jenom se mnou, tak ať jsou v kolektivu. A takže oni nakonec potom taky dělali praktikanty, potom vedoucí, takže jsem je proto nadchla. No a tak se mnou prožilo 9 vnuků, prošlo tady tím. A dneska už jsou to taky vysokoškoláci a odmaturovaní. No tak jsem to tak nějak dotáhla, no. Tak teď už na to jenom vzpomínám.
1: My jsme rádi, že jste vzpomínala i s námi. Vzpomněli jsme také Radka Vajgara, což je vlastně tady náš kroměřížský rodák. Tak děkujeme.
0: Že jste mě vyslyšeli, přeju klidnou, krásnou, dobrou noc. A naschledanou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme milou návštěvu z Ostravy. Teď nemyslím zrovna Jaromíra Nohavicu, ale myslím paní Dášu, která se připojuje k vysílání Noční linky. Zdravíme vás, vítejte a povídejte. Letní tábory, dnešní téma.
1: Letní tábory, no já tady vzpomínám a poslouchám všechny, co volali do studia. A hodně mi to připomnělo, jak jste řekla o té první puse a pamatuju si, že jsem byla na táboře jako poprvé a taky jak nějaká jiná posluchačka tam říkala, že psala rodičům, že se mi tam nelíbí, ať mě přijdou vyzvednout a prostě nic se nedělo, naši mi tam prostě nechali. Byla jsem vám sice s kamarádkou, ale vůbec se mi tam nelíbilo, nevím proč ani, ale chtěla jsem strašně domů. A mezi tím, jako samozřejmě, že tam byli kluci a tam byl takový rošťák, jmenoval se, mně se právě, jak tam jeden z posluchačů předtím říkal, že tam jedna holčičce rozbil hlavu, jak se houpala, tak se mu to taky tak právě teďka nad čím uvažuje, jestli to není ten stejný, klučina,
0: že by to rozbil. On vás houpal, ten náš posluchač.
1: No, teď, jako já jsem tě uvažovala celou dobu teďko, já si říkám, mě se tam jako nelibo, potom tam ten klučina mi rozbil hlavu a prostě jako všechno se dělo a právě předtím, než mi ještě rozbil hlavu ten klučina, já vím, že to není asi politicky správné v té době, ale tam byl ten asi to stejný klučina měl, byl trošku při těle, jak to mám říct, jako nějak hezky a prostě chtěl asi s někým, jako měl taky chtěl mít nějakou holku, tak chtěl, jako jestli já bych nebyla jeho holka, jenomže já v té době já jsem s ním nechtěla chodit, nebo nechtěla jsem, jako aby byl můj kluk, jenomže jsem neuměla říct ne. Mně to bylo jakoby, víte co myslím, mně to bylo líto, že řeknu někomu ne. Tak jsem řekla jako, že jo, ale pořád jsem se někde schovávala, aby no jenom, že já jsem byla s tou svojí kamarádkou v té chatce a on přišel jeden večer a jakože, teda jakože, že jsem jeho holka, tak ať mu dám pusu, že? Takže já jsem se vždycky schovávala, spíš jsem se snažila sečit tu moji kamarádku, ať mu dá pusu. No a potom, jak... A potom právě si pamatuju, že jsme tam blbli a to a že mi ten kluk vlastně mě houpal, no a já jsem vlastně rozhoupala mě tak až moc, až jsem spadla se houpačky. A je komické, že vlastně ten předešlý posluchač říká, tady to stejné, právě jsem uvažovala nad tím, jestli to není ten, jak jsi říkala, jako jestli byl takový nějaký neposlušný kluk, jestli to nebyl zrovna on.
0: No, tak kdo ví, jestli ještě teď poslouchá, jestli by vás zařadil. No, tak třeba se mi ozve a vysvětlíme to a já vám když tak potom dám vědět, ale to by byla teda velká náhoda. Kolik let to je? Kolik to může být?
1: Zbytečně, ale jako 20... taky, když jsem se vůči němu cítila hrozně, jsem si říkala, ale jako já nevím, jestli jste to taky tak měla, nebo má to hodně lidí, jakože fakt jako jsem tomu člověku nechtěla ublížit, tak místo toho, abych řekla, že ne, že s ním nechci
0: chodit. Určitě, tak to vám mohlo být kolem 12 třeba, že?
1: No, přesně, jako bylo, no, my jsme ještě byli takové. Ale jako jo, jako říkám, už jsem, jako po té době už jsem potom na tábor jako nešla, jako. Takže jako je to fajn poslouchat posluchače, kteří měli skvělé zážitky a užívali si, ale zrovna ten můj, jako, udělal dojem na celý život, že jsem potom vlastně už na žádný další tábor buď nemohla, nebo nechtěla, nebo prostě jsem k tomu neměla nějaký...
0: Tak na jednu stranu můžeme říct škoda, na druhou užívala jste si léta jinak a
1: tak je to tak, bylo fajn. Přesně tak.
0: Zase tábory nejsou nafukovací, všichni jsme se tam stejně nevlezli. Takže děkuju.
1: A teď jsou i takové ty příměstské tábory, že? Takže jako možná, že to by i jako na ten jeden den vyšlo, jako, ale jo, děkuji moc krát, posluchači a vám a taky přeji krásný večer.
0: Opatrujte se, telefon uložte, zase se ozvěte, budeme rádi.
1: Určitě. A jestli to je ten Michal, tak ho zdravím, jestli ještě pořád poslouchám. A doufám, že už se polepšil, no.
0: No, já myslím, že možná za těch pár let už mohl dospět. Iveta Bartošová teď zaspívá Dejme ruku a naposledy zopakujeme telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Já vítám další volající. Byla tady s námi paní Dana, která vypadla před malinkou chvilkou, takže teď jsem někoho překvapila, protože ho uvítám přímo ve vysílání. Kdo to je? Krásnou noc
1: Dobrý
0: přejeme.
1: Dobrý večer nebo dobrou noc. Anna z Miroslavy volá.
0: Aničko, vítejte, jste překvapená. Ale doufám, že mile.
1: Já jsem dovolila se. Uchu slyšela vás, tak jsem překvapená. No já musím říct, že já jsem byla jen jednou, jedinkrát na letním táboře. Vzpomínám to, ale ty vzpomínky už jsou takové chabé, protože už jsou letité. To moje kamarádka, její tatínek byl hasič, takže se pobrali děti nejen z Miroslavy, ale já myslím, že z Miroslavy jsme byli jenom my dvě, ale po celém tom okrese Moravský Krumlov. A byli jsme ve Skrých, je to tábor, o kterém mluví občas František Švaříček ze Židlochovic, protože on byl tam taky, jenomže on tam byl určitě o nějaký rok dřív, protože je starší, o nějaký ten pátek. Ale já na to vzpomínám, jak jsme ráno si museli oblít pionýrský úbor a vstyčit vlajku a dát vzdát jí čest a potom jsme měli rozcvičku, ale bylo tam krásné koupání, bylo krásné počasí, na to si vzpomínám. To bylo jediný tábor, který, a to už bude skoro 70 roku, takže ty nedivte se, že ty vzpomínky už z té hlavy se vykouřily. Ale vzpomínám si, když jel náš syn na první tábor, a bylo to nedaleko, bylo to do Rouchovan, škola Miroslav tam měla tábor rozložený u Rybníka, u Rouchovan, to už je dneska, dřív to byl Krumlovský okres, dneska je to už Třebíčský a přijel domů, nepsal, asi se mu tam líbilo, ale Na boty, když odjížděl, tak měl zvláštní tašku a oblečení, tehdy nebyly nějaké kufry na kolečkách nebo něco, měl takový, řeklo by se, koženkou potažený papírový kufr. A když přijel, tak ten kufr jsem musela nechat na dvorku, protože gumáky, tenisky, všechno bylo zablácené, bylo to v prádle a to prádlo bylo, dalo by se říct, nenošené. A on nosil celý 14, nosil jedny trenýrky a jedno tričko. Tak to šel ta gumička na těch trenýrkách, ta se dala ta špína škrabat, jo, a že nikdo na to asi nedohlídl, nebo se mu to líbilo, hodilo, že tak může chodit, takže trenýrky jsem močila jak dlouho a tričko si pamatuju dnes, že bylo bílé se žlutým proužkem a trenýrky červené. Takže to mám vzpomínku a on byl asi na dvou a dcera ta byla na více a vím, že byla i na mezinárodním táboře v Hradce nad Moravicí. Ale už jsou to Jaruško léta, protože už jsou to letití lidé a už mají svoje vnuky odrostlí a dcera už je babičkou, takže já asi nepamatuju, že by dostala nějaký dopis, že jí je smutno nebo něco takového. Možná, že psala, že chtěla nějaký peníze. Syn ne, to byl takový introvert, ten byl daleko hodnější než ona. Ona byla taková, ne dračice, ale byla taková jako by víc po tom světě taková chtěla být, nevím, jak bych to řekla, aby byla viděna, byla takže to, ale dneska jsou to usazení lidé a mám z nich radost. Takže takové jsou zážitky z táboru, takže takhle.
0: Děkujeme za ně. Za chviličku se budeme odpojovat, noční linka bude končit,
1: ano,
0: takže na čase se rozloučit.
1: Vám také a ať se daří všem a mějte se. Dobrou noc.
0: Milí posluchači, dnešní noční linka patřila vzpomínkám na letní tábory. Děkujeme, že jste s námi sdíleli svoje příběhy, radosti, malé i velké dobrodružství, která k létu prostě patří. Přejeme klidnou noc, ať se vám zdají ty nejhezčí sny a těším se na příště. Jarka Varvoříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začínáme dnes tak trochu jako v pohádce. Bylo, nebylo. V dobách, kdy se ještě nevysílalo Divadlo pro vaše uši, měl rozhlas jiný dlouholetý cyklus pořadů, který právě v tomhle nočním čase přinášel ukázky z knížek a literatury vůbec. Tak se dnes na ty stránky zase vrátíme, co říkáte. Společně s naším archivem a taky díky tomu seriálu, který se jmenoval tak hezky. Stránky na dobrou noc.

0: pašidele.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Příběhy na závěr dne. Krátké prózy, cestopisné črty, pohádky, vyprávění, pověsti, to všechno k poslechu krátce před půlnocí. Takové byly mezi posluchači velmi oblíbené stránky na dobrou noc. Vysílali se v rozhlase, tuším, od léta roku 1976, a to hodně, hodně dlouho. No a Divadlo pro vaše uši, to jsou vlastně taky svým způsobem takové archivní stránky na dobrou noc. Oblíbené knížky a známé herecké hlasy. Jako třeba v případě Alfonse Dodeta a jeho románu Listy z mého mlýna. Z něhož vybírá, čte a taky nás na venkov do francouzské Provence teď pozve pan Karel Heger.
3: He, ti se divili, ti králíci. Odedávna viděli, že jsou vrata mlýna zavřená a že zí i zápraží zarůstají trávou, a tak došli k názoru, že mlynáři vymřeli. Místo se jim líbilo, a tak si z něho udělali něco jako svůj generální štáb. Ústřední bod svých strategických operací, takový králíčí mlýn v Žmáb. Tu noc po mém příjezdu jich tam bylo, no, abych nelhal, dobře 20. Seděli v kruhu na zápraží a vyhřívali si tlapky v měsíčních paprscích. Stačilo pootevřít vikýř a fr. Celé králičí ležení se dalo ve zmatku na útěk. Všechny bílé zadečky se klidily se vstyčenými ocásky do houští. Doufám, že se zase vrátí. A ještě někdo se velice divil, když mě spatřil. Byl to nájemník z prvního patra. Starý podivínský vír s hlavou myslitele, který sídlil ve mlýně již více než 20 let. Našel jsem ho v hořejší světnici, seděl bez hnutí a zpříma na hřídeli lopatkového kola mezi opadanou omítkou a spadlými taškami. Chvilku se na mne díval svýma kulatýma očima a potom, udiven, že mě nepoznává, začal dělat hů, hů, a namáhavě potřásat svými prachem zašedlými křídly. A zatrápení myslitele, ani se to neokartáčuje. No nic, tak tento tichý nájemník se mi líbí, daleko lépe než nějaký jiný. A to právě takový, jaký je. Se svýma mhouravýma očima a zamračenou tváří. A tak se mu nájemní smlouvu honem obnovil. Má pro sebe celý hořešek mlyna jako dřív, se zvláštním vchodem střechou, a já si ponechávám světnici v přízemí, malou místnost bílenou vápnem, nízkou a klenutou jako refektář v klášteře. Odtamtud vám tedy píši. Dveře mám otevřeny do kořán a sluníčko na mě svítí. Krásný borový lesík ubíhá přede mnou v zářivém světle až na úpatí svahu. Na obzoru se jemně rýsují hřebeny alpských předhoří. Ticho všude. Jen tak občas se ozve zvuk píšťaly nebo kolíha někde mezi levandulí či rolnička na postroji meska na cestě. Celá tato krásná provansalská krajina žije jen světlem. A jak potom chcete, aby mi bylo líto, že jsem opustil vaši hlučnou a učazenou Paříž? Mě tak dobře v mém mlýně. To je opravdu koutek, který jsem hledal. Koutek voňavý a teplý. Tisíc mil daleko od novin, od fiakru, od mlhy. A co je tu okolo krásných věcí? Je to sotva týden, co jsem se sem nastěhoval a už mám hlavu napichovanou dojmy. Tak například hned včera jsem se díval, jak se vracají stáda ovec do statku pod kopcem. A to vám přísahám, že bych tuhle podívanou nevyměnil ani za všechny premiéry, které jste měli tento týden v Paříži. Posuďte sami. Musím vám říci, že když přijdou horka, posílají v Provence obvykle dobytek do Alp. Zvířata i lidé tam nahoře tráví 5 nebo 6 měsíců pod čirým nebem v trávě až po pás. Když potom přijde první závan podzimu, sestupují zase dolů do statku a vracejí se k počestné pastvě na nízkých zašedlých pahorcích provoněných rozmarínou. No a včera večer se stáda vrátila. Brána otevřená do kořána na ně od rána čekala. Ovčiny byly plné čerstvé slámy. Hodinu po hodině si lidé říkali, teď jsou v Aiguër, teď jsou v Paradou. Potom se najednou k večeru strhl pokřík, už jsou tady. A tu vidíme v dálce, jak se stádo blíží obklopeno gloriolou z prachu. Vypadá to, jako by i sama cesta stádo doprovázela. Napřed jdou staří berani s rohy nastavenými dopředu. Vypadají divoce. Za nimi houf z kopců, trochu unavené bahnice s jehňaty mezi nohama. Mesci s červenými chocholy nesou jednodenní jehňata v koších a kolébají je při chůzi. A potom běží psi, celý udýchaní a s jazyky až na zem. A nakonec jdou 2 pastýři, náramně darebovi, zahalení do hrubých vlněných plášťů, které jim padají na paty jako kanovnické pláště. To vše před námi vesele defiluje, mizí v bráně a cupe, jako když pořádně prší. Máte vidět, jaký rozruch je v domě? Velicí zelenozlatí páví s jemnými hřebínky příchozí poznali a vítají je z výše svého hřadu strašlivým vytrubováním. Kurník, který už usínal, se najednou probouzí. Kde kdo je na nohou? Holuby, kachny, krůty i perličky. Na dvoře je jako v blázinci. Uprostřed všeho toho hluku se stádo dostává ke svému odpočinku. Nic není tak rozkošného jako toto ubytování. Staří berani jsou dojati pohledem na své jesle. Nejmenší jehňata, která se narodila na cestě a ještě nikdy statek neviděla, se kolem sebe rozhlížejí v údivu. A daleko nejdojemnější jsou psi. Ti dobří ovčáčtí psi, kteří jsou zcela zaměstnáni svými ovcemi a mají ve statku oči jen pro ně. Marně na ně volá hlídací pes ze své boudy. Marně je láká vědro až po okraji plné čerstvé vody. Nic nechtějí vidět a o ničem slyšet, dokud není stádo uvnitř, dokud není zastrčena velká petlice u plankových vrátek a dokud pastevci v čeledníku nezasednou ke stolu. Tu se teprve dají pohnout k tomu, aby zalezli do boudy a chlemtajíce svou misku polévky vypravují kamarádům ze statku, co dělali nahoře v horách, v pošmourné krajině, kde jsou vlci a veliké purpurové náprstníky až po okraj plné rosy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Soudničky, to je vám přece takový pěkný, novinářský a zároveň i literární žánr, který ale už potřebuje celého spisovatele, nejenom novináře, s nadáním pro zkratku a taky humorné vyprávění, stručnou a jasnou charakteristiku postav. To všechno musí takový referent ze soudní síně umět, aby se pak čtenáři bavili, třeba jako u vyprávění Františka Němce, Karla Poláčka nebo Františka Šimečky. No a v těch dnešních soudničkách se potkávají i mistři svého oboru u mikrofonu. Josef Sommer s Borisem Reznerem a Rudolfem Hrušinským.
2: Soudní referenti nedívají se na obžalovaného pravidelně jako na lotra. Jen tu a tam občas nutno obecenstvu říct, že včera stál před soudem lotr nejhoršího druhu, což omastí se ještě citátem z nějakého světového autora, poukáže se na nějaké drama světové pověsti, a když jste vylíčili takového lotra co nejhrozněji, udělali z něho vyvrhele lidské společnosti, že by ani pesku z chleba od něho nevzal, porota vám ho osvobodí a vy musíte psát znova. A napíšete nyní opak, že totiž těžce zkoušenému muži dostalo se konečně zadosti učinění osvobozujícím bírokem poroty. Nejhorší je, když myslíte, že bude obžalovaný doopravdy odsouzen. Jeden můj známý lehkomyslně napsal: vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Hádali jsme také všichni na provaz, ale dopadlo to tak, že onen přítel musel napsat opravu. Včera se vloudila nedopatřením tiskárny do našeho listu, do soudního referátu zpráva, že vrah Křepelák byl odsouzen k smrti provazem. Opravujeme nyní dodatečně, že pan Křepelák byl osvobozen a jeho pověst, že byla rehabilitována. Chyba stala se tím, že náš referent měl připravený výsledek přelíčení s vrahem Moučkou, které se bude konat v příštím porotním období, a v tiskárně byli oba obvinění zaměněni. Mně samotnému se zase přihodilo, že jsem osvobodil jednoho chlapíka a k svému údivu jsem se dozvěděl teprve druhého dne z jiných novin, že byl odsouzen do žaláře v trvání 12 let. Byl jsem tedy nucen napsat svůj referát o včerejším líčení se Zlíhem. Pro podvody doplňujeme, že obžalovaný Zlých byl osvobozen od trapné nejistoty, jak to s ním dopadne. Již po 10 minutách, za kterou krátkou dobu soudcové z lidu se poradili a dozvěděl se po jejich návratu, že porotci odpověděli na první hlavní otázku, stejně jako na druhou otázku, 12 hlasy ano, takže byl Zlých odsouzen do těžkého žaláře v trvání 12 let. Porotě člověk nesmí věřit. Jedině když vidí, že páni porotci pláčou, může klidně napsat, na to byl propuštěn na svobodu. Jednou se stalo, že jeden obžalovaný křičel: páni soudci z lidu, pěkně jich prosím, já mám 5 dětí, já mám 10 dětí, já mám 15 dětí, já mám 20 dětí. Ani jedno oko nezůstalo suché. Jen my, soudní zpravodajové, tvářili se strašně vážně a zahloubali se do spisu obžalovacího.
3: Tyto obžalovací spisy jsou cennými literárními díly. Někdy jsou jednoduchým a prostým slohem psány, jindy opět psány slohem velice spleteným a opět někdy poeticky, dle toho, kdo je sestavuje na CK státním zastupitelství. Vezměte si příklady. Tak viní spis obžalovací, že s úmyslným opatřením prostředků přispěl k bezpečnému vykonání toho, že XY úmyslně něco předsevzal činěním zhora uvedeným, ovšem v ten smysl, že předsevzav činění tak dělal, že jednal. Nebo píše státní zástupce poeticky, že XY ukrývaje se nepravou tvářností poctivého člověka? Nebo opět zní žaloba? Bylo to za krásného červencového jitra, kdy policejní strážník číslo 182 Josef Jakubec v raním úsvitu vycházejícího slunce pozoroval za stromem rozložitého košatého dubu ukrývati se v nejasných obrysech obžalovaného. Toť literární dílo, o tom není sporu. Tu se čte vlastně povídka před všemi posluchači. A obžalovaný musí rozhodně být hrdým na to, že je zopěván státním zastupitelstvím.
2: Zajímavé jest slyšet výkřiky odsouzených. Obyčejně křičí, já jsem nevinen. Ale jednou jeden obžalovaný a osvobozený zloděj, stojící před porotou, zvolal. Tak jsem to ukrad, přiznal jsem, nic mě nepolehčuje a když nyní jsem si chtěl na stará kolena odpočinout, tak 8 hlasů je ne a jen mizerné 4 hlasy ano. To je divná spravedlnost. A stařeček zloděj podíval se pln důvěry na veřejného žalobce s jiskrou naděje, že přece alespoň ten pán bude něco namítat. A že přece ho nepustí ven na svobodu, kde není nikoho, kdo by mu podal něco k jídlu, nemluvě o přístřeší. A veřejný žalobce prohlašuje, že nic nenamítá proti propuštění obžalovaného na svobodu a stařeček vykřikl. Tak i oni! A v přízvuku jsem vycítil, že tak tragicky ani Julius Caesar nevykřikl na Bruta. Et tu mi fili. I voni, pane Brute.
3: Václav Kulhánek, známý Poberta dlouhoprsták, jenž hrději dovede si vyšlepovat v šedivé trestnické kazajce než na svobodě a ve svátečním kabátě, takto ale horlivý přivrženec zásad nečinnosti, měl zase jednou vážné myšlenky. Pozoroval totiž, povaluje se na denním svém lůžku v příkopu za Strahovskou bránou, že se časy valně mění, že odstáhlíš křiklavé kavky z pražských věží do teplejšího domova a že noc co noc vkrádá se v laciný jeho byt nevítaný host, ostrý mrazík co studený nocléhník. Zahalen ve vlhký plášť husté podzimní mlhy, rozvažoval tedy Kulhánek u sebe takto. Milý brachu, nouze železo láme. Třeba si byl tomu letnímu bytu na čerstvém povětří sebevíce přivykl, nic naplat. Pro zimní dobu přece jen se nehodí. Z čehož dále následuje, že se musíš za příkladem těch opeřených věženských obyvatelů ze svého hnízda také stěhovat. Stěhovat, lehko říci, ale kam? Když byl Kulhánek tentokrát již asi po desáté policejními úřady z Prahy vyhoštěn a když se za branami jejími potuloval po vůkolí jen tak na zapřenou. Kam? Usmál by se takovýmto rozpakům každý v oboru svém řádně obeznalý tulák, zloděj, věda, že v nejhorším případě i jemu ještě zbývá kam. V létě pod jasnou modrou oblohou v září nesčíslných světel noci, třeba v příkopu neb na hromadě smetí, a v zimě zachrání před mrazem a výčitkami lačeného žaludku tuláka třeba kriminál. A právě jsem až došel s myšlenkami Kulhánek, přemítaje o stěhování. Zraky jeho mezitím volně bloudili nad zapovězenou mu Prahou, až konečně stanul nad místem, kde ze zkušenosti věděl, že asi stojí trestnice svatováclavská. představil si v myšlenkách pana státního s tím vážným hlasem a přísně pronikavým zrakem. Přichystal si pro ní již napřed celou zásobu ostrých odpovědí. Vyslechl v duchu pevně, beze všeho vnitřního pohnutí, rozsudek, nastoupil i hned trest a pak předložil si také napřed ten kriminální jídelní lístek. Všedního dne praženka, librový knedlík, 1,5 libry chleba, vařené švestky. V neděli a ve svátek také ještě několik lotů masa podle nejnovějšího zařízení skýty a při příležitosti sklenice piva. A nesleví se ani zbla. A ne, a ne, a ne. Smál se tulák zloděj. Pak ať přijde nějaká policie a chce mne odtud vyhostit. Pokud zima, potud moje domovské právo. Druhého dne na to postižen byl kulhánek a právě prodával u sedláře koňské náčiní, jež byl v noci odcizil v stájích břevnovského pivovaru. Včera odbýváno s ním u zdejšího zemského co trestního soudu v záležitosti té závěrečné přelíčení. Po jehož ukončení odsouzen byl do těžkého žaláře na čas 8 měsíců. Tázán soudcem, zdali jest spokojen s vyměřeným mu trestem, myslel, no, já to, pane soudce, cenil sice asi o 2 měsíce níže, abych zase z jara přišel na frej, ale když je to již jednou takové, přijímám trest.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Z ordinace divotvorného lékaře. Krajský soud v Praze, Praha, 16. srpna. Černý a bledý pán s brýlemi obroubenými černou želvovinou je oděn v černý slavnostní šat. Cosi nesmírně učeného a tajemného vane z jeho zevnějšku. Černý a bledý pán se nazývá Jaroslav Hojka a podle obžaloby je 42-letý ženatý bez zaměstnání. Obžaloba státního zástupce doktora Jelínka ho vinila ze zločinu podvodu a pro přestupek, o kterém se v zákoně praví, že nemaje lékařského učení a nemaje podle zákona práva léčit jako lékař nebo hojič, provozoval lékařství a hojičství po živnostensku. Černý a bledý pán absolvoval chemicko-technický odborný písemný kurz švýcarský a pak psal do časopisů Praktická hospodyňka a Médium zdravotní rady. Léčil všechny nemoci, které ohrožují lidský rod. Radil, jak odstranit chudokrevnost, povzbudit vzrůst vlasů a ňader, léčil choroby štítné žlázy, revmatismus a věděl si rady, jak posílit pohlavní nemohoucnost. K tomu potřeboval pouze běžné a levné materiálie, avšak účinek laciných drog posiloval svou znalostí věd okultních. Pacient musel mu zaslat data týkající se vzrůstu, tělesné váhy, dne a roku narození. Lékař se pak dotázal hvězd a byla-li konfigurace planet příznivá, pak se nemocný mohl těšit nadějí, že bude vyléčen. Vedle toho disponoval 2 tajemnými prostředky, jimiž indiferentní přípravek dosahoval neúměrné účinnosti. První prostředek k podpoře léků se nazýval spagirické vehikulum a druhý hermetické vehikulum. Druhý prostředek zesiloval účinek léků a o prvním prohlásil učenec dosti vyhýbavě. Je těžko moderní vědou podstatu spagirického vehikula definovat, ale možno říci, že bazíruje na zásadě, že každý prostředek je nabit určitou elektrickou potencií. Další výklad zanikl ve smíchu posluchačstva. Ve jmenovaných časopisech a publikaci jiného divotvorce, známého doktora Šipka, uveřejňoval inzeráty nabízející univerzální prostředek pro tělo a nervy, za který žádal 138 korun. Pro zvýšení potence měl na skladě preparát za 58 korun. Olej na uzpůsobení kostí stál 100 korun, kdežto prostředek pro čištění krve pouze 25 korun. Vývin poprsí byl obsažen v lahvičce v ceně 134 korun. Největší však léčebnou sílu přikládal bylině zvané kopičko královské, vědecky herba asfodely, která měla univerzálně léčivou moc. Za nesmírného veselí předčítal samosoudce vrchní rada Pazderský dopisy pacientů adresované divotvornému lékaři. Jedné dámě předepsal proti žloutence koňské maso a ovesné vločky. Proti bolení hlavy doporučil pacientovi šňupat vlažnou vodu, přičemž však důrazně upozornil, že dlužno napřed šňupat levým, chřípým a pak teprve pravým. Nějaký obuvník měl revma,

0: KČ75. Obžalovaný se hájil, že neléčil poživnostensku, ale že nezištně doporučoval léky zahraničních firem, na kterých měl nepatrný zisk. Byl zřejmě připraven na to, že mu bude možno před soudem přednést učenou přednášku z oboru astrologie a jiných věd hermetických. Bohužel nebylo na to dosti pokdy, tak posluchačstvo odešlo z jednací síně poučeno pouze z části. Soudce zprostil obžalovaného zločinu podvodu, ale uznal ho vinným přestupkem fušerství a vyměřil mu 14 dní tuhého vězení. O podmíněnosti se teprve rozhodne.
1: Lidové noviny 17.8.1937. Babička, která hodně užívala.
0: Krajský soud v Praze, Praha, 7. září.
1: Na lavici obžalovaných sedí paní Věra Holmanová. Vlastní matka udělala na ní trestní oznámení pro zločin zpronevěry. Na podzim roku 1930 měla jí dát matka Anděla Beránková 4 pokladniční poukázky živnobanky po 10 000 korun českých s tím, aby si polovinu nechala a polovinu dala své sestře Jarmile. Avšak nedala nic. Před soudem obžalovaná vysvětlovala, že matka si historii vymyslila. Nemá to jaksi v hlavě v pořádku. Chtěla jí dát pod kuratelu, ale úřad jí nevyhověl, protože to prý s matkou není tak zlé. Čekali chvilku na svědkyni. Přihnala se asi 60letá zcvrklá stařena s vytáhlým výrostkem. Svého hocha můžete zatím nechat venku, upozornil ji soud. To není žádný hoch, to je můj manžel, vysvětlovala svědkyně pyšně. Ale, podivil se předseda senátu vrchní rada Novotný, a kolik je mu let? Víte, lidi lhali, zabreptala stařena. Oni říkali, že je mu 27 a ono mu ještě nebylo 22. Pomluvili mne vlastní lidi za všechno, ale ono to manželství je státem zrušený. Děte, jo, protože já si vzala krásnýho, čistýho muže a on se pak pošpinil. Podle těchto úvodních věd pak vypadalo její svědectví. Ukázalo se skutečně, že babička je mdlého rozumu. Podle spisu trpí epileptickými záchvaty. Přesto je do života jako drak. Mladý manžel jí musel vodit do hospody, kde pila jako chlap, nevynechala žádné zábavy a z hospody odcházela za raního světla, když už se zavíralo. Vytáhlý výrostek se sám přihlásil za svědka a žalostným hlasem vyprávěl o své manželce, že je náramně náruživá, že mu koupila motocykl a chce, aby ji ustavičně vozil na výlety. Také kánoe koupila a je celá divá do vodního trampování. Jak jste přišla k těm pokladničním poukázkám? Po svým neboštíku mužovi, vysvětluje svědkyně. To, jak jsem prala jeho ponožky, tak jsem je našla. Byly schovány v jedné fusekli. To ovšem nevypadalo podobné pravdě, neboť pokladniční poukázky jsou, jak známo, veliké, tuhé archy a nedají se dobře uschovat v ponožce. Soud obžalovanou osvobodil, protože nemohl dát víry oné podivné svědkyni. Vytáhlý výrostek si manželku odvedl.
0: Lidové noviny 8.9.1937.

0: Tematicky se stránky Na dobrou noc měnily i v průběhu celého roku. No a považte, o čem asi tak mohli být nebo čemu se mohli věnovat o dovolené. Nechyběla samozřejmě letní témata, jako je rybaření. Co večer, to jedna kapitola nebo jeden příběh. Třeba z povídek o ty Pavla, jak by ne, jak si ho vybral Miroslav Moravec. A nebo Mahinova rybářská knížka, taky známá a oblíbená. Tou bude dnes večer listovat ještě jednou Karel Heger. Tak vám všem zase dobré dny a někdy brzy naslyšenou.
1: Mám už jich několik, těch svých vod, několik na tom božím světě, ale žádné se mi nevydařily jako tyhle. U nich ležím už týden a již jsem si našel bez pomoci cizího člověka. Vyhledal jsem si je na mapě a vykombinoval jsem si, že jsou jistě nejlepší na okrese a věc se potvrdila. A to je tak. Tyto vody leží v širokých lukách proti soutoku dvou řek. Musí tedy v nich být plno ryb. Zahajují systém trati vodu za povodně, které se táhnou kolem dědiny ve třech proudech a jsou teď v létě řadou vyschlých rákosin a neproniknutelných žump, v nichž zase řádí košaři, vynášející odtud plno menších ryb. Moje vody jsou v pořadí různých jezírek třetí od řeky a největší. První jezírko u řeky je i na mapě menší. Druhé podlouhlý jakýsi rohlík, třetí tvoří energický roh s naznačenými strmými břehy. Odtud k nejbližšímu jezeru je přes silnici na jih dobrý 20 minut, k nejbližšímu systému trati vodnímu na východ rovněž 15 minut, takže ryby vyhnané povodní z koryta dvou mohutných řek stáhnou se jistě hlavně do tohoto jezera. Rozhodl jsem se, že tady někde bude můj stan a moje rozhodnutí nepadlo špatně. Ležím u nich, jsem jimi prostě okouzlen. Je to krásná hlubočina s mělkými okraji, které jsou přímo předspány potěrem. Voda, čistá, jasná. Jezero na obou koncích je ohrazeno sítím, v němž se batolí mladé divoké kachny a rachtají vodní slípky. K silnici je daleko, do dědiny přes hodinu. Nikdo mě nevyrušuje. Jednou přešel mimo hajný, s nímž byla docela pěkná zábava. A pak mám svatý pokoj. Jak se jmenuje moje jezero? No to se rozumí, že má určité jméno, jako lesy a pole, samoty a háje. Je významnou skvrnou na tomto kousku světa, jehož okraje tvoří kopce poetických jmen, Vartovna, Jelenec, Velký háj, Somarovec a Dětkovská hora. A nad jeho šlukami vévodí tratě polí jako Na spravedlnosti, Vinohrádky, Otavnica, Výkalky. Vyberte si, jak se jmenují moje vody. Orechovec, Dolec, Doleček, Zlatá struha, Hák, Ocas, Čertova studňa, Německé jezero, Pačítov, Rozpad, Poreč, Kachničky, a nevím, jak se jmenují. Třídím si tůně podle svých určitých událostí a mají u mne v podvědomí docela jiné názvy. Znám tůň, kde lze s největším úspěchem chytat v dubnu a říkají jí Dlouhé jezero. Zatímco můj instinktivní název pro ní je Aprílové úžiny. Znám jinou tůň, kde jsem dostal pěkného sumečka a říkají jí hloupě po německu cingl. Zatímco já jí říkám sumeček. Znám dvě velmi zajímavé louže, kde už snad po staletí chytají rybáři jménem vrabci. Chodím tedy k vrabčím jezerům. U G jsou dva kouty, které bych si koupil, kdybych byl velkým pánem. a které jsem si okřtil na Lesní oka. A tady to jezero zůstane v mé paměti prostě jako království okounů na dvě dlaně širokých. Za jediný den jsem vytáhl dva, oba pod jedním keřem, oba hezky přes 3/4 kila. Čekám tady s určitostí i okouního starostu vykrmeného na 2 kila. Ahoj, zakosují se i do největších číků a zatrhují se jako štiky. Když lezou z vody, reagují tyto modré placky pomalu živěji než kapr. A jak jsou krásní a pěkně vybarvení. Je to hra modré, žluté a červené, která blízká na nás stráví, když takového chlapíka vyhodíme na břeh. A 15, 20 takových ryb tvořilo by jistě nejhezčí kořist stůně a podle úsudku labužníku i nejchutnější. Jenomže to není nikdy možno. Chytneš jednu takovou rybu, chytneš dvě, chytneš jediného okouního starostu jednou za rok, tedy jenom tady dostanu ho letos zcela určitě. Tady a nikde jinde moje vody mne nesklamou. Hoří teď při západu slunce stejnými barvami jako ryba, na níž čekám.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Pro každého rybáře je vůbec nejlepší začít si něco s rybami už jako holka nebo kluk. Když ho zasvětí do tajů rybařiny táta, strejda nebo nějaký převozník. U nás to byl převozník Karel Prošek z Luhu pod Bránovem, který se postupně stal naším strejdou. Jednou se vracel z hospudky Anámo v náladě a prospěvoval si. Byl jsem tehdy na přívoze, bráškové mě zase nevzali sebou, vzali radši holku Dášu, která mě velice přehlížela. Strejda Prošek se na mě podíval zelenýma očima. Udělám ti prut. Mám ho pro tebe už dlouho. Vstal a naznačil, abych šel za ním do stodoly. Vytáhl dlouhý lískový prut. Z kapsy vylovil ostrý nůž a dělal šmik sem a šmik tam. A já pozoroval jeho upracované ruce, na kterých mu chyběl prst, který si vlastnoručně ušmykl při řezání prouti na košíky. Dokončil prut. Tehdy jsem nevěděl, že to byl můj nejcennější prut. Ale dnes to vím. Byl to prut dětství, kterému se nemohly vyrovnat pozdější výrobky amerických a japonských továren. Přivázal na něj vlasec a připevnil brk z husy a háček. Potom řekl, u ostrova jsou okouni samotáři. Jdi tam a podsuchej jim hřívu. Já tu na tebe počkám. Po pěšince jsem došel až k ostrovu. Bylo předpolednem, hřálo slunce. Navlékl jsem žížalu a nahodil prut. Nic nebralo. Jen modravá šídla usedala na stulíky, kde si v zátočině hodovali mlaskající tloušti. Bílý brk ležel na hladině nehybně jako bílá lodě za bezvětří. V duchu se mu vztyčil plachty a poručil kapitánovi, aby plul, aby ho táhla po hladině barevná ryba. Ale brk stál. Mně se klížly oči, jen občas jsem mžoural jedním okem, zda má bílá loď už vyplouvá. Najednou se brk otřásl a udělal se kolem něho kruh. A znova, jako by to byly signály z nesmírných vodních hloubek. Někdo si hrál a laškoval s lodí, jako by nahazoval koženým řemenem motory. Nebyla to tedy plachetnice, ale bílá motorová loď. Pak brk zapanáčkoval, stoupl si na hlavu a nohy dal nahoru, jak napůl potopená kachna. To už jsem prud křečovitě svíral rukama. Jistě to bude okoun s hřívou, co tu bydlí o samotě. Brk udělal zatím ups a zmizel. Ale bylo vidět, jak míří pod hladinou ke stulíkům. Sekl jsem. Prud se ohnul do oblouku a já ucítil poprvé v životě slastný tah ryby. Po mocném oboustranném zápolení se objevila zježená tlama. Byl to okoun. a byl veliký jako kostkovaná červená čepice, jenže byl také olivově zelený a přes sebe měl tmavé pruhy. Nesl své červené ploutve jako bojové zástavy a hrbem se podobal bíku. Místo očí měl zlaté živé penízky a na hřbetě mu trčela zježená kopí. To nebyla ryba, to byl drak, opancéřovaný rytíř s červeným peřím na přilbě. Vyvlékl jsem ho na trávu a lehl si na něj, aby neutekl. Oba jsme byli zápasící kluci. Potom jsem ho nesl slavnostně na přívoz. Pobodal jsem se o jeho kopí a zprostu mi maličko plíštěla krev. Myslel jsem na to, že strejda Prošek mě bude mít od dnešního dne stejně rád jako Jirku. Seděl na lavičce a chválil mě. Jsi pašák. Stáhl okouna a hlavu z kůží přitloukl na vrata stodoly, aby všichni viděli, že se v luhu pod Bránovem zrodil další rybář. Vzal jsem stoličku na dojení a sedal pod trofejí celé dny. Když šel někdo na přívoz, kašlal jsem a smrkal, abych na okouna upozornil. Sklidil jsem spoustu slávy. Přišla i holka Dáša, dala mi pusu na tvář a pronesla: si opravdovej frajer. Jednou v noci mi však trofej zmizela neznámo kam. Je možné, že jí sežrala kočka Andělka, ale spíš je pravděpodobné, že jí sundal zvrat můj milovaný strejda Prošek. Měl už mého chlubivého počínání plné zuby a začínal se mu být zase protivnej.

Nejsem šťasten, nejsem zoufalý. Bylo to jiné, než lze předvídat. Nosiči kufrů, kteří volali,

železných kotoučů, výhybek na trati.

nejsem klidný, jen mé vědomí. Chvěje se horkem z nástupištních střech. Nejhorší láska, která nezlomí.

a nejdu za nikam. Lenivý volný dech těch úst, která tu zbyla. Lenivý volný

jak je to dávno už, dávno jak bahno dna.